od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

dnešní hodinku Oldies jsme my dva v ostravském rozhlasovém studiu OP1, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Týstrung, pracovně nazvali Forrest Gump podruhé. Kdo poslouchal před 14 dny, tomu je to jasné, opět namídneme bez dlouhých řečí americký rock a pop použitý ve filmu Forrest Gump. A hned od začátku budeme hrát po dvojicích.

The Beach Boys jste samozřejmě poznali a Sloop John B. si možná pobrukovali s nimi. Aby ne, u nás tu píseň zpíval Pavel Novák s pěkným textem Vladimíra Čorta. Jimi Hendrix přidal Dylanův song All Along the Watchtower, vtipálek a zloděj v textu představují pravděpodobně dvě společenské třídy. V další dvojici písní si tu druhou asi zabroukáte také.

Přiznám se, že ten první song The Doors Soul Kitchen jsem nikdy neslyšel až při přípravě playlistu. Jim Morrison jej napsal jako oslavu kalifornské restaurace, kam prý často chodil. California Dreamin' to byly samozřejmě The Mamas and the Papas. Tento jejich první hit u nás anglicky naspívali The Rebels a jako instrumentálku hrál orchestr Václava Zahradníka.

do top 10 a složila ho věhlasná autorská dvojice Bekerek David. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Tvůrci filmu Forrest Gump našli zřejmě v písních skupiny The Doors zalíbení. Jen tak si lze vysvětlit, že nahrávky The Doors se v seznamu použitých písní objevují celkem pětkrát. Slyšeli jste Hello, I Love You a People Are Strange?

třetího a druhého alba skupiny. A vlastně jsem ještě neřekl, že po celou hodinku jsme ve druhé polovině 60. let.

Ano, to byli The Doors. Po čtvrté, co znamená to break on through to the other side, česky proraste na druhou stranu, to si vykladači textů této skupiny představují různě. Skupina Jefferson Airplane k tomu přidala píseň Volunteers, kterou lze chápat jako protest song proti odvodům do Vietnamu a názor, že mladí Američané by mohli být vlasti prospěšní jinak.

Ve Forrestu Gumpovi zazněla také skvělá verze songu Hey Joe v podání Jimiho Hendrixe a Where Have All the Flowers Gone Pete Seegera. Obě tyto písně mají české verze, možná se vám jejich texty při poslechu amerických nahrávek vybavily. A neméně známé písně vytvořili další dvojici v playlistu. Uslyšíte Scotta McKenzieho a skupinu The Byrds. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

San Francisco u nás zpíval Pavol Hamel se skupinou Prudy. Turn, Turn, Turn si u nás ti šťastnější mohli hrát doma ze suprafonské licenční desky, která byla vydána v roce 1970 ve spolupráci s Gramoklubem a Hi-Fi klubem. Blížíme se ke konci, poslední dvojici tvoří skupina The Fifth Dimension a zpěvák Nilsson. Říkat názvy písní už se mi zdá zbytečné.

oldies.ostrava@rozhlas.cz je e-mailová adresa, 723 102 513 je SMS-kový kontakt. Jeremiah was a bullfrog, was a good friend of mine, byl prý původně jen zástupný text dnešního zavíráku, ale nakonec v písni Joy to the World skupiny Three Dog Night zůstal. Autor prý hodně popíjel, kdo ví, jak to všechno bylo. Ať tak či tak, vychutnejte si ten hit, další oldies vám nabídnu zase za týden.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníku, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Proši, končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Co jste z toho strudona?
5: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Začínáme další díl, vítám všechny, kteří poslouchají a budou tento pořad taky vytvářet. Po tom, co jsme si přes léto užili opět zlaté lásky, tak se teď ve studiu ocitá jeden z těch, kteří nás pořadem provázeli. A to je Petr Kostka. Petře, vítám.
7: Hezké odpoledne vám, Patriku, i všem našim posluchačům.
6: Jaké bylo léto?
7: Ach, horké.
6: Ano.
7: To je pravda, ale většinou jsme jenom odpočívali u větráků z Carmen a pokud jsme někam jeli, tak jsme byli jenom týden. Dcera Tereska nás vzala sebou v podstatě jenom jako zavazadla, protože my se o nic nestarali, jenom jsem finančně přispíval. Jsme byli v severní Itálii na týden. No ale už pro nás je to všechno i ta cesta autem. 2 dny tam, 2 dny zpátky, 4 dny tam u jezera. Ono to jezero bylo asi 4 kilometry z kopečka někam dolů, takže já tam nešel ani jednou. Byl jsem hezky u bazénu jenom ty 4 dny a mě zase, to absolutně stačilo.
6: Zase dívat se na to ze zhora je taky příjemné, na
7: ano,
6: to jezero. Proč ne?
7: Mně to stačilo.
6: Říká Petr Kostka, bude naším hostem celou hodinu.
0: Humoriáda.

0: Naším hostem je, a připomínám to, ve studiu Petr Kostka, má před sebou seznam, i on bude vybírat první ukázku. Petře, co to bude, co by vás potěšilo?
1: Takových lidí je moc, ale tak třeba Vladimír Menšík.
0: Dobře, máme v ukázkách a v seznamu jeho povídání o ženách a tak.
2: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, ty společnosti, kde jsem, ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecanej. To ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá? Já už si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám? Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadný. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovicích. A ten už to nedopoví. Já jednou takhle jel v tramvaji a u Nuselský radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam budou ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takový test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, tepák. A najednou ona vám tak nějak poskočila, vám, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý Nusle.
3: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudly, neboštíka Rudly Dale'a, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
2: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slovový úkol pojednání o ztrátě paměti. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh nebo styl psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromů, takovýho roští nebo něco, tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě spíšu, babička, davše z lesa, roštine savše, mám si ten nějaký šroubovaný, povídám si, babička z lesa šetře, nesa vše roští vše. A teď takhle na tom žopám si, bábo, jdi si s roštím kam chceš. A tady tohle své starosti dostanu od toho. No.
0: Upřímně se tady bavil i Petr Kostka, musím říct, na vzpomínka Vladimíra Menšíka. Petře, vy a vaše vzpomínka na Vláďu Menšíka?
1: No tak mě teď rozesmál nesmírně. Myslím, že jsme dobře vybrali toho Vláďu Menšíka. No, já si vzpomínám, že kdysi v těch 70. 80. letech se on uváděl silvestrovské pořady.
0: Ano.
1: Silvestra, kde publikum byli my herci a on to celé uváděl a někteří z nás herců šli a udělali nějakou legraci nebo něco takového. Já tam osobně byl jenom jednou, ale vzpomínám si právě na to, jak on byl nápaditý, nesmírně nápaditý. Točilo se, samozřejmě to se točilo předem, ne až v den toho Silvestra. A on přišel, začal mluvit, začal říkat nějaký vtip, aby byla reakce, abychom se my smáli. A najednou bylo stop, z režie stop, prosím vás, nám vynechala ta kamera, musíme to vzít znovu. Takže Láďo, prosím tě, znova přijď a celé znovu. Takže odešel, pozor, točíme. Přišel a vyprávěl úplně jiný vtip, jinou legraci, aby naše reakce nebyla hraná.
0: Ano.
1: Aby to nebylo jako, o, zase se opět smějeme, ale už to známe. Ne, ne, ne. A opět se to zrušilo, šel po třetí a znova něco úplně jiného. On měl tolik nápadů, no prostě on byl nezdolný. Skoro bych řekl, že jak víme, jak skončil, že ho nezdolal život. Že on se zdolal sám.
0: Vy jste měli to štěstí, že jste ten Silvestr měli trojnásobný oproti nám. My jsme možná slyšeli jeden ten vtip možná.
1: Ano, jenom jednou.
0: A vy jste slyšeli
1: jenom jeden.
0: Petr Kostka je naším hostem. Vybral Vladimíra Menšíka. Vybírat ho můžete teď i vy v prvním souboji. Má Ačko. A pod písmenem B ukrývám Bolka Polívku. Vybíráte si na telefonním čísle mířícím do studia 731 800 900 anebo pište SMSky na číslo 90 011 04. Pravidla znáte, cena SMSky 4 koruny, volání do studia na mobilní telefon a připomínám tedy ještě jednou Ačko Vladimír Menšík, Bčko Bolek Polívka. Je to na vás, co vyberete a co půjde do éteru.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračujeme s humoriádou. Naším dnešním hostem je Petr Kostka. Vybral Vladimíra Menšíka, já proti nasadil Bolka Polívku a vy si mezi nimi vybíráte. Na telefonu 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo hlasuje? Dobrý den.
4: Dobrý den, Patriku. Tady je Marcela Sůstí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta. A chtěla bych poděkovat panu Petrovi a jeho manželce za tu skvělou, jak jste uváděl, tu lásku.
3: Zlatou lásku.
5: Jo, moc děkujeme. Děkujeme.
4: Nemáte zač, pozdravujte vaši paní a dám Ačko.
3: Dobře, zapsáno, děkuji moc, ať se daří. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, tady vás zdraví oba Vláďa z Mazovic a přál bych si taky pokračování pana Menšíka.
3: Dobrá.
6: Děkuju a nashle, mějte se.
3: I vy, ať se daří, krásný den přejeme. A komu teď ještě dáme prostor? Dobrý den.
7: Dobrý den, pánové, já vás zdravím u hrova ve studiu. Tady Petr, Petře.
5: No.
7: Já jsem ze Zdovnek, ale.
3: Ano.
7: A včera krásně stvárnil pláč v Četnických humoreskách.
3: Díval jste se na opakování.
5: Já jsem se nedíval, ale já tam stvárnil pláč.
7: No,
5: jo.
7: S tou mrtvolou, jak jste tam seděl.
5: Jo, jak jsem spadl do té díry někam, že jo? No, už si vzpomínám.
7: Akorát, že nás učili rodiče, že prostě chlap přece nepláče, ale říkám, ten si to pěkně prožívá herecky.
5: No jo.
3: Tak, a co vybíráte, Petře?
7: A já bych si dal toho Menšíka.
3: Dobře, jako většina z vás, tak ho taky pustíme ke slovu. Tentokrát nám bude vyprávět o opravě piana.
8: Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojen, vždycky jel to koupal, který vůl, tohleto. A tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam ládeš, my na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži a jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s chroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pak, kolik vám bylo rokov, bo ano, po vojně jsme byli, no. Zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme tě jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu, literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jako by to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dál. Babička, pohano, máme klavír, teda moje maminka, no ale to přece na tenhle ten nemůžeš, oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu, nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal, my už stejně nikam nepůjdem, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stala, povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro hladiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sed, klep, zvetový košel a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
3: Humoriáda. Hezky se to poslouchá, tyhle vzpomínky, i když některé známe, některé už xkrát, ale stejně Vladimír Menčík prostě je nepřekonatelný, takže děkujeme za to, že jste ho i vy vybrali a podruhé dali do éteru dnes. Nějaký hudební nástroj nebo klavír, Petře, učil jste se někdy hrát na něco?
5: Ano, ano, ano, já jsem 7 let chodil na housle, jako chlapec, teda jako jinoch,
3: ano.
5: Tak jsem chodil na housle 7 let, pak jsem se dokonce zúčastnil

0: Jednou se to hodilo, že jsem hrál v jedné komedii někoho, kdo hraje na housle, tak jsem je uměl držet a předstírat. A když byly hluboké tóny, tak jsem měl smyčet směrem dolů takhle a zase jako, že jsem na Ečku. Jako, tak to,
1: to tady úplně hraje rukama a byste ho viděli jak v orchestru. Hrál jste někdy Carmen na housle?
0: Carmen, jako já měl hrát pro Carmen na housle? Ne.
1: Ne, nechtěla.
0: To už jsem to neuměl. Já.
1: Ale teď mácháte tou rukou úplně dokonale teda. Jako, ale to, myslím, že byste to zvládnul.
0: Máchat umím, ale hrát neumím.
1: Petr

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsem rád, že posloucháte, že jste s námi s Humoriádou a že v Humoriádě je dnes zase po čase Petr Kostka. Tak doufám, že i on si to užívá. A co bychom si teď mohli dopřát z toho seznamu?
2: No, tak já jsem tak čas od času si vzpomenu na svého kolegu, ještě když jsem byl mlád, v městských divadlech pražských, na pana Jana Libíčka.
1: Tak jo.
3: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Proč jsem vlastně tady? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou statisíce, víte? A

0: Zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubenek mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérií kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastali deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stál přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále mohutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otile, čekatele obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buchty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Čí je Praha? Tlustejch. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
1: Uměl to krásně tedy.
2: Ano, ano.
1: Nějaká vzpomínka na Honzu Libíčka?
2: No, tak... To, co jsme slyšeli, tak samozřejmě to bylo vystoupení, to měl jistě připravené, věděl a dělal to pro publikum, ale on byl takhle humorný i, jak, abych tak řekl, v civilu, v zákulisí, mezi námi. Byl to velice vtipný člověk. Málo kdo si uvědomuje, teď po letech dokonce, že v podstatě umřel hrozně mladý. Jemu bylo 42 let, teprve. Byl o 9 let starší, myslím, než já třeba. A tenkrát v té době 9 let byl velký rozdíl. My byli kluci a on už byl mezi těmi dospělými. Ale takže nás, i nás to překvapilo, že takhle mladý umřel. Ale vzpomínám si na ty vtipy, jaké dělal. 70. 80. léta. Doba normalizace. V té době samozřejmě, když někdo byla nějaká schůze a na té schůzi jako kdo je pro prostě tak samozřejmě logicky, že všichni zvedli ruku. Je někdo proti? Jedinej Líbíček zvedl ruku. No a to byla taková doba, co je komu do toho, proč zvedl ruku.
1: Ano.
2: Ale ne, tenkrát. A proč? Proč jsi proti? Hned se ho ptali. Takže on vstal a povídá, já jenom, aby to nebylo tak jednoznačné.
1: On s toho udělal komediální číslo. Ano. No. Vzpomínka na Jana Libíčka, můžeme ho ještě do vysílání dostat jednou, budete-li chtít, se směsí anekdot. Má Ačko v tom boji, humor, mezera A, píšete-li SMSky, a pod variantou B se ukrývá, dávám tam teď ukázku z Takové normální rodinky od Fan Vavřincové, nápadníka ženicha pro tetičku, takže Oldřicha Nového s Marií Rosulkovou a dalšími. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMSkou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A či B. Ačko tedy Jan Libíček, směs anekdot, Bčko Oldřich Nový jako účastník Takové normální rodinky. Je to na vás a na pořadu nazvaném
3: Humoriáda.
4: Spí jižní kříž, jak říkali jsme hvězdám kdysi mládí.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme dál. Je tu druhý souboj dnešní humoriády. Proti sobě stojí Jan Libíček a Oldřich Nový, když to zjednoduším. Vy se vyjádřit pro toho, koho byste chtěli ve vysílání, můžete na telefonu 731 800 900 a zároveň si tak trochu i popovídat s Petrem Kostkou. Kdo tam je? Poprosíme stišit rádio. Ano.
3: Pane Kostka.
4: Ano.
3: Moje maminka 24 let a vás platonicky miluje a já zase miluju vaši paní Carmen. A jedu na pana Libička.
2: Dobře, děkujeme za to, děkujeme, pozdravujeme i maminku.
4: Já vám samozřejmě děkuji, ale ta vaše dcerka, ta už mě prošvihne.
2: Kdo je tam dál? Dobrý den.
5: Mějí vás Prahy 8, zdraví vás Patriku a taky zdravím pana Kostku, netušeného tanečníka rock'n'rollu.
2: Ano, ano, jednou z prvních filmů.
5: Ty byly krásný. No, a chtěl bych na ten první film zeptat pana Kostky. Ano. Vy jste hrál asi úplně v prvních roli, byl vlastně Vyšší princip, že?
4: Ano, ano, ve Vyšším principu.
5: Jaký to bylo pod panem Kričíkem? Bylo to, jak se povídá, nebo jinak?
4: Bylo to jinak. Jak kdo a jak děkuji. Který herec by to řekl, ale on byl třeba, řekl bych, vznětlivý, ale všecko to bylo v zájmu práce, v horlivosti pro práci.
5: Na tom filmu to je samozřejmě fantastický, že pane všem, co dělal, jo. Takže, a byl bych tím pádem pro pana Libíčka, protože ty dva se asi nepotkali, ale osud. A mějte se všichni krásně.
4: Děkujeme.
2: Taky, děkujeme moc za to a ještě někomu dáme šanci. Komu? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Jarda, já vás taky zdravím a dal bych si Libíčka, protože ten tam tak často nebejvá.
2: Dobře, tak jo, tak mu dejme prostor. Vybrali jste ho i s ostatními, je to vítěz druhého souboje a je tu směs anekdot.
7: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá, neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších, na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý a on si to narovná, ten papírek, kouká na to a říká, to je ono. Otec přišel navštívit syna, který studuje ve městě. Šel do jeho podnájmu, hledal ho dlouho po Praze, asi tak kolem půlnoci to konečně našel, zazvoní a ptá se paní Bitné, prosím vás, bydlí tady student Jeřábek? A z kuchyně se ozvalo, jo, jen ho nechte za dveřmi, já ho potom odnesu do pokoje. Pane vrchní, prosím vás, zeptejte se toho pána, jestli čte ještě ty noviny, co na nich sedí. Člověče, ta moje vymete kdejakou hospodu. Ona tolik pije? Ne, ale ona mě hledá.
8: To se vdávala Anča Opršálková a šla s tím svým Franskem na faru na rozřešení a pan farář povídá, Ančo, tak podívej se, máme tu dva zvony, těžku Barboru a klenkáček. Když je nevěsta pana, tož zvoníme těžku Barboru a tož když není, tož jenom tím klenkáčkem. Tož nám řekni, jakým zvonem máme zvonit. Anča za chvilku rozmýšlá a povídá, že víte co, pane farář, zvoňte klidně tu těžkou Barboru a sem tam do toho cinkněte tým klenkáčkem. Pane doktore, já poslední dobou trpím celý noce strašným snem.
9: Vážně? A co pak se vám zdá, příteli?
8: Že je kolem mě spousta krásných mladých dívek, jedna hezčí než druhá a neoblečený.
9: Prosím vás, za tomu říkáte strašný sen?
8: No jo, ale když já v tom snu, pane doktore, jsem taky dívka.
9: Bo.
8: Poněkud vrávorající muž zastaví na ulici chodce. Promiňte, pijete alkohol? No dovolte, já jsem abstinent. Vážně, opravdu nepijete? No jistě, že nepiju. Tak prosím vás, mohl byste mi na chvilku podržet tu láhev koňaku? Já si musím zavázat kaničku u bod.
7: Trosečník byl 15 roku na ostrově opuštěn, až mu moře konečně vyvrhlo ženu. A žena vidí toho muže, jde k němu, 15 let si na to čekal, teď to máš. A on říká, ty máš pivo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Dokázal skutečně pobavit, to musím tedy říct, krásná směs anekdot. Jsou herci, kdo byl nejvtipnější v divadle, co se týká vtipů, vyprávění historek, co si pamatujete v té divadelní šatně u vás, Petře?
4: No jo, ale ve kterém divadle?
2: V jakémkoliv, co si vzpomenete historicky, kdo byl takový ten největší vtipálek? I v soukromí, nemyslím tedy jenom na jevišti, že to dokázal rozbavit.
4: Jo. Nevzpomínám si.
2: Měl jste kolem sebe suchary, jo?
4: No, nevzpomínám si.
2: Kromě toho Libíčka, kterého jste zmiňoval, že ten dokázal pobavit, tak to...
4: No jo, no, já jsem nejvtipnější.
2: S tím můžu souhlasit, jo? To je pravda, protože historik máte hodně a kdykoliv jsme cokoliv točili, tak hned jste přidal nějakou vzpomínku na někoho. S kým jste seděl nebo v šatně poprvé po tom, co jste absolvoval školu, když jste přišel do divadla?
4: S kým jsem byl poprvé v šatně? No to už je tak dávno. Já už si nevzpomínám, ale hodně let jsem byl s Frantou Němcem. Malinko později, protože samozřejmě, když jsem přišel do divadla a říkal jsem, kam bych si mohl sednout, tak vzpomínám si, že Ota Šimánek říká, to je jednoduché, tamhle ty třetí dveře vlevo. Tak jsem tam šel a to byl záchod. No tak jsem, ale otočím se a on tam stál a smál se, takže jo. Bylo to přátelské přijetí a vtip.
2: Dobře. No tak a pak řekněte, že nemáte vtipálky kolem sebe v šatně, takže i o to Šimánek, které dokázal pobavit. Byť většina z nás se ho pamatuje jako pana Tau, nemluvného.
4: Ano. Ano, ten byl velmi vtipný.
2: Jo.
4: A výborný mim.
2: Franta Němec. Jaký byl? Jaký je?
4: S Frantou Němcem, to bylo ještě v minulém režimu, tak jsme obvykle, přišla řeč na něco, co se nám nelíbilo, tak jsme to kritizovali, pak jsme si uvědomili, že v šatnách mohou být mikrofony a také byly.
2: Ajaj.
4: Jo, tak, a my nevěděli ale kde, tak jsme předpokládali, že je pod stolem, tak jsme se ohnuli pod stůl a tam jsme oznámili, tady Petr Kostka a František Němec, aby to měli tutový.
2: Tak Petr Kostka je naším hostem, vy si teď můžete vybírat, protože zpátky do hry vracím ukázky, které nevyhrály, ať vy si vyberete, koho z nich chcete slyšet. Bolek Polívka má Ačko teď, Bčko Oldřich Nový a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kaříte na číslo 90 01 04, posíláte textové zprávy s heslem Humor, mezera A nebo B. Tak jednoduché to je a k tomu Jiří Korn.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Můžete volat, můžete hlasovat, buď pro Bolka Polívku nebo Oldřicha Nového. Je tu třetí souboj humoriády a dohlíží na to dnes Petr Kostka, který je naším hostem. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové, manželku pana Kostky, bývalou Hradčandu, a prosila bych pana Novýho,
1: dobře,
2: jakožto jmenovce mého otce, nebo můj otec nosil jméno i příjmení jako pan herec.
1: Oldřich Nový, dobře, děkujeme za to, mějte se moc pěkně, ať se daří.
3: Děkujeme.
1: Kdo to je? Dál a hlasuje.
4: Hezké odpoledne, přeje vám posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kostku.
3: Děkuju.
4: Hodně se vás vážím jako herce, pane Petře, přeji hodně zdraví, dovolím si pozdravovat vaší paní a vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky.
1: Vy taky, děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Jenom na vysvětlenou, hlas to byl tedy pro Bolka Polívku. Kdo dál je tady s námi? Dobrý den, po telefonu tedy přejeme a vítáme toho, kdo se dovolal.
5: Dobré odpoledne. Patriku, zdravím vás i pana Kostku.
3: Děkuji.
5: A dal bych si polévku.
1: Bolka, dobrá, zapisuju pro něj bod. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honzo s Vlkavým. Zdravím vás, Patriku, i pana Kostku.
3: Děkuji.
6: Samozřejmě jeho paní Carmen.
3: Vyřídím.
6: A hlasoval bych pro pana Nového.
1: Pro pana Nového. Hlas pro něj. Dobře, děkuju, ať se daří, mějte se moc pěkně a ještě někomu samozřejmě dáme šanci po tom telefonu. Tak kdo to je? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek ještě jednou. A protože jsou z Moravy, tak chci Bolečka.
1: Bolečka, dobrá, tak Boleček. Vy taky, Boleček nebude sám, bude tam třeba i s Markétou Hrubešovou, budu si povídat o jednom natáčení. Tahle ukázka u vás teď na závěr vyhrála.
8: Já tady mám Markétu Hrubešovou, my tak necháme tady nás zdobit, ale měli bychom říct několik slov k tobě, ne? Jsme spolu hráli ve filmu, sedím na konáry a je mi dobré, co?
9: No, bohužel dobré jenom bylo. V jednom jsme hráli spolu, no. To mě mrzí, víš, Bolku.
8: Jenom v jednom? Víš, já si myslím, že to bylo ve více.
9: Jo, ještě v tom.
8: No, v klipu,
9: klipu ještě, jak si dělal toho Lidožrouta vlastně.
8: Jo, jo, tam byly ty, no, ale v tom filmu byly krásný ty dialogy, které jsme si přemýšleli, takový to, on na mě miluje a ještě o tom neví. Že?
9: Ano, ano.
8: Nebo kdo neměl zrzavu, neví, co je losk. Nebo potom ten Pepe, tam má vlastně jako tuzemoček. Jo? Tuzemský rumeček, jako, no, to sice není sponzor náš, ale vlastně takový má. Že? To bylo krásně. Ježišmarja, my jsme vlastně, my jsme byli mladší jsme než teď. No dobrý, nestyď se. My jsme byli taky trošku konkurenčním takovým vztahu s tím panem Pavelkou. Dokonce jsem se mu snažil, prostě všema způsoby jsem se ho snažil nějak zbavit. Rozumíš, jak jsme byli v takovém tom křížku, že kdyby třeba jsme byli jeleni. A teď by, jo, na podzim došlo k tomu klání a slezl by sníh a tak by našli nám vybělené kosty, které by byly spleteny těma parohama, rozumíš? Víš, že jsme tak bojovali od tebe. A já si pamatuju, že tam byla Káť. Jak jsme tam byli všichni tři slečený?
9: Já jsem nebyla slečená, vy jste byli slečený.
8: Ty byla na Harris, byla mrtvá, jo, jo. Ona nám jako mědlila ty vlasy a teď se měli tam být nahý, no to víte, každý se trošku ostýchá, a já jsem si říkal, dobrá příležitost, páč, tam se ten souboj rozhodne. Mezi tím Ondrou a mezi mnou, že jo, tam bude to, ten okamžik pravdy, že jo. A teď on měl smůlu tu, že začal první natáčet tady to, v té Kádě, a ono bylo zima, taky byl podzim. Pářilo se z lesu. On tam v té mrznoucí, v té vodě, která byla čím dál studenější, musel natáčet první záběr. No tak jsem se uměl jsem si představit, taky jsem byl někdy ve studené vodě. Uměl jsem si představit, co to s ním asi dělá. Psychicky. Já jsem čekal, to byla taková hájovna, se kterou oni udělali ten dům, já jsem čekal takhle u krbu. A byl jsem župan a nahříval jsem se prostě, pěkně jsem se nahříval u toho krbu a někdy se mi ten teplý vzduch takhle nabral jako a tak pod tím župane se tak zamlel těma, jo, jako prostě, aby, no a oni říkají taková, Bolku, prosím tě, pojď už, tak já jsem šel. A ještě jsem přebyl rychle tu zimu do tý, jo, do tý kádě a teď jsem ten župan otevřel jako jaký exhibicionista. Já snad, tak budeme točit, jo. No a Markéta viděla to srovnání. A ten Pavelka, ten Ondra Pavelka, ten byl takhle malinký. Umělecký, ne? Umělecký myslím. Humoriáda.
1: Bolek Polívka s Markétou Hrubešovou, ukázka z Bolkovin, které samozřejmě vysílal i Český rozhlas svého času, nejenom Česká televize. Dnes jsme vysílali s Petrem Kostkou. Petře, bylo to příjemné setkání, zase se takhle
3: moc
1: vidět.
3: Moc příjemné, je mi líto, že nemohu už zavzpomínat, protože čas běží na Bolka Polívku, kterého znám celý život. Možná, že déle než on tuší, já ho znám od roku 68, kdy on byl ještě na škole a byl v komparzu. Ale to jsem se dozvěděl až později, když už byl světoznámý.
1: Ano.
3: Přímo. A no, tak se známe vlastně celý život a tak teď už mě dohnal a je už taky dědek.
1: Říká Petr Kostka, děkuji moc za tu návštěvu. Pozdravujte Carmen.
3: Děkuji.
1: A věříte jí, že ji tady v pondělí čekáme na stejném místě. To bude.
3: Ano, no, jo. já děkuji za pozvání.
1: Já děkuji, že jste přišel vám, děkuji, že jste poslouchali, pomohli jste nám a zítra naším hostem bude Antonín Procházka. I na to se těší Patrik Rozehmel.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hradec Králové otevřel novou jídelnu pro středoškoláky. Nový vysokoškolský zákon by měl být účinný od roku 2028, chce to ministr školství. Hradečtí fotbalisté prohráli v Brně. Je před námi oblačný den s teplotami od 21 do 24 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Alena Brantová. Na Pospíšilově třídě v Hradci Králové zahájila provoz nová školní jídelna. Královéhradecký kraj ji postavil za 101 milionů korun především proto, aby zajistil stravování pro studenty krajských škol v oblasti. K dispozici je 52 stolů a 244 míst, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
2: Nová jídelna bude v první fázi fungovat v omezeném režimu, kdy bude vydávat jeden hlavní chod a také počet připravených obědů bude omezený. Důvodem je především potřeba zaškolení personálu, seznámení zaměstnanců s novými technologiemi a stroji a postupné nastavení všech provozních procesů.
1: V budoucnu by se jídelna mohla otevřít i veřejnosti. O letních prázdninách zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v našem kraji 3 lidé, loni ve stejném období nikdo. V červenci na silnicích v regionu zemřeli 2 lidé a v srpnu 1 člověk. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 9 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce, aby nový vysokoškolský zákon platil od roku 2028, řekl to po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. Nový zákon by mohl změnit například volbu rektora, vybíral by ho nový orgán, takzvaná univerzitní rada. Změny by se týkaly i financování vysokých škol. Plaga prezidenta informoval o tom, jak práce na návrhu zákona pokračuje.
3: Pan prezident ocenil, že postupujeme tou standardní metodou. To znamená, že jdeme přes věcný, široce diskutovaný návrh zákona až posléze, po té, co bude schválen, přistoupíme k tomu paragrafovému znění.
1: Kromě zákona řešil prezident s ministrem Plagou taky rozpočet. V současném návrhu rozpočtu na příští rok chybí rezortu školství asi 6 miliard korun. Sport. Prvoligoví fotbalisté Hradce Králové prohráli v dohrávce čtvrtého kola na hřišti Zbrojovky Brno 0-1. V době utkání zveřejnila německá média informace, že do Hradce Králové míří z Mönchengladbachu útočník Tomáš Čvančara. Takto na tuto informaci reagoval trenér David Horejš.
4: Je to jedna z možností, prostě my řešíme prostě posílení toho týmu, nám schází útočník, uvidíme, jak to všechno dopadne, já jsem teď ještě mluvil s týmem, já jsem s někým nemluvil, takže nechci to komentovat ještě.
0: Počasí.
1: Dnešek bude oblačný, výjimečně se objeví přehánky. Teploměr ukáže 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Zafouká slabý, během dne mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Horní Brusnici na Trutnovsku je kvůli opravě uzavřený most. Objížďky jsou tam značené a potrvají do konce září.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pět hodin, 4 minuty po zprávách s Alenou Brantovou vám také Jakub Šmit začíná přát dobré ráno a hezké vstávání a příjemný celý den. Dnes je to čtvrtek, 3. září, svátek má Bronislav, no a na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové začíná náš ranní informační servis, ve kterém za chviličku budeme mluvit o tom, že věk při nástupu do školy může podle vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit děti na celý život. A víc se dozvíte v první reportáži dnešního dobrého rána, kterou pro vás máme, jak jsem říkal, už za pár minut.

0: tam hoď, až do pekla se dříve do hrabem. Jo, jo, ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší si najmout dál. Jo, ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší si najmout dál. Jo, ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom spíší finajmout dát, jo. Kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hocom spíší ty najmout dát. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestávají.

0: Skupina Olympik teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, před tím tady byl i Vaby Daněk. No a teď první reportáž, která bude o tom, že do první třídy nastupují děti vždycky ve stejném roce, nejmladší a nejstarší, ale může dělit až 11 měsíců a v tomto věku je podle učitelů a vědců z Masarykovy univerzity každý měsíc znát. Nejmladší žáci tak můžou mít zpočátku horší výsledky a častěji čelit šikaně. Věk nástupu do školy tak může dítě podle výzkumu ovlivnit na celý život.
1: Tady mám růžovou laptopku, takovou vínovou, a půjdu do první třídy.
2: Mia z Brna jde letos poprvé do školy. Ukazuje mi obsah své aktovky.
1: Tady mám pouzdro.
3: Co se těší, že se tam naučíš?
1: Až budu třeba umět psát a číst. Na to se moc těším.
3: A co si přečteš, až budeš umět číst?
1: No, všechny knihy.
2: Mia má 6,5 roku a podle maminky Martiny Čelišové je na školu připravená.
4: Vlastně s každým tím měsícem je vidět, jak to dítě se zajímá více právě o ty věci typu psaní, čtení, počítání.
2: Ne všechny děti stejného věku jsou ale stejně vyspělé, vysvětluje výzkumník Luka Fumárko z ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.
5: Důležitý je skutečný věk, ve kterém dítě nastupuje do školy, ale také jeho relativní věk ve srovnání se spolužáky.
2: Mezi nejmladším a nejstarším může být i po letošním zavedení omezení odkladů téměř rok, říká učitelka, která pracuje se žáky se specifickými potřebami, Jitka Létalová ze základní školy Pavlovice u Přerova.
6: Když to dítě zažívá neúspěch, tak to vede k jeho frustraci. Když je frustrované, navazují se další problémy s chováním a vlastně snižuje se celkové sebevědomí dítěte a vlastně celkový ten vstup do toho školního života může poznamenat na celý jeho další život.
2: Podle vědců z Masarykovy univerzity omezení odkladů věkové rozdíly ve třídách nevyřeší. Důležité je, jak se školy dokážou přizpůsobit tomu, že děti v jedné třídě mohou být ve velmi odlišné fázi vývoje, říká Fumárko.
5: Starší děti ve třídě mají zpočátku v průměru lepší výsledky, zatímco mladší mohou mít větší potíže s pozorností a sociálními vztahy.
2: A stát by podle vědců měl školám zajistit například asistenty, metodickou podporu nebo možnost diferencované výuky, kdy učitel přizpůsobuje obtížnost různým skupinám žáků podle jejich schopností a potřeb.
5: Omezení odkladů věkové rozdíly mezi dětmi neodstraní. V každé třídě bude dál nejmladší a nejstarší dítě. Důležité proto je, aby školy uměly pracovat s dětmi, které jsou různě zralé a potřebují jiný přístup.
2: Reformu omezení odkladů by podle vědců měla provázet průběžná kontrola výsledků, absencí, obtíží a psychické pohody dětí. Marek Gencl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno z Hradce Králové ve čtvrtek 3. září. Dnešek je, jak se tak dívám do kalendáře, 246. dnem. V tomto roce svátek má Bronislav. Zdravíme a blahopřejeme. No a dnes je svátek svatého Řehoře Velikého, patrona hudebníků a zpěváků.
1: Počasí.
0: Jak to vypadá teď s teplotami v našem Královéhradeckém kraji? Podívám se do okresních měst. V Hradci Králové 14 stupňů, v Trutnově 11, v Rychnově nad Kněžnou teď 15 stupňů Celzia a v Náchodě 12. A ještě na Jičín bychom zapomněli, a to nesmíme, tam je teď aktuálně na teploměru 13 stupňů Celzia a taky tam moc zdravíme. No a jaký bude dnešek? Bude oblačný, výjimečně se objeví i nějaká ta přeháňka. Teploměr přes den ukáže hodnoty od 21 do 24 stupňů. Na horách od 15 do 18 stupňů Celsia a zafouká k tomu slabý během dne mírný západní vítr. Předpověď samozřejmě budeme sledovat. Po 6. hodině by měla dorazit z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové aktualizovaná. Hned jak ji budeme mít, tak vám ji nabídneme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Muž mnoha profesí a talentů Miloň Čepelka z Pohoří u Opočna oslaví na konci září 90. narozeniny. Připomeňme si jeho bohatý život ve výběru pořadů Desky pásky vzpomínky v obvyklý čas každý zářijový pátek po 18. hodině. Těšte se na setkání s cimrmanologem, textařem, básníkem a dobrým člověkem Miloněm Čepelkou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: to byla skupina Činasky, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, za chvilku Petr Nať, pak ještě jedna anglická, pak už bude 17:30, což bude za nějakých 9 minut. Samozřejmě ani dnes nezapomeneme na náš spotřebitelský servis a radu Josefa Černého, takže připomenu adresu studio.hradec@rozhlas.cz, protože spotřebitelský servis je tady pro vás a i vy se samozřejmě můžete ptát. No a dneska se ptáte Josefa Černého konkrétně na důvody k reklamaci.
1: Paní Alice poslala tento dotaz. Z důvodu ceny jsem koupila malou levnou chladničku, do které se ale skoro nic nevejde. Je tam malý prostor, láhve se kácejí a tak dále. Ráda bych věděla, jestli to jsou vady, které je možno reklamovat. Paní posluchačko, to, co popisujete,

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Rokytnici v Orlických horách začala stavba výjezdové základny záchranářů. Modulární stavba téměř za 13 milionů korun zlepší dostupnost přednemocniční péče v Orlických horách a zkrátí dojezdové časy záchranářů do hůř dostupných oblastí. Hotová by měla být do konce roku. V okolí Hradce Králové a Jaroměře odstartovala pětidenní balónová fiesta. V okolí obou měst můžete až do neděle sledovat starty až 51 horkovzdušných balónů. Ranní lety jsou naplánované vždy mezi 7 a 9 hodinou, podvečerní pak od 6:30 do 7:30. S návratem dětí do škol může přibýt případů žloutenky, varuje před tím Státní zdravotní ústav. Ten od začátku roku do konce srpna zaznamenal v Česku celkem asi 1500 nových případů hepatitidy A. Odbory a zaměstnavatelé kritizují plánované změny podpory v nezaměstnanosti. Vláda tento týden rozhodla, že podpora v prvních 2 měsících bude maximálně 65% průměrné mzdy. Od letošního ledna přitom mohli lidé čerpat až 80%. Fotbalisté Bohemians v dohrávce 4. kola šance ligy remizovali s Jabloncem 1-1. Zbrojovka Brno porazila Hradec Králové 1-0. Vyhrála po třetí v řadě a v tabulce se posunula na 2. místo, o bod za pražskou Slavii. Čekáme oblačno, výjimečně se objeví přeháňky. Teploměr ukáže od 21 do 24 stupňů, na horách 15 až 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 16 na příjezdu do Volanova od Pilníkova. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí kyvadlově. Omezení má trvat až do 19. října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Právě denní tisk.
1: Je 9 minut po půl šesté, Český rozhlas Hradec Králové vám přeje dobré ráno. Noviny, ano, mám je na stole, takže se už do nich spolu s vámi dívám. Vzácné rondely mají zůstat zachovány, píše dnešní Mladá fronta Dnes. Příloha Kraj Hradecký. Dvě kruhové neolitické stavby objevené v hradecké městské části Kukleny jsou archeologicky velmi cenné a měly by být zachovány pro další generace. Shodli se na tom účastníci jednání v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Zástupci zúčastněných institucí podepíší do několika týdnů memorandum o společném postupu při hledání řešení. V oblasti rondelu je totiž naplánovaná stavba silnice, proto za jejich zachování vznikla i petice. Včerejší jednání iniciovalo muzeum, přišli zástupci města, muzea, petentů a dalších institucí. Podrobnosti tady v Mladé frontě Dnes. Dívám se taky do regionálních deníků, kde píšou, že na školu přispěli na Rychnovsku i místní moderní malotřídka. Na Rychnovsku přivítala úplně první žáky. V obci Sinkovslemeno na Rychnovsku se podařilo vybudovat zázemí pro nejmladší generaci v podobě nové krásné školy a školky. Moderní dřevostavba se sedlovou střechou za více než 50 milionů nahradila schátralé prostory původní malotřídky. První školní rok tak mohl začít. Na začátku byl odvážný projekt, na který chyběly peníze. Později obec získala podporu, ovšem nedostávalo se na interiér. Ve sbírce mezi místními obyvateli se podařili vybrat desítky tisíc korun a teď je záměr u samého cíle, ale zároveň také na úplném počátku. Začíná se totiž psát historie nové školy v obci Sinkovslemeno. Je tady i fotografie k tomu článku, takže se můžete na krásnou novou školu, kterou tam mají, podívat. Tak a já se podívám ještě do dnešního Práva, kde píšou to, o čem my už jsme mluvili včera. František Filipovský má pomník v rodné Přelouči. Ve své typické košili s kravatou pozoruje herec František Filipovský nepřetržitě své rodné město. Tentokrát ovšem v bronzové podobě na žulovém soklu. Pomník dabingovému hlasu Louie de Finéze stojí od úterka v přeloučském parčíku u kina a autorem návrhu je místní výtvarník Josef Dvořáček, který s nápadem vytvořit trvalou vzpomínku na slavného rodáka přišel už v roce 2017, a to u příležitosti 110. výročí umělcova narození. Je tady taky fotografie, takže se v Právu můžete podívat, jak tedy nový pomník v rodné Přelouči František Filipovský má a jak vypadá. Tak, noviny zavíráme, za hodinu slibuju se podíváme znovu na samozřejmě i další zajímavá témata.

0: Přejeme dobré ráno i teď ve 6:15, úplně přesně, je 5:45, no a naším dnešním ranním hostem po 9:30 bude Tomáš Bartoš ze Dvora Králové nad Labem, letošní mistr tradiční rukodělné výroby, kterého za jeho umění ocenila Rada Královéhradeckého kraje. Připomínám, že Tomáš pochází z rodiny tiskařů, barvířů a formířů s více než 200letou tradicí, no a věnuje se modrotisku, tedy staré textilní technice, zdobení zapsané i na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Možná, že si taky představíme, v čem tahle ta výjimečná technika zdobení textilií spočívá, ale hlavně tedy vám představíme Tomáše Bartoše ze Dvora Králové nad Labem, letošního mistra tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje. Tak poslouchejte, po 9:30. Přejeme vám dobré ráno.
1: Počasí.
0: Hradci Králové je teď kolem 14 stupňů, v Trutnově chladněji, tam 11 stupňů Celsia, ale v Rychnově zase tepleji, tam 15 stupňů, v Náchodě 12, v Jičíně teď aktuálně 13 stupňů. No a dnešek bude, jak se tak dívám do předpovědi, oblačný, výjimečně se objeví přehánky, teploměr ukáže přes den od 21 do 24 stupňů Celsia, na horách od 15 do 18 a zafouká k tomu během dne slabý nebo mírný západní vítr. Pěkně vás zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové. No a za chviličku už nám zaspívá, jak se tak dívám, Lucie Bílá. Také se dál hezky vstává s námi.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Lucie Bílá v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. My už jsme tady v novinách četli, že František Filipovský má svůj pomník v rodné Přelouči. Píše o tom Dnešní Právo, taky se tady můžete podívat na obrázek, na fotografii, jak to vypadá. No a teď budeme mluvit v dobrém ránu o úplně jiné osobnosti a o úplně jiném pomníku. My se přeneseme do minulosti, a to o rovných 185 let. 3. září roku 1841 totiž ve Stadích na Ústecku v severních Čechách slavnostně odhalili pomník Přemysla Oráče, mýtického českého vládce a manžela kněžny Libuše. Připomínám, že Přemysl Oráč se stal zakladatelem nejstarší české vládnoucí dynastie Přemyslovců, jak praví legenda. No a tu děti ve školce sice ještě neznají, ale o zemědělcích určitě už něco vědí. Reportérka Tereza Brázdová se jich ptala.
1: Kdo je Přemysl Oráč?
2: Nevím.
3: Nevím.
1: Co dělá, když orá?
2: Třeba orá nějaký pole, kde mu vyroste to další a tam třeba bude nějaká kukuřice a má bejka a má takový jakoby malý jakoby vozíček a tam má takový kolečka dvě a takový špičatý hrábě. Tím dělá takový ty kopečky.
4: Ne, přijede kombajn a posype to semínkama.
1: Proč se orá pole?
4: Aby tam rostla zelenina anebo oves.
5: Aby si uchutnal.
4: No asi z pole se nemůže ochutnávat, Klaudy. Tam nasazil nějaký pán a to se nejdřív musí zeptat. A to jako nejde.
1: Proč ten Přemysl Oráč neměl traktor?
4: Protože dřív ještě asi traktory krátky.
6: Traktory nebyly.
4: Nebyly.
7: A takhle to vidíme my.

0: I 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Provozovatelé dětských táborů v našem kraji dostali od hygieniků za celé léto 4 pokuty. Premiér Babiš bude s motoristy jednat o výši rozpočtového schodku na příští rok. 3 čeští tenisté postoupili do 3. kola US Open. Je před námi oblačný den s teplotami do 24 stupňů. U ranních zpráv vás vítá Alena Brantová. Hygienici zkontrolovali během letních prázdnin v Královéhradeckém kraji téměř 140 táborů nebo stravovacích zařízení, která dodávala dětem obědy. Uložili 4 pokuty v celkové výši 14 000 korun. Další závady řešili organizátoři táboru na místě. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Veroniky Krejčí byla situace na táborech většinou v pořádku.
2: Při kontrolách jsme monitorovali také pestrost jídelníčků a vzdělávali organizátory v oblasti zásad správné výživy. I letošní rok potvrdil, že situace na zotavovacích akcích pro děti je z dlouhodobého hlediska velice dobrá a většina organizátorů přistupuje ke zdraví a bezpečnosti dětí zodpovědně.
0: Obec Dobré na Rychnovsku si nechá zpracovat projekt na modernizaci vodojemu, který má kapacitu 100 kubíků. Dokumentace bude stát 350 tisíc korun, z toho 230 tisíc pokryje dotace Královéhradeckého kraje. Samotná modernizace má přinést novou technologii a taky opravu vodojemových nádrží. Vedení obce chce projekt připravit jako první krok k celkové obnově vodojemu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes sejde se zástupci vládních motoristů. Jednat budou o návrhu státního rozpočtu na příští rok, který v pondělí představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Motoristům se nelíbí navrhovaná výše schodku 389 miliard korun a chtějí navrhnout konkrétní úspory. Premiér Babiš ale včera řekl, že si za rozpočtem stojí.
3: Já jsem byl ministr financí, samozřejmě ty kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Teda máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit investice do nemocnic, máme zastavit přístrojové vybavení.
0: S navrhovaným deficitem nesouhlasí ani koaliční SPD. Za příliš vysoký ho považuje i prezident Petr Pavel. Sport. Tenisté Jiří Lehečka, Karolína Muchová a Linda Nosková jsou ve 3. kole US Open. Z posledního Grand Slamu roku naopak vypadla Karolína Plíšková. Nikola Bartuňková prošla do 2. kola.
1: Počasí.
0: Předpověď slibuje oblačno, výjimečně se objeví přehánky. Teploměr ukáže 21 až 24 stupňů, na horách od 15 do 18. Zafouká slabý, během dne mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Hradci Králové, stále počítejte s omezením na silnici 31 na Gočárově okruhu. Kvůli opravě povrchu je vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. Práce mají skončit 5. října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A 6:04 posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Po zprávách vás zdraví Jakub Schmidt. My se za chviličku společně v našem ranním vysílání podíváme do Rychnova nad Kněžnou, kde vzniká nové komunitní centrum Jednoty bratrské. Stavba za desítky milionů korun má sloužit dětem, zaměstnancům organizace i osamělým seniorům. A víc za chvíli v další reportáži dnešního Dobrého rána. Taky písničky nebudou chybět, takže skupina Krištof, tady bude Věra Špinarová, Michal Tučný a hned teď Leona Machálková. No a Jakub Schmidt nebude zpívat, ten vás teď pěkně zdraví. Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Příjemný čtvrtek 3. září a ať se hezky poslouchá.

0: Za 4 minuty už bude 6:45, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Míříme do Rychnova nad Kněžnou. Jednota bratrská dokončuje totiž v Rychnově nové komunitní centrum. Budova bude sloužit dětem, zaměstnancům, organizace i seniorům. V přízemí najde nové prostory mateřská škola Velrybka, která už teď nestačí zájmu rodičů. Stavba se blíží ke konci a první část centra by mohla začít fungovat už na jaře.
1: Teď se nacházíme v přízemním patře. Tady to všechno bude sloužit mateřské školce Velrybka. Teď jsme v hlavní herně, pak je tady samozřejmě výdejna, taková ta koupelna sociálky pro děti s malejma záchůdkama, umyvadlama, šatnička, tady je výklenek, kde bude klavír.
2: Popisuje nové prostory komunitního centra Velrybka Martin Vlasák, správce sboru jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou. Právě tady se rozšíří mateřská škola Velrybka. Dětem bude sloužit i několik metrů dlouhá dřevěná plachetnice se skluzavkou a podpalubím.
1: Budou moct vylíst na palubu, tam budou mít pohyblivý kormidlo, dalekohled, budou moct vytáhnout vlajku, budou moct do podpalubí, do míčků těch plastových, pak tam budou mít v podpalubí taky kuchyňku a z toho celého z paluby půjde dolů skluzavka.
2: Nové prostory umožní školce zvýšit kapacitu z 15 na 28 dětí. Učitelka Monika Nekorancová říká, že právě to může pomoct rodičům.
3: Na což se těšíme moc, že budeme moct rozšířit tu naší partu dětskou a zároveň i nám to umožní prodloužit provoz do 4 hodin, takže budeme mít otevřeno díl, tak budeme i dostupnější pro víc rodičů.
2: Školka ale bude jen jednou částí nového centra. V prvním patře vznikne 5 dostupných nájemních bytů, které chce jednota bratrská nabídnout hlavně svým zaměstnancům. Podle Martina Vlasáka má jít i o způsob, jak si udržet lidi, kteří pracují v jejich službách.
1: Takže to je takový i pro nás fajn stabilizační opatření, aby to, co tady děláme pro Rychnováky, pro region, tak zůstalo dál kvalitní.
2: A v podkroví bude zázemí pro sociální službu Patmos, která pomáhá osamělým seniorům. Podle Martina Vlasáka jde často o lidi, kteří mají i vážné sociální problémy.
1: A my je můžeme pozbudit, zasíťovat, můžeme jim pomoct, aby se dostali do nějakého normálního způsobu fungování. Spojit je s dalšíma sociálníma službama.
2: Nové komunitní centrum v Rychnově nad Kněžnou vyjde zhruba na 60 milionů korun. Jednota bratrská má pokrytých asi 90% nákladů. Dalších 5 milionů ještě schání. Pokud půjde vše podle plánu, stavba skončí na konci března. Byty a sociální služba by mohly začít fungovat na jaře. Mateřská škola pak od září 2027. Z Rychnova nad Kněžnou Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Přejeme dobré ráno z Hradce Králové, je čtvrtek 3. září, 246. den v tomto roce a svátek má Bronislav. Dnes je taky svátek svatého Řehoře Velikého, patrona hudebníků a zpěváků. A já se dívám, o čem to bude dnes v radioporadně dopoledne po 11. hodině, abyste také viděli. Naším hostem bude inženýr Martin Ludvík a tématem bude fenomén moštování, letošní úroda, péče o ovocné stromy. Všechno společně s Pavlou Kindernajovou proberou dnes po 11. hodině a vy se samozřejmě můžete také na cokoliv ohledně moštování zeptat Martina Ludvíka, velkého odborníka v tomto směru. studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše e-mailová adresa, kdybyste se chtěli zeptat písemně, anebo pak po 11. hodině jako tradičně opět do radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové budete moci i zavolat.
1: Počasí.
0: A teď už se dívám na ranní teploty. Tady v Hradci Králové ukazuje teploměr teď 14 stupňů, v Trutnově 11, v Rychnově nad Kněžnou je asi nejtepleji z celého našeho kraje, tam je 15 stupňů Celsia teď, v Náchodě 12 a v Jičíně kolem 13 stupňů ukazuje teploměr v tuto chvíli tedy krátce po čtvrt na 7. Co nás čeká během dne? Máme novou aktuální předpověď, kterou nám před chvíličkou poslal Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. No a ta praví, že dneska nás čeká postupně velká oblačnost, ale srážek bude málo. Teď ráno bude ještě jasno, nebo skoro jasno, pak během dopoledne oblačno a k večeru a večer už zataženo. Ojediněle se objeví pak i slabé přeháňky. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. V noci ojediněle čekáme taky přeháňky, bude oblačno až zataženo a hlavně tedy v oblasti hor s ojedinělými přeháňkami nebo slabým deštěm a teploty v noci klesnou na 18 až 15 stupňů. No a pátek bude nejteplejším dnem tohoto týdne. Zítra ráno bude oblačno až zataženo a hlavně v oblasti hor ojediněle slabý déšť. Pak během odpoledne začne od jihozápadu ale oblačnost ubývat postupně až na polojasno. No a pak zase později večer na severu kraje začne opět oblačnost přibývat a v závěru dne se v oblasti Krkonoš objeví déšť. Teploty páteční, jak jsem říkal, bude to nejteplejší den tohoto týdne, 25 až 28 stupňů.
1: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Tentokrát si o rodinných i pracovních radostech budu povídat s herečkou Zdeňkou Žádníkovou, která bude osobností Šarmu. V modních trendech poradíme, s čím kombinovat šaty, když se ochladí. Dozvíte se, jaké jsou nové trendy ve cvičení a v čem je význam silového tréninku. V pravidlech etikety odpovíme na otázky týkající se tykání, vykání a onikání a taky si připomeneme nedožité 92. narozeniny herečky Jany Štěpánkové, šarmantní osobnosti roku 2009.
1: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme dobré ráno z Hradce Králové. Rád připomenu, že ráno po 8:30 tady bude Tomáš Bartoš ze Dvora Králové nad Labem, letošní mistr tradiční rukodělné výroby. Budeme si s ním povídat o modrotisku, kterému se věnuje. Pak, jak jsem říkal před chvílí v radioporadně, inženýr Martin Ludvík, s ním si zase budeme povídat o moštování. No a po 13. hodině bude mít hosta i Alex Minářová. Dneska to bude herec Tadeáš Moravec, který nám řekne třeba i to, jaké byly jeho začátky studia herectví v Anglii.
1: Začátky byly samozřejmě velmi obtížné, už jenom z toho důvodu, že žijete v cizí zemi, mluvíte jiným jazykem, vůbec na tady to si zvyknout je prostě těžký. A samozřejmě se mi tam jako vkrádaly ty otázky toho, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, jestli na to vůbec mám, jestli je to něco, co chci dělat. Ale já jsem měl takový jako štěstí v neštěstí, dejme tomu, protože po té střední škole mi to trvalo, než jsem se na tu školu dostal, než jsem udělal to rozhodnutí. A vlastně ten čas mezi tím byl takovej, že já tomu říkám, že jsem se trošku jako plácal a hledal. Takže když jsem se tam už jako dostal na tu školu, tak jsem věděl, že opravdu to chci a že jsem si to nějakým způsobem vybojoval a už jako nebyla možnost, že odtamtud odejdu. Takže když jsem překonal nějaký ty první 3 až 4 měsíce, které byly opravdu jako náročný, ani jsem nevěděl, jestli budu schopen nějak to jako zaplatit, tak pak nějak se to uvolnilo a od druhého ročníku už to bylo naprosto skvělý.
0: A víc tedy dnes odpoledne po 13. hodině, kdy bude herec Tadeáš Moravec hostem Alex Minářové na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Byla to nehoda, sebevražda nebo vražda? Smrt ženy nalezené v lomu vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Pro někoho gangster, pro jiné hrdina. Kým ale skutečně byl jeden z nejbohatších mužů USA? Král králů, hon na Edwarda Jonese. A ČT Art uvádí přímý přenos představení činohry Národního divadla Paní Bovariová s Událostmi v kultuře v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na Pospíšilově třídě v Hradci Králové zahájila provoz nová školní jídelna. Královéhradecký kraj ji postavil za 101 milionů korun, především proto, aby zajistil stravování pro studenty krajských škol v oblasti. V budoucnu by se mohla otevřít i veřejnosti. 5 památek ve správě Národního památkového ústavu v Královéhradeckém kraji navštívilo o letošních prázdninách 95,5 tisíce lidí. V meziročním srovnání návštěvnost stoupla o 5,6%. Stavební úřad povolil výstavbu multifunkční hokejové arény v Pardubicích. Rozhodnutí je zatím nepravomocné. Halu chce v lokalitě Nová Cihelna do konce roku 2030 postavit podnikatel a miliardář Petr Dědek. Má se do ní vejít až 25 tisíc diváků. Českým nemocnicím pomůžou s nedostatkem personálu zdravotníci z Filipín. Od ledna nastoupí třeba do pražské Thomayerovy nemocnice. V Krnově budou pracovat například jako fyzioterapeuti nebo laboranti. O zaměstnance z Filipín má podle náborové agentury zájem už víc než 20 českých nemocnic. Fotbalista Tomáš Čvančara se podle televize Sky Sport po 3 letech vrátí do České ligy. Útočník německé Borussie Mönchengladbach by měl zamířit na roční hostování do Hradce Králové. Ráno bude ještě jasno nebo skoro jasno, během dopoledne oblačno a k večeru a večer až zataženo. Ojediněle se objeví slabé přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů na horách, na 15 až 18.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Náchodsku pozor na silnici mezi Bohdašínem a Vernéřovicemi, odkud máme hlášenou dopravní nehodu se zraněním. Projíždějte místem velice opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: ranní kávě Denní tisk.
1: Je to tak, dneska už podruhé se díváme a listujeme dnešními novinami v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 6 hodin 39 minut, jenom ještě předešlu. No a můžeme se podívat třeba na jednu z pozvánek, kterou jsem našel v hradecké příloze Mladé fronty dnes. Na otevřené letiště letové a statické ukázky letadel, dětský koutek, modeláři, ukázky moderní i dobové, hasičské a záchranné techniky, to všechno čeká na návštěvníky sobotního dne otevřeného letiště v Hořicích. A začátek je v 10 hodin, tak se přijďte určitě podívat na letadla. Teď další pozvání do Hradce Králové Kuklen. Píše o tom Hradecký deník, základní škola na pražské třídě v Kuklenách. Teď v pátek 11. takže ne teď v pátek, ale příští pátek vlastně 11. září oslaví 125. výročí, 125 let existence, zve na komentované prohlídky školy i slavnostní odhalení pamětní desky. Součástí oslav pak bude také garden party, na které bude živá hudba, skákací hrad a občerstvení. No a při zahradní slavnosti se také bude křtít kniha o osudu a historii Kuklen, které byly až do roku 1942 samostatným městem. Teď jsou městskou částí Hradce Králové. Kniha se rodila celých 10 let a jsou v ní uvedené i mnohdy neznámé nebo málo známé informace z historie i současnosti obyvatel Kuklen. Je vytištěná na krásném kvalitním křídovém papíře a na 256 stranách najdete kromě textů také asi 1000 vyobrazení Kuklen na fotografiích, které pocházejí ze sbírek Jaroslava Hrůzy, který je spoluautorem i téhleté knížky, takže určitě přijďte, jak jsem říkal, příští pátek 11. září to všechno s Kuklenskou základní školou na pražské třídě oslavit a s Kuklenami jako takovými. Program k výročí školy se koná v pátek 11. od 13.30 do 16.30, pak začne garden party, která bude pokračovat až do 22 hodin, no a slavnostní křest knihy se plánuje pak na 17. hodinu, ale to vám určitě třeba i v našem vysílání připomeneme. Dneska o tom píše Hradecký deník. Tak a ještě jedno téma vybírám z dnešního Práva. Kvůli teplu rostlo všechno moc rychle. Žalostné budou pro zemědělce v Česku výsledky letošní sklizně u některých komodit. Tento rok totiž patří k nejsuším v tomto století a některým plodinám by nepomohly ani vydatné deště. V problémech jsou víceleté pícniny, trvalé travní porosty, kukuřice, brambory nebo chmel. S alarmující prognózou přišli agronomové z brněnské Mendelovy univerzity. Příčinou potíží je souběh hned několika okolností. Suchá a teplá zima, teplé jaro a horké a suché léto například. No a víc už si dočtěte sami v článku, který najdete k tomu v dnešním Právu na straně číslo 5. Tak se podívejte.

0: 6.45, 6:45. Dobré ráno, hezké vstávání. Za chviličku se budeme ve sportu věnovat fotbalu. Herně vyrovnaný zápas mezi fotbalisty Zbrojovky Brno a Hradce Králové rozhodla jedna vychytralá akce brněnského týmu. Za okamžik vám ji popíšeme a uslyšíte také její aktéry v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: Dnešek bude postupně s velkou oblačností, ale srážek bude málo. Teď ráno bude ještě jasno nebo skoro jasno, pak během dopoledne oblačno a k večeru a večer až zataženo. Ojediněle se objeví taky slabé přeháňky. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. V noci ojediněle přeháňky opět, bude oblačno až zataženo, hlavně v oblasti hor, tedy s ojedinělými přeháňkami nebo slabým deštěm, a teploty v noci klesnou na 18 až 15 stupňů. No a zítřek bude nejteplejším dnem tohoto týdne, ráno bude oblačno až zataženo a zejména v oblasti hor ještě ojediněle slabý déšť, pak během odpoledne začne od jihozápadu oblačnost ubývat postupně až na polojasno a pak později večer se na severu kraje začne zase oblačnost natahovat a nasouvat a v závěru dne se v oblasti Krkonoš objeví déšť. Teploty zítra ale vysoké, jak jsem říkal, 25 až 28 stupňů.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Hostem speciálních prvních poprázdninových záletů bude přímo jejich moderátorka Alena Zárybnická. Vyjedeme si slanovkou na Medvědín.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Sport.
1: Sportovci často mluví o tom, že zápasy a jejich výsledky rozhodují opravdu detaily, že to není jenom fráze, tak dokazuje i utkání první fotbalové ligy teď mezi Zbrojovkou Brno a Hradcem Králové. Herně velmi vyrovnaný duel totiž vyhrála Zbrojovka 1-0 a to díky jednomu dobrému nápadu.
2: V 60. minutě zápasu s Hradcem Králové se chystal fotbalista Zbrojovky Brno Petr Ševčík rozehrávat volný přímý kop. Hráči obou týmů se ještě přesouvali na místa v pokutovém území, když bývalý reprezentant nečekaně posunul míč po zemi na pravou stranu, kde měl volného spoluhráče.
3: Bylo to intuitivně, protože rozhodčí neukázal na pištělku, oni to měli furt ještě takový hektický, že si tam říkali, kdo kam má jít, a Benny si dobře odskočil, takže jsme to zahráli a naštěstí nám z toho padl gol.
2: Právě Benny Kanakimana dostal od Ševčíka přihrávku, po které poslal míč zakončujícímu Danielu Vašulínovi. Vše se běhlo rychleji, než se obrana Hradce Králové sformovala.
4: Bavili jsme se o tom s těma hráčima, že teď je důležitá prostě ta koncentrace na ty dané momenty, odpovědnost prostě toho hráče, ten balon leží a my prostě absolutně nereagujeme na rozehrávku. To byly věci, které prostě se nám nestávaly a teď se nám opakujou.
2: Mrzí trenéra Otroků Davida Horejše. Zatímco jeho svěřenci po druhé v řadě prohráli, Zbrojovka si připsala třetí výhru za sebou a v tabulce je druhá jen o bod za vedoucí Slavií Praha. Právě na jejím hřišti čeká Brňany v sobotu další utkání.
5: Je to samozřejmě hezké to takhle říct, ale pojedeme tam jako vždycky s pokorou a vůbec bych to nebral takhle, že hraje první s druhým.
2: Zůstává po nekompletních 6 odehraných kolech při zemi asistent trenéra Jan Baránek. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Královéhradecký kraj bude vybírat předsedu představenstva zdravotnického holdingu. Motoristi budou jednat s premiérem a ministryní financí o návrhu rozpočtu na příští rok, vadí jim vysoký deficit. Do třetího kola tenisového US Open postoupili tři Češi a dnešek přinese postupně mraky, slabé přehánky a teploty do 24 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. Do výběrového řízení na předsedu představenstva zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje se přihlásilo 5 zájemců. Vítěz, který povede organizaci zastřešující všechny krajské nemocnice, by mohl být známý v říjnu, potvrdil to mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
3: Součástí přihlášek byly mimo jiné základní teze a vize koncepce a organizace zdravotnictví. Vybraný uchazeč bude odpovědný za strategické řízení společnosti a bude se významně podílet na koordinaci a rozvoji celé sítě krajských zdravotnických zařízení.
1: Dvě kruhové neolitické stavby objevené v hradecké městské části Kukleny jsou archeologicky velmi cenné a měly by být zachovány pro další generace. Shodli se na tom účastníci včerejšího jednání v Muzeu východních Čech. Zástupci zúčastněných institucí proto podepíší do několika týdnů memorandum o společném postupu při hledání řešení. V oblasti rondelů je naplánovaná stavba silnice. Za jejich zachování vznikla petice. Její autoři se sešli se zástupci města, muzea a dalších institucí. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO bude odpoledne jednat se zástupci koaličních motoristů. Těm vadí navrhovaný schodek 389 miliard korun. Premiérovi i ministryni financí Aleně Schillerové z hnutí ANO chtějí motoristé navrhnout konkrétní úspory. S navrhovaným deficitem nesouhlasí ani koaliční SPD. Schillerová řekla, že si koaliční partnery vyslechne. Seškrtat v rozpočtu desítky miliard, ale podle ní není možné. Teniska Karolína Muchová postoupila na US Open do třetího kola. Britku Bulterovou porazila 6-1 a 6-0. Utkání pořadatelé na poslední chvíli přesunuli do arény Louise Armstronga. Obě hráčky tak neměly na přípravu moc času, pokračuje Muchová.
4: Moc ne, popravdě. S tím, že já se tejpuju kotníky a tak dál, tak toho času bylo míň, ale na jednu stranu jsem byla fakt ráda, že nás přesunuli na ten kurt se střechou, protože s tím deštěm je to takový nevyspytatelný a fakt čekat tady celý den, kdy člověk hrát, je nepříjemný.
1: Třetí kolo si zahraje Jiří Lehečka s Lindou Noskovou. Nikola Bartuňková zvládla dohrávku a je ve druhém kole. Naopak Karolína Plíšková na Grand Slamu v New Yorku končí.
2: Počasí.
1: Ráno bude ještě jasno nebo skoro jasno, během dopoledne oblačno a k večeru a večer až zataženo. Ojediněle se objeví slabé přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 15 až 18. Ráno zafouká slabý proměnlivý, během dne mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: S objížďkou počítejte ve Skřivanech na Královéhradecku. Důvodem je oprava povrchu silnice číslo 327. Práce mají trvat do konce listopadu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 7 hodin 4 minuty, s vámi je Český rozhlas Hradec Králové, přejeme vám dobré ráno a hezké vstávání ve čtvrtek 3. září. No a divadelní, atletický nebo letecký kroužek rodiče od začátku nového školního roku vybírají zájmové činnosti a kroužky pro své děti. Poptávka je velká, jako vždycky, a někde plánují otevřít i velmi netradiční kroužky. My to za chviličku všechno probereme s naší reporterkou Kateřinou Kohoutovou. No a v Bleskovce dobrého rána celý tento týden hrajeme o vstupenku až pro 5 osob na 3. mezinárodní výstavu minerálů, která bude teď v sobotu 5. září v Hradci Králové v Aldisu, takže i dnes tu vstupenku pro vás máme. A samozřejmě, když už tedy výstava minerálů, tak taky jeden z minerálů nabídneme, opět achát, takže hodně štěstí před 7:30 přeju a jinak ať se dál hezky vstává s Českým rozhlasem Hradec Králové. To je přání od Jakuba Šmita. Mám prostě

0: Petr Rezek, Tulák po hvězdách, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, 7 hodin, téměř 11 minut, pěkně vás zdravíme. No a jak jsem říkal před chvílí, rodiče můžou teď od 1. září přihlašovat své děti opět do nejrůznějších zájmových kroužků. Jejich zaměření je však velmi široké. Po kterých aktivitách je největší poptávka, to zjišťuje naše reporterka Kateřina Kohoutová, a tak se jí teď na to zeptáme. Kateřino, dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak třeba na Vrchlabsku teď nejrychleji mizí místa v kroužkách pro nejmenší. Podle instruktorů je rodiče začali obsazovat hned po spuštění systému přihlášek. Hledají aktivity pro své děti a zároveň v podstatě chtějí vědět, že se o ně zabaví, naučí a bude o ně postaráno, když třeba o ní jsou ještě v práce. Některé kroužky v tanečním oddělení už jsou zcela plné a podobně to vypadá i třeba v keramice nebo výtvarné činnosti pro žáky prvního stupně základních škol.
0: Ta nabídka mimoškolních aktivit se rozšiřuje a otevřou se i prý hodně netradiční kroužky, tak můžeme říct namátkou, jaké to budou?
1: Určitě, já když jsem tu nabídku procházela, tak jsem sama byla překvapena tím množstvím, protože to spektrum je opravdu veliké. Například Novopatský dům dětí a mládeže připravil cirkusovou dílnu, která už je beznadějně obsazená. Poslední místa zbývají v kroužku animace, kde se děti učí a poznávají pod dohledem zkušených instruktorů tvorbu animovaných filmů. Na své se přijdou také malé švadlenky, které mohou docházet na šperkování a modní doplňky. Tam to zřejmě možná doplnil i fakt, že byl otevřen oprázněný příměstský tábor, o který byl velký zájem. No a výčině tak tam mě zaujal chovatelský kroužek, nebo třeba kroužek malého skrblíka. Tam se děti budou seznamovat s měnou, financováním, budou se snažit naučit hospodařit s penězmi a tak celkově, jak vůbec s těmi penězi a financemi zacházet.
0: A to je důležité v dnešní době, mít tuhletu znalost. Jinak teď nevím, jestli to s tím bude úplně souviset, ale otázku položím, můžou se, Kateřino, přihlásit do některých kroužků taky i dospělí, dospěláci?
1: Ano, můžou. Téměř všude, kde jsou otevřené kroužky pro malé, tak zároveň připravili nabídku i pro maminky a tatínky. Je pravda, že většinou teda je zájem ze strany maminek, tak třeba v Jičíně tam je otevřený nebo bude otevřený kroužek kresba a malba, ten už je téměř obsazený. Dále třeba také mohou docházet do kroužků šití pro dospělé, tam už zbývají také poslední místa. No a třeba už zmiňovaná Nová Paka, tak ta od října otevře nejrůznější hudební obory pro dospělé, ať už je to nauka na klavír, nauka na různé jiné nástroje, a tam ten zájem už teď je také dost velký.
0: Takže i dospěláci se můžou hlásit. Děkujeme
1: určitě
0: za informace. Kateřina Kohoutová, nashledanou.
1: Krásný den, nashledanou.
2: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 7 hodin 17 minut, čtvrtek 3. září 246. den v tomto roce začíná svátek Bronislav. Já si musím přiznat, že my teď létáme tady od mikrofonu k oknu a zase od okna k mikrofonu zpátky, protože se díváme na ty balóny. Balónové nebe včera začalo tady v Hradci Králové a je ten program opravdu nabitý. Možná už včera v podvečer jste sledovali asi 49 možná balónů jsem napočítal na nebi najednou a teď taky možná od Aldisu nebo na té louce od Kauflandu. Teď tady v Hradci Králové startuje pěkně jeden horkovzdušný balon za druhým. Je to nádherná podívaná, takže zvedněte k oči, k obloze, možná taky něco uvidíte. Já myslím, že letí směrem na Jaroměř, bych to tak odhadoval podle větru, tak jak se balóny vzdalují tím směrem, takže tam asi možná taky uvidíte. Tak se dívejte, balónové nebe, které ještě bude pokračovat tady v Hradci Králové i v těch příštích dnech, si užijte. No a my se podíváme teď na to, co nás čeká venku, jaké tam bude dnes počasí.
1: Počasí.
0: Postupně velká oblačnost nás dnes čeká, ale srážek bude málo. Teď ráno je jasno nebo skoro jasno, pak během dopoledne začne přibývat oblačnost a k večeru a večer bude úplně zataženo. Ojediněle se právě k večeru a večer můžou objevit i slabé přehánky. Teploty dnes 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Noc pak bude ojediněle taky s přehánkami, oblačná až zatažená a hlavně v oblasti hor s ojedinělými přehánkami nebo slabým deštěm. Teploty v noci klesnou na 18 až 15 stupňů Celsia. No a zítra bude nejteplejším dnem tohoto týdne. Ráno zítra bude oblačno až zataženo a hlavně v oblasti hor ojediněle slabý déšť. Pak během odpoledne začne od jihozápadu oblačnost ubývat, postupně až na polojasno a později večer na severu kraje začne zase oblačnost se nasunovat a v závěru dne se v oblasti Krkonoš objeví déšť. Zítra teploty 25 až 28 stupňů Celsia jsou předpokládané na pátek.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. O čem se mluví?
2: Královéhradecký kemp Stříbrný rybník převedlo město do majetku dosavadního provozovatele společnosti Městské lesy Hradec Králové. Jaké změny to přinese a hodlá firma zrychlit řešení kvality vody v Písníku nebo přece jenom uvažuje o stavbě nového koupaliště? Zeptáme se ředitele městských lesů Milana Zerzána ve čtvrtek 30 minut po 17. hodině.
1: Český rozhlas Hradec Králové, o čem se mluví s Janou Kudivejsovou a jejím hostem.

Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: stanic neustále přibývá a já pevně věřím, že i posluchačů přibývá, spokojených posluchačů, že přibývá a ať je tomu tak i nadále.
1: To já taky věřím, že to tak je. Tak koho jste poznali, zavolejte do Dobrého rána.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Tak, koho pak máme na telefonu? Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové, halo.
3: Dobrý den, to je Lenka.
1: Dobrý den, Lenko, moc vás zdravím. Tak, a povídejte, koho jste poznala?
3: Myslím si, že to je Alexandr Hemel.
1: Výborně, ano, poznala jste dnešního narozeninového oslavence, bude mu dnes 74 let, narodil se 3. září roce 1952 v Brně a samozřejmě je to moderátor a dřív taky hlasatel v televizi, kde teda v České televizi pracoval až do doby, než byla v roce 2005 pozice programových hlasatelů zrušena. Všem se nám po nich stýská a stýskalo tenkrát hodně, když skončili. No ale Alexandr Hemela, a to mě zaujalo, potom, když přestal být hlasatelem, tak působil i jako režisér denního vysílání v televizi, což je člověk, který vlastně zajišťuje plynulý, bezchybný a přesný průběh celého vysílacího dne. Hlídá vždycky vteřinu po vteřině, aby ty pořady, filmy, zprávy a reklamní bloky začínaly a končily přesně v plánovaný čas a aby na sebe ve vysílání všechno pěkně plynule navazovalo. Takže velice zodpovědná práce být takovým režisérem denního vysílání v televizi, což taky Alexandr Hemela dělal. Tak skvělé, Lenko, blahopřeju, ať se vám výstava minerálu líbí a protože kámen achát, který jste vyhráli, je kamenem rovnováhy, klidu, sebeduvěry a odvahy, tak přejeme, ať to tak u vás je. Ať vám k tomu pomůže. Děkuji. Ke všemu. Mějte se krásně, nashledanou.
3: Taky nashledanou.
1: Tak a teď nám zaspívá ještě Věra Špinarová v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a pak už přijde Alena Brantová se zprávami a to bude za 4 minuty, tedy přesně o 7:30 v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou.
1: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Rokytnici v Orlických horách začala stavba výjezdové základny záchranářů. Modulární stavba téměř za 13 milionů korun zlepší dostupnost přednemocniční péče v Orlických horách a zkrátí dojezdové časy záchranářů do hůř dostupných oblastí. Hotová by měla být do konce roku. V okolí Hradce Králové a Jaroměře odstartovala pětidenní balónová fiesta. V okolí obou měst můžete až do neděle sledovat starty až 51 horkovzdušných balónů. Ranní lety jsou naplánované vždy mezi 7 a 9 hodinou, podvečerní pak od 6:30 do 7:30. S návratem dětí do škol může přibýt případů žloutenky, varuje před tím Státní zdravotní ústav. Ten od začátku roku do konce srpna zaznamenal v Česku celkem asi 1500 nových případů hepatitidy A. Odbory a zaměstnavatelé kritizují plánované změny podpory v nezaměstnanosti. Vláda tento týden rozhodla, že podpora v prvních 2 měsících bude maximálně 65% průměrné mzdy. Od letošního ledna přitom mohli lidé čerpat až 80%. Fotbalisté Bohemians v dohrávce 4. kola šance ligy remizovali s Jabloncem 1-1. Zbrojovka Brno porazila Hradec Králové 1-0. Vyhrála po třetí v řadě a v tabulce se posunula na 2. místo, o bod za pražskou Slávii. Ráno bude ještě jasno nebo skoro jasno, během dopoledne oblačno a k večeru a večer až zataženo. Ojediněle se objeví slabé přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 15 až 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Trutnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 16 na příjezdu do Volanova od Pilníkova. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí kyvadlově. Omezení má trvat až do 19. října.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: je Denní tisk.
1: Začneme Rychnovským deníkem. Tentokrát na školu přispěli i místní moderní malotřídka na Rychnovsku. Přivítala první žáky a je moc pěkná, jak vidíte tady i v Rychnovském deníku na fotce. V obci Sinkov Slemeno na Rychnovsku se podařilo vybudovat zázemí pro nejmladší generaci v podobě nové školy a školky. Moderní dřevostavba se sedlovou střechou za více než 50 milionů nahradila schátralé prostory původní malotřídky. První školní rok tak mohl začít. Na začátku byl odvážný projekt, na který chyběly peníze. Později obec získala podporu, ovšem nedostávalo se na interiér. Ve sbírce mezi místními obyvateli se podařili vybrat desítky tisíc korun a teď je záměr u samého cíle, ale zároveň také na úplném počátku. Začíná se totiž psát historie nové krásné školy v této obci. Tak se můžete podívat ještě jednou na obrázek, jak ta škola vypadá. Sinkov Slemeno na Rychnovsku tedy v ní přivítal teď první žáčky. Tak, to je jedno téma. Dívám se pak do Mladé fronty dnes, do přílohy Kraj Hradecký. Tady jsou nádherné fotografie té pondělní bouřky. Obří shelf cloud se převalil krajem. Tady píšou v titulku: fotogenické mračno přinesla studená fronta, která v pondělí postupovala republikou na severovýchod. Takzvaný shelf cloud na čele fronty zachytil v Hradci Králové mladík, který se věnuje lovu bouřek. Mrakový val zaujal i další obyvatele Královéhradeckého kraje. Bouřka v Hradci Králové velmi rychle tedy postupovala a přišla také velmi rychle. Jenom během 5 minut se přivalil tento valící se mrak a stejně rychle odešel dále na východ. Dost se setmělo, nárazy větru dosahovaly až 13 metrů za vteřinu, krásně zapršelo, ale byla v celku nízká blesková aktivita, jak říká právě mladík Matyáš, který pořídil snímek toho mraku, který opravdu vypadá jako srolovaný a valil se i naším Královéhradeckým krajem. Tak se můžete podívat, ale vy jste ho určitě viděli také sami. Na mnoha místech jste fotili a pak ty obrázky zaplnili sociální sítě. Tak, já se dívám ještě i do dnešního Práva. Filipovský má pomník v rodné Přelouči. Ve své typické košili s kravatou pozoruje herec František Filipovský nepřetržitě své rodné město. Tentokrát ovšem tedy v bronzové podobě na žulovém soklu. Pomník dabingovému hlasu Louie de Finéze stojí od úterka v Přeloučském parku u kina. Autorem návrhu je místní výtvarník Josef Dvořáček, který s nápadem vytvořit trvalou vzpomínku na slavného rodáka přišel už v roce 2017 u 110. výročí umělcova narození. Teď je tedy dílo na světě, tak se můžete sami podívat, jak pomník Františka Filipovského v jeho rodné Přelouči vypadá. Tak, a my noviny zavíráme. Dál vás z Českého rozhlasu Hradec Králové samozřejmě pěkně zdravíme. Hezký čtvrtek.

0: připomenu radioporadnu s inženýrem Martinem Ludvíkem, ovocnářem, takže dnes nás bude zajímat fenomén moštování, letošní úroda, péče o ovocné stromy. To všechno tedy dopoledne po 11. hodině s Pavlou Kindernejovou, která se bude ptát i za vás, a to v tom případě, že napíšete, pošlete svůj dotaz do radioporadny třeba na adresu studio.hradec@rozhlas.cz, anebo pak můžete po 11. hodině do studia Martinu Ludvíkovi zavolat a zeptat se na to, co vás ohledně ovoce a třeba moštování zajímá.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká postupně velká oblačnost, ale srážek bude málo, teď ráno ještě jasno nebo skoro jasno. Během dopoledne se začne zatahovat a bude oblačno a k večeru a večer až zataženo. Ojediněle se objeví slabé přehánky. Teploty se budou dnes pohybovat mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách 15 až 18. V noci nás pak čeká opět ojediněle déšť nebo nějaká ta přehánka, bude jinak oblačno až zataženo a hlavně v oblasti hor s ojedinělými přehánkami nebo slabým deštěm. Teploty klesnou v noci na 18 až 15 stupňů. No a zítřek bude nejteplejším dnem tohoto týdne. Ráno bude oblačno až zataženo a hlavně v oblasti hor ještě ojediněle slabý déšť. Pak během odpoledne začne od jihozápadu postupně oblačnost ubývat, postupně až na polojasno, a pak zase obráceně později večer na severu kraje začne opět té oblačnosti přibývat. V závěru dne se v oblasti Krkonoš zase objeví déšť. Teploty zítra ale vysoké, jak jsem říkal, 25 až 28 stupňů. Tak, a co všechno víte o zubech? O řadu zajímavostí možná už za chviličku doplní vaše znalosti dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, tak si Martina Písaříka taky dnes poslechněte.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
2: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Do konce roku vyroste v Rokytnici v Orlických horách nová základna záchranářů. Oprava nábřežní zdi v Trutnově omezí ode dneška dopravu. Fotbalisté Hradce Králové v lize znovu prohráli, tentokrát v Brně. Polojasná obloha se postupně zatáhne, dočkáme se slabých přeháněk a teplot do 24 stupňů. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. Královéhradecký kraj začal s výstavbou nové výjezdové základny záchranářů v Rokytnici v Orlických horách. Stavba za necelých 13 milionů korun má zkrátit dojezdové časy posádek do horských oblastí. Doteď do Orlických hor výjížděli záchranáři hlavně z Rychnova nad Kněžnou, říká ředitel zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Libor Seneta.
3: V létě dojezdové časy relativně slušný, v zimě samozřejmě už je to trochu komplikovanější a vzhledem k tomu, že se tady velmi rozvíjí zimní turistický ruch, tak samozřejmě sem potřebujeme jezdit častěji. A tady ta výjezdová základna nám výrazně zlepší obslužnost tady toho regionu pro zdravotnickou záchrannou službu.
2: Nová základna bude sloužit dvěma záchranářům a dvěma sanitním vozům a hotová má být do konce roku. Povodí Labe dnes v Trutnově zahajuje rekonstrukci zdi na nábřeží Úpy. Ta se částečně zřítila do řeky minulý týden. Práce v centru města potrvají 2 dny a řidiči by měli počítat s výrazným zúžením jízdních pruhů. Platí zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny. Výjimku mají pouze autobusy. Thajsko zkrátí turistům z desítek zemí, včetně Česka, pobyt bez víza. Od poloviny září tam budou moct zůstat bez víza 30 dní místo současných 60. Změna se týká většiny zemí Evropské unie, ale třeba i Spojených států nebo Číny. Pobyt si turisti budou moci za určitých podmínek jednou prodloužit. Thajsko zpřísnění pravidel vysvětluje snahou omezit kriminalitu cizinců.
0: Sport.
2: Hradečtí fotbalisté v dohrávce 4. kola šance ligy prohráli na hřišti Zbrojovky Brno 0-1. Východočeši tak prohráli po druhé v řadě a po druhé taky nedali ani gól. Mluví o tom trenér David Horejš.
4: My jsme si tam nevytvořili žádnou vyloženější šanci, soupeř dobře bránil, my jsme sice měli tlak, ale bez nějaký větší touhy prostě jít za tím gólem, tam nám chyběla od těch hráčů. Větší odpovědnost tím něco udělat.
0: Počasí.
2: Ráno bude ještě jasno nebo skoro jasno, během dopoledne oblačno a k večeru a večer až zataženo. Ojediněle se objeví slabé přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách naměří 15 až 18. Ráno zafouká slabý proměnlivý, během dne mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Trutnovsku je kvůli opravě povrchu uzavřená silnice 284 v Bílých Poličanech. Objížďky jsou tam značené a potrvají do 15. listopadu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: I ve čtvrtek po 8 hodině vám přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je 3. září v kalendáři a Jakub Šmit s vámi dál u mikrofonu. Hradci Králové se včera bavili, jak skloubit výstavbu nové silnice s ochranou unikátních neolitických rondelů v královéhradeckých Kuklenách. Muzeum východních Čech společně se zástupci města, investorů i autorů petice mají hledat technické řešení, jak rondely neponičit. No a o výsledcích jejich společného jednání vám řekneme víc za chvíli, tedy Adéla Kabříková, naše reportérka, která to všechno sledovala. Hostem po 8:30 pak bude Tomáš Bartoš ze Dvora Králové nad Labem, letošní mistr tradiční rukodělné výroby, kterého zná z jeho umění, ocenila Rada Královéhradeckého kraje. Tomáš pochází jinak z rodiny tiskařů, barvířů a také formířů s více než 200letou tradicí, no a věnuje se modrotisku, tedy staré textilní technice zdobení látek, zapsané i na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Tak vám ho představíme a modrotisk samozřejmě taky trošičku probereme a ukážeme si, v čem je ta jeho výjimečnost a jedinečnost. Po 8:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: skupina Beatles teď v dobrém ránu, je 11 minut po 8. No a začátkem plánu na ochranu neolitických rondelů v Hradci Králové v Hradeckých Kuklenách bude zatím společné memorandum. Na jeho přípravě se shodli účastníci včerejší schůzky v Muzeu východních Čech. No a chtějí najít způsob, jak ochránit unikátní naleziště z mladší doby kamene a zároveň umožnit stavbu nové silnice. To téma sleduje už dlouhodobě reportérka Adéla Kavříková, takže nám teď řekne, co je v tomto směru nového. Dobré ráno, Adélo.
1: Dobré ráno. Na jednání, které svolal ředitel Muzea východních Čech, se sešli zástupci hradeckého magistrátu, krajského úřadu, archeologického ústavu, akademie věd, developera, komise místní samosprávy i iniciátorů petice za záchranu rondelů. Muzeum tam představilo výsledky letního povrchového průzkumu, které potvrdily stáří i význam té lokality. A připomenu, že obě kruhové stavby z mladší doby kamenné jsou staré přes 6,5 tisíce let a od sebe vzdálené zhruba 200 metrů. Klasický archeologický výzkum na místě doteď provedený nebyl a rondely chrání vrstva ornice.
0: No a proč je tedy teď nutné uzavírat takové memorandum, když se o ochraně naleziště mluví už dlouho?
1: Je to kvůli střetu dvou veřejných zájmů. V místě rondelu je naplánovaná stavba silnice k chystanému developerskému projektu Nová zelená a iniciátoři petice navíc podali podnět na ministerstvo kultury k prohlášení té oblasti za kulturní památku. Chystané memorandum má stanovit technické řešení, které umožní stavbu radiály tak, aby naleziště zůstalo neporušené. Vedení města zdůrazňuje, že ochrana rondelů je pro další práce v oblasti základní podmínkou a počítá s ní i nový územní plán. Zároveň dodává, že další kroky definuje až po dokončení kompletního archeologického vyhodnocení.
0: No a jaká technická řešení by tedy mohla zaručit, aby rondely zůstaly neporušené?
1: Ve hře je teď vedení cesty po náspu nad jedním z rondelů nebo přeložení trasy mimo ně. Autoři petice ale s náspem nesouhlasí a požadují, aby naleziště zůstala v nedotčené podobě na svém místě a byla nezastavitelná. A podle nich by měla radnice prověřit změnu trasování v prostoru mezi oběma rondely. Archeologický ústav Akademie věd trvá na zachování nálezu na místě bez narušení stavbou a zároveň chce postup koordinovat s městem, aby se projekt nezablokoval. Návrh memoranda se bude připravovat v následujících týdnech.
0: No a bude to i dál sledovat Adéla Kavříková. Děkuju, naschledanou, Adélo.
1: Je to tak, hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Předpověď nás čeká dnes s Tomášem Popelkou, meteorologem, který má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu Hradci Králové. Dobré ráno, pane Popelko, moc vás zdravím.
2: Dobré ráno.
1: Tak a povězte nám, jaký bude den.
2: Tak, dneska už bude spíš takový oblačný, sice překoně se nám bude ještě oblačnost potrhávat, ale k večeru a večeru začne asi přibývat oblačnost až na zataženo. A během dne hlavně na horách by se mohla objevit slabá přehánka. Teploty dneska většinou 21 až 24 stupňů a vítr teď ráno ještě bude foukat slabý proměnlivý do 3 metrů, ale postupně začne zesilovat na mírný západní 2 až 6 metrů. No a zatím přes den srážky by byly tak maximálně do milimetru. V noci oblačno je zataženo a zejména v oblasti hor by se zase objevily ojedinělé přehánky nebo slabý déšť, zase ty srážky budou hodně slabé a teploty ráno budou mezi 18 až 15 stupňů, bude to moc ta zvětšená oblačnost. Vítr bude foukat moci od západu 2 až 6 metrů a co se týká srážek, tak na horách maximálně do 2 mm.
1: A platí, že zítřek, tedy pátek, bude nejteplejším dnem v tomto týdnu?
2: V tomto týdnu ano, sice ráno bude ještě oblačno zataženo a hlavně na horách by se mohlo objevit slabonký déšť, ale dopoledne už by pomalinko od jeho západu by začala oblačnost ubývat a odpoledne už by bylo většinou polyjasno, ale později večer to až někdy před půlnoci by zase na sever kraje začala přibývat oblačnost a kolem půlnoci by někde v oblasti Krkonoš by se objevil i déšť. Spojení se studenou frontou, která by nás začala přicházet hlavně v sobotu nad ránem a dopoledne. Teploty zítra 25 až 28 stupňů, to by bylo hlavně 28 hlavně v Polabí. Vítr bude foukat od západu 3 až 7 metrů, no a později večer v Krkonoších tam by zastáčil na severozápad. No a když jsme takhle začali jak s tou sobotou v noci a ráno zataženo až oblačno a na větším území zpočátku budou přehánky, kdy budou potom přecházet do deště, hlavně na horách by se mohla objevit ojedinělé bouřky, no a dopoledne už by srážky ustávaly a oblačno začne ubývat postupně až na polyjasno, že odpoledne už bude celkem příjemné. Teploty ráno 17 až 13 stupňů a odpoledne 23. V neděli tam už to bude víceméně lepší, sice ráno bude chladnější, ráno až 7 bude na to moci malá oblačnost, přes den bude jasno až polyjasno, no a ráno, zejména na místě, kde předtím víc napršilo, se objeví i mlhy. A teploty maximálně měly 19 až 23, ale pocituje díky sluníčku, to bude o něco lepší. Víte, jak bude foukat slabý proměnlivý do 4 metrů.
1: Dobře, takže v neděli to půjde díky sluníčku, ale jinak vlastně ten víkend už...
2: To bylo tu odpoledne taky.
1: Taky, ale jinak bude ten víkend už malinko chladnější, abychom počítali s tím, že nebudou to ty 28 jako zítra. Vrátíme se zase zpátky spíš k těm teplotám a hodnotám, jako jsou dnes, anebo byly v tomto týdnu. Takže děkuju za předpověď i za ten výhled na víkend Tomáši Popelkovi. Naschledanou.
2: Hezký den.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: pravda a láska. Yes, we can.
1: Čtvrtek 3. září. Svátek mají dneska Bronislav, Branimír, Branimíra, Branislav, Branislava, Bratislava, Bronislava, tak všechno nejlepší. Pěkný den přeje Petr Jungmann. Pátý nejmenší stát světa, San Marino, vznikl v roce 301. To je rovných 1725 let. Legendárním zakladatelem je svatý Marinus, kamení, který pracoval v Rimini a byl křesťanem. Pomník Přemysla Oráče byl slavnostně odhalen na královském poli u Stadic na Ústecku v roce 1841. Smrtící plyn cyklon B poprvé vyzkoušeli nacisté na lidech před 85 lety v roce 1941 ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Prvními oběťmi se stalo 600 ruských zajatců. Americká Coca-Cola se v Československu ve Frutě Brno začala vyrábět před 55 lety v roce 1971. V hlubinném dole Pluto v Louce u Litvínova vybuchl před 45 lety v roce 1981 uhelný prach. V tom okamžiku bylo v dole 105 lidí, jen 40 explozi a následky přežilo. Byla to jedna z největších důlních katastrof ve střední Evropě. Výroba nového vozu Škoda Octavia byla ve Škodě Mladá Boleslav slavnostně zahájena před 30 lety v roce 1996. Nový závod otevřel prezident Václav Havel. Biker Jaroslav Kulhavý se stal před 15 lety jako první český jezdec mistrem světa v cross country horských kol. 75 má dneska spisovatel, rodák z Kyjova, Zdeněk Zapletal. Já přeju pěkný den.

0: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Na Pospíšilově třídě v Hradci Králové zahájila provoz nová školní jídelna. Královéhradecký kraj ji postavil za 101 milionů korun. Především proto, aby zajistil stravování pro studenty krajských škol v oblasti. V budoucnu by se mohla otevřít i veřejnosti. 5 památek ve správě Národního památkového ústavu v našem kraji navštívilo o letošních prázdninách 95,5 tisíce lidí. V meziročním srovnání návštěvnost stoupla o 5,6%. Stavební úřad povolil výstavbu multifunkční hokejové arény v Pardubicích. Rozhodnutí je zatím nepravomocné. Halu chce v lokalitě Nová Cihelna do konce roku 2030 postavit podnikatel a miliardář Petr Dědek. Má se do ní vejít až 25 tisíc diváků. Českým nemocnicím pomůžou s nedostatkem personálu zdravotníci z Filipín. Od ledna nastoupí třeba do pražské Thomayerovy nemocnice, v Krnově budou pracovat například jako fyzioterapeuti nebo laboranti. O zaměstnance z Filipín má podle náborové agentury zájem už víc než 20 českých nemocnic. Fotbalista Tomáš Čvančara se podle televize Sky Sport po 3 letech vrátí do české ligy. Útočník německé Borussie Mönchengladbach by měl zamířit na roční hostování do Hradce Králové. Ráno bude ještě jasno nebo skoro jasno, během dopoledne oblačno a k večeru a večer až zataženo. Ojediněle se objeví přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 15 až 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Ve Vamberku na silnici číslo 14 ve Štemberkově ulici dnes silničáři opravují vodorovné dopravní značení. Budou tam až do 14 hodin a vy projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 9 minut po půl deváté, no a mezi novými letošními mistry tradiční rukodělné výroby je i Tomáš Bartoš ze Dvora Králové nad Labem, kterého Rada Královéhradeckého kraje ocenila tímto titulem ještě spolu s dalšími asi 4 šikovnými řemeslníky. Tomáš Bartoš pochází z rodiny tiskařů, barvířů a formířů s více než 200letou tradicí, no a já se těším, že nás teď dotají modrotisku, což je stará textilní technika zapsaná i na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO, trošičku seznámí a že nás zasvětí dotají právě té techniky. Tomáši, vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Přišel jste, musím říct, v modrotiskové košili, takže stylově. Kdyby se naši posluchači chtěli podívat, tak můžou na kamerách. No a blahopřejeme k tomu titulu.
1: Moc děkuju.
0: Co jste na to říkal? Co to pro vás znamená?
1: No, je to takovej, jakoby další posun vlastně v té kariéře toho modrotiskaře a formíře. No.
0: Kolikátá generace už jste ve vaší rodině?
1: Jsem čtvrtá generace formíře, měl bych být zhruba čtvrtá generace tiskaře a asi druhá generace barvíře. Mm-hmm. Ale pořád ještě hledáme další lidi. Teďka se zase objevil jakoby další předek, který dělal formířinu, tak proto čtvrtá generace toho formíře. No. Mm-hmm.
0: My si to ještě potom rozdělíme, co kdo dělá samozřejmě, ale nejdřív mě zajímá, jestli teda jste vyrůstal přímo v dílně u táty, který vás učil vlastně mimo děk možná jako malého kluka tomu řemeslu. Bylo to tak, díval jste se mu pod ruce?
1: No, jako malej jsem se tam ometal, čistil jsem jim stroje smetáčkem a tak dále. Z těch strojů mě vždycky vyháněli, protože jsem vždycky někam zales, jak jsem byl malej. No, dávali na mě pozor, abych je nezapnul nebo něco takového, ale potom jsem začal chodit někdy v 5-6 letech k Jaroslavu Pluchovi, což je mistr formíř, vlastně tátův kolega. Tam jsem začal vyřezávat a tak dále a zhruba v 7 letech na mě vyzkoušeli nějakou první formu, která se moc nepovedla.
0: Nepovedla se.
1: To je oštípaná a tak dále, ale táta jí má pořád vystavenou jako takovou trofej.
0: No a tak bylo jasné, jako, že se tomu budete jednou taky věnovat, nebo jste chtěl dělat něco jiného?
1: Vůbec ne. V 15 letech jsem sice šel na truhláře, jsem do Hradce Králové, tak tam jsem se vyučil jakoby na nábytkáře, protože se neotevíral ten rok ten umělecký obor, co tady je. Ale pod vlastně dokončení tohohle, tak jsem šel ještě si udělat elektrikáře, potom jsem dělal 8 let osvětlovacího technika, potom jsem dělal 8 let v Německu na fotovoltaických elektrárnách a takový nějaký věci na střechách a tak. A pak jsem se vlastně vrátil z Německa, co budem dělat, no, tak se založil ateliér.
0: A ten je v Josefově.
1: A ten je v Josefově.
0: Modrotiskový ateliér, kam naše posluchače ještě taky pozveme. Jak starý je vůbec modrotisk, jaká je ta historie jeho?
1: No, ten modrotisk je starý, no přímo jakoby barvením, jakoby indigem je starý někde 6000 let před naším letopočtem. Je to doložený někde na nějakým ostrově v Peru, ale vlastně do Evropy se to dostalo buď po hedvábné stezce, nebo někde z Egypta, někdo uvádí i z Holandska, někdy kolem 16. století. A vlastně začalo se barvit jakoby jenom na modro, tmavá barva byla pro vrchnost, světlá barva byla pro ten robočí lid. Mm-hmm. A potom se z toho vlastně vyvinulo i to zdobení, nejdřív se zašívaly nějaký třeba kukuřičky, nebo se dělaly jenom stehy, bylo to takový jakoby trošku podobný tomu japonskému shibori a tak dále, že to byla spíš taková jakoby vzorovaná batika, ale postupně se vyvinula rezervážní tisk, začaly se dělat formy a začalo se to tisknout, takže vlastně to zdobení dostalo takovou dokonalost.
0: Já pořád koukám na tu vaši košili, takže i takhle vlastně v dnešní době to může být moderní, protože my to máme spojené možná s tím folklorem a s těmi lidovými kroji, kde se modrotisk hodně používá, ale je to parádní moderní stále.
1: Jako dají se z toho dělat de facto, co si představíte, tak se z toho dá ušít. Mm-hmm.
0: Ta modrá je krásná teda, taková jako hluboká. Kolikrát jste to barvil tohle?
1: Tahle ta barva, ta je, myslím, že to bylo barvený asi 6x.
0: Šestkrát
1: namočený do té indigové kádě a vlastně každý ten, oni se tomu říká nátah tomu namočení, tak vlastně čím víckrát to namočíte, tak uděláte tmavší barvu, dá se udělat třeba až černá skoro taková.
0: No my už jsme se začali malinko povídat o té technice modrotisku, jak se to vlastně všechno dělá, tak já bych to teď přerušil, abychom posluchače ještě nalákali a aby poslouchali dál po písnice, protože pak si přesně řekneme, v čem je vlastně ten modrotisk unikátní a taky ten jeho postup, který je velmi složitý, zdlouhavý, náročný, kdekoliv můžete udělat chybu, pak je to všechno ztracené, takže je to možná i velké dobrodružství. Naším dnešním ranním hostem je Tomáš Bartoš ze Dvora Králové nad Labem, letošní mistr tradiční rukodělné výroby.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je Tomáš Bartoš ze Dvora Králové nad Labem, letošní mistr tradiční rukodělné výroby, kterého za jeho umění ocenila Rada Králové Hradeckého kraje. Připomínám, že Tomáš pochází z rodiny tiskařů, barvířů, formířů s více než 200letou tradicí a věnuje se tedy modrotisku, tedy staré textilní technice, zdobení, zapsané i na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Co vlastně jste? Jste modrotiskař, barvíř, formíř?
1: Teďka už jsem vlastně všechno dohromady.
0: Všechno.
1: Ale jako převládá u mě ta formířina, protože to je vlastně základ, který mi dal tatínek.
0: No. Takže ta forma je taky základ pro modrotisk. Ta je z hruškového dřeva?
1: Ta je z hruškového dřeva, je to vlastně nejdůležitější prvek toho modrotisku, protože bez té formy by ten modrotisk nemohl vzniknout.
0: Uh-huh. A na té formě jsou teda takovéhle třeba ornamenty, které máte vy na košili, vyřezané?
1: Přesně tak, buď to jsou vyřezaný, nebo se tam vsazujou plíšky nebo drátky z mosazy.
0: Uh-huh. Aby to prostě tvořilo třeba
1: aby
0: takové...
1: Aby to tvořilo to, co vlastně ten návrhář jakoby vytvořil. Uh-huh.
0: Ten ornament, prostě, který má být bílý potom na tom modrotisku.
1: Přesně
0: jo?
1: Tak.
0: Jo? No a co dál? Tak mám formu, čím ji natřu?
1: No, čím ji natřete? Ona se nenatírá, ona se namáčí do takový bedinky, který se říká šaše. Tam má v sobě takový jakoby měkčený polštář a na tom se roztírá vlastně ten pap. Ta rezerva taková zelinkavá, kterou vlastně se musíte nejdřív naučit vařit, abyste mohli začít tisknout.
0: Mm-hmm. A k čemu je ten pap? Nebo ta rezerva?
1: Ta rezerva je k tomu, že vlastně zakrývá to bílé plátno.
0: To se potom obtiskne tedy na to plátno to, v té formě?
1: Přesně tak, to se obtiskne na
0: ten
1: to
0: plátno. Ten pap tam zůstane, jo?
1: Ten pap tam zůstane, musí to zhruba týden uschnout. Plus minus záleží taky na té receptuře toho papu, jak je udělaná. Někdy to schlo třeba až měsíc, jo? A potom vlastně uschnutí se to může barvit v indigový lázni.
0: Pak se namáčí to plátno i s tím papem vlastně nanaseným v té modré barvě, vlastně, ano. Když to tak řeknu. A teď probíhá to máčení, někdy jednou, dvakrát, třikrát, když potřebujeme krásnou, teda tu hlubokou modrou, tak třeba i pětkrát.
1: Záleží na tom, jakou máte tu barvící lázeň, protože těch lázní je několik typů, no několik, je jich hodně. Je třeba hydrosulfidová,
0: A další.
1: Fruktózová, železitá a tak dále a tak dále. A každá má svý specifika vlastně toho barvení. Některý se musí barvit až 20 minut na ten první nátah, v některý to trvá jenom 5 minut.
0: A je pravda, že když to vytáhnete z té lázně, tak ta látka vlastně vůbec není modrá v tom prvním momentě?
1: Je to tak. Je to taková žlutozelená jakoby. A když se ta žlutozelená jakoby tam udrží až nějakou půl minutu a tak dále, tak to znamená, že ta barva je úplně super. Mm-hmm. A potom vlastně tou oxidací na tom vzduchu, tak se to začne modrat.
0: No a teď to modrá a ta místa, kde je ten pap vlastně, tak tam to zůstane bílé.
1: Tam to zůstane bílý.
0: Jo.
1: Ale až potom, co se to vypere v kyselým prostředí, třeba v kyselině citronový, sírový nebo octový.
0: Aby se ten pap rozpustil.
1: Aby se
0: vlastně
1: ten pap potom rozpustil.
0: To je jak když se barví velikonoční vajíčka voskovou technikou.
1: Je to tomu dost podobný.
0: Že to je tak jako podobný. No a teď musíme teda říct i ty vaše největší úspěchy, o kterých jsem slyšel, že jste snad taky vlastně pracovali s návrhářkou Zuzanou Osakou na modrotiskovém oblečení pro české sportovce pro olympiádu v Tokiu v roce 2021. To je úžasné.
1: No, to jsem ještě ten modrotisk se tomu nevěnoval jakoby naplno, takže to byla práce mýho tatínka Milana Bartoše a jeho kolegy Jaroslava Pluchy.
0: Takže hrdost asi, ne, když jste viděli potom olympioniky naše?
1: Určitě, všichni jsme na to koukali a těšili jsme se vlastně, až tam nastoupí ty naši sportovci a budou tam předvádět ten náš český modrotisk.
0: Jak už jsem říkal, tak modrotisk patří mezi tedy záležitosti, které jsou zapsané na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Co to pro vás znamená? Co byste si přál třeba pro to vaše řemeslo?
1: No, modrotisk jako takový, jako technologie modrotisku tam zapsaná je, ale já bych si přál, aby tam byla zapsaná i ta formířina, protože ta tam připsaná není. Nějak na nás při té nominaci jakoby zapomněli. No.
0: A přitom bez toho to nejde.
1: Na
0: závěr určitě musíme taky poslouchat pozvat do vašeho modrotiskového ateliéru. Připomenu, že je v umělecké kolonii v Josefově. Tak kdy k vám můžeme přijít a můžeme vám koukat trošku pod ruce, když přijdeme?
1: Určitě. Děláme prohlídky nebo děláme i workshopy na tenhle ten pravý modrotisk, nebo i pro školy a školky děláme vlastně přímý tisk, ten se tiskne barvičkama, zažehlovací barvou, takže si to děcka můžou otisknout a hnedka odníst domů, což je děsně super. A kontaktovat mě vlastně můžete přes buď to náš Facebook, nebo naše internetové stránky modrotiskového ateliéru. Nejlepší je asi na telefonní číslo nebo na e-mail.
0: Říká Tomáš Bartoš ze Dvora Králové nad Labem, tiskař, barvíř, formíř a taky letošní mistr tradiční rukodělné výroby. Tak k tomu ještě jednou, Tomáši, blahopřejeme, ať se vám daří.
1: Díky. Moc děkuju.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak a to je všechno od Jakuba Šmita z Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chviličku už dopoledne, dopolední Habaděj s Pavlou Kindernajovou. Přeju hezký čtvrtek. Někdy

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si nasbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Provozovatelé dětských táborů v našem kraji dostali od hygieniků za celé léto 4 pokuty. Zaměstnavatelé a odbory odmítají navrhované změny podpory v nezaměstnanosti. Do 3. kola US Open postoupili 3 čeští tenisté a dnešek bude oblačný s teplotami do 24 stupňů. U dopoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Hygienici zkontrolovali během letních prázdnin v našem kraji celkem skoro 140 táborů nebo stravovacích zařízení, která dodávala dětem obědy. Uložili 4 pokuty v celkové výši 14 000 korun. Další závady vyřešili organizátoři táborů na místě. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Veroniky Krejčí byla situace na táborech většinou v pořádku.
3: Při kontrolách jsme monitorovali také pestrost jídelníčků a vzdělávali organizátory v oblasti zásad správné výživy. I letošní rok potvrdil, že situace na zotavovacích akcích pro děti je z dlouhodobého hlediska velice dobrá a většina organizátorů přistupuje ke zdraví a bezpečnosti dětí zodpovědně.
1: V okolí Hradce Králové a Jaroměře odstartovala 5denní balónová fiesta. V okolí obou měst můžete až do neděle sledovat starty až 51 horkovzdušných balónů. Organizátoři žádají chovatele zvířat, hlavně koní, o zvýšenou opatrnost. Hluk hořáků může zvířata vyplašit. Ranní lety jsou naplánované vždy mezi 7 a 9 hodinou, podvečerní pak od 6:30 do 7:30. Právě v tuto dobu by měli lidé v okruhu 20 kilometrů od obou měst své chovy zabezpečit. Plánované změny podpory v nezaměstnanosti kritizují odbory i firmy. Vláda chce od ledna snížit příspěvek v prvních 2 měsících z maximálně 80% průměrné mzdy na 65%. Lidé bez práce nad 52 let navíc už nebudou mít možnost čerpat zvýšenou podporu po delší dobu. Vláda tím chce ušetřit až 5 miliard korun ročně. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého to ale sníží flexibilitu na trhu práce a navíc kritizuje, že vláda s firmami ani odbory o změně nejednala.
4: Nastavení politiky zaměstnanosti je věc, která by měla být diskutována se sociálními partnery, se zaměstnavateli, ale i s odbory. V minulosti to vždycky tak bylo, má to zásadní vliv na trh práce. Chceme na nejbližším jednání tripartity ty změny projednat a diskutovat i o jejich dopadech.
1: Navrhované změny kritizuje taky třeba koaliční hnutí SPD. Sport. Tenisté Jiří Lehečka, Karolína Muchová a Linda Nosková jsou ve 3. kole US Open. Z posledního Grand Slamu roku naopak vypadla Karolína Plíšková. Nikola Bartuňková prošla do 2. kola.
2: Počasí.
1: Počátku bude ještě jasno nebo skoro jasno, během dopoledne oblačno a k večeru a večer až zataženo. Ojedinělé se objeví slabé přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách jenom na 15 až 18. Zafouká slabý proměnlivý, během dne mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na D11 ve směru na Hradec se dnes pohybují silničáři, kteří provádějí údržbu zeleně, konkrétně mezi 64. a 70. kilometrem. Projíždějte v tomto úseku opatrně, budou tam do 17 hodin.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu.
5: Dobré dopoledne, už čtvrteční. Nepřipadá vám, že ten týden nějak rychle utíká? No možná, že se v souvislosti se zářím dostáváme do tempa. I plavecký bazén už se plní, i když školy začínají s tréninky sportovními až další pondělí. Ale my jsme na té startovní čáře stále každý den spolu s vámi i s tou nadějí, že zrovna dnešek bude fantastický. I na tu soutěž určitě dojde, nejen ve Věřte, nevěřte, ale mluvit budeme například i o mistrovství v požárním sportu, které bude v krajském městě. Vzpomeneme v této hodině i na Františka Filipovského, který má na východě Čech pomník, a v radioporadně přivítáme dnes Martina Ludvíka, se kterým budeme mluvit o ovocných stromech a taky moštování. Tak jestli můžete, udělejte si pohodlí a jdeme na to. Pavla Kindernajová přeje, ať se čtvrteční habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové dobře poslouchá.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: prachy. Si.
1: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou. Medicine man.

Je 14 minut po 9. hodině. Pokud jste dnes ráno přišli do práce o pár minut později, vůbec se vám nedivím a myslím, že vám to dnes odpustí i ten nejpřísnější šéf. Včera v podvečer totiž v Hradci vypuklo tradiční balónové nebe, jak z našeho vysílání samozřejmě víte. Do vzduchu najednou vzlétlo 51 horkovzdušných balónů, což okamžitě spustilo i lavinu fotek, videí na sociálních sítích. Ale to další kouzlo přišlo právě dnes ráno při dalším startu, kdy balóny soutěží i v přesnosti a o co nejbližší průlet kolem naší Bílé věže. Takže věřte mi, že z dálky to chvílemi vypadalo, jako by se na tu naši dominantu měli některé z nich přímo napíchnout. Představte si tu nádheru. Desítky barevných balónů nad historickým centrem města, jejich odraz na hladině Labe, siluety lemující nábřeží i secesní vodní elektrárnu Hučák. No, lidé na ulicích zastavovali, fotili, natáčeli, ale hlavně stáli tam, dívali se a prostě se usmívali. Balóny v sobě mají neuvěřitelné kouzlo a přinášejí obrovskou radost. Nad naším krajem se budou vznášet až do neděle. Tak si kousek této krásné podívané pro sebe určitě taky ukrojte.

0: Hradec Králové se už zítra promění v mezinárodní arénu, kde půjde o vteřiny, milimetry a naprosté dno fyzických sil, protože na stadionu v Botanické ulici vybukne mistrovství České republiky v požárním sportu, na které se sjedou stovky těch nejlepších profesionálů. Víc o závodu a jak vypadá takovýto extrémní sport v podání hasičů, nám už řekne mluvčí hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje Martina Gecová. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
1: Já vám přeji krásné dopoledne, vám i posluchačům.
0: V jaké fyzické kondici, jsem přemýšlela, musí hasiči být, když do toho jdou? Mám pocit, že to jsou vrcholoví atleti, že by zvládli tady i přebory mistrovské, je to pravda?
1: Ano, je to tak, ono, ti požární sportovci jsou takoví atleti v uzovkách v hasičském hávu, samozřejmě nesoutěží v tom zásahovém hasičském obleku, jsou to spíš tretry a přiléhavé sportovní oděvy, ale každopádně určitě to jsou vrcholové výkony a já dokonce mohu prozradit, že čeští muži se v nedávné době stali mistry Evropy v požárním sportu, takže v podstatě i tady v Hradci Králové bude k vidění ta úplně největší evropská špička na poli požárního sportu.
0: Elita sportovní zkrátka. Ono to bylo vidět i minulý měsíc. Já nevím, jestli jste sledovala ten závod do vrchu na Ještědu.
1: Ano, sledovala.
0: To bylo krásné. No, to oběhlo celý svět, mám pocit, a sociální sítě, protože to bylo krásně propagované, ale tam v souboji profesí například běželi policisté v balistických vestách, kurýři z buksech na zádech, to mě pobavilo, přiznávám. Pak tam byla horská služba, ale byli to právě ti hasiči, kteří doběhli úplně první. Bylo to fantastické a měli to těžké, protože běželi v těch těžkých zásahových kalhotách. Je to tak?
1: Může to tak být. Jak říkám, ten požární sport je spíš taková lehká atletika, ale právě laděná do trošku našich hasičských disciplín. Takže je to malinko jiný rang, ale každopádně musím potvrdit, že fyzická zdatnost je v našem povolání samozřejmě naprosto nepostradatelná.
0: No, ukázalo
1: takže
0: se to tam.
1: Klobouk dolů především, kdo
0: určitě,
1: si tam vstoupili na start.
0: Určitě. No, v extrémní formě musí být tito lidé, kteří to vyběhli. V pátek tedy zítra startujete disciplínou, ze které běhá mráz po zádech. Výstupem do čtvrtého podlaží cvičné věže s žebříkem v ruce. Tak můžete nám to popsat, sprint do výšky?
1: No, můžete si to představit trochu jako takového, ten požární sportovec vypadá trochu jako takový Spider-Man. V podstatě se musí
0: to
1: pomocí toho žebříku, který v úzovkách je lehký, ale samozřejmě je to určitá zátěž, se kterou ten požární sportovec musí běžet takovou rozbíhací základní rovinu. Ten žebřík má takové speciální zuby, pomocí kterých se musí zaseknout do dřevěného parapetu a takhle se musí ten sportovec vyšplhat v podstatě až do toho čtvrtého podlaží. Takže určitá i míra rizika tam je. Skutečně z těch úplně nejrychlejších pokusů jde mráz po zádech, protože tito nejlepší sportovci to zvládají klidně kolem 13-14 vteřin. Mm-hmm. Takže když si vezmete, co vy doma uděláte za 13 vteřin, co udělá
0: moc
1: požární sportovec při výstupu do čtvrtého podlaží cvičné věže, tak jsou to skutečně obdivuhodné výkony.
0: No, vy pořád mluvíte ale v tom mužském rodě, sportovci a tak dále. Co ženy?
1: Nesmíme samozřejmě zapomenout ani na ženy. Ano, samozřejmě soutěží i ženy. To jsou primárně z řad dobrovolných hasiček, takže samozřejmě i ženy soutěží a v podstatě mají velmi podobné disciplíny jako muži. Jsou tam lehké úpravy třeba v podobě překážek, konkrétně při tom výstupu na věž ženy stoupají jenom do druhého podlaží cvičné věže, a potom při běhu na 100 metrů překážek mají třeba nižší bariéry, ale to vůbec nějak nesnižuje jejich sportovní výkony. A pokud jsem zmiňovala muže na mistrovství Evropy jako mistry Evropy, tak ženy si drží tituly vicemistryň Evropy. Takže i v tom ženském ranku tam bude
0: tak
1: vidění.
0: Tak tolik nezaostávají ženy.
1: Nezaostávají, určitě ne. Určitě
0: sobota
1: ne.
0: By měla patřit stovce s překážkami a odpolední štafetě a v neděli celé mistrovství vyvrcholí královskou disciplínou, požárním útokem. Proč by se lidé měli přijít podívat? Mohou se vlastně vůbec přijít podívat za
1: samozřejmě,
0: vámi?
1: Samozřejmě, určitě budeme za to rádi. Takže všechny zveme na náš hasičský stadion v Hradci Králové. A jak už jste zmínila, ta sobota bude skutečně nabitá od rána až do večera těmi atletickými disciplínami na běžeckém ovále. Je to teda ten běh 100 metrů s překážkami a potom v odpoledne

0: rozběhnout se po tom celém stadionu a samozřejmě nastříkat ty terče levý pravý v co největším nebo v co nejkratším čase. Takže to určitě je takové to nedělní vyvrcholení.
1: Já věřím tomu, že mnohé potěšilo, že je to právě u nás na východě Čech v krajském městě, ale říkám si, je to výhoda pro vás, anebo je to závazek? Měli byste vyhrát?
0: Je to trochu závazek. My samozřejmě máme nějaká želízka v ohni, ale je to sport, takže skutečně rozhodují, i když můžete mít natrénováno, skutečně je tam tolik technických detailů v těch disciplínách, které rozhodují.
1: Ale ambice máte.
0: Mohu zmínit určitě našeho kolegu Patrika Klígla tady z Královéhradecké domácí centrální stanice, který byl i při tom mistrovství Evropy ve finálovém běhu v rozběhu do toho čtvrtého podlaží cvičné věže, takže budeme určitě držet palce nejenom Patrikovi, ale všem našim kolegům z Královéhradeckého kraje a i dobrovolným hasičům ze Slatin, kteří se kvalifikovali.
1: A věřme, že za velké a hojné účasti veřejnosti, která vás přijde podpořit, takže od pátku do neděle požární mistrovství. Martino, děkujeme za pozvánku, nahlédnutí do požárního sportu a samozřejmě přejeme krásné sportovní výkony a plné tribuny.
0: My moc děkujeme a budeme se těšit na viděnou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Vaříme s Habadějem. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že z cuket můžeme v kuchyni vykouzlit spoustu různých pokrmů, které budou vždy chutnat skvěle. Nedávno jsme si upekli výborný cuketovo-bramborový koláč a tuto sobotu si ji zapečeme s krutým masem a sýrem.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Vujete si ještě, jak nám včera do písniček na přání volala paní Eva, přála svému manželovi k narozeninám a mimo jiné prozradila, že mu peče mafiny. A když začala popisovat, jak do těsta dává skořici a navrch nadýchanou šlehačku, tak věřím, že spoustě z vás se okamžitě zběhly sliny. Přiznám se tedy, že my s dcerou jsme neodolali a podvečer ještě jsme si ty mafiny doma upekli taky. Ono totiž to společné vaření, pečení a následné stolování zdaleka není jen o zaplnění žaludku. Je to o vůni, těšení se a hlavně o blízkosti s lidmi, které máme rádi. A stejně tak to funguje i u dětí, ve školních jídelnách nebo u rodinného stolu, jak včera v radioporadně připomněla nutriční poradkyně Zdeňka Trumová. Připomeňme si tedy myšlenku o tom, jak dlouho dětem a možná nejen dětem vlastně trvá, než si zvyknou na nové chutě.
1: Ochutnat a seznámit se s tou potravinou tak neznamená, že to dítě musí dát do pusy a spolknout. Dítě se učí přijímat potraviny už jenom tím, že se doma vaří. Tím, že cítí různé potraviny, jak se připravují, tak ten jeho senzorický systém si začíná zvykat, že to má nějakou vůni, že to je v tom prostoru. Chuťové buňky se začínají nějakým způsobem navnazovat a přizpůsobovat. Další věc je, když dítě přichází do kontaktu s potravinami, třeba pomáhá rodičům připravovat to jídlo, takže zase je tam spoustu vjemů zrakových, dotykových a takhle se postupně s těmi potravinami seznamuje.
0: Vy to říkáte nádherně, já miluji vůni domu, když se vaří, když se peče, když se tam lidá ta vůně, ale mám pocit, možná je to jenom můj pocit, ale že v mnoha domácnostech už se nevaří.
1: Je to tak, jak říkáte.
0: To je ten problém, ale.
1: Je to jeden z těch problémů. Ono, já bych to nerada všechno shodila na domácnosti, protože je to i celkově ta společnost, v jaké žijeme, je ta doba zrychlená, je tady ta nabídka různých potravin. Rodič opravdu, zvlášť pokud si není jistý, tak se velmi brzy může dostat do zmatení toho, co pro to dítě vlastně je vhodné, zvlášť v dnešní době, kdy je tady obrovský vliv v sociálních sítích, na kterých si může každý napsat, co chce, a rodič někdy nedokáže odlišit, jestli je to odborník, anebo jestli je to jenom influencer se skvělým marketingem. Ale to, co v poradně vidíme úplně běžně, že se v těch rodinách méně vaří a děti se tím pádem pomaleji učí přijímat ty nové potraviny. We'll be right back.

0: Jste za Matějem Českého rozhlasu Hradec Králové, jsme rádi dopřeloučit, teď zamíříme. Propůjčil hlas Luisi Definésovi a stal se jednou z legend českého dabingu. Teď má František Filipovský v Přelouči i vlastní pomník. Město, které už přes 30 let uděluje dabingové ceny, nesoucí právě jméno slavného dabéra a herce, tak Filipovského nově připomíná i přímo v ulicích.
1: Pozor! A je to tady.
2: A odhalení pomníku sleduje i Eliška Pryznicová.
3: Si myslím, že František Filipovský k Přelouči patří.
2: Jaké máte ráda role Františka Filipovského? Viděla jste nějaké filmy?
3: Mám ráda hlavně černobílé filmy, ale nejradši mám v dabingu, kdy vdaboval pana Funéze, takže tam je úplně nezapomenutelný.
4: Hej, vítám!
5: Jo, šéfe.
4: Sem se dívejte, vždycky sem.
5: Jo, šéfe.
6: A je to vlastně zajímavé, že se mě nevybaví přímo jeho role, ale spíš teda právě teda jeho daberská role.
2: Dodává další Přeloučák Martin Štěpánek a v tuto chvíli se už díváme na novou plastiku, kterou tvoří dvě písmena F z Pískovce, ze kterých vystupuje bronzová bysta Františka Filipovského. Autorem pomníku je přeloucký výtvarník Josef Dvořáček.
7: Tady je ta kravata, vidíte tady? A tohleto celé je tady F-ko, vidíte tady?
2: Proč teda ta kravata a košile?
7: Takže on byl milovník, aby si připravoval, když jel kamkoliv, on si zásadně pral svoje košile a kravaty a vžehl si všechno, to nesměla ani manželka. Každý den chodil v sáčku, kravata, košile.
2: Pomník Františka Filipovského stojí na kraji frekventované silnice, hned vedle Přeloučského kina, kde se promítaly francouzské komedie s Luisem Definé.
4: V lese zabloudilo malé jehňátko. Mě, mě. Čupitalo, nic netušil.
3: Tady jako se pohybuje spousta lidí, hlavně lidi jdou na poštu, tady vlastně do centra, na náměstí, projede tady spoustu aut a díky odstranění tady pár keřů, tak bude vidět i z druhé strany.
2: Říká Tereza Šepková. Martin Štěpánek si ale místem nejprve vůbec nebyl jistý.
6: Mě to trošku překvapilo, zálo se mi, že ne, ale jako to místo má asi logiku. Předpokládám, že asi chtěli, aby socha byla co nejblíž kinu, což je tady hnedka naproti, ale jako pro nějaké asi velké rozjímání u pomníku to nebude.
2: Protože je to u silnice.
6: Protože je to u silnice a je to hodně frekventovaná silnice.
8: Tohle místo jsme vyhodnotili jako velmi frekventované, protože bychom byli moc rádi, aby nový pomník Františka Filipovského vidělo co nejvíc lidí. Nejenom Přeloučáci, ale i lidi, kteří Přelouči projíždí, navštíví Přelouč a tohle místo je pro nás nejlepší.
2: Doplňuje mluvčí radnice Marcela Gryčová. Z Přelouče Naďa Kubínková, Český rozhlas.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Slunce nám dnes bude přát nad celým regionem východních Čech, Královéhradeckým krajem. Kdo by měl chuť, tak ještě i některá koupaliště jsou otevřená. Koupaliště Flošna ve 100 000ovém Hradci pokračuje v provozu, ale s otevírací dobou, tedy zkrácenou o 4 hodiny. Nově se lze přijít vykoupat od 9 do 19, a zatímco do konce srpna to bylo až do 20 hodin. No, Flošna zahajuje sezónu vždy jako první koupaliště v kraji a v září končí jako poslední, tak uvidíme, dokdy se trvá a vydrží. Teď ale pozvání také k poslechu našich dalších pořadů. Po 13. hodině určitě nabídneme další díl pořadu Alex a host, a tentokrát bude hostem Alex Minářové herec Tadeáš Moravec. Dozvíme se například i to, jaké byly jeho začátky studia herectví v Anglii.
1: Začátky byly samozřejmě velmi obtížné, už jenom z toho důvodu, že žijete v cizí zemi, mluvíte jiným jazykem, vůbec na tady to si zvyknout je prostě těžký, a samozřejmě se mi tam jako vkrádaly ty otázky toho, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, jestli na to vůbec mám, jestli je to něco, co chci dělat. Ale já jsem měl takový jako štěstí v neštěstí, dejme tomu, protože po té střední škole mi to trvalo, než jsem se na tu školu dostal, než jsem udělal to rozhodnutí, a vlastně ten čas mezi tím byl takovej, že já tomu říkám, že jsem se trošku jako plácal a hledal. Takže když jsem se tam už jako dostal na tu školu, tak jsem věděl, že opravdu to chci a že jsem si to nějakým způsobem vybojoval a už jako nebyla možnost, že tam tu odejdu. Takže když jsem překonal nějaký ty první 3 až 4 měsíce, které byly opravdu jako náročný, ani jsem nevěděl, jestli budu schopen nějak to jako zaplatit, tak pak nějak se to uvolnilo a od druhého ročníku už to bylo naprosto skvělý.
0: Celý rozhovor, pokud jsme vás zaujali, s Tadeášem Moravcem nabídneme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové po 13. hodině. Teď ještě kapela No Name, po ní Enya, no a pak už další zprávy.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hejtmanství bude vybírat předsedu představenstva zdravotnického holdingu. Kuklenské rondely mají zůstat zachované. Kateřinu Siňakovou čeká v singlu na US Open souboj s čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou. A dnešek přinese postupně mraky, slabé přehánky a teploty do 24 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová. Do výběrového řízení na předsedu představenstva zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje se přihlásilo 5 zájemců. Vítěz, který povede organizaci zastřešující všechny krajské nemocnice, by mohl být známý v říjnu, potvrdil to mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
2: Součástí přihlášek byly mimo jiné základní teze a vize koncepce a organizace zdravotnictví. Vybraný uchazeč bude odpovědný za strategické řízení společnosti a bude se významně podílet na koordinaci a rozvoji celé sítě krajských zdravotnických zařízení.
0: Dvě kruhové neolitické stavby, objevené v hradecké městské části Kukleny, jsou archeologicky velmi cenné a měly by být zachovány pro další generace. Shodli se na tom účastníci včerejšího jednání v Muzeu východních Čech. Zástupci zúčastněných institucí proto podepíší do několika týdnů memorandum o společném postupu při hledání řešení. V oblasti rondelu je naplánovaná stavba silnice. Za jejich zachování vznikla petice. Její autoři se sešli se zástupci města, muzea a dalších institucí. V Česku se o víkendu mírně ochladí, předpovídá to Český hydrometeorologický ústav. Dnes bude většinou oblačno, srážky se objeví jenom ojediněle v Čechách. Zítra teploty vystoupají na 25 až 29 stupňů, na jižní Moravě až na 31. V sobotu se ale na většině území objeví déšť. Nejvyšší denní teploty většinou budou do 23 stupňů. V neděli se začne znovu postupně oteplovat. Příští týden by tak opět mohlo být až 30 stupňů. Sport. Tenistku Kateřinu Siňakovou čeká na US Open zápas o postup do třetího kola dvouhry. Na centrálním kurtu Artura Eše se krátce po půl šesté večer českého času utká s čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou Naomi Osakaovou. Tu česká tenistka na grandslamu už dokázala porazit. Podařilo se jí to na Roland Garros v roce 2019, když byla Japonka světovou jedničkou.
3: Tak to bylo asi moje největší vítězství a vlastně můj nejlepší cesta Grand Slamem, takže určitě si to moc dobře pamatuju a hodně emocionální, takže třeba si na něco vzpomenu na kurtu a dopadne to stejně dobře. Já se na ten zápas budu určitě těšit, zase velký kurt. Tehdy na Roland Garros určitě byl jeden z mých nejlepších zápasů.
0: Kromě Siňakové budou o postup do druhého kola bojovat také Dalibor Svrčina, Marie Bousková, Jakub Menšík a Nikola Bartuňková. Počasí. Počátku bude ještě jasno nebo skoro jasno, během dopoledne oblačno a k večeru a večer až zataženo. Ojediněle se objeví slabé přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 15 až 18. Zafouká slabý proměnlivý, během dne mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dělníci opravují na Hradecku most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A Baděj pokračuje i po 10. hodině. Zuzana Boučková míří na Králové dvorsko. Za chvíli řekne, proč, co je tam zajímavého. Děti dnes budou mluvit o zemědělcích a v soutěži někdo dostane šanci opět vyhrát vstupenky na koncert Dana Bárty, který bude na Orlici na Slezské plovárně. Z Českého rozhlasu Hradec Králové dobré dopoledne všude, kde posloucháte.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, my máme v terénu opět naši stopařku Zuzanu Boučkovou. Zuzko, dobré dopoledne, kam míříš? Povídej.
2: Dobré dopoledne přeji. Právě jsem si zastavila před Jaroměří a mířím dál po trase do Dvora Králové nad Labem. Mimochodem, cesta je slunečná a pohodová, i když jedu mimo dálnici. Mým dnešním cílem je letní stadion pod Hankovým domem, kde dnes odpoledne vypukne už 8. ročník Dne spolku, který pořádá místní akční skupina Králové Dvorsko.
1: Ptáčky jsme slyšeli, možná auta ti tam jezdí jako kulisa, že? Auta jsou slyšet. Den spolku, to je skvělá příležitost pro všechny rodiny s dětmi, které teď na začátku září asi vybírají kroužky na nový školní rok. Na co přesně se tam návštěvníci mohou těšit?
2: Tak nabídka bude opravdu pestrá. Představí se téměř 30 spolků z celého Královédvorska. Děti si budou moci vyzkoušet mnoho sportů i kroužků, od hokejistů, volejbalistů nebo skautů až po loutkové divadlo či jezdectví. Součástí Dne spolku je i velká hra. Děti dostanou hrací arch, budou obcházet jednotlivá stanoviště, sbírat razítka a ve stánku místní akční skupiny Králové Dvorsko. Na ně pak budou čekat odměny.
1: Bude mít tato akce kromě prezentace jednotlivých stanovišť také nějaký hromadný doprovodný program přímo na místě?
2: Ano, bude. Přímo na pódiu je naplánovaný nepřetržitý kulturní a sportovní program. Během celé akce uvidíme taneční ukázky místních skupin, vystoupení dětí z domova dětí a mládeže, předvedou se tam mažoretky a také ze sportu proběhne ukázka fotbalu a historického šermu. Takže se rozhodně dnes na stadionu ve Dvoře Králové nikdo nudit nebude.
1: Zuzana Boučková pro nás celou akci i zákulisní přípravy fotí, natáčí, sleduje, takže vše najdete i na sociálních sítích a hradeckém webu. Zuzku, děkujeme a šťastnou cestu.
2: Pěkný den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Od osmdesátkových synpopových rytmů Modern Talking se teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové přeneseme i do současnosti. Včera jsem totiž určitě nejen já sledovala návrat soutěže Superstar, která se na televizní obrazovky vrátila po dlouhých 5 letech. Přiznám se osobně, že jsem měla trošičku obavy, protože jsem čekala smršť anglických textů a moderních trendů, ale o to víc mě překvapilo, že to bylo úplně jinak. Bylo to velmi hudebně rozmanité. Ukázalo se, že dnešní mladí lidé se rádi vracejí ke kořenům. Vedle popu, repu se v soutěži z ničeho nic objevoval taky folk, taky poctivá lidovka a dokonce i spojení operního zpěvu s moderní hudbou, které znělo naprosto famózně. I porotci říkali, že to je přesně ono, že hudba roku 2026 nezná hranic a je tam cítit to propojení té historie i s tou současností. No jak se říká, dobrá hudba nezná žánry a nestárne, tak je určitě skvělé vidět, že i z tradiční české písničky nebo lidovky se dnes pro mladou generaci může stát novodobá legenda. No a právě na hudební legendy, nejen na hudební tedy, hlavně na ty legendy se teď zaměříme i s dětmi, přeneseme se trošičku do minulosti o 185 let zpátky. 3. září roku 1841 ve Stadích na Ústecku v severních Čechách slavnostně odhalili pomník Přemysla Oráče, mýtického českého vládce a manžela kněžny Libuše. Přemysl Oráč se stal zakladatelem nejstarší české vládnoucí dynastie Přemyslovců, jak praví legenda. Takhle krásně navazujeme na tu legendu. Tu děti tuto legendu o Přemyslu Oráčovi pravděpodobně ještě neznají, ale o zemědělcích, o těch určitě něco vědí. Jak zjistila redaktorka Tereza Brázdová?
1: Kdo je Přemysl Oráč?
2: Nevím.
3: Nevím.
1: Co dělá, když orá?
2: Třeba orá nějaký pole, kde mu vyroste to další a tam třeba bude nějaká kukuřice a má bejka a má takový jakoby malý jakoby vozíček a tam má takový kolečka dvě a takový špičatý hrábě, tím dělá takový ty kopečky.
4: Ne, přijede kombajn a posype to semínkama.
1: Proč se orá pole?
4: Aby tam rostla zelenina anebo oves,
5: aby si ochutnal.
4: No asi z pole se nemůže ochutnávat, Klaudy. Tam nasazil nějaký pán a to se nejdřív musí zeptat a to jako nejde.
1: Proč ten Přemysl Oráč neměl traktor?
4: Protože dřív ještě asi traktory krátko.
6: Traktory nebyly.
4: Nebyly.
7: A takhle to vidíme my.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: počasí.
1: Meteorolog Tomáš Popelka už je s námi ve spojení. Pane Popelko, krásné dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: No, je příjemné počasí a věřím, že mnozí jsou spokojeni. Vyšlo to i balonářům, krásně se nám prolétly a pak nečekaně ta změna, prudký déšť, blesky, hromy tady na Hradecku, tak vykličkovali, myslím, úspěšně a už byli všichni na zemi spokojení. Dnes to možná bude obdobné, ne? Že ne tedy ty už ty prudké lijáky, ale k večeru se nám to změní.
2: V 10 večer.
1: Byli. No ale byla to velká změna, dnes něco takového také bude, nebo nebude?
2: Zatím to nevypadá, v podstatě strana jsou ještě hodně výběžnějšího tlaku vzduchu, ale zpátka na sobotu v noci, hlavně sobotu ráno, dopoledne byla solidní studená fronta. No ale dneska ještě bude teďka zpočátkové oblačné až polasné počasí, od západu nám už oblačno začíná pomalinku přibývat, večer potom už bude oblačno zataženo, ale to vypadá pouze nahoře, aby se mohla objevit slabá přehánka, to jsou jako hodně do milimetru maximálně. No a teploty večer dneska 21, 24 stupňů a vítr bude foukat od západu od 2 do 6 metrů. V noci oblačno zataženo a hlavně na horách, tam by se mohla objevit ojediněle přehánka nebo slabý déšť, všechno by to byly slabé srážky a teploty klesnou díky oblačnosti na 18 až 15 stupňů, takže tam toho ráno bude teplejší než dneska. No a vítr bude foukat od západu 2 až 6 metrů. Zítra, jak to vypadá, to bude nejteplejší den. Ráno ještě bude hodně oblačnosti a hlavně v oblasti hor se může objevit slabonký déšť. No ale během už hlavně v někdy poledních hodin už začne odjíždět západ oblačnost ubývat a postupně se nám zase bude obývat polojasno a až někdy později večer v půlnoci zase začne přibývat oblačnost studené fronty na severu kraje. A někdy kolem půlnoci by se v oblasti Krkonoš už objevil i déšť. Teploty zítra 24 až 27 stupňů a vítr od západu. Později večer v Krkonoši od severozápadu rychlost 3 až 7 metrů.
1: Nejteplejší den tohoto týdne, zítra, platí to stále?
2: Platí.
1: No, balonáři sledují určitě. Nevím, jestli k vám také volají. Vymáváte, ne? Taky, když vidíte.
2: No, nebo... dneska nevolá nikdo. Včera jsem měl službu někdo jiný.
1: Aha, no oni převrasili.
2: Ale viděl jsem je.
1: No a mával jste, pane Popelko?
2: Nebyl čas pracovat.
1: Úsměvem minimálně, no určitě. No oni sledují určitě tu předpověď, protože měnili i ten program, že ty dětské lety byly včera, protože dnes k večeru to už nebude tak příjemné. Ale teploty zůstávají příjemné a my to spolu s vámi dál

0: Příjemné čtvrteční dopoledne přejeme dál z Českého rozhlasu Hradec Králové. Specifickou vůni bude mít dnešní dopolední soutěž, kterou teď nabídneme. Zahrajeme si opět o vstupenky na koncert Dana Bárty, který vystoupí na Orlici, vystoupí s Jaroslavem Frýdlem v rámci koncertního léta na Orlici a bude to 10. září od 18 hodin v areálu Slezské plovárny. Ty vstupenky jsou v hodnotě téměř 1400 korun, takže určitě je o co hrát. A snad se na mě nebude zlobit paní Alena, která včera vyhrála právě tyto vstupenky. Snad se na mě nebude zlobit, když prozradím její ročník, protože ona se narodila v roce 1939, jak jsem zjistila. A je stále svěží, na koncert se těší, i když je teď po úraze, kdy spadla, ale byla to radost, ten její optimismus poslouchat. Takže radost určitě přejeme dál všem a pojďte to zkusit, ať je vám 20 nebo 90, koncert na Orlici určitě bude stát za to.
1: Věřte, nevěřte.
0: No a bude to o specifické vůni, bude ta dnešní soutěž česneková. Nabídneme česnekové tvrzení, protože se nám blíží i semunické česnekobraní, na které v závěru soutěže určitě pozveme. Takže poslouchejte, tvrdím, že česnek, což je dar určitě a klenot, jak všichni víme a na čem se shodneme, takže právě česnek stál i u zrodu vůbec první zdokumentované dělnické stávky v historii lidstva. Při stavbě pyramid ve starověkém Egyptě stavitelé složili nástroje a odmítli pokračovat v práci v momentě, kdy jim faraonovy úřady zkrátily jejich denní příděl česneku. Tak co myslíte, mohla vzniknout první stávka v dějinách lidstva kvůli tomu, že dělníci nedostali česnek?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tady věřte, nevěřte, kdo je s námi. Krásné dopoledne.
2: Dobrý den. Slávek z Hronova.
0: Ano, pane Slávku, tak co myslíte?
2: Já tomu nevěřím.
0: Nezdá se vám to?
2: Já si myslím, že záznamy jsou o tom, kolik měli spotřebu cibule.
0: Že to byla cibule, jo? Že to se...
2: Ne, že to byla cibule, že kolik měli, jako, že jsou záznamy, jako, jaká byla spotřeba cibule.
0: Aha, že o tomto záznamy žádné vedeny nejsou. A co vy a česnek, pane Slávku, máte rád, dopřáváte si no, přírodní určitě, antibiotikum?
2: Určitě.
0: Jo, no tak dobře, no tak každopádně...
2: Česnek není polévka.
0: Dobře, každopádně nevěříte, tak tady máme první, ne? Mějte se moc hezky, nashledanou. Další z vás v naší soutěži, jste to vy. Dobrý den, kdo tam?
3: Dobrý den, tady Jana, no já taky nevěřím. Tak česnek sice miluju, manžel mi říká česneku, když něco s ním a takže mě říká česneku, ale asi ne, nevěřím.
0: Nevěříte. A taky na čem ho máte nejraději, ten česnek, když pořád...
3: No, tak... Zrovna jste měli klasickou česnekovou polívku.
0: Mňam.
3: Polažený brambory s vajíčkem a česnečku,
0: to byla skvělá. A máte domácí? Máte domácí česnek nebo někde pořizujete?
3: Ne, kupujeme, ale od domácích, jako by tady u nás na vsi. Takže jako vždycky takovej opravdový česnek.
0: Chápu. Opravdový, takže stačí stroužek a udělá tu parádu a není potřeba dvě hlavičky nějaké kupované, kde to vůbec ani není poznat, že tam česnek je. Tak to česně, vám přejeme, česně. To vám přejeme, kvalitní česnek.
3: Ale pokud bych šla na ulici, tak bez česneku samozřejmě, to já bych neobtěžovala ostatní.
0: Ale tak někomu je to příjemné třeba, tak představuji si tu vůni vaši, no, paní Jano. Mějte se krásně, nashledanou. No krásně nám to tady provoní ten den, i ten česnek a ty vaše vzpomínky a záležitosti. Kdo se k nám dovolal jako třetí? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Milena.
0: Ano, paní Mileno.
4: Musím souhlasit.
0: Ano. Protože česnek to přece, nevím, dřív se tak platilo tím jídlem, viďte, a kdyby nedostali určitě česnek, tak to by byl velký problém. Takže věříte tomu, že si zkrátka postavili hlavu, když jim toto zásadní chybělo?
4: Ano.
0: Proti nemocem, chápu. Co vy a česnek, paní Mileno, ještě se taky pochlubte.
4: Mám jestli, ráda.
0: Jako paní Jana jste cítit po česneku, že milujete opravdu?
4: No tak. Že bych vůněla furt po česneku, to zrovna ne, ale Máme ho rádi.
0: Máte ho rádi.
4: A taky ho kupujeme u soukromníka.
0: Aby byl zkrátka
4: aby
0: řízný a pořádný. Dobře, dobře děláte. Tak děkujeme za zavolání, vím, krásný den, nashledanou. No další z vás ještě samozřejmě můžete zavolat případně svůj názor, jestli věříte tvrzení nebo nevěříte, připište na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát si o rodinných i pracovních radostech budu povídat s herečkou Zdeňkou Žádníkovou, která bude osobností Charmu. V modních trendech poradíme, s čím kombinovat šaty, když se ochladí. Dozvíte se, jaké jsou nové trendy ve cvičení a v čem je význam silového tréninku. V pravidlech etikety odpovíme na otázky týkající se tykání, vykání a onikání a taky si připomeneme nedožité 92. narozeniny herečky Jany Štěpánkové, šarmantní osobnosti roku 2009.
0: Charm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio

Česneková hádanka zazněla před malou chvílí, no a teď je nejvyšší čas na to vyluštění. Ptala jsem se, jestli stojí česnek za první dělnickou stávkou v historii lidstva, když ho stavitelé pyramid v Egyptě nedostali. Bylo vás nespočet, kteří jste reagovali a kteří jste mluvili o česneku, jak ho moc milujete. Paní Lída říkala, že bez česneku ani ránu, že ho má všude, stejně jako paní Božena, která ho prý miluje. Říkala jsem si všude, že říkáte, no do mafinu tam byste ho možná nedali, že? Ale to si dělám už legraci, i když někdy ten česnek štiplavý může určitě kouzlit i v těch netradičních pokrmech. O tom žádná, ale to už nebudeme tolik fušovat do vaření. Podíváme se ještě na ty písemné reakce. Paní Jarmila píše, bez česneku ani ránu, také opět, takže dnes věřím. Nedovedu si představit, že bych česnek neměla jak klasický česnek, tak na jaře medvědí. Rozhodně by byla naše kuchyně hodně ochuzená. Zajímavé je tvrzení, že pro zdraví je třeba česnek jíst ráno, jenomže potom jít mezi lidi, no. Večer na topince s vínem, pokud máte zdravý žlučník, prostě pohoda. Já osobně mohu česnek přikusovat ke krající chleba s máslem. Moje kamarádka miluje topinku namazanou medem a navrch plátky česneku. Hezký česnekový den všem přeje paní Jarmila. Děkujeme, paní Jarmilo. Pan Michal jednoduše nevěří, pan Pavel ten zase věří. Další pan Pavel, dobrý den, ať jsem o tom nikdy neslyšel, tak věřím, česnek je přírodní antibiotikum, ale ne každýho muže stejně jako já. A například ještě paní Lenka reaguje, dnes vám budu věřit, česnek je velký lék, pěkný den všem, přeje Lenka. No a dnes to úplně pravda, ale nebyla. Nebyla to pravda, takže se vyplatilo vám, kteří jste nevěřili. Tedy, pravda je, že první zdokumentovaná stávka v historii se v Egyptě opravdu odehrála a je podrobně zapsaná na slavném papíru v muzeu v Turíně. Jenomže to nebylo u pyramid, ale o 1000 let později, v údolí králů za faraona Ramsése III. A hlavním důvodem nebylo zkrácení česnekových přídělů, ale to, že úředníci zpozdili výplatu, kdy dělníci nedostali obilí a pak volali, máme hlad, máme žízeň, nemáme jídlo, zeleninu. Česnek v tom sice figuruje jako důležitá strava, ale stávkovalo se zkrátka kvůli celkovému hladu a taky neoprávněnému zpoždění platu. Takže dnes ne. Historicky ani v rámci toho data a načasování to zkrátka úplně nesedělo. Cenu teď tentokrát tedy dostane paní Jitka, také velká milovnice česneku, která ale podotkla, že si myslí, že pokud by protestovali v této době, tak by to právě bylo kvůli hladu žízni. Tak paní Jitko, gratulujeme. Každopádně všichni se určitě shodneme, že česnek si naši úctu bez pochyby zaslouží a pokud na něj nedáte dopustit, tak si nenechte ujít semonické česnekobraní. Bude se konat v sobotu, už tuto 5. září od 14 hodin v areálu hasičské zbrojnice v Semonicích. Jedná se už o 14. ročník a těšit se tam můžete na spoustu dobrod, soutěží a také zábavy, kde se vše bude točit právě kolem této poctivé plodiny.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si nasbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Od října bude možné v Hradci Králové požádat o peníze na mimoškolní aktivity dětí a mládeže. V Rokytnici v Orlických horách vyroste do konce roku nová základna pro záchranáře. Změny podpory v nezaměstnanosti kritizují odbory i zaměstnavatelé. Polojasná obloha se postupně zatáhne, ojediněle se dočkáme slabých přeháněk a teplot do 24 stupňů. Pohodové dopoledne vám přeje Alena Brantová. Hradecká radnice podpoří i v příštím roce volnočasové aktivity dětí a mládeže. Zastupitelé schválili pokračování dotačního programu, do kterého město vyčlenilo přes 2 miliony korun. O dotaci budou moct v říjnu a následně znovu i v březnu příštího roku požádat fyzické osoby nebo organizace. Peníze můžou využít na pořádání mimoškolních zájmových aktivit, jednodenních i vícedenních akcí nebo program pro neregistrované sportovce. Minimální výše příspěvku se nově zvyšuje na 5000 korun. Královéhradecký kraj začal s výstavbou nové výjezdové základny záchranářů v Rokytnici v Orlických horách. Stavba za necelých 13 milionů korun má zkrátit dojezdové časy posádek do horských oblastí. Doteď do Orlických hor vyjížděli záchranáři hlavně z Rychnova nad Kněžnou, říká ředitel zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Libor Seneta.
3: V létě dojezdové časy relativně slušný, v zimě samozřejmě už je to trochu komplikovanější a vzhledem k tomu, že se tady velmi rozvíjí zimní turistický ruch, tak samozřejmě sem potřebujeme zčastit. A tady ta výjezdová základna nám výrazně zlepší obslužnost tady toho regionu pro zdravotnickou záchrannou službu.
1: Nová základna bude sloužit dvěma záchranářům a dvěma sanitním vozům a hotová má být do konce roku. Odbory a zaměstnavatelé kritizují plánované změny podpory v nezaměstnanosti. Vláda tento týden rozhodla, že podpora v prvních dvou měsících bude maximálně 65% průměrné mzdy. Od letošního ledna přitom mohli lidé čerpat až 80%. Vláda chce taky snížit podporu při rekvalifikaci. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od toho slibuje úsporu až 5 miliard korun ročně. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly změny sníží motivaci lidí měnit práci a to podle něj ovlivní i příjmy státního rozpočtu.
4: Ten, který hledá novou práci, tak má její ocenění o přibližně 12% vyšší hodnotu než tu, kterou měl u minulé práce, což znamená z národohospodářského hlediska nebo z hlediska příjmu veřejných rozpočtů. Toto je velmi pozitivní zpráva.
1: Odbory i zaměstnavatelé zároveň kritizují, že s nimi vláda o změně dopředu nejednala. Českým nemocnicím pomůžou s nedostatkem personálu zdravotníci z Filipín. Od ledna nastoupí třeba do pražské Thomayerovy nemocnice. V Krnově budou pracovat například jako fyzioterapeuti nebo laboranti. Podmínkou pro jejich přijetí je vysokoškolské vzdělání, nejméně 2 roky praxe a kurz češtiny. O zaměstnance z Filipín má podle náborové agentury zájem už víc než 20 českých nemocnic.
2: Počasí.
1: Zpočátku bude ještě jasno nebo skoro jasno, během dopoledne oblačno a k večeru a večer až zataženo. Ojediněle se objeví slabé přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 15 až 18. Zafouká slabý proměnlivý, během dne mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Hradci Králové bourala dvě osobní auta na Gočárově třídě u Sukových sadů. S opatrností místem nehody projedete.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je čtvrtek 3. září a právě září je pro zahrádkáře chvíle pravdy. Strom ukáže, jak zvládl celý rok a člověk musí poznat, co sklidit hned, co nechat na stromě, co uložit do sklepa a co raději proměnit v mošt. O tom všem si dnes budeme povídat s Martinem Ludvíkem v Ovocnářské radioporadně. Začínáme za 7 minut.
2: Habaděj a Pavla Kindernajová.

ze vtívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

0: přeje Pavla Kindernajová, která zve dnes do ovocnářské radioporadny, která bude vonět po jablkách, hruškách, švestkách a čerstvém moštu. Začátek září je pro ovocnáře i zahrádkáře samozřejmě zvláštním obdobím. Něco už máme dávno sklizené, něco právě dozrává, něco padá ze stromu dřív, než bychom chtěli, a u některých plodů váháme, jestli utrhnout, nechat uskladnit, usušit nebo dát do toho zmíněného moštu. Naším dnešním hostem je inženýr Martin Ludvík, ovocnář, kterého možná znáte i z médií nebo sociálních sítí, kde pravidelně komentuje veškeré dění kolem českého ovoce. No a dnes se ho budeme ptát i na tu letošní úrodu. Pane Ludvíku, vítejte, dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne, děkuji za milé pozvání.
0: Kdybychom měli ten začátek září v ovocnáří specifikovat jednou vůní, která by to byla?
1: Já si pořád myslím, že by to byla vůně jablek, protože ta jablka voní úžasně, oni mají takovou schopnost tím, že při tom dozrávání uvolňují plyn etylen, který vlastně jakoby voní, a nejlépe to poznáme nejenom samozřejmě, když tomu jablku přivoníme, ale když lidé chodí na ty farmy kupovat jablka a vy je vezmete do toho prostoru, kde ty jablka jsou správně uskladněna, to znamená, jsou tam právě jenom ta jablka nebo hrušky, ne žádné brambory nebo zelenina, která potom ty pachy ovlivňuje, čili třeba do těch chladíren, a ty lidi, když tam vlastně jakoby se nadechnou, tak prostě každý je ohromen tou úžasnou vůní. Mm-hmm. Ale paradoxně, tahle ta vůně třeba nedělá úplně radost přímo ovocnářům, protože ty naopak musí třeba tyto prostory odvětrávat, a to možná první rada, když máte třeba sklep, pokud vám to tam příliš voní právě po těch jablkách, tak ho občas odvětrejte, protože ten etylen se tam ve větší míře koncentruje a potom on víc stimuluje ta jablka k tomu, aby rychleji zrála.
0: A to není žádoucí.
1: A to úplně není žádoucí u jablek, která chceme skladovat, takže vůně úžasná, ale vlastně úplně z ní radosti ovocnáři nemají.
0: A pozná zahrádkář nebo ovocnář, že je jablko kvalitní a dobré, ještě než ho utrhne ze stromu?
1: Ano, samozřejmě pěstitelé profesionální k tomu používají různé metody, používají se takové škrobové testy, kde vlastně se zjišťuje, jestli se ty škroby v těch jablkicích proměňují na cukry, na fruktózu, což je ten správný moment ke sklizni, ale to ten zahrádkář samozřejmě nemá šanci takhle poznat.
0: Podle
1: ale
0: úplně, oka ne, po oku.
1: Úplně jednoduchá věc, rozkrojte to jablko a podívejte se na jádra. Ta jádra by měla být už hnědá nebo hodně do hnědé barvy. Pokud mají bílá jádra nebo pokud je třeba jenom zahnědlá špička toho jadérka, tak doporučuju to ještě nějaký den nechat. Takže úplně taková jednoduchá metoda.
0: V jaké fázi ovocnářského roku právě teď jsme?
1: No, my jsme úplně v hlavní fázi, protože v ovocnářství 2/3 nebo ještě více, hlavně u profesionálních ovocnářů, jsou jablka. My jsme právě na začátku sklízně jablek. Ovocnáři tento týden vlastně po celé republice začali sklízet naši hlavní odrůdu, kterou v posledních letech je odrůda Gala. Asi většina posluchačů zná. Úplně není ideální třeba na zahrádky, protože je trošku náročnější na řez, ale i také trpí některými chorobami, musí se více ošetřovat. Ale koupíte ji vlastně ve všech obchodech, na všech farmách, je oblíbená i dětí, je to sladká odrůda. Takže teď nám začal ten hlavní čas a potrvá určitě 2 měsíce.
0: A jste spokojeni? Nebo jak hodnotíte ten letošní rok? No, teď jste se zatvářil teda.
1: No, nejsme spokojeni, no. Nejsme spokojeni, a já myslím, že každý, kdo má zahrádku, tak to asi potvrdí, ten letošní rok byl mimořádně náročný, shodou spousty negativních vlastně věcí. Tou první byly jarní mrazy, kdy jsme přišli na mnoha místech o polovinu úrody a právě o poměrně dost velkou úrodu jablek.
0: To byl duben,
1: dokonce 2 vlny toho mrazu. A následně tedy samozřejmě sucho, které nás provází po celou dobu, snad jen možná tady v kraji pršelo ty poslední 2 týdny, ale předtím vlastně bylo velké sucho. Nepřispívají tomu ani ty velmi vysoké teploty a to sluneční záření, protože to i to poškozuje ty plody. No a taky na mnoha místech jsme měli krupobytí, bohužel. Takže ta úroda letos není příliš velká, ale o to si těch jablek a té úrody ovoce musíme vážit, a řekl bych, že i chuťově snad i proto lepší.
0: Podepíše se to nějak na tom, že jich bude nedostatek třeba na trzích a budou dražší, jak to vidíte?
1: To je složitější otázka. Samozřejmě na těch farmách nemyslím si, že by byly hodně dražší, kdo je zvyklý si někde dojet, a vidíme to na těch cenách, že jsou de facto stabilní. To, co bude v obchodních řetězcích, kde tedy se prodá těch jablek nejvíc, je jiná otázka. My i v normálních letech, kdy sklidíme průměrnou úrodu, tak stejně výraznou většinu jablek dovážíme. Řetězce rádi dováží levná jablka z Polska ale z dalších zemí, takže spíše bude záviset na tom, jaká nabídka bude z těch okolních zemí, no a také, co nám obchodní řetězce připraví s tou cenou. Ono to často, ta cena v obchodech úplně nesouvisí s tím, jaká je cena na farmách nebo kolik dostane ten zemědělec.
0: Ale ty řetězce to zkrátka trošičku regulují. No, zaměřili jsme se na ta jablka, což je to typické ovoce pro Českou republikou, ale hrušky, švestky, drobnější ovoce, tam to bylo také poznamenané tím počasím a bude toho méně?
1: Určitě těch druhů, většiny těch druhů bude o něco méně, nebo bylo, protože spoustu druhů máme sklízených. O něco lepší situace, když vezmu drobné ovoce, tak byla třeba u rybízu. Naopak třeba zase, když vezmu ovoce, jako byly maliny, tak ty byly zrály právě v době těch největších veder, takže hodně nám zničilo to prudké záření sluneční. Třeba úroda švestek, a tady se dá říct, že jsme někde, řekl bych, v závěrečné fázi sklizně švestek nebo sklizeň vrcholí těch pozdějších odrůd. Tam ta situace je paradoxně o něco lepší než u jablek. Očekáváme asi o 20 až 30% nižší úrodu podle odrůd, takže tam ta situace je lepší. A podobně ne tak špatná situace jako u jablek byla třeba u višní nebo je u hrušek.
0: Ale neříkáte to úplně posmutněle. Co?
1: Tak já už
0: co
1: jsem
0: se
1: to,
0: dá dělat?
1: Já už jsem to říkal, je třeba si letos vážit každého ovoce, kterého dopěstujeme, ať už na zahrádkách nebo v těch sadech, a je třeba to ovoce využít.
0: Říká inženýr Martin Ludvík. My se samozřejmě v těch dalších vstupech zaměříme na to, co právě teď zahrádkáři řeší a kde je potřeba napnout ty síly, aby se zadařila třeba i ta příští sezóna. Kdo by se chtěl zeptat na cokoliv, nabízíme telefonní číslo 726 3x46, případně využijte naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, posloucháte ovocnářskou radioporadnu dnes s inženýrem Martinem Ludvíkem a už tady máme reakce po telefonu, jste ve vysílání, můžete se ptát, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju, že jsem ve vysílání, já bych se chtěla zeptat, mám jabloně a jsou strašně košatý a mají plno jako listí, letos teda ta úroda je menší těch jablek, ale že to mám všechno prorostlý, jako větička má, mám krásně zelený košatý, ale jablíčka ne.
0: Je jich málo, tak co s tím, chcete nějakou radu?
1: Tak nějak bych chtěla poradit.
0: Pokusíme se, mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou, děkuju.
2: Tak zdravím posluchačku, děkuji za dotaz. To je totiž letos častý případ a souvisí to s tím, co jsem řekl, že ta úroda je malá právě z důvodu mrazu, nebo především předpokládám, že to bylo i v tomto případě, že ta jabloň v minulosti asi plodila. A samozřejmě ten strom má v sobě tu energii a tu prioritně dává do těch plodů. A pokud ty plody tam nejsou nebo je jich málo, tak o to víc se tu energii snaží dát právě do těch větví, my říkáme letorostu a ono to narůstá, což není úplně dobré. Takže já bych tady poradil při tom zimním řezu vyřezat všechny ty letošní letorosty, to vlastně paní posluchačka pozná tak, že to jsou, my tomu říkáme lidově jakoby vlky, to je to, co roste přímo kolmo z těch větví, kolmo nahoru a to je potřeba zredukovat, vyřezat, protože musí ta koruna být prozdušněná pro to, aby to příštím roce dobře kvetlo, aby tam taky nebyly houbové choroby, takže nebát se toho řezu po takovém roce a doufat teda, že příští rok bude lepší, že ta jabloň zaplodí,
0: no to
2: protože
0: doufáme,
2: to potom zreguluje ten růst.
0: Všichni. Máme tady další telefonát. Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den, prosím vás pěkně, chtěl bych se pana inženýra optat, jestli by mě teda mohli, když ne, tak se mě to být nebudu, kdy asi budou jabka v prodeji.
0: Děkujeme za dotaz.
2: Jasná odpověď, ovocnáři je teď sklízí, to znamená na farmách už se tento týden nebo prostě teď nejbližších dnech začínají jablka prodávat. Chci jenom říct, že samozřejmě to jablko gala je raně zimní odrůdou, to znamená úplně to není, že teď, když do něj kousnete, tak není úplně měkký, je to takový to křupavý jabko, takže já to jenom říkám proto, protože vím, že třeba i jako starší lidé chtějí spíš to jablíčko měkčí trošku, takže tady bych spíš ještě dneska sáhnul po nějakém letním jablku, jako byl dřív třeba James, kdy on už se moc nepěstuje, někde se koupí dá, nebo nějaká letní odruda, ale každopádně ta gala zhruba za ten měsíc po té sklizni začne pomalu jakoby dozrávat, začne být trošku měkčí proto a je to odruda ideální třeba na ten pak vánoční stůl, ale určitě si myslím, že záleží odkud pán je, pokud má nějakou farmu v okolí, tak tu galu většina ovocnářů pěstuje, pořídí
0: to
2: tam.
0: To jsou ta šťavnatá jablka, jak se rozstříkne ta šťáva všude. No mnozí mají rádi, určitě. Pane inženýre, je horší utrhnout jablko brzy nebo pozdě? Jak to vidíte?
2: No, ani jedno není dobře. Ideálně by byl ten optimální termín. My vlastně říkáme, že máme několik zralostí u těch jablek. Jednou je ta zralost, které my říkáme zralost technická, což je vlastně neboli sklizňová, což je kdy je vlastně to optimální pro toto sklidit. To je ten příklad, jak jsem říkal, že to poznáme trošku podle těch jadírek, ale neznamená to, že každá odrůda v tu chvíli vlastně je dobrá na jídlo, protože některé se skladují třeba až do těch jarních měsíců. Když to jablko utrhneme ho příliš brzy, tak tam nedošlo právě k přeměně těch škrobů na cukry a to jablko už nebude mít tak dobrou chuť, jako kdybychom ho nechali na tom stromě rozrát. Jo? A to už samozřejmě tím skladováním nezíská tu chuť. A zase, když ho necháme příliš dlouho, tak samozřejmě je riziko, že nám takzvaně přezraje, což je spíš problém právě v tom, kdybychom ta jablka chtěli skladovat. Tak potom to už vlastně jakoby nejde, protože to jablko už je v té zralosti daleko, nevydrží nám potom v těch skladovacích podmínkách.
0: Je to alchymie, ale...
2: Je to alchymie, tak je to příroda, příroda je vždycky alchymie.
0: No ale každý rok to dozrává trošičku jinak, takže vychytat ten správný okamžik, to není úplně jednoduché.
2: Není, protože v přírodě, příroda není kalendář. Abychom si řekli, teď si vymyslím, že 10. září je správný termín pro sklizeň třeba ty odrůdy gala. To se liší, protože v přírodě se všechno řídí takzvanou sumou teplot. Od začátku roku, jak se nám nasumulujou různý, na to jsou takový složitý modely a podle toho se řídí třeba i škůdci, jo, podle toho, kolik mají generací a tak dále. Typicky třešně. My u třešní nehovoříme o tom, že sklízenci zahájí toho a toho dne. My to sledujeme od nejranější odrůdy, což je odrůda německá rychlice, a tam začínáme počítat takzvaný první třešňový týden. A těch týdnů je 8. A jednou dozraje 20. května, jednou 2. června a liší se to a pak nastupuje

0: Je otázkou, jaký je ten důvod, proč vlastně padají. Ono často někdo řekne, mě už padají jablka, já je musím sklízet, ale když se podíváme do detailu, tak jsou to třeba jablka červavá, protože přeci jenom na zahrádce se neošetřuje tak, je to logické, ani to nechceme, tak jako třeba v ovocnářství. Takže většinou často padají jablka, která jsou něčím poškozená, ať už to je třeba od toho červíku nebo od něčeho. Samozřejmě mohou padat i suchem, což jsme zažili letos také, ale pokud vidíme, že na zemi padají jablka, když si ho dobře prohlídneme, že je v podstatě úplně zdravé, tak bych se právě podíval na ta jádra a radši bych za tou sklizní zahájil. On je to trošku spíš problém u hrušek. U hrušek se skutečně stává, že ta hruška, jak se říká, spadne jak ta hruška z toho stromu. To je přísloví, který skutečně souvisí s tou fyziologií toho stromu a ta hruška a některé odrůdy mají tendenci, že skutečně najednou během 2 dnů úplně spadnou. Takže u těch hrušek buďme opatrní a pokud uvidíme skutečně první hrušky na zemi, tak začněme raději sklízet.
1: Doporučuje Martin Ludvík.
2: O čem se mluví?
3: Královéhradecký kemp Stříbrný rybník převedlo město do majetku dosavadního provozovatele společnosti Městské lesy Hradec Králové. Jaké změny to přinese a hodlá firma zrychlit řešení kvality vody v Písníku nebo přece jenom uvažuje o stavbě nového koupaliště? Zeptáme se ředitele Městských lesů Milana Zerzána ve čtvrtek 30 minut po 17. hodině.
2: Český rozhlas Hradec Králové, o čem se mluví s Janou Kudivejsovou a jejím hostem.

0: Inženýr Martin Ludvík je dnes hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Zaměřili jsme se na ovoce, na ovocné stromy. Co teď na začátku září ovocné stromy nejvíc potřebují?
1: Tak dá se říct, že teď už jsme ve fázi, musíme to rozdělit, takhle bych začal, protože jsme po sklizni peckovin, tím mám na mysli hlavně meruňky, broskve, třešně, a tady je ideální čas pro řez. Ty můžeme řezat po sklizni, buď jedna varianta skutečně teď na přelomu srpna, září, anebo potom teda až potom před květem, neřezat peckoviny vyloženě v zimě, tak jako řežeme jabloně. Takže u těchto druhů, které máme sklizené, můžeme klidně provést klasický jakoby řez. Co se týká jablek nebo hrušek, tak tady samozřejmě teď jsme v době sklizně, takže s těma stromama už nebudeme

0: dělat nic, kromě toho, že teda sklidíme úrodu. Doporučuju potom před zimou, ale to se bavíme v období třeba za 2 měsíce, když spadne listí z těch stromů, tak ho určitě uklidit na ty zahrádce, protože v těch listech nám přežívá spousta houbových chorob, které zase zvyšují tlak těch chorob v tom příštím roce a někde je odvést, buď zkompostovat, nebo dát je někde pryč. No a potom samozřejmě v zimě kdykoliv provádět ten klasický řez, a to jsme vlastně na ten dotaz úplně neřekli, kdy to ořezat, když se paní ptala na ty jednoletý letorosty, tak
1: ty
0: vlky, čili to neřezat už teď, ale ořezat to v zimě. Jinak když ty vlky vyrůstají třeba v tom červnu a červenci, tak je dobrý je rukou vylámat. Oni jsou v bylinném stavu, jde to velmi dobře a můžeme tu korunu už jakoby provzdušnit. Ale teď už to nemá cenu, protože už jsou dřevnaté, už to rukou nejde a řezat v zimě.
1: Přes ta kolínka to jde v té první fázi. No máme tady, jak jste říkal, že je dobré schrabat to listí, tak je tady dotaz od paní Jarky. Dobrý den, pod švestkou nám zůstává hodně nahnilých plodů. Stačí je schrabat nebo je lepší je ze zahrady úplně odnést?
0: Ano, to velmi správný dotaz a často nebývají jenom pod stromem. Oni některé zůstanou i na stromě. Není to jen případ švestek, ale i třeba meruněk nebo broskví. My tomu říkáme mumie, takzvané mumifikované plody, to, co třeba na těch větvičkách je. Ty jsou napadené nejčastěji houbovou chorobou, která se jmenuje monilioza, a tam to právě krásně v těch plodníčkách přezimuje do jara a pak nám to už dobí květu napadá vlastně tu novou úrodu. Takže doporučuji určitě schrabat, doporučuji podívat se na ten strom a případně ty mumifikované plody, které jsou tam přisklé na těch větvičkách, určitě z toho stromu odstranit a dal bych, pokud možno, tak bych je dal někde pryč, protože samozřejmě ty spory potom na jaře z toho mohou létat, když je schrabeme někde hned vedle těch stromů na nějakou hromádku, tak to dobrý není.
1: Škůdci jsou možná celoroční záležitost, že to dokáže potrápit, i když vy jste nastíňoval, že zahrádkáři mnozí se vyhýbají té chemii, protože to chtějí mít zdravé a přírodní.
0: No, to je ta věčná otázka.
1: Já jsem
0: zastánce takzvanému, spíš řekl bych, usměrněnému použití nějaké chemie. Samozřejmě prioritně máme i některá biologická řešení, ale ne vždy to tak je. A musíme si vlastně uvědomit, jestli je pro nás lepší teda jíst nějaké ovoce, které je napadené třeba chorobami a škůdci. Protože to známé vykrajování ovoce vlastně nemůžeme doporučit, byť se nám zdá, že ta hniloba je malinká, nebo i ten červ, že tam nemůže nic být, ale oni tím okamžitě začínají prorůstat houby, mycélia, často mykotoxiny, patulín, který se třeba sleduje u výrobců moštu, čili i ta jablka, která zpracováváme, by měla být kvalitní. Takže teď je otázkou, jestli nějaké přiměřené množství té chemie, 1-2 postřiky s dostatečným předstihem před tím, než ta jablka sklízíte, protože to všechno se v těch jablkách většinou odbourá po nějakém čase, tak jestli to není spíš ten kompromis, než nedělat v uvozovkách vůbec nic.
1: No, je to otázka do pranice tedy, tak mnozí možná teď znejistili, ale říkám si, kolikrát to ovoce nevypadá úplně ideálně a dokonale, protože mnozí touží po té dokonalosti a chutná báječně. No. Tak čím to je?
0: My taky nepotřebujeme to ovoce mít dokonalé, my ho potřebujeme mít zdravé. A v tom je ten velký rozdíl. Pokud samozřejmě někdo pěstuje ovoce, aby ho dodával do obchodních řetězců, kde jsou přísné normy na velikost, tvar, barvu a tak dále, tak to je to, co můžeme při tom pěstování nějak ovlivnit, ale není to zásadní pro tu samotnou jakoby chuť a určitě není důvod až do takových extrémů jít, řekl bych, právě na té zahrádce, kde je to spíše otázka toho kompromisu. A když mluvíte o té chuti, tak má je celá řada skvělých, ale velmi starých odrůd, které už nikde nekoupíte.
1: Povídejte.
0: Ale můžeme je mít na té zahradě, nebo si můžeme dneska i takový stromek ještě koupit. A teď, ať už to je matčino, panenské, české, čistecké, lahůdkové, Ontario, spousta dalších úžasných jablek, a ty se už dneska nikde nepěstují, protože nesplňují ty kritéria, vlastně, který ty obchodníci dneska jakoby po těch jablkách chtějí, ale chuťově prostě v mnoha případech válcují ty odrůdy, které na trhu jsou.

0: 11 hodin 37 minut je před námi poslední vstup dnešní ovocnářské radioporadny. Hostem Českého rozhlasu Hradec Králové je ovocnář inženýr Martin Ludvík a my už tady máme další telefonát. Můžete se ptát, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás oba. A chtěla bych se zeptat, když se ostříhají teď ty nový letorosty, jestli se na jaře nemusí si prostřihávat?
0: Jestli stačí jednou.
1: Jablně, švestky a všechno.
0: Chápeme, děkujeme za dotaz.
1: Tak a ještě bych se chtěla zeptat, jestli se má prořezat ořešák teď, anebo prostě nejsou ořechy,
0: je to tak.
1: Jestli se to může prostříhat.
0: Ořešák je specifická záležitost, tak určitě se tomu budeme věnovat, pane inženýre.
2: Tak zdravím posluchačku. Ano, k tomu řezu, jak už jsem říkal, co se týká peckovin, i těch švestek posklizní, meruněk, broskví, třešní můžeme ořezat a už potom nemusíme dál řezat.
0: Stačí
2: prostě
0: jedno.
2: Provedeme jeden řez a je to vyřešené. Co se týká těch vlků, jak už jsem říkal, pokud to nestihne v tom červnu a červenci, kdy ho můžeme krásně vylomit rukou, tak už ho nechat. Teď ho určitě neřezat, teď to velký význam nemá. A na jaře tedy ořezat ten strom komplet. To znamená, jak vyřezat ty vlky, tak provést nějaký udržovací řez.
0: A ořešák,
2: to je velmi specifická věc a dělá se tam možná často chyby, ten prosím určitě neřezat teď, určitě ne přes zimu, ale až hodně na jaře, až když začíná rašit, to znamená třeba i v období začátku května. S ořešákem skutečně nespěchejte.
0: No jdeme na moštování také, jsme slíbili, takže moštování to je možná teď fenomén, vidíte, který se vrací do České republiky, nebo tady byl od nepaměti, jen se teď o tom hodně mluví.
2: Tak určitě moštování je hlavně skvělý způsob, jak ze zahrádky zužitkovat právě to ovoce, které spadne, nebo se nám úplně nelíbí, nebo třeba máme pocit, že nepůjde dobře skladovat, nebo máme toho ovoce, nebo hlavně jablka, protože nejčastěji se moštují ta jablka, máme jich hodně a můžeme je zužitkovat. Výhodou je, že dneska spousta i těch ovocnářů už dneska má i takové ty menší moštárny a ty technologie jsou dneska takové, že to vlastně jednoduše a bez jakýchkoliv přísad lze zpracovat. Používají si, ono se tomu říká bag in box, to je takový ten plastový pytlík, když to řeknu, který se vlastně naplní, dá se k tomu takový uzávěr. Můžete ho jednak samozřejmě ten možci koupit u těch ovocnářů, anebo mnoha z nich také poskytuje vlastně tu službu, že si tam ta jablka dovezete a oni vám z těch vašich jablek ten mošt zpracují. Výhodou je, že tady vlastně se jedná o čisté zmoštování, nic se do toho nepřidává. Jinou podmínkou je, že to musíte spasterovat, to znamená na pár minut to ohřát zhruba na 75 stupňů, ale ne navíc, pokud by se někdo o to pokoušel doma, protože když byste to ohřáli třeba na teplotu 85-90 stupňů, tak ono to potom, ty látky se tam přeměňuje, má to takovou kompotovou, už nepříjemnou vůni. Takže
0: nikdo má rád kompoty.
2: No, ale tak ať si uvaří kompot a nemoštuje. Takže to samozřejmě není nic proti kompotům, ale pozor na to, takže měřit tu teplotu, kdybychom se do té pasterizace chtěli posluchači pustit jaksi doma sami. A výhodou je, že ten mošt vlastně většinu látek uchová. A jinak teda nejlepší uchování moštu, když už bychom ho měli vyrobený, tak je zmražením. Museli bychom na to mít samozřejmě kapacitu, protože tam zachováte naprosto všechny látky. Nepasterujete, uděláte mošt, necháte sednout jenom tu sedlinku, která tam je. Ideálně jsou petlahve plastové a v nich to naskládat někde do mražáku a to je úplně top.
0: Ono možná si mnozí říkali, ne, teďka už po tom, co jste říkal, možná už nebudou říkat, ale že moštování je taková ta snaha zachránit to, co vlastně spadalo a tak dále, ale vy jste naznačoval, že tam patří i do těch moštů kvalitní ovoce, takže není to nějaká druhořadá záležitost, na kterou bychom měli ohrnovat nos.
2: Platí zásada, že dobrý mošt může být pouze z dobrého ovoce, to je úplně jednoduchá rada, takže samozřejmě opět nahnilá, nějaká výrazně červavá jablka bych do těch moštů skutečně nedával, protože ono i to jablko vlastně je potom nějaké ideální chuti a to se všecko promítne do těch moštů. My děláme, nebo pěstitelé dělají odrůdové mošty, máme odrůdy, které jsou kyselější, někdo chce kyselější, víc kyselinky, někdo chce sladší mošty, takže spousta těch pěstitelů dělá podle odrůd, no a nebo tam můžeme něco přidat.
0: No,
2: jo?
0: Kombinovat, jde to?
2: No,
0: třeba hrušky, švestky dohromady všechno.
2: Určitě taky, no úplně ideální je tam dát do toho nějaké červené ovoce, tím mám na mysli třeba višně, mám tím na mysli třeba můžeme jahodu nebo rybíz, jo? A stačí třeba 10% přidat k těm jablkům a úplně to provoní, protože zase úplně z jahod dělat 100% mošt, to je trošku náročnější záležitost.
0: To bychom jich museli mít hodně na zahrádce.
2: Není úplně ideální asi ta švestka, ta úplně třeba tak nějak nevynikne v tom moštu, ale zajímavé jsou třeba i mošty nebo takové, ono to je trošku špiré, tomu se říká dužninové, třeba i z meruňky. To je spíš, řekl bych, ne na napití, to je spíše na osvěžení, že potom můžeme z lednice vyndat takovej meruňkovej anebo i hruškovej mošt, který je taky poměrně hustý, dřeňovej.
0: Jak dlouho to vydrží, to takový, když to budeme skladovat?
2: No, to je tak jenom 8 až 40 hodin, protože pak začnou probíhat kvasné procesy. Musíme s tím něco udělat, buď pasterizovat, nebo zavařit, jako se to dřív dělalo, a nebo do toho mražáku, anebo ideálně teda využít služby toho pěstitele nebo někde těch pěstitelských moštáren, které mají tu technologii bag-in-boxu, že to přímo dají do těch obalů a tam to vydrží rok v tom plastovém obalu potom a nemusíte to nikde chladit, máte to prostě kdekoliv doma při pokojové teplotě de facto.
0: Jak to máte nejraději vy, ovoce?
2: No, ideální ovoce je samozřejmě v čerstvém stavu. To je jako když jdete po zahradě a můžete si to ovoce utrhnout. Já říkám jeden takový příklad na broskvích. Samozřejmě broskve, když si koupíte někde v obchodním řetězci, tak české broskve už tam prakticky nejsou, čili je to nějaký dovoz z Řecka, ze Španělska, mají za sebou mnohodní cesty a tak dále.
0: Je to bez chuti úplně.
2: Je to prostě bez chuti. Ona možná změkne, šťavnatá, ale nikdy nemá chuť. Ale když máte tu broskev na zahradě a ona vám dozraje, samozřejmě se s ní nedá moc nakládat a manipulovat a vy si ji z toho stromu utrhnete, tak je to asi ta nejlepší chuť, kterou můžete být. Ale to platí o každém ovoci.
0: No, přejme si, aby těch chutí, vůní českého ovoce bylo co nejvíce nejen po této sezóně, ale i v těch dalších. Děkujeme, že jste si našel čas na posluchače Českého rozhlasu Hradec Králové. Inženýr Martin Ludvík. Ať se daří.
2: Já děkuju za pozvání a podporujte české ovocnáře, kupujte české ovoce, pomůžete naší krajině.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: by, jak žil bych rád.
1: Zítra u nás v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové bude inženýrka Hana Střítecká. Budeme mluvit o jídle opět, ale o velmi specifickém jídle, konkrétně stravování na benzínových stanicích a ve stáncích. Trošku navážeme na stravování dětí a na to, že rychlá doba některé vyhnala z kuchyně a odbývají se při rychlém občerstvení. Jaká jsou zdravotní rizika a je vůbec možné toto jídlo nějak reklamovat? O tom si určitě budeme v našem vysílání zítra podrobněji povídat. A jídlo vonavé bude i v tuto chvíli v Babské radě, která je dnes věnována štrůdlu.
2: Babské rady.
3: Patříte mezi milovníky štrůdlu? U ovocné náplně, která by mohla téct, je dobré rozválené těsto před plněním podsypat například strouhankou, instantní kaší nebo nastrouhanými sušenkami. Na zdravější verzi podcukrování vychladlého závinu můžete použít sušené obilné mléko, sušený slad nebo kokosovou mouku. Náplní štrůdlu existuje celá řada. Klasická jablečná nebo hrušková obsahuje 1 kilo na hrubo nastrouhaných jablek nebo hrušek, 2 hrsti rozinek, hrst vlašských ořechů nebo strouhaného kokosu, 1 lžíci mleté skořice a nezapomeňte vždy na špetku soli. Vyzkoušet můžete i slanou špenátovou náplň, 300 gramů špenátu, 3 stroužky česneku, 1 cibuli, olej, 3 lžíce zakysané smetany, sůl a 150 gramů rozdrobeného uzeného tofu. Plnit můžete i klasicky, mákem, švestkami nebo zelím s uzeným.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Ve druhém čtvrtletí Češi měli průměrnou mzdu 52 tisíc korun. Oprava nábřežní zdi omezuje dopravu v Trutnově. Muzeum Betlému v Třebechovicích pod Orebem oživilo autora Proboštova Betlému. A dnes ojediněli čekáme slabé přehánky a postupně se zatáhne. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Pěkné poledne. Průměrná hrubá mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o víc než 6%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Češi si tak průměrně vydělávají zhruba 52 tisíc korun. V porovnání s loňským druhým kvartálem je to o 3 tisíce víc. Po zohlednění inflace mzdy v Česku stouply o zhruba 4%, říká za statistiky Jitka Erhartová.
4: Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká.
2: Platy vzrostly i ve veřejné správě nebo obraně, naopak nejméně stouply lidem pracujícím v těžbě. Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněny téměř ze 70%. Vyplývá to z dat Ministerstva průmyslu a obchodu a energetického regulačního úřadu. Česko tak splnilo předběžný cíl Evropské unie. Zásoby jsou zatím o něco nižší než v předchozích letech. Podle rezortu by ale i přes pomalejší plnění mělo být na zimu plynu dostatek. Povodí Labe dnes v Trutnově zahajuje rekonstrukci zdi na nábřeží Úpy. Ta se částečně zřítila do řeky minulý týden. Práce v centru města potrvají 2 dny a řidiče by měli počítat s výrazným zúžením jízdních pruhů. Platí zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny. Výjimku mají pouze autobusy. Návštěvníci Třebechovického muzea Betlému si nově můžou popovídat s digitálním avatarem autora slavného Proboštova Betléma. Josef Probošt odpovídá na jejich otázky díky umělé inteligenci. Avatar vznikal zhruba rok a muzeum za něj zaplatilo 190 tisíc korun. Jeho odpovědi ale pracovníci muzea průběžně kontrolují a doplňují, vysvětluje ředitelka muzea Petra Jánová.
5: Tím, že vlastně ho ještě neustále testujeme, díváme se na to, na co se návštěvníci ptali, tak se ty informace postupně doplňují. Taková velká výhoda tohoto průvodce je i to, že je to vlastně ve 4 jazycích, takže si to vlastně mohou pouštit návštěvníci v angličtině, v němčině nebo v polštině. Sport.
2: Do třetího kola tenisového US Open postoupily obě Wimbledonové finalistky, Linda Nosková a Karolína Muchová. Mezi muži uspěl Jiří Lehečka, který porazil Brita Samuela 3-0 na sety. Na začátku utkání přitom při jednom z úderů uklouzl a narazil si loket.
6: Nebylo to nic příjemného, bylo to docela bolestivý, ale prostě pro mě jako nebyla varianta si to dát do hlavy a hrál jsem jak dál, jako by se nic nestalo.
2: Do druhého kola US Open prošla Nikola Bartuňková. S posledním grandslamem sezóny se naopak ve druhém kole loučí Karolína Plíšková. O účast ve třetím kole dvouhry dnes zabojuje pětice Siniaková, Bousková, Bartuňková, Svrčina a Menšík.
3: Počasí.
2: Je polojasno až oblačno, k večeru ale čekáme oblačno až zataženo a ojediněle slabé přehánky. Nejvyšší teploty mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách je maximálně 18, vítr fouká mírný západní a biozátěž je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Jičínsku se na odbočce z obchvatu Nové Paky na pražskou silnici srazila 3 osobní auta. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 4 minuty po 12. hodině, čtvrtek 3. září, Český rozhlas Hradec Králové s vámi a je rád s vámi a máme tady ten předěl dne, který bude opět i dnes patřit poledním písničkám od srdce. Dívám se do kalendáře, je tam jméno Bronislav a také Bronislava, tak možná dáte o nějakých vědět a my připojíme písničku. Petr Jungmann v dnešním kalendáriu určitě také opět zmíní a připomene všechna výročí. No a pak už se do těch vašich pozdravů a přání pustíme. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Čtvrtek 3. září. Svátek mají dneska Bronislav, Branimír, Branimíra, Branislav, Branislava, Bratislava, Bronislava, tak všechno nejlepší. Pěkný den přeje Petr Jungmann. Pátý nejmenší stát světa, San Marino, vznikl v roce 301. To je rovných 1725 let. Legendárním zakladatelem je svatý Marinus, kamení, který pracoval v Rimini a byl křesťanem. Pomník Přemysla Oráče byl slavnostně odhalen na královském poli u Stadic na Ústecku v roce 1841. Smrtící plyn cyklon B poprvé vyzkoušeli nacisté na lidech před 85 lety v roce 1941 ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Prvními oběťmi se stalo 600 ruských zajatců. Americká Coca-Cola se v Československu ve Frutě Brno začala vyrábět před 55 lety v roce 1971. V hlubinném dole Pluto v Louce u Litvínova vybuchl před 45 lety v roce 1981 uhelný prach. V tom okamžiku bylo v dole 105 lidí, jen 40 explozi a následky přežilo. Byla to jedna z největších důlních katastrof ve střední Evropě. Výroba nového vozu Škoda Octavia byla ve Škodě Mladá Boleslav slavnostně zahájena před 30 lety v roce 1996. Nový závod otevřel prezident Václav Havel. Biker Jaroslav Kulhavý se stal před 15 lety jako první český jezdec mistrem světa v cross country horských kol. 75 má dneska spisovatel, rodák z Kyjova, Zdeněk Zapletal. Já přeju pěkný den.

0: Na úvod písniček připomínám kontakty k nám do studia studio.hradec@rozhlas.cz, mailová adresa na webu hradec.rozhlas.cz je písničkový formulář k využití a do třetice z písemných variant můžete poslat i SMSku na číslo 900 1104. Do té zprávy jako první napište velkými tiskacími písmeny slovo Hradec, za tímto slovem jedna mezera, pak bez diakritiky to, co chcete, aby v našem vysílání zaznělo.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: Ano, i telefonické spojení je vám k dispozici, ale začneme těmi písemnými pozdravy, protože věřím, že poslouchá pan Miloslav Kulich a právě tento muž oslavenec má u nás přání od jeho rodiny. Píše se v mailu: dobrý den, náš tatínek, dědeček, poslouchá každý den písničky od srdce, no a dnes 3. září slaví 86. narozeniny, tak bychom vás chtěli poprosit o předání přání a zahrání písničky právě pro Miloslava Kulicha z Třebechovic pod Orebem. Pane Miloslave, vzkazují vám, rodina vám vzkazuje, přejeme ti všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a společných chvil plných radosti a taky lásky. Renata, Roman, Maruška a Jenda.

Louis Armstrong dospíval. Následovat bude skladba od Karla Gotta. Ta poletí hned na dvě adresy, protože o Karla Gotta si ve velké míře píšete, takže je tady písnička připravená. Takže jako první zdravím všechny do rozhlasu posluchače. Jako správná sojka hlásím, že dnes má kulaté narozeniny kamarádka Čápomilka Dagmara Rácová ze Slovenska. Takže prosíme o písničku s přáním pevného zdraví, štěstí, lásky, radosti do dalších let. Ať si splní všechna přání, to přejí kamarádi a za všechny děkuje právě sojka od Krakonoše. No a Karel Gott potěší ještě na jedné adrese a bude to u prababičky Vlasty. Ten pozdrav je velmi krátký. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát prababičce Vlastě Dostatku. Taky na statek zdravíme.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že z cuket můžeme v kuchyni vykouzlit spoustu různých pokrmů, které budou vždy chutnat skvěle. Nedávno jsme si upekli výborný cuketovo-bramborový koláč a tuto sobotu si ji zapečeme s krutým masem a sýrem.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: A teď písničky u srdce a spolu s námi pan Vláďa. Vítejte, dobré
4: ano,
3: odpoledne.
4: Vítám, chtěl bych dostatku do Náchoda do Běloce bývalý paní mámě.
3: Paní mámě, ona bude vědět asi, vidíte, na statek.
4: Ano, Náchodě Bělosti.
3: Mm-hmm. A popřát něco pěkného, hezký den, ať se daří a tak dále. Asi
4: a,
3: taková
4: ta
3: klasika.
4: A hezký den
3: a... A vy ho máte, pane Vláďo, hezký, daří se?
4: Dneska docela, jo.
3: Jo, no tak neříkáte to úplně z vesela, tak
4: jo,
3: ať je to...
4: Jo, pěkný den dneska.
3: Jo, tak ať to jde přiměřeně a hodně radosti i vám, i s písničkou. Opatrujte se, hezké dny.
4: Ano, vy taky, nashledanou.

0: skladba nabitá energií. No a ve stejném duchu budeme pokračovat i dál motivačně i pro seniory do Havlovic. Potěšíme, povzbudíme, protože paní Horinová dává vědět a připomíná, že právě dnes se tam koná olympiáda seniorů v Havlovicích, která začne ve 13 hodin slavnostním zahájením, pak se rozeběhnou sportovní soutěže, všechno je skvěle organizované. Loni se účastnilo přes 500 soutěžících z desítek obcí a taky měst Trutnovské oblasti, tak byla by škoda určitě opomenout, nezviditelnit organizátory této skvělé akce. Rádi zdravíme. Paní posluchačka Horinová píše, že nás poslouchá přes 30 let a že jsme nejlepší stanice, tak toho si velmi vážíme. A protože píšete, že se taky účastníte, tak přejeme hodně sil a třeba i medaily. Zdravíme na olympiádu seniorů v Havlovicích.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Paní Marta je dnes také s námi. Vítejte v písničkách. Dobrý den.
1: Krásné, nádherné čtvrteční odpoledne. Pavlo, já vás zdravím. Zdravím taky Romanku Jordalovou, Kaju Sladkého. No, vás tam všetky. A taky ještě bych chtěla pozdravit všechny oslavence, taky děti, ať mají krásný, nádherný, spokojený školní rok, ať mají krásné známky, ať ve škole poslouchají. No a potom, ať si hrají

0: všelijaké hry, aby prostě nekoukali jenom do těch kamarádů. No a to jsem ještě chtěla říct, ještě sousedi, co tady bydleli, tak zdravím Dvořákovi do Jaroměře a tam je u vás aj nějaký, co já nevím, či tam pouští hudbu nebo něco, tak oni ho znali, takže ho taky pozdravuji.
1: Mm-hmm.
0: No a všem prostě přeji nádherný, krásný, už blížící se víkend. No a lidičky, nemějte mi to za zlé. Já, když jedu zrovna tam směr na Štramberk a tam, jo, včera jsem byla, ne, předevčera ve Štramberku, tak mě se nelíbí, když jsem na letišti v Mošnově, že se vracíte pak zpátky ze světa. Proč nadáváte, že nechcete zpátky do České republiky, když můžete cestovat, kde chcete a můžete tam aj zůstat bydlet? Takže to není pěkné takové jednání. Tak lidičky, vemte si k srdci, že kde žijete, že tam nemusíte žít, ale nesmíte nadávat, protože to opravdu se mi nelíbí.
1: Ale tak je to, já mám pocit, že to je typicky české takové to brblání.
0: Ale to, Pavlo, to je všecko jenom v každém člověku. Lidi prostě jsou třeba aj furt nespokojení. A já znám herce, zpěváky, moderátory osobně, pana Honzu Přeučila, Uršulu Klukovou.
1: A jsou veselí, věďte.
0: Jo?
1: No tak hodně optimismu, hodně radosti si budeme přát i vám, ať ten úsměv na tváři vydrží. Jako máme my tady na východě Čech to pestrobarevné nebe, tak jsme se domluvili na té balónové melodii a ty barvy posíláme i k vám na Moravu. Naschledanou.

Zase večer se nám tady v regionu budou vznášet balóny nad hlavou. Paní Marta, pořád přemýšlím o tom, jak nám to všechno zase řekla, ale říkám si, zajímavé je na tom slyšet tu jadrnost severní Moravy. Jak jsem vám říkala už nespočetněkrát asi, že má rodina je z Moravy, z moravského Slovácka tedy, kde jsou ti nejsrdečnější lidé, říká se Holešov, Hulín taky. A s mámou jsme zrovna minulý týden vzpomínali, jak je ten region moravský rozdělený, že děda se vždycky zlobil třeba na olomoucké obyvatele, že hanáci, že jsou lakomí, že pro koruny by si dali koleno vrtat, a Ostravsko, to je právě ten region těch tvrďáků uměle vytvořený kvůli dřívější těžbě. Je to velmi zajímavé, specifické, co člověk, to názor, jiný kraj, jiný mrav. My východu Češi máme určitě také jistě svá specifika. No ale teď už je další písnička od srdce a napřání, ať to nezamluvíme, protože i dál píšete a píše nám paní Malá, že by chtěla nechat zahrát ke krásnému 60. výročí svatby manželům Proboštovým z Břízy. Celá rodina jim přeje pevné zdraví, spokojenost, radost ze života a prosí tedy o písničku a všem děkuje. Tak posíláme rádi manželům Proboštovým ke krásnému kulatému jubileu.

0: No a teď už paní Lída s námi ve vysílání. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne a žije Hradec.
0: Děkujeme.
1: Královi, dneska se říkala, že 30 let, já už to poslouchám asi 50, Hradec. A teď vůbec jsem důležitě a poznám celou rodinu, Antonítka, Luženku a Marušku a do...
0: Ztrácíte se nám, paní Lído, ztrácíte se nám, nejste někde u přijímače, nebo dáváte sluchátko dál od ucha? No,
1: ano, ta už je to lepší.
0: Už je to lepší, no.
1: No, už jdu k oknu.
0: No, tak, zkuste.
1: Tak a do své rodiny musíme vzít paní Martu optimistickou, protože dneska, jak to říkala, má pravdu a moc si zdravím, protože to je taky ženská, která o něčem ví už, protože už taky má nějaký pátek jako já, takže takhle to je.
0: No, z plné hrdla to vždycky Marto tam podá všem. Ne všem je to blízké, ale je to tak, je to tak. No tak potěšíme i na Moravu, i vás, paní Lído, ať se dál daří a všem hodně lásky a spokojenosti. Mějte se krásně. Doufejme. Bude. Podle meteorologů, se kterými jsme ve spojení, tak snad i příští týden by měl přinést opět tropické hodnoty.
1: A lidi furt nenadávají. Jsme rádi, není válka. No,
0: hodně radosti a optimismu. Naschledanou.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

Petr Novák u nás má také pozdrav. Zahrajte prosím pěknou písničku Petru Novákovi, který právě dnes slaví 34. narozeniny. Všechno nejlepší přeji, přátelé.

Hezký čtvrtek, 3. zářijový, dnes má 53. narozeniny americká zpěvačka Jennifer Page, známá svým jediným velkým hitem z roku 1998 s názvem Crush, jak připomíná paní Sylvie. Na tu písničku si ze svého mládí prý dobře pamatuje, ale význam toho slova crush odhalila později, kdy se toto slovo stalo populárním mezi mladými nové generace i u nich a vyjadřuje, že jsme do někoho zakoukaní, že na něj máme takzvaně zálusk. Tak zmiňuje, že písničku má ráda, my tady taky máme, takže si myslíme, že by se mohla líbit všem Bronislavám, Bronislavům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům a všem posluchačům. Hezký den přeje Sylvie z Prahy. Takže tady je crush na závěr pro všechny a doufáme, že ten zmíněný zálusk budete mít i na další vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Po zprávách ve studiu s Alex bude herec Tadeáš Moravec. Ať se dál hezky poslouchá.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.
2: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Motoristé se kvůli navrhovanému schodku státního rozpočtu sejdou s premiérem Babišem. ZOO ve dvoře Králové měla o prázdninách podobnou návštěvnost jako před rokem. Hokejisté Pardubic odehrají první zápas v Lize mistrů a dnes ojediněle čekáme slabé přehánky. Dobrý den, u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Vládní motoristé se dnes sejdou s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou z Hnutí ANO. Jednat budou o schodku státního rozpočtu, který pro příští rok navrhl právě rezort financí. Podle motoristů je příliš vysoký.
3: Ministryně financí Schillerová počítá na příští rok s deficitem až 389 miliard korun. Šéf motoristů Petr Macinka chce, aby byl nižší. Na společném jednání proto představí zhruba 20 návrhů úspor.
4: Není možné pokračovat ve financování některých politik, proti kterým my dlouhodobě protestujeme politicky. Je se třeba podívat také na to, jestli by nebylo možné některé projekty odložit, protože teď prostě na ně nemáme peníze.
3: Před zásahem do investic Schillerová ale varuje. Premiér Babiš si za návrhem rozpočtu stojí. Úpravám je ale otevřený, pokud budou konkrétní.
5: Uvidíme, jaké budou návrhy. Já budu za to rád, pokud skutečně jsou nějaké položky, kde můžeme ještě více šetřit, tak to určitě bude plus.
3: Výhrady ke schodku má i vládní SPD. Lucie Špetová, Český rozhlas.
2: Do safari parku Dvůr Králové přišlo letos o prázdninách 300 tisíc návštěvníků. Počet je srovnatelný se stejným obdobím loňského roku, kdy přišlo o 400 lidí méně. Podle mluvčího Michala Šťastného letos mířilo ale víc lidí do safari vlastním autem.
6: Přesun části návštěvníků do osobních aut lze přičítat tomu extrémně horkému létu, během kterého je zkrátka v klimatizovaném voze o něco příjemněji. Do pěšího areálu lákali například africké dny, a nebo naše poslední prázdninová akce Back to School, které se zúčastnilo na 7000 dětí.
2: Základní škola ve Vítkovicích v Krkonoších už využívá opravenou tělocvičnu. Řemeslníci zrenovovali historickou podlahu, vyměnili parkety, celou plochu zbrousili a natřeli. Vnitřní sportovní prostor je důležitý nejen pro žáky školy, vysvětluje ředitelka Lucie Farkašová.
7: Tělocvičnu využíváme nejenom my jako pohybovou místnost, ale využívají i ubytovna, protože během školního roku i o prázdninách navštěvují Vítkovickou školu různé kurzy, sportovní kroužky.
0: Sport.
2: Hokejisté mistrovských Pardubic se po roční přestávce vracejí do Ligy mistrů. Před startem extraligy odehrají 4 duely. První je čeká dnes od 18 hodin. Soupeřem jim bude polský mistr Tichy. Podle hlavního trenéra pardubických hokejistů Filipa Pešána je cílem bojovat co nejvýš jak v domácí soutěži, tak i na mezinárodní scéně.
8: Samozřejmě člověk nechce být velkohubý a chce být pokorný, ale samozřejmě ta kvalita celé té organizace je na takový úrovni, že bychom chtěli patřit ke špičce evropského hokeje.
0: Počasí.
2: Je polojasno až oblačno, k večeru ale čekáme oblačno až zataženo a ojedinělé slabé přehánky. Nejvyšší teploty mezi 21 a 24 stupni, na horách je maximálně 18, vítr fouká mírný západní a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Ryknovsku do konce listopadu kvůli výstavbě mostů pokračuje uzavírka silnice 305 mezi Albrechticemi a Týništěm nad Orlicí. Objízdná trasa vede přes Borohrádek a Čestice.
0: Zelená vlna Známe lepší cestu. Alex a host.
9: Ve filmu Osamělý vlk hraje elitního stíhače RAF, postrach Luftwaffe, Josefa Františka. Na kontě má také hasiče, propuštěného vězně i narkomana. Herectví má v krvi. Jeho maminkou je herečka Alena Štréblová, strýcem Jiří Štrébl. Tadeáš Moravec je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Alex a host.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec. Vy jste své dětství strávil v hereckém prostředí. Byla to právě vaše maminka Alena Štréblová nebo strýc Jiří Štrébl, kteří vás přivedli k herectví, anebo stačilo to samotné působení v tom dětství, působení té rodiny?
1: No já bych skoro řekl, že mě to nejdřív tak jako odpudilo. Jo, protože já jsem v tom vyrůstal opravdu a nebyla to ta moje doména, že to prostě dělala máma, strejda, a já jsem vždycky byl jako velmi introvertní spíš. Vždycky říkám, že třeba až do nějakých 17 let jsem se třeba i bál jako mluvit před spolužákama, jo, při prezentaci, takže opravdu pro mě to vůbec nebylo. A taky si myslím, že pro ně to plnilo trošku jinou funkci než pro mě, jo, že oni vyrůstali přece jenom za toho bolševika, bylo to pro ně způsob, jak najít tu komunitu, jak se nějak vymezit. Já jsem to měl spíš vždycky spojený s nějakým jako dobrodružstvím a s žitím, nebo s možností prožít různý životy a prostředí.
0: Mm-hmm. Takže ta vaše zkušenost opravdu dětská ve filmu Cesta z města, tak vás nějak neoslovila, nezanechala?
1: Já se to upřímně vůbec už nepamatuju, mě byl třeba rok a půl. Já mám jenom takovou vzpomínku, nebo už to není ani vzpomínka, spíš jako z vyprávění, že jsem se potom trošku bál lidí, co nosili kuklu, protože údajně Tomáš Vorel nosil při natáčení kuklu, takže nevím, jaká tam byla spojitost. Říkám ze srandy, že už asi tehdy jsem těžce nesl nějaký režijní poznámky, takže, ale už se to nepamatuju.
0: Čili až tedy vlastně co by teenager jste se zase k tomu herectví tak nějak jako navrátil. No a mezi tím co? Kým jste chtěl být?
1: Já jsem chtěl být fotbalistou. Do 17 let jsem hrál za FK Slavoj Vyšehrad, hráli jsme první dorosteneckou ligu, to byl takový můj sen, ale pak jsem pochopil, že to nějak asi není úplně pro mě. A když jste v tom věku, kdy se rozhodujete, co teda budete dělat, tak jsem jako věděl, že mě nějak zajímá člověk. Co to je, co to znamená být člověk. Takže vlastně nejdřív to vypadalo na medicínu, potom na psychologii a pak jsem nějak postupně přešel až do toho herectví. Protože mě vždycky zajímala jenom určitá výseč v těch předchozích oborech, takže jsem nakonec zakotvil u toho herectví, protože tam se mi právě líbilo to, že člověk může vyzkoušet opravdu různé věci.
0: Mm-hmm. Ty jste zmínil Slavoj, tak jsem mě hnedka vybavil onen seriál, ale tam jste nehrál ve Slavoj Vyšehrad.
1: Zatím ne, já jsem nedostal nabídku, já to nechápu. Já to nechápu, už se teď natáčí nějaký další film, prostě kdo jiný by to měl radši než já, že? Ale určitě rád si někdy zahraju fotbalistu, ale uvidíme.
0: A sledujete fotbal, nebo dostanete se k tomu třeba si jít ještě zahrát, zakopat, nebo úplně už je to...
1: Nějak mě to úplně opustilo, jak jsem to přestal hrát, tak se mi ten svět trošku zprotivil. Ale teďka, když je třeba mistrovství bylo, tak jsem se samozřejmě koukal, ale už to vůbec není tak horký, jak to bývávalo.
0: Tak a když jste tedy po těch letech, kdy už jste byl téměř dospělý, přišel domů s tím, že chcete zkusit herectví, že byste chtěl být hercem, s čímž už možná vaše maminka ani nepočítala, ne?
1: No vůbec, hlavně oni si mysleli, že jsem se úplně zbláznil, protože já jsem ještě řekl, že to chci studovat v zahraničí a oni vůbec nechápali, jako odkud to pramení, protože jsem nikdy nejevil ambice něco takového dělat. Vždycky jsem byl právě, jak jsem říkal, už předtím spíš introvertně lazený, takže to pro ně bylo úplně jako šok vlastně. Pro mě vlastně svým způsobem trošku taky, jo. Já než jsem si jako přiznal, že bych třeba něco takového chtěl zkusit, tak to opravdu bylo těžký, takže i jeden z důvodů, proč jsem potom šel studovat do zahraničí, byl, že ta představa, že bych byl na DAMU a to by mě učili jako třeba nějací bývalí kolegové mámy, byla vlastně jako strašidelnější než ten prospekt toho být v zahraničí.
0: A když jste se tedy zbavil toho studiu, vy jste říkal, že jste měl i problém v 17-15 letech vystoupit před třídou, před spolužáky, tak co vám pomohlo, když jste se toho zbavil?
1: My jsme ve třeťáku na střední škole měli ročníkový projekt, to znamená, že jsme si vybrali téma, na tom jsme pracovali celý rok a pak jsme to měli prezentovat před celou školou. A to už, když jsem tam nastupoval, pro mě byl neuvěřitelný strašák. Já jsem z toho měl normálně migrény a všechno. A když jsem to absolvoval, tak jsem pochopil, že to vůbec nebylo tak strašný, jak jsem si myslel. A že třeba někteří lidi mě za to i pochválili. A to byl takový jako iniciační moment toho, že jako vyjádřit se nějak není vůbec špatný. A že to vlastně je i příjemný. Takže tam někde se to zlomilo a jediný, co jsem věděl, bylo, že bych chtěl jet do toho zahraničí, protože pokaždý, kdy jsem absolvoval nějakou cestu, tak mě to neskutečně naplňovalo.
0: Ano, a začala jste tedy studovat v Anglii na předměstí Londýna. Mm-hmm. Vím, že začátky nebyly úplně jednoduché, budeme o tom mluvit za malou chvíli. Naším hostem je herec Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosti, povídám s Tadeášem Moravcem, mladým hercem, který se na filmové plátno dostal už hodně brzy. Kdo si ještě vzpomene na film Cesta z města, tak tam jste tedy, vy jste říkal, že vám byl snad rok a půl a že vás to nějak nikterak nepoznamenalo. Ostatně až do téměř dospělého věku to nevypadalo, že budete hercem. Pak jste se tedy rozhodli jim být a studovat nikoli v herectví tady v Praze na Damu, ale v zahraničí, zamířil jste tedy do Anglie. Jaké byly začátky?
1: Začátky byly samozřejmě velmi obtížné, už jenom z toho důvodu, že žijete v cizí zemi, mluvíte jiným jazykem, vůbec na tady to si zvyknout je prostě těžký. A samozřejmě se mi tam jako vkrádaly ty otázky toho, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, jestli na to vůbec mám, jestli je to něco, co chci dělat. Ale já jsem měl takový jako štěstí v neštěstí, dejme tomu, protože po té střední škole mi to trvalo, než jsem se na tu školu dostal, než jsem udělal to rozhodnutí a vlastně ten čas mezi tím byl takovej, že já tomu říkám, že jsem se trošku jako plácal a hledal, takže když jsem se tam už jako dostal na tu školu, tak jsem věděl, že opravdu to chci a že jsem si to nějakým způsobem vybojoval a už jako nebyla možnost, že o tam tu odejdu. Takže když jsem překonal nějaký ty první 3 až 4 měsíce, který byly opravdu jako náročný, ani jsem nevěděl, jestli budu schopen nějak to jako zaplatit, tak pak nějak se to uvolnilo a od druhého ročníku už to bylo naprosto skvělý.
0: Pohrával jste si právě v těch začátcích s myšlenkou, že byste se vrátil domů?
1: Myslíte jako po tom studiu, anebo
0: ne,
1: ještě během?
0: Ne, myslím na začátku toho studia v Anglii.
1: Ne, právě, že já jsem jako věděl, že už když jsem se tam dostal, tak už tam zůstanu. Ale nevěděl jsem, jestli to zvládnu, jo, protože opravdu mě se tam i rozjeli jako poprvé v životě nějaký panický ataky. A to jsem zpětně zjistil, že se stalo tím, že jsem... Stal se to den, kdy jsem se dozvěděl, že jsem nedostal nějaký stipendium. Takže to vlastně bylo spojené s těma existenčníma strachama, s těma penězma, s tím, jestli na to mám a tak dál. A projevovalo se to pak tím, že jsem se prostě probuzel ve 4 ráno a prožíval jsem teda ty panické ataky, myslel jsem si, že umírám a tak. Ale pak nějak se to překotilo právě a už to bylo super.
0: Tak a když vy jste neuvažoval, že byste se vrátil v těch těžkých časech, v těch začátcích, tak neříkala vám maminka, vrať se domů?
1: Ne, vůbec.
0: Ne.
1: Ne, ta potom ani nevěděla podle mě tady těch věcech, ale podporovala mě v tom celou dobu hlavně, takže v ní jsem měl oporu a jak jsem říkal, no, tam jako nebyla pro mě nějak vnitřní možnost, že bych se vrátil, že bych to jako nedodělal.
0: Vy jste do Anglie zamířili ještě v době, kdy byla v Evropské unii, čili ještě před Brexitem.
1: No to jsem měl štěstí, protože...
0: To jsem to ano, chtěla říct, bylo to vlastně štěstí, protože, nebo umíte si představit, že byste šel studovat i teď do Anglie, tu stejnou školu?
1: No já si to umím představit jako zpětně, teď v tom věku už ne, ale jako zpětně si to umím představit, ale problém by byl, že já bych to nezaplatil. Jo a vlastně já, když jsem tam odjel před tím Brexitem, tak jsem si mohl zažádat o půjčku od britské vlády na to studium a teď ji vlastně teprve splácím po tom studiu.
0: Ještě stále ji splácíte?
1: No to budu ještě 30 let třeba.
0: Aha.
1: Ale to není nějak, to nejsou závratní částky, jo. Je to, ono se to odvíjí od toho, jaký máte příjem, takže já každý rok jim pošlu svoje daňové přiznání z Česka a oni mi podle toho vypočítají, kolik mám platit měsíčně, takže se to dá. Ale jak říkám, vlastně, kdyby to bylo po Brexitu, tak se nedoplatím toho, no.
0: Tak a věděl jste od začátku, že jakmile absolvujete s úspěchem tu školu na předměstí Londýna, že se vrátíte do České republiky, nebo jste uvažoval, že tam zůstanete?
1: Chtěl jsem určitě zůstat, ale bylo pro mě důležitý hlavně dělat tu práci, jo, že jsem si řekl, že mi je jedno, kde to bude, ale hlavně chci prostě natáčet, získávat ty zkušenosti. Takže když pak se tady začaly rozjíždět nějaké nabídky, tak jsem tomu dal přednost předtím, než abych pracoval někde za barem v Londýně.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je dnes herec Tadeáš Moravec. Když jsme mluvili o vašem studiu v zahraničí v Anglii, kde jste tedy vystudoval herectví s titulem bakalář, tak pak, když jste se vrátil, tak je herectví u nás vlastně stejné, jako vás učili v zahraničí?
1: No, to je těžká otázka. Já samozřejmě nemám tu zkušenost s tím studiem třeba na DAMU, ale mám pocit, že s tými zkušenosti z Anglie nebo z Německa je tam ustálený takovej jako slovník ve smyslu, jak se o tom mluví, o těch třeba dramatických situacích a tak. To znamená, že tam se hodně vždycky řeší, ať už to bylo na škole nebo potom nějak víc profesně, tam se vždycky jako řeší, jakou má ta postava motivaci, jaký má překážky na cestě, aby získala to, co chce, a vlastně vždycky takhle se tam o tom mluví předtím, než se jede ta scéna. Jo, a tady je to spíš takový víc, mi přijde intuitivnější, nebo třeba režisér často řekne vlastně jenom jako buď smutnější, jo. A mě trošku příjemnější ta první varianta, protože tam to vlastně vypadá tak, že vám ten režisér neříká přesně ten výsledek toho, jak to má vypadat, ale vás spíš tak jako navede a pak ta emoce třeba je výsledek toho vašeho jako nějaký té cesty zatím, jestli to dává trošku smysl. Tak to je jenom takový, to jsou si všim praktický věci, praktický rozdílů, ale jinak stejně vždycky záleží na režisérovi, na učitelovi a jedno, jestli je to v Anglii nebo tady.
0: Jaká role vás přitáhla domů do České republiky? Jaká nabídka vás zlákala?
1: No, nejdřív to nebyla žádná konkrétní. Já jsem měl to štěstí, že jsem získal už ve třetím ročníku v Anglii agentku tady, Petru Svarinskou, což teda ona byla jeden z těch prvních lidí, který mi vůbec vlastně dali šanci. Jo. Jako já jsem přijel vodníku, nic jsem za sebou neměl a ona mi dala šanci a bylo to pro mě hrozně důležitý, protože mě dostala na ty castingy a tak jsem začal vlastně poznávat ty lidi z toho průmyslu a dostávat ty nabídky třeba. Takže jsem byl na pár castingzích, to jsem tehdy ještě jako letěl letadlem třeba na otočku na nějaký casting. Nic nevycházelo a vlastně první jako nějaká větší role, možnost se ukázat, bylo v seriálu Addicts a to zase vděčím za to Maje Hamplový a Adamu Sedlákovi za to, že mi také dali šanci vlastně v nějaký jako větší roli bez nějakých zkušeností větší.
0: Není to ta role, kterou jste si nepřál, aby viděla vaše babička?
1: No, to asi jo. To
0: bude to ono. To bude ono. Máte ještě nějakou takovou roli?
1: No, myslím si, že teďka seriál, který vyjde asi za měsíc od Díl B, který režíroval Honza Pušnovský, tak to taky asi nebude úplně pro babičku, ale...
0: Jakou to máte roli?
1: Já tam hraju prvoodsouzence Davida Broulíka, který nastoupí do vězení a vlastně skrze něho se tam dostává i divák a poznává to prostředí, takže je to vězeňský prostředí, asi si umíte představit, jak to tam vypadá zhruba, takže to asi úplně nebude pro babičku. No.
0: Tak ve vězení jsem si

0: role z vězení nebo kolem
1: Myslím si,
0: vězení.
1: že je to tím, že asi na první pohled nevypadám jako nějaký stereotypní člověk z vězení, říkám, je to stereotyp, že jo, ale asi nevypadám nutně tak nějak jako tvrdě nebo co já vím, ale zároveň v sobě možná mám něco takovej, takovou nějaký jakoby pnutí třeba, takže to může působit jako dobrý kontrast pro ty castingový režiséry, si myslím, tak to je nějaká moje hypotéza.
0: Tak ale vaše velká role, tu jste stvárnil v hraném dokumentu Osamělý vlk a o ní budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Nedávno měl premiéru hraný dokument Osamělý vlk o elitním pilotovi RAF po strachu Luftwaffe Josefu Františkovi. Jeho představitel, herec Tadeáš Moravec, je naším hostem. Minulý týden proběhla slavnostní premiéra tohoto hraného dokumentu. Vy jste na ní byl jste tam s maminkou, která ve filmu rovněž hraje. Jak jste si ji užil a jak jste byl spokojen se svým výkonem, když jste se takhle viděl na filmovém plátnu?
1: Ta pražská premiéra byla vlastně třetí předpremiéra v řadě. My jsme předtím

0: ještě měli projekci v Prostějově a v Otaslavicích, odkud Josef František pocházel. Obě ty projekce byly velmi dobrý a to přijetí bylo nesmírně vřelý, takže si myslím, že v té Praze byla trošku určitá nervozita, jak to tam lidi přijmou, přece jenom tam bylo taky víc lidí. A nakonec si myslím, že to dopadlo velmi dobře, takže z nás padlo určitý napětí, ale samozřejmě to se teprve ukáže taky, jak se na to bude potom chodit reálně do kina, takže ještě pořád tam nějaká nervozita je.
1: Prošel jste konkurzem nebo šel režisér najisto?
0: No já jsem asi před rokem a půl dostal telefonát z České televize, že by o mě měl pan režisér zájem tady v tom projektu na jinou roli, než na toho Josefa Františka. Já jsem na to kývnul a potom v průběhu nějak příprav se to nakonec překotilo v to, že jsem dostal šanci hrát tu roli hlavní. Každopádně casting jsem teda nedělal. A proč si mě pan Veverka vybral, to je otázka spíš na něj samozřejmě.
1: Ale musela to být pro vás, nevím, co jste pocitoval, radost, zodpovědnost, obavy? Co vás, jaká emoce vás přepadla, když jste se dozvěděl, že budete hrát tu hlavní roli?
0: Když jsem se dozvěděl, že budu hrát tu hlavní, tak to bylo jako velmi velký překvapení. Já už jsem počítal s tím, že budu hrát tu jinou. Dokonce jsem se ještě kvůli jinému projektu, který tam byl předtím, musel ostříhat dohola vlastně na Ježka. A pak jsem získal tu roli hlavní a s tím se samozřejmě pojelo, že tam budu mnohem víc a už najednou byl jako trošku problém, že budu mít ty vyholený vlasy, takže tam zase patří velký dík Kašce Houskový, naší maskérce, která mi připravila jako velmi dobrou paruku k tomu, kterou
1: jsme museli. Už máte ve filmu po celý natáčení toho filmu,
0: jste měl paruku. Ano, každý den dávat vlastně, protože jsem měl vyholenou hlavu. No. Takže to byla trošku komplikace menší, ale bylo to překvapení a byla to radost a určitě nějaká míra zodpovědnosti, ano, protože přece jenom se jedná o reálnou historickou postavu, jejíž odkaz ty lidi neustále prožívají, takže minimálně vůči ním jsem cítil nějakou míru zodpovědnosti, ale potom při natáčení samozřejmě na to nemyslíte a jenom se snažíte dělat prostě tu práci, jak nejlíp umíte.
1: Když vám představili tu roli, věděl jste něco více o Josefu Františkovi, nebo jste si pak třeba dohledával, studoval tu postavu?
0: Nevěděl jsem vůbec nic, což je tak jeden z důvodů, proč ten film vzniknul a doufám, že se to trošku změní, že se dostane do širšího povědomí. Protože se jednalo o vlastně nejúspěšnějšího nebritského pilota v bitvě o Británii a vůbec nic o něm nevíme, což je jaký způsobený tím, že on lítal za ty Poláky přece jenom. Každopádně taková naše bible tady toho projektu byla kniha od Jiřího Rejlicha, historika, která se jmenuje Pokus o pravdivý příběh, takže z té jsme hlavně čerpali, z té čerpal i režisér a scenarista Ondřej Veverka a já taky samozřejmě v rámci příprav.
1: Právě režisér Ondřej Veverka v jednom rozhovoru řekl, že nechtěl, aby to bylo vyloženě válečné drama, ale aby to bylo hodně o té postavě, aby to byl ten jeho příběh. Tak jak byste popsal svou postavu Josefa Františka? Jaký
0: Já
1: byl?
0: Si myslím, že to byl člověk na jednu stranu nesmírně kompetentní a odvážný a zároveň měl v sobě takovou míru nějakého vnitřního neklidu a svým způsobem byl asi rozporuplný, protože taky měl hodně problémy s disciplínou. On byl vlastně slavný tím, že se odpojoval například od těch svých formacích, což vlastně není úplně zodpovědný určitě jeho kolegům. Byl solitér, ale nějak mu to vycházelo a vlastně proto byl tak úspěšný a proto získal tu přezdívku osamělý vlk, protože se takhle odpoutával. Jo, takže ta postava je do nějaký míry jako kdyby rozporuplná, ale v tom mi přijde taky zajímavá, protože jako je víc taková lidská, jo? Že to není nějaký, řekněme, stereotypní obraz hrdiny.
1: Říká Tadeáš Moravec, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec, kterého v současné době můžeme vidět v kinech v raném dokumentu Osamělý vlk. Tím osamělým vlkem je jeden z nejúspěšnějších stíhačů RAF František Josef. Považujete tuto roli Tadeáši za svou dosud největší, nejvýznamnější ve vaší kariéře?
1: Určitě jo, do tady té chvíle, protože to byla hlavní role ve filmu na velkém plátně, takže samozřejmě to je nějaká větší míra zodpovědnosti a tak dál. Zároveň je nutno říct, že já předtím vlastně, ještě než jsme začali natáčet Osamělýho vlka, tak jsem dokončil ten projekt s Honzou Prošinovským, kde jsem taky měl hlavní roli. Takže vlastně, co se týče jako počtu dní, tak to bylo jako mnohem větší, jo, ale proto říkám ze srandy, že tady ten projekt, ten Osamělý vlk, že byl sice co do počtu dní jako nejkratší, ale jeden z nejnáročnějších, co jsem zatím absolvoval, takže už jenom tady tím si myslím, že to jako vypovídá o tom, že nějak ta role byla jako větší, no.
0: Vy jste říkal, že původně jste byl vybrán na jinou roli, pak jste tedy během toho dostal hlavní roli a vaši maminku Josefa Františka hraje vaše reálná maminka, Alena Štreblová. Kdy jste se o tom dozvěděl?
1: No, chvíli před tím natáčením, protože taky si myslím, že původně to měl hrát někdo jiný nakonec. A z nějakého důvodu to odpadlo, takže pak se řešilo, kdo tu roli převezme a myslím si, že pak mi jenom, buď to mi to Ondra Veverka, režisér, jenom tak jako oznámil, nebo se mě možná to zeptal, co bych si o tom myslel, kdyby mojí mamu hrála moje máma.
0: A co jste mu na to odpověděl?
1: Na mě se to líbilo moc, protože nějak třeba půl roku předtím jsme s mámou natáčeli takový studenták, kde jsme si už jako zahráli, nějak se oťukali a bylo to skvělý. Což je překvapivý, protože opravdu já jsem se jako toho hodně bál, jaký tady to bude, jo. Už jak jsme mluvili předtím o těch začátcích, tak jako nějak projevit se herecky a ještě k tomu v souvislosti s mámou, která je ta herečka, která dělala celý život to divadlo, tak bylo vždycky strašně jako strašidelný. Ale jakmile jsme to vyzkoušeli, tak jsme zjistili, že to je úplně v pohodě a že nás to baví. Takže
0: byla tam nějaká nervozita?
1: Ne.
0: Nebo připravovali jste se nějak doma?
1: Ne,
0: užili
1: ne, ne.
0: jste toho, že jste rodina?
1: Ani ne, my tam teda nutno podotknout, nemáme spolu toho tolik v tom Osamělém vlkovi, ale vlastně jenom jsme se na to oba těšili, no a pak tam jedna scéna, to asi můžu prozradit, že Josef František se rozhodne jako odejít vlastně do té války, takže jsme se loučili. Takže to bylo celkem emotivní, protože samozřejmě, když něco takového natáčíte, tak si představujete, jaký by to asi bylo v reálu. Jaký by to asi bylo tady to podstoupit s mojí reálnou mámou a my jsme to jako hráli spolu, takže to bylo takový zvláštní. Ale myslím si, že jsme to zvládli.
0: Když jste zmiňoval, vzpomínal maminku, co by celoživotní divadelní herečku, co vy a divadlo?
1: No, nic moc upřímně, protože když já jsem se vrátil z té Anglie, tak jsem nějak jako vplul do toho světa filmového a televizního. A do toho divadelního ne. A vlastně jsem nějak o to ani nevěl ambice, protože pro mě bylo hlavně důležitý, jak to říct, jako být časově dostupný. Jo? Protože když děláte to televize nebo divadlo, tak máte jako projekt, trvá třeba 2-3 měsíce a pak víte, že máte volno a můžete dělat něco jiného. S tím divadlem je to něco náročnější, hlavně to natáčení a pak, když jste v angažmá, tak je vlastně skoro nemožný natáčet. Jo. Ani té produkce to nemají moc rádi, protože máte plno závazků, takže já jsem věděl, že chci být hlavně jako časově dostupný a že spíše mi jako v tuhle chvíli bližší to plátno nebo ta obrazovka, ale zároveň teďka mi to samozřejmě chybí do nějaký míry a rád bych jako absolvoval nějaký divadlo. Takže, ale muselo by to být víc takový právě projektový, takže třeba kdyby za mnou někdo přišel s tím, že by se mnou chtěl něco dělat, ideálně v nějakém komornějším prostoru, tak bych určitě o to zájem měl, nebo bychom se o tom nějak pobavili, no. Ale jako prospekt nějakého angažmá, to mě vůbec neláká.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Tadeáš Moravec. Když teď opustíme natáčení, ateliéry a tak dále, tak co máte rád mimo herectví? Už jste zmínil fotbal, že se teda spíš podíváte.
1: Je to tak,
0: Já jsem si zahrál.
1: Zmiňoval jsem ten sport, fotbal teda už mě opustil i v tom volném čase, ale tím, že jsem to dělal od malička, tak to ve mně je neustále a je to neoddělitelnou jako součástí mě a potřebuju to dělat pro to, abych nějak jako vůbec fungoval. Takže já, když jsem skončil s fotbalem, tak jsem začal dělat bojové sporty, tak to furt jako dělám, když mám čas samozřejmě, což třeba přes natáčení skoro jako není možný, ale když mám pak volno, tak chodím rád na thai box. Opravdu je to jako hrozně důležitý mít tu možnost to dělat, protože když třeba chvíli nesportuju, tak cítím, že mě to jako ovlivňuje psychiku a tak. Takže sport, jdu rád do sauny, do přírody a vlastně rád dělám teďka v posledních letech hudbu, nějak sám pro sebe, jenom bez nějakých ambicí to dělat nějak na větší nějaký platformě.
0: A bez nějakého tlaku na výkon, na úspěch?
1: Bez nějakého tlaku na výkon a tak dál. Je pravda, že teďka nahrávám jako svoje první EPčko, jako malý album, a určitě to chci pak někam dát, ale fakt to dělám jako pro sebe a přesně jak říkáte, dělám to bez tlaku na to, abych se tím nějak živil, abych si tím vydělal peníze, aby to mělo úspěch, a mám opravdu jenom ten čistý tvůrčí prožitek, vlastně mnohem větší než při herectví, jo. Protože při tom herectví jsem jenom nějaká jako součást velkého celku a interpretuju cizí vize. A u té hudby jsem sám doma a na papíře něco napíšu a pak vezmu kytaru a nějak jako tomu dám nějaký tvar. A to je neskutečně takový terapeutický.
0: No a co když LPčko, jak jste říkal, někam dáte a najednou bude zájem? Necháte se vtáhnout?
1: Tak uvidíme, co s tím bude, ale já hrozně...
0: Profesního světa?
1: Jako já se hrozně nechci považovat jako za hudebník nebo za muzikanta, protože vím, že nejsem, jo, ale zároveň se tím nechci nechat omezovat, abych se tady tím způsobem jako vyjádřil. Jo, takže uvidíme, co to udělá. A určitě v tom budu minimálně v té soukromé sféře pokračovat. To už teďka si píšu další. Jako.
0: Jste zmiňoval, že jste hrával fotbal, děláte thai box. Využil jste některých těch dovedností právě pro herectví, pro nějakou roli?
1: Jo, myslím si, že se to jako velmi hodí, že se cítím v tom sebevědomě, v tom jako sportu nebo v nějakém fyzičnu, řekněme. Takže, ale já spíš z nějakého důvodu teda vždycky hraju role, které jako dostávají, než že bych ty rány rozdával, takže i když v osamělém blokově to je tak někde napůl, ale spíš teda hraju role, který dostávají, no, takže. Ale to se samozřejmě taky hodí.
0: A tak ten Slavoj Vyšehrad, to se tam přímo nabízí, ne, pro ten fotbal?
1: Tak tam se vlastně jako... tam se nabízí to využít to herectví, že, pro tu roli. Čeká, já bych hrál fotbalistu, který pak na tom hřišti hraje, že jo. Ty pády a všechno.
0: Tak a naopak, musel byste se něco kvůli roli naučit?
1: Před 3 rokama jsme natáčeli film, kde jsem hrál potápěče, takže jsem musel absolvovat potápěčský kurz, to byl skvělý. A kvůli osamělýmu vlkovi samozřejmě jsem jako nebyl schopen za 3 měsíce si udělat pilotní průkaz, ale měli jsme takovej lehký letecký rychlokurs s Alešem Houtkem, to je příbuzný našeho producenta Víti Jandáka. Zároveň je to válečný veterán z Afghánistánu, takže já všude říkám, že tady to setkání bylo hrozně klíčový pro mě, protože jednak jsme měli šanci se s ním jako lehce proletět. Půjčil nám to na chvíli, takže při tom natáčení těch leteckých scén, který se natáčely samozřejmě na zemi potom, tak bylo skvělý mít tu zkušenost toho, jaký to je být v tom letadle, jak ten knipl reaguje, nebo jak to letadlo reaguje na vítr a tak dál. A zároveň to setkání bylo taky podstatný z toho důvodu, že jsme jako pocítili energii člověka, který ten válečný konflikt reálně zažil.
0: Takže jste pak byli přesvědčiví.
1: To posoudí asi diváci,
0: no,
1: ale...
0: Já se moc těším, až to budu moci posoudit. Vydám se určitě do kina na osamělého vlka. A vám moc děkuju, že jste tady byl, Tadeáš Moravec.
1: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Každý

0: 14 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Rychnov nad Kněžnou rozšiřuje komunitní centrum Jednoty bratrské. Začaly zápisy do zájmových kroužků pro školáky. Ministerstvo vnitra podle Pražského obvodního soudu porušilo práva hnutí SPD a zítra bude pršet hlavně na horách. Zprávy má a pěkné odpoledne přeje Tomáš Mysliveček. Rozšíření komunitního centra Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou pokračuje podle harmonogramu. Hotová je hrubá stavba, dělníci teď pracují na střeše a osazují okna. Uvnitř budovy instalují rozvody vody, elektřiny, vzduchotechniky a odpadu. Komunitní centrum bude sloužit všem generacím. Jednota bratrská za rozšíření centra zaplatí zhruba 60 milionů korun. Na dostavbu jí ještě chybí zhruba 5 milionů, říká správce sboru Martin Vlasák.
2: Věříme, že to dáme dokupy a jsme rádi, že na ten transparentní účet nám přispívají lidi z celé České republiky. Je hezký vidět, že takovýhle komunitní projekt chytne lidi za srdce i někde z Ivančic, z Liberce, z Jirkova. Prostě to je pro mě důkaz toho, že lidi jsou ochotní podpořit projekty, které mají smysl.
1: Po dostavbě bude v komunitním centru mateřská škola, zázemí sociální služby pro seniory a byty za zaměstnanců. U zápisů do zájmových kroužků je největší zájem o ty pro malé děti. Rodiče pro ně vybírají ty se sportovním nebo tvořivým programem. Například ve Vrchlabí plánují od října otevřít až 90 kroužků, popisuje zájem vedoucí domů dětí a mládeže Ivona Čivrná.
3: Je to přihlašování spuštěno až do 23. září, to znamená, že elektronickým přihlašováním vlastně přijímáme všechny přihlášky, co máme, a snažíme se vytvořit co největší prostor pro to, abychom všechny ty děti mohli do těch kroužků umístit. Ne vždycky to jde.
1: Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za první pololetí roku 2023. Rozhodlo o tom nepravomocně obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu, kterou hnutí od ministerstva požadovalo, soud nepřiznal. Podle právníka hnutí Adama Batuny se SPD odvolávat nebude, pokud odvolání nepodá ministerstvo. Hnutí podalo kvůli zařazení do zpráv o extremismu víc žalob. Pravomocné rozhodnutí padlo jednou a dalo zapravdu SPD. Rezort porušil jeho práva zařazením do zprávy za druhé pololetí roku 2020. Šest začínajících vědců v Česku získalo prestižní evropské granty. Celkem Evropská rada pro výzkum letos vybrala 421 mladých talentovaných výzkumníků z celé Evropy. ERC Starting Grant v hodnotě až 36 milionů korun na 5 let jim umožní budovat vlastní týmy. V Česku jeden míří na Masarykovu univerzitu, 2 na Karlovu a 3 do Akademie věd.
4: Finanční podporu letos získal například i Ondřej Mrozek z Ústavu anorganické chemie Akademie věd. Hledá cesty, jak nahradit drahé a vzácné kovy v moderních OLED displejích.
5: Náhradou těžkých kovů za lehčí prvky ve fotonických aplikacích cílíme na udržitelnější a levnější displeje a také na další oblasti, jako je například moderní fotokatalýza.
4: Prestižní granty podpoří v Česku také například projekt zaměřený na schopnost buněk pamatovat si, výzkum v oblasti čínské medicíny nebo obchodu s otroky v raném středověku. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas. Počasí.
1: V noci i zítra ráno bude oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle se slabým deštěm. Odpoledne začne od jeho západu ubývat oblačnost postupně až na polojasno. Později večer na severu kraje ale začne opět přibývat a v Krkonoších zaprší. Teploty zítra vystoupají na 24 až 27 stupňů, na horách na 18 až 22 a biozátěž bude na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dvě motorky havarovaly na silnici 16 mezi Ohařicemi a Dolním Lochovem u Jičína. Počítejte tam s komplikacemi. A nehodu dvou dodávek máme hlášenou v obci Liberek na Rychnovsku. Buďte tam opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Třetí zářijový den už má na svém kontě 14 hodin 4,5 minuty a dále je s vámi Český rozhlas Hradec Králové. Přejeme dobré odpoledne. Připravili jsme pro vás zajímavosti z celých východních Čech a nejen z východních Čech. Budeme všude tam, kde se něco děje, a budeme se snažit zpříjemnit to dnešní odpoledne. V Třebechovicích pod Orebem můžete položit otázku muži, který zemřel před 100 lety. Věděli jste to? Odpoví vám autor slavného betlému Josef Probošt, tedy jeho digitální avatar. Ani to nám neuniklo. Co všechno umí a proč ho v muzeu musí pořád opravovat? Dozvíte se z reportáže. 140. výročí si připomíná střední škola řemeslná v Jaroměři. Připravila i oslavy pro veřejnost a zájemce o řemesla. S ředitelem střední školy řemeslné dáme řeč. Co všechno víme o zubech? Popřemýšlejte, o řadu zajímavostí možná doplní naše znalosti dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Nabídneme po 14. hodině a 35. minutě. A pro příjemné odpoledne Elány s kočkou, skupinu Olympic, skupinu Roxette, Věru Martinovou nebo Hanu Zagorovou. Ať se vám Český rozhlas Hradec Králové ve čtvrtek 3. září hezky poslouchá. To je přání Karla Sladkého.

Nebe nad hlavou jsme si dopřáli s Olympikem v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové ve čtvrtek 3. září. Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou připravilo výstavu děl uměleckých rodin Geislerových a Urbanových nazvanou Sacra Familia. Zájemci si ji mohou prohlédnout do 31. října ve druhém patře Kolovratského zámku v Rychnově nad Kněžnou. Když řeknu Geislerovi, samozřejmě herečky se vám také vybaví. Tak navštivte Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově, podívejte se na výstavu uměleckých děl rodin Geislerových i Urbanových. Sacra Familia do konce října. I my na Rychnovsku zůstaneme, za chvíli se vypravíme do Třebechovic pod Torebem za digitálním avatarem, který představte si promlouvá jako Josef Probošt. Poslechněte si reportáž. Za 3,5 minuty vám ji nabídneme.

0: Zdravím z Hradec Králové, dobré odpoledne, informace a zajímavosti z Královéhradeckého kraje, které najdete i na našem webu hradec.rozhlas.cz. A teď do Třebechovického muzea Betlému. To má totiž nového průvodce. Je jim digitální avatar autora slavného Proboštova Betléma. Návštěvníci se ho mohou ptát na jeho životní dílo a umělá inteligence jim zkrátka odpoví. Avatar vznikal rok a stál 190 tisíc korun. Část nákladů pokryl Královéhradecký kraj. Proboš navíc zvládne odpovídat česky, anglicky, německy i polsky.
1: Vítejte u mého Betléma. Jsem Josef Probošt a moc rád si s vámi popovídám.
2: Josef Probošt zemřel před 100 lety. Teď se v Třebechovickém muzeu Betlému znovu objevil jako digitální avatar, který návštěvníkům odpovídá na otázky o svém životním díle.
1: A za tu dobu se toho tolik změnilo.
2: Ředitelka muzea Petra Jánová popisuje, jak se z původně připraveného výkladu stal průvodce, se kterým si můžete skutečně povídat.
3: Od myšlenky až k této realizaci to trvalo vlastně rok. Už na konci loňského roku jsme tady v expozici měli Josefa Probošta, který vyprávěl o 5 scénách z Betlému, ale byl to text, který jsme mu psali a teďka vlastně během tohoto roku se napojil na umělou inteligenci.
2: Teď už tedy otázku vybírá sám návštěvník. A podle průvodkyně Renaty Burešové se lidé nejčastěji ptají na samotný Betlém.
4: Nejčastější dotaz je, jak dlouho trvalo vyřezání Betlému a potom kolik figurek obsahuje.
1: V Betlému je celkem 371 figurek, z toho 288 lidí a 83 zvířat. Je to pořádná tlačenice, vidíte?
2: Aby digitální Probošt působil co nejvěrohodněji, museli v muzeu vytvořit nejen jeho podobu, ale také hlas. Ten skutečný ale nikdo nezná.
3: Žádná nahrávka Josefa Probošta neexistuje, ani vlastně není nikdo, kdo by si pamatoval, jak Josef Probošt mluvil, ale věděli jsme podle různých zápisů, že to byl takový jako mrzout, ale že o Betlému mluvil rád, mluvil s nadšením.
2: Jeho odpovědi potom vytváří umělá inteligence a právě ta má jednu slabinu. Když něco neví, může si odpověď vymyslet.
3: A návštěvník se zeptal na slona a Josef Proboš mu odpověděl, že v Betlému jsou dva, což je samozřejmě lež. Občas si AI něco vymyslí, takže tohle to musíme korigovat.
1: V Betlému je jeden slon, který je součástí tříkrálového průvodu.
2: Muzeum proto znalosti digitálního avatara pořád doplňuje. Sleduje, na co si lidé ptají a podle jejich otázek Probošta dál učí. Teď má před sebou několik měsíců na přípravu, protože až o Vánocích se ukáže, s čím vším za ním návštěvníci přijdou. Z Třebechovic pod Orebem Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: to, lásko, vážně, relí poslední.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 140 let si připomíná střední škola řemeslná v Jaroměři, proto jsme teď ve spojení s jejím ředitelem, inženýrem Petrem Valáškem. Pane inženýre, zdravím vás, dobrý den, dobré odpoledne.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Jak navazuje vaše škola na tuto tradici v současné době?
1: Škola navazuje, myslím si, velice úspěšně, protože i v rámci těchto oslav budeme otvírat nově zrekonstruovaný areál truhlářských, tesařských a keramických dílen, na který jsme se velice těšili, takže to pro nás bude pro všechny hodně veselé.
0: Kdy to bude konkrétně?
1: Oslavy budou probíhat v sobotu 5. září od 9 do 17 hodin odpoledne.
0: A jsou určeny pro širokou veřejnost, kdokoliv má zájem o řemesla, zajímá se, může přijít.
1: Samozřejmě, je to určeno pro bývalé absolventy, jak říkáte, podporovatele řemesla nebo zájemce o řemeslo. Bude zde v budovách školy výstava žákovské tvorby, budeme mít takový krátký kulturní program. Před budovou školy bude výstava zemědělské techniky, žáci budou ukazovat řemesla, ať už to je podkování koně, případně nějaké ohejbání dřeva, točení na kruhu. Škola v rámci těchto oslav vydala almanach ke 140. výročí, odznáček, který jsme nechali vyrobit k výročí. Dokonce jsme nechali uvařit i pivo, takže to je taková zajímavost. Takže budeme velice těšit na návštěvu.
0: To bude tedy tuto sobotu v Jaroměři. Platí v dnešní době, že řemeslo má zlaté dno. Jaký je zájem o řemesla?
1: Jsem přesvědčen, že čím dál více to platí.

0: 140 let si připomíná v tomto týdnu střední škola řemeslná v Jaroměři a na tuto sobotu připravila den otevřených dveří. Můžete být u toho. Mluvil jsem s ředitelem školy inženýrem Petrem Valáškem. Děkujeme za informaci i za pozvánku, ať se vám v novém školním roce, pane řediteli, daří. Vše dobré.
1: Děkuji mnohokrát i vám.

0: další hudební nabídky dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové, Marek Ztracený, Vítr do plachet, Paul Simon, Viana Bartošová, Dotek lásky nebo také Anna K. Ale teď o zubech, tedy zajímavosti o nich. Má je pro vás Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: To bylo informací, to bylo zajímavostí o zubech. Víc i na našem webu hradec.rozhlas.cz.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát si o rodinných i pracovních radostech budu povídat s herečkou Zdeňkou Žádníkovou, která bude osobností Šarmu. V modních trendech poradíme, s čím kombinovat šaty, když se ochladí. Dozvíte se, jaké jsou nové trendy ve cvičení a v čem je význam silového tréninku. V pravidlech etikety odpovíme na otázky týkající se tykání, vykání a onikání a taky si připomeneme nedožité 92. narozeniny herečky Jany Štěpánkové, šarmantní osobnosti roku 2009.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: O čem se mluví?
3: Královéhradecký kemp Stříbrný rybník převedlo město do majetku dosavadního provozovatele společnosti Městské lesy Hradec Králové. Jaké změny to přinese a hodlá firma zrychlit řešení kvality vody v Písníku nebo přece jenom uvažuje o stavbě nového koupaliště? Zeptáme se ředitele městských lesů Milana Zerzána ve čtvrtek 30 minut po 17. hodině.
2: Český rozhlas Hradec Králové, o čem se mluví s Janou Kudivejsovou a jejím hostem.

Od září je novým šéfdirigentem Filharmonie Hradec Králové Jiří Habart. Patří k nejmladší generaci českých dirigentů. Narodil se v roce 1992. Vyrůstal v Litomyšli, kde chodil i do základní umělecké školy. Svou hudební dráhu zahájil jako houslista už ve 12 letech. Kristova léta mu ale přinesla novou výzvu tady v Hradci Králové. Jak je na ní připravené, jak se seznámil s novým prostředím a městem pod Bílou věží, o tom dnes v rozhlasové návštěvě a portrétu osobnosti po 18. hodině. Uslyšíte, co nového by rád do Filharmonie přinesl a co ho v nejbližší době čeká. Nový šéf dirigent Filharmonie Hradec Králové Jiří Habart, který patří k nejmladší generaci českých dirigentů, a my vám ho představíme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové dnes po 18. hodině v rozhlasové návštěvě a dalším z portrétu.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Kolik pokud dostali provozovatele dětských táborů v Královéhradeckém kraji za léto, povíme vám. A také o novince, kterou spustilo Ministerstvo zdravotnictví. Připravili jsme i předpověď počasí a dopravní servis Zelenou vlnu. Zprávy Českého rozhlasu Hradec Králové v 15 hodin. Dobré odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Byla to nehoda, sebevražda nebo vražda? Smrt ženy nalezené v lomu vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Pro někoho gangster, pro jiné hrdina. Kým ale skutečně byl jeden z nejbohatších mužů USA? Král králů, hon na Edwarda Jonese. A ČT Art uvádí přímý přenos představení činohry Národního divadla Paní Bovariová s Událostmi v kultuře v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na Oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
3: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř stovka vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Ministerstvo zdravotnictví spustilo novou verzi EZ-karty. Provozovatelé dětských táborů v našem kraji dostali od hygieniků za celé léto 4 pokuty. Zemřel básník Milan Ohnisko a pátek bude oblačný až zatažený. Pršet bude hlavně na horách. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Hezké odpoledne. V nové verzi mobilní aplikace EZ-karta si můžou lidé zobrazit preventivní prohlídky nebo laboratorní výsledky svých vyšetření. Aktualizaci spustilo ministerstvo zdravotnictví v září. Každý pacient by tak měl zmíněná data v aplikaci vidět už teď, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
6: A nejenom jeho, ale třeba i jeho dětí, anebo třeba si může do té aplikace dát i své starší rodiče, tak aby měl možnost například kontrolovat, že mají nárok na absolvování nějaké preventivní prohlídky.
4: Pacient v aplikaci najde, jaká vyšetření už absolvoval, nebo na jaká má, nebo bude mít nárok. EZ-karta nově zobrazuje taky data o darování krve, lékařské posudky nebo propouštěcí zprávy. Zatím spolupracuje ale jen se zhruba 30 nemocnicemi, další se budou postupně přidávat. E-žádanky na všechna specializovaná vyšetření by měly začít fungovat do konce roku 2027. Hygienici zkontrolovali během letních prázdnin v Královéhradeckém kraji téměř 140 táborů nebo stravovacích zařízení, která dodávala dětem obědy. Uložili 4 pokuty v celkové výši 14 000 korun. Další závady vyřešili organizátoři táborů na místě. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Veroniky Krejčí byla situace na táborech většinou v pořádku.
7: Při kontrolách jsme monitorovali také pestrost jídelníčků a vzdělávali organizátory v oblasti zásad správné výživy. I letošní rok potvrdil, že situace na zotavovacích akcích pro děti je z dlouhodobého hlediska velice dobrá a většina organizátorů přistupuje ke zdraví a bezpečnosti dětí zodpovědně.
4: Lično na Rychnovsku má nově opravenou náves. Během roční rekonstrukce nechala obec zbourat starou prvorepublikovou hospodu, která byla ve špatném stavu. Na jejím místě vznikla odpočinková zóna s amfiteátrem, zelení a mlatovým povrchem.
8: Nové místo má podle vedení obce sloužit hlavně jako centrum společenského života. Konat se tu můžou například posvícení, adventní koncerty nebo trhy. Lično za rekonstrukci zaplatilo více než 17,5 milionu korun. Přibližně čtvrtinu nákladů pokryly dotace od Ministerstva pro místní rozvoj a z programu IROP. Z Lična Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Ve věku 61 let zemřel básník, kulturní publicista a signatář Charty 77 Milan Ohnisko. Vydal řadu básnických knih, za sbírku Světlo v ráně získal v roce 2017 cenu Magnesia Litera za poezii. Je také autorem knižních rozhovorů s hudebníkem Davidem Kollerem nebo moderátorkou Danielou Drtinovou. Sport. Na mistrovství Evropy volejbalistek se dnes rozhodne o zbylých semifinalistech. Před malou chvílí nastoupilo v Istanbulu Polsko proti Nizozemsku. Vítězky čeká utkání s Itálií. A v 18 hodin začne zápas Německo-Turecko. Lepší z této dvojice narazí v semifinále na Srbsko.
5: Počasí.
4: V noci i zítra ráno bude oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle se slabým deštěm. Odpoledne začne od jeho západu ubývat oblačnost postupně až na polojasno. Později večer na severu kraje ale zase začne přibývat a v Krkonoších zaprší. V noci naměříme kolem 14 stupňů, zítra maximálně 24 až 27 a na horách maximálně 22 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Pozor, dejte v úseku dálnice D11 u Praskačky. Na 86. kilometru ve směru na Jaroměř stojí porouchaná dodávka. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: A schválně tipněte si, co začne už za necelý týden v Jičíně. 36. ročník festivalu Jičín město pohádky, tradiční záležitost. Jaký bude letošní festivalový příběh? Potom jsme právě dnes pátrali. Jsme Český rozhlas Hradec Králové a přejeme dobré odpoledne. Nejenom v Jičíně se zastavíme v této hodině. Náš rozhlasový stopař je dnes na letním stadionu ve dvoře Králové nad Labem. Co tam dělá? Uslyšíte před půl čtvrtou. A ve druhé polovině hodiny bude prostor pro vás a vaše inzeráty v oblíbeném radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Je čtvrtek 3. září. Z hudby Radim Flender, Marťa Kubišová, Status Quo, Krištof, Iveta Bartošová, Karel Gota nebo Miroš Birka. Přejeme příjemné odpoledne, dáváme prostor Luci Vondráčkové s Radimem Flenderem. Je tady Stanice Svět.
5: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

Český rozhlas Hradec Králové, s vámi je dobré odpoledne, jubilejní 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku. Víte o něm na webu hradec.rozhlas.cz, je také Šarmantní desítka, z ní můžete vybírat. No a už na podzim budeme znát vítěze jubilejního 30. ročníku. My vám gala večery také připomínáme v našem úterním vysílání vždy po 18. hodině. Jsou to nejenom záznamy gala večeru, ale i pohledy do zákulisí. A tak pokud jste neslyšeli, také najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz. Jsme velmi zvědaví, jak to letos dopadne. Ale to všechno ještě můžete ovlivnit vy tím, že budete v anketě Šarmantní osobnost roku hlasovat. Podrobnosti na webu také šarmantniosobnost.cz. Hlasujte, protože můžete vyhrát i krásné ceny, ať už televizor, nebo třeba chytrý telefon.

0: Jsme Český rozhlas Hradec Králové, jsme s vámi rádi, přejeme dobré odpoledne a také letos budeme sledovat festival Jičín město pohádky. Vypukne už za necelý týden 36. ročník oblíbeného festivalu. Začne konkrétně ve středu 9. září odpoledne tradičním pohádkovým průvodem, to určitě víte, ale možná nevíte, jaký bude letošní festivalový příběh. Tak to nás také zajímalo. Dnes potom pátrala Vlaďka Vildová.
1: To ještě nebyl pohádkový zvoneček. Matouš nám tady zazvonil na svém parádním kole a tím pomyslně odstartoval náš rozhovor.
2: Dobrý den, já jsem Daniela Klingerová-Grohová a já jsem měla na starosti vymyslet letošní téma. Od výročí Václava Čtvrtka, který letos slaví jubileum a zároveň je na spadnutí otevření knihovny nově zrekonstruované Václava Čtvrtka. Takže jsme vymýšleli, jak to s tím Čtvrtkem propojit. Velice takové zásadní bylo pro mě setkání s Adamem Hoškem, kde jsem říkala, že by se mi vlastně líbilo, kdyby se to nějak propojilo s tím lesem, že právě máme tu výtvarnou výzvu koncipovanou, že by to jako prorůstalo jako les Jičín, nebo že by to obejmulo náměstí a mohli bychom konečně najít ten bájný čínský řáholec. Takhle jsme se bavili, až nakonec Adam řekl, a co třeba haj a já? Haj a já. A já jsem tomu nejdřív nerozuměla, co to říká jako haj a já. Pak mě to došlo, protože právě Václav Čtvrtek stál i u zrodu rozhlasového hajaji. Takže se to takhle vylouplo.
1: Takovým jedním z atributů je i, jak se někdy řekne, obyčejná šiška, ale tady se promění ta šiška v té pohádce.
2: Je to šiška, která spadla ze stromu, trochu se potloukla a začala být v háji, ale v tom háji v uvozovkách začala se všeho bát a mít strach a mít smůlu, protože jednou takovou tou dramaturgickou linkou, kromě tedy nějakého přírodního spojení s lesem a dejme tomu s ekologií, právě s Hajajou a Václavem Čtvrtkem, tak je právě rovina duševního zdraví, toho jako bytí v háji. Takže my jsme tohle vzali jako téma právě pohádkové cesty, kde se snažíme inspirovat nějakou zkušeností našich předků nebo i různými věcmi, jakým se dá třeba bojovat se stresem nebo s nějakou úzkostí. Takovou jako hravou formou vlastně to dáváme do pohádkové stezky, která je přístupná vlastně všem, srozumitelná i dětem. Proto je tam vlastně ta šiška, se kterou se můžeme, ale nemusíme stotožnit a děláme to jakoby pro ní.
1: Danielo, důležité je výročí Václava Čtvrtka, ale vlastně i jeho přítomnost na spoustě míst, protože on si vybíral místa pro ty své pohádkové příběhy právě tady u nás. Půjdeme po jeho stopách, bude se něco takového tady dít?
2: Ano, jičínský věžník chystá procházku Jičínem po stopách Václava Čtvrtka v rumcajzových botách. Ten nás právě provede procházkou různých inspirací tohoto spisovatele.
0: S letošním pohádkovým jičínským festivalem, příběhem, který nás čeká, propojeným se spisovatelem Václavem Čtvrtkem, ale také s lesem nebo s hájem, vás prostřednictvím Vlaďky Vildové seznámila dramaturgině festivalu Daniela Klingerová-Grohová. Štědrý festivalový program na přírodní téma se vzpomínkami na spisovatele Václava Čtvrtka začne ve středu 9. září a potrvá do neděle 13. září. A Český rozhlas Hradec Králové bude samozřejmě u toho. Těšíme se na pohádkovou atmosféru i na letošní festivalový příběh.
3: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
0: Plán, to je píseň Krištofa, kterou teď nabízíme v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. A v příštích minutách se také spojíme s naším rozhlasovým stopařem, který je dnes ve dvoře Králové nad Labem. Zajímavosti a jeho postřehy nabídneme v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Je čtvrtek 3. září. Hezké odpoledne.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Už jste určitě zaznamenali, že Český rozhlas Hradec Králové má svého stopaře, který se vydává do Královéhradeckého kraje a zjišťuje pro nás zajímavosti a perličky.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: A my se teď vracíme živě na letní stadion do Dvora Králové nad Labem za naším stopařem, reportérkou Zuzanou Boučkovou.

0: domů dětí a mládeže jednička. Úderem 15. hodiny se brány otevřely a na stadion přišly rodiny s dětmi a já jsem moc ráda, že na mě zbylo alespoň pro tento vstup místečko ve stánku s korálkováním. Moc se mi to líbí. A holčičkám také. A další návštěvníci stále přicházejí. Máš nějaký dotaz?
1: Určitě. O co je mezi dětmi hned od prvních minut největší zájem?
0: Je to tady neuvěřitelný šrumec. Děti tu okamžitě vyrazily na lofrazítek, který je součástí zdejší velké hry a jsou tak nepřímo donucené vyzkoušet co nejvíce dovedností. Vidím tu malé kluky, jak se snaží s hokejkou trefit branku. Vedle holčičky obdivují kostýmy mažoretek Tweety a obrovská fronta se tvoří u stánku žirafy a také u letošní novinky dětské skupiny Bezva školky. A právě teď navíc na pódiu běží oficiální program, taneční i sportovní ukázky, hudba a lidi tleskají do rytmu, takže je vidět, že výběr kroužků na nový školní rok může být obrovská zábava a nejen takové nudné papírování.
1: A o tom to je. Zuzko, den spolku se ve dvoře Králové nad Labem koná už po 8. To už můžeme mluvit o takové pěkné tradici.
0: Ano.
1: Zapojila ses už také do nějaké aktivity nebo se na to snad teprve chystáš?
0: No, popravdě je tu velký zájem u každého stánku. Něco si prostě zkusit. Tak to přenechávám dětem, ale už jsem si stihla popovídat s členy tenisového klubu a teď mám nabířeno k ochotníkům ze spolku Žofie a ke koním z Podstráně. Je tu ale také trenažér na smeče při volejbalu. Taneční kroky ve stylu show dance vyučují dívky z Angelis Dance Group a dětem představuje kouzlo dřevěných loutek divadlo Klíček. Každopádně akce tu dnes trvá až do 18. hodiny, takže všichni z okolí Dvora Králové sedejte do aut či na kola a doražte sem za námi. Určitě to stojí za to.
1: No tam to žije na letním stadionu ve dvoře Králové nad Labem. Den spolku, který můžete ještě také navštívit, zažít. Autentické záběry, fotografie si můžete prohlédnout na webu hradec.rozhlas.cz. Náš stopař Zuzana Boučková fotí, filmuje také na Instagram a nebo Facebook. Tak se těšíme na postřehy a zdravíme do Dvora Králové nad Labem. Krásné odpoledne.
0: Děkuji a přeji krásné odpoledne.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Radio Bazar.
1: A je to tady, otevíráme inzertní 7-minutovku, prostor pro vás, pro vaše inzeráty v našem vysílání. Těšíme se na vás.
0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: A už můžete inzerovat. Radio Bazar, dobré odpoledne.
2: Posluchač Ivan Záchoda, abych měl takovou prosbu. Včera byl inzerát, že nabízel pán motor Trabanta. Já jsem z toho byl tak překvapený, že jsem prostě vůbec neměl trošku ani papír, takže jsem to čisto nechyt. Jestli bych mohl požádat o jeho opakování.
1: Dejte vaše telefonní číslo. Vaše telefonní číslo. To bude nejlepší.
2: Moje?
1: Ano.
2: 732.
1: Tak.
2: 155. 272.
1: Pan Ivan má zájem o motor Trabanta, jestli pan poslouchá. A jinak ten inzerát si můžete přehrát zpětně z našeho audioarchivu, pane Ivane, tam jsou radiobazary z minulých dnů, kdyby náhodou, ale třeba pan teď poslouchá, ozve se vám. 732 155 272 je vaše telefonní číslo. Tak se mějte hezky, pěkný den. Ano, nashledanou. Tak to byl pan Ivan v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Zdravíme i vás, přejeme dobrý den, dobré odpoledne.
3: Dobrý den. Já nabízím k prodeji dvě skládací židle v hnědé barvě, jsou nové. Cena dohodou prodám levně. Byl by to Hradec Králové a číslo 723 605 435.
1: Děkujeme za židle a mějte se pěkně, hezký den. Naslyšenou.
3: Děkuji.
1: Dvě skládací židle v Hradci, 723 605 435. Pokud o ně máte zájem, kontaktujte posluchačku. Zdravíme i vás z Radiobazaru. Přejeme hezký den, dobré odpoledne.
4: Dobrý den, dobré odpoledne. Posluchač Zrychnovská, já jsem si včera dával inzerát a chci si ho dát znovu.
1: Dejte.
4: Mám požadavek, nebo poptávám pána z Královy Lhoty, prodává mě česnek před rokem a chtěl bych ho poprosit, jestli poslouchá, jestli by mě se ozval na telefonní číslo 605 018 388. Já jsem ho nikdy ztratil, jeho číslo.
1: Třeba se vám ozve někdo jiný s česnekem, to by mohl taky, ne? Přímo toho pána.
4: Ten má nejlepší
1: česnek. Dobře, tak ať to dopadne, držíme pěsti. Mějte se hezky, nashledanou. 605 018 388, telefonní číslo posluchače, Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, zdraví vás, dobrý den, dobré odpoledne.
5: Dobrý den, moc vás zdravím.
1: Také.
5: No, já bych nabídla teruvary s příslušenstvím. Je to rotavátor, brány, sečení, plačku, čerpadlo na vodu a cena by byla dohodou. A ještě bych nabídla míchačku na jedno kolečko.
1: Mm-hmm.
5: Bylo by to Holicko 731 589 248.
1: Děkujeme pěkně, také mějte se hezky, pěkný den. Míchačka na jedno kolečko, teravary s příslušenstvím, nabídky v Radiobazaru a telefonní číslo posluchačky 731 589 248. Jedeme dál, nebudeme ztrácet čas, hezký den, hezké odpoledne i vám. Dobrý
6: no.
1: den. Ano, jste v Radiobazaru. Dobrý den.
6: Jsem v tom Radiobazaru.
1: Jste a můžete inzerovat.
6: Já bych prosila prodat čističku vzduchu cenu dohodou a koupím křeslo, třeba i houpací, taky cena dohodou.
1: Mm-hmm. A vaše telefonní číslo?
6: 724 729 221.
1: 221, ještě možná odkud nám telefonujete, odkud jste, aby to třeba
6: nebylo. Hradecko,
1: Hradecko, dobře, děkujeme pěkně, mějte se hezky, pěkný den.
6: Já taky děkuju, ano, naschle.
1: Paní poptává křeslo, koupí křeslo, třeba i houpací a prodá čističku vzduchu. Její telefonní číslo je 724 729 221. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, pěkné odpoledne, dobrý den.
7: Dobrý den, pěkné odpoledne. Já prodám koňský chomout dohodou a je to Trutnovsko a číslo je 739 612 845.
1: Mm-hmm. Děkujeme, mějte se hezky, pěkný den. Nabídka koňského chomoutu 739 612 845, telefonní číslo posluchačky. Rád připomenu naše telefonní číslo do Radiobazaru 726 46 46 46. Český rozhlas Hradec Králové, můžete si podat inzerát, můžete se třeba zkusit i seznámit, to už je na vás. Hezký den, dobré odpoledne.
8: Přeji dobrý den a já nabízím nový plíšový koberec 8 hran, pevná míra, průměr 2 metry, vínovo beigeovo černý orientální vzor, takzvaný perský. Levně a to vše na telefon 723 243 676 Hradec Králové. Děkuji pěkně a nashledanou.
1: Nashledanou, Hradec Králové, Český rozhlas také děkuje. Plyšový koberec, 8 hran, 723 243 676. Ještě máte chvíli na to, abyste také zkusili štěstí dovolat se k nám, podali si inzerát. Dobrý den, dobré odpoledne. Radio Bazar, dobrý den, dobré odpoledne. Tak někdo tam jel, neozývá se. Tak, zkusíme ještě někoho jiného, ať využijeme čas. Český rozhlas Hradec Králové, dobré odpoledne.
9: Dobrý odpoledne, prodám dámský kolo 21 rychlostí KLX fialově zelený barvy s novýma pláštěma pouze za cenu plášťů.
1: A na telefonním čísle?
9: 737 683 013.
1: Tak to pojede. Děkujeme pěkně, mějte se hezký, pěkný den. Dámské kolo 737 683 013. A to byl poslední inzerát v Radiobazaru s datem 3. září, ale zítra bude také den. Zítra v pátek odpoledne po 15. hodině 35. minutě můžete opět inzerovat.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
1: Hudební redakce pro vás připravila Abu nebo Miroslava Žbirku, tak toho si dáme hned. Bělý kvet.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že z cuket můžeme v kuchyni vykouzlit spoustu různých pokrmů, které budou vždy chutnat skvěle. Nedávno jsme si upekli výborný cuketovo-bramborový koláč a tuto sobotu si ji zapečeme s krutým masem a sýrem.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Mezinárodní výstava minerálů se bude konat v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Třetí mezinárodní výstava 5. září od 8 hodin 30 minut. Výměnná výstava minerálů, šperků, fosílí. Můžete si prohlédnout krásné přírodní materiály, šperky, dekorativní předměty, nechat se okouzlit krásou minerálů. Odměnou vám bude nejenom nevšední zážitek, ale třeba si odnesete i nějaký ten svůj vysněný minerál nebo šperk. Výstava se bude konat 5. září od 8.30 do 16 hodin.

0: je to tak.
1: Antonín Procházka s vámi bude v Humoriádě po 16. hodině a po 17. hodině nabídneme den v kraji zpravodajsko-publicistický souhrn dne. A také o čem se mluví v 17 hodin 30 minut. Hostem bude ředitel společnosti Městské lesy Hradec Králové inženýr Milan Zerzán. Poslechněte si v 17 hodin 30 minut, ale během té hodiny se stačíme spojit třeba i s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové. Shrneme události dnešního dne v Královéhradeckém kraji. A co dál v našem vysílání? V podvečer po 18. hodině Jiří Habart, nový šéf dirigent Filharmonie Hradec Králové, kterého vám velmi rádi představíme v portrétu osobnosti. Na rozhlasovou návštěvu za Jiřím Habartem, novým šéf-dirigentem Filharmonie Hradec Králové, se vypravíme po 18. hodině.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si nasbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Přestavba velkého náměstí v Hradci Králové by mohla začít do roku 2030. Obec Vítkovice v Krkonoších zrekonstruovala školní tělocvičnu. Ministr zahraničí Macinka odmítl vysvětlení Ruska k incidentům v Lipsku a zítra čekáme proměnlivou oblačnost. Dobré odpoledne vám u zpráv přeje Tomáš Mysliveček. Dlouho očekávaná rekonstrukce velkého náměstí v Hradci Králové by mohla začít nejpozději v roce 2030. Město v současnosti chystá dokumentaci pro stavební povolení. Hotová by měla být příští rok v květnu. Odhadované náklady na proměnu městského centra přesahují 600 milionů korun. Přípravu stavby provází i několik průzkumů, popisuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
3: V současné době probíhá pasport historických dlažeb a připravuje se stavebně historický průzkum okolí Mariánského sloupu. Dokončen byl také archeologický průzkum v místě budoucí kašny. Její samotná realizace přijde na řadu až v závěrečné fázi rekonstrukce, kdy bude možné koordinovat její umístění s novou technickou infrastrukturou celého náměstí.
2: Základní škola ve Vítkovicích v Krkonoších už využívá opravenou tělocvičnu. Řemeslníci zrenovovali historickou podlahu, vyměnili parkety, celou plochu zbrousili a natřeli. Vnitřní sportovní prostor je důležitý nejen pro žáky školy, vysvětluje ředitelka Lucie Farkašová.
4: Tělocvičnu využíváme nejenom my jako pohybovou místnost, ale využívají i ubytovna, protože během školního roku i o prázdninách navštěvují Vítkovickou školu různé kurzy, sportovní kroužky.
2: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů si předvolal ruskou velvyslankyni Annu Ponomarevovou. Reagoval tím na nedávný dronový incident v Lipsku. Spolková vláda v Berlíně z něj tento týden obvinila Moskvu. Ponomarevová to ale označila za německou provokaci, sloužící k jiným zájmům. Toto vysvětlení Macinka odmítl, jak říká mluvčí rezortu Adam Čergé.
5: Ministr zahraničních věcí Petr Macinka vyjádřil plnou solidaritu Německu, zároveň informoval o zavedení recipročních opatření vůči ruskému diplomatickému a technickému personálu v České republice.
2: Macinka tak reagoval na nedávné zpřísnění podmínek pro diplomatickou misi České republiky v Moskvě. Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka odsouzený na doživotí zůstane za mřížemi. Šumperský soud dnes zamítl jeho žádost o podmíněné propuštění. Hejna dostal doživotní trest za trojnásobnou loupežnou vraždu. Za mřížemi se odpykal 22 let a 8 měsíců. Doživotní trest mu uložil v únoru 2005 pražský vrchní soud. Tehdy 23-letý Hejna se stal v té době nejmladším odsouzeným na doživotí v Česku.
1: Sport.
2: Z českých kajakářů pojede na světovém poháru ve vodním slalomu ve Francii finále jen Vít Přindiš. Boj o medaile začne ve Vers-sur-Marne zhruba za půl hodiny. V kvalifikaci vypadli úřadující mistr světa Jakub Krejčí i olympijský šampion z Tokia Jiří Prskavec.
1: Počasí.
2: Zítra ráno bude oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle se slabým deštěm. Odpoledne začne od jeho západu ubývat oblačnost, postupně až na polojasno. Později večer na severu kraje ale zase začne přibývat a v Krkonoších zaprší. Zítřejší teplotní maxima 24 až 27 stupňů a na horách okolo 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Se zdržením počítejte na 34. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu. Srazila se tam dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Končí. Končí. Já mám na líkají.
7: Slyšte z toho, Strudana.
8: Kdyby jsme to
6: chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
7: Pustíme se do práce, do zábavy, do výběru ukázek, napijeme se zeleného čaje, ano, a prozradíme, jakou máme zářivou náladu s Antonínem
8: Procházkou. Nádherně, máme tady ozářené reflektory.
7: Ano, jsme si na tebe posvítili.
8: No, tak si přijdu jak na jeviště.
7: Jo? Kdy jsi naposledy hrál?
8: Prosím, když není to tak dávno, no, nevím, 14 dní, 3 týdny.
7: A co to bylo?
8: V Brně jsme hráli manželské turbulence. Venku to bylo. Venku. Open air, jak se dneska říká.
7: A počasí bylo?
8: Počasí bylo nádherný.
7: A lidi?
8: Už nebylo vedro, lidi byli taky nádherný.
7: Jo. Jako snažíš se prohlédnout si, nebo jenom vnímáš tu atmosféru, energii, kterou dávají potleskem a smíchem?
8: Ne, nekoukám na ně, ono už se tak jako trošku stmívalo, teď jsme začínali v 8:30, tak vidíme jenom takový siluety.
7: Ano.
8: A já tak jako, mně stačí, když to slyším to publikum, jo, já nepotřebuji vidět.
7: Jo, neokřikoval jsi je.
8: No to vůbec, to nejde. Je víc, ty mě přeprali.
1: Humoriáda.

0: Prášek srdce rozmělní.
1: Pavel Bobek, jeho nedělní ráno. Jaké měl to poslední nedělní ráno, Tonda Procházka?
2: Nevím, já mám neděli pro mě jako každý jiný den, čověče, to je zvláštní. Já mám...
1: Ty máš neděli každý den, tak si chtěl.
2: No, tak to je, možná ne. Říkal Jan Werich, že je hrozně blbý, když je to už potom, když nic nedělá, ale nemohl. Že? Říkal, že je hrozný, že každý den neděle. No.
1: Že to neodlišuje už.
2: No, takže když člověk nemá co dělat. Jo.
1: Není tam ten rozdruh.
2: Ale já pracuji vlastně i v neděli pomalu, no, tak doma, když tak jsem, tak píšu a tak. Takže pro mě je to normální den pracovní.
1: Ve všední dny v divadle zkoušíš nebo tak a o víkendu ti zbývá čas na to, aby si tvořil tvůrčím způsobem doma, jo?
2: Třeba tak, no.
1: Jo. Kolik stáváš kvůli té tvůrčí práci v noci? Dáš si budíka na to, nebo až
2: ne,
1: se probudíš?
2: Já stávám tak, jak říkal Werich, časně kolem 11. Ba ne, tak já nevím, já se probudím třeba tak po 7. a ještě tak hoďku si čtu. To je jedinej takový čas přes den, kdy mám, že jsem posteli a čtu si. No a tak kolem 8. se vtanu a začínu.
1: Najíš?
2: A když se zase umejou čist. Mě. Do pasu myči, od pasu myčky.
1: Tak co si dáme? Co si
2: no
1: zvědal?
2: Tak to jsi mě dal k narozeninám, Jan Werich.
1: Jo, chceš?
2: No jasný.
1: O rabínovi, dobrá.
2: Dobrý.
3: Příběh o jednom moc starým rabínovi, moc starým a moc moudrým rabínovi, který umíral a kolem něho stála rodina a prosili ho, aby než umře, aby jim nechal svoji moudrost tady, že ji budou potřebovat. Ale starý pán ležel na posteli bez hnutí, jako by je neslyšel. A prosili ho moc a přišli i starší obce židovské, přemlouvali ho. Ale starý pán byl unavený a jako by je neposlouchal. Zapsáhli saně a honem a honem jeli pro jeho nejstaršího syna do Berouna, taky rabína. A k ránu ho přivezli. Starý pán byl ještě živ. Jeho syn si klekl u jeho lože a povídá: papa, ty od nás odcházíš, ale neber všechno sebou. Řekni nám tu největší moudrost, ke které jsi došel za celý svůj život. My ji budeme potřebovat. Starý pán otevřel oči, podíval se na svého syna a povídá: všechno je jinak. No a potom umřel.
1: Ty jsi to znal a chtěl jsi to slyšet.
2: Ne, jinak. No, já to znám samozřejmě, ale to je jedno. Já mám takovou desku, že jo, kde Jan Werich vyprávěl anekdoty, to byla taková ta střední deska. To bylo long play, ale taková ta...
1: To bylo EP.
2: To bylo EP. Jako
1: LPčko a EPčko.
2: EPčko, tak já mám tu EPčko a tam jsou anekdoty, no. A takové různé věci na jedné straně a na druhé straně je Čochtan. No takže já to všechno znám, tyhle ty anekdoty, ale to je jedno, to můžeš poslouchat tak, jako když si člověk pustí třeba, já nevím, devátou, že jo, nebo
1: Cení
2: jara prostě. Rád si to poslechneš kdykoliv.
1: Prosím tě, tvoje věta, kterou by si chtěl dát jako radu těm pozůstalým. Už si tak tím přemýšlel, když takhle tvůrčím způsobem v neděli tvoříš, třeba
2: jo.
1: I nad těmito věcmi se zamýšlel?
2: Já bych jim řekl, že nejhorší je, když je každý den neděle. Já nevím, to je ještě blbost. Já mám ještě snad chvilku čas tady.
1: No to doufám.
2: Já to ještě naberu, víš, jo, ty moudrosti a pak to zhmotním do něčeho takového.
1: A vymýšlel jsi někdy pro někoho jiného, třeba epitaf nebo něco takového?
2: Víš, že nevím.
1: Nebo do hry, nebo tak.
2: To nevím. Já třeba hrozně rád chodím po hřbitově a dívám se tam, víš, a čtu si takový tam ty věci, jo. Co tam píšou, no. Ale abych ti teď něco řekl, to si nevzpomenu. Teď jsem tam rodina setlelých, to jsou takový tam je třeba.
1: Ty si jako inspiruješ takhle?
2: No,
1: nebo
2: no,
1: vybíráš i barvu kamene pro budoucí věci? A
2: ne, ale když člověk jde tím zbytovým a ty tam čte takový ty různý, jak se jmenujou ty lidi, jak odešli, tak se tam i jako směješ. Je to takový docela nepatřičný se rozchechtat na hřbitově, že jo? ale já mám hrozně rád Hřbitoviče, on to tam tak hezky voní a říkáš si, tak tohle tady se musíme všichni.
1: Tady se sejdeme.
2: Tady se všichni sejdeme.
1: Říká Antonín Procházka. Pozor, vybral tedy Jana Vericha, ve hře je, má Ačko, teď v tom prvním dnešním souboji. Proti zkusím dát scénku nazvanou Interview se zpěvačkou. Helena Růžičková, Ljuba Hermanová, Karel Efa v ní mohou vystoupit na vaše přání, pokud je pustíte do éteru silou svých hlasů. Tak volejte, SMSkujte, textovkujte na číslo 90 01 04, humor mezera A pro Jana Vericha, humor mezera B pro trojici Růžičková, Hermanová, Efa, anebo se ozvěte přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme dál. Ve vašem hlasování ještě můžete přidat svůj hlas přes telefonní linku 731 800 900 do Humoriády na konto Jana Vrycha. Chcete-li ho slyšet ještě jednou v další várce anekdot? A nebo Helenu Ružičkovou, Ljubu Hermanovou a Karla Efu nabízíme proti. Kdo volá teď sem do studia, kde je hostem Tonda Procházka?
3: Dobrá, pane, pánové. Je vás Petr Zroty.
2: Ano.
3: A všel bych si anekdoty.
2: Píšeme jim bod. Děkuji za zavolání. A kdo tam je? Teď. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honzo Zokavý. Zdravím vás, chlapi, obám. Mm-hmm. A hlasoval bych pro pana Vericha.
2: Dobře. Zapisem.
4: Ale teda, když jste mluvili o těch zbytovech, víte, co je nejsmutnější pro řidiče?
5: No, co pak?
4: Když přijede přes zbytov a navigace mu hlásí právě, jste dorazil do svého cíle.
2: Dobře, taky děkujeme za zavolání i za anekdotu. Komu půjde další bod a hlas? Kdo tam je na telefonu teď?
5: No, asi dojel do svého cíle někde.
2: Asi. Došla slova, zaskočen, ale spojení je, tak nevadí. Přesuneme se za dalším. Kdo snad se ozve po telefonu? Dobrý den.
6: Já se ozvu rád, Zdeněk.
2: To jsme rádi.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Pana Procházku velmi srdečně zdravím.
5: Děkuji,
6: vás
5: dobrý den.
6: Trošku, Patriku.
2: Děkuji.
6: Protože to vypadá, že jste nevěděl, proč pan Verich nemohl v 70. v 80.
2: To já vím,
6: on nemohl,
2: proč nemohl.
6: Proto měl každou neděli. No, to... dobrý. Tak jo, tak samozřejmě pro něho, prosím.
2: Dobře, ano. dobře. Děkuji moc. Mějte se pěkně. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
7: Dobrý den, zdraví vás posluchačka Jana a hlasuji pro Ačko.
2: Dobrá, tak jo, vyhrál to tedy Jan Verich, budeme pokračovat židovskými anekdotami.
8: Ovšem to není jenom tedy, abych tak řekl, výsadou židovských anekdot ukazovat komičnost člověka při událostech v podstatě tragických. Já znám jednu skotskou, podobnou o dvou skotech. Jmenovali se McIntosh a ten druhý McGuire. A každou neděli dopoledne hráli spolu golf. Od nepaměti, leta a leta. No a byla zase neděle, jako když ji vyšije sluníčko, jasno. McIntosh a McGuire jsou na golfovém hřišti, tedy kortu, jak se říká. Kluk jim nosí golfové hole. A je teďka zrovna řada na McIntoshovi. Míček má výhodně umístěný, vybere si hůl, postaví se k míčku, přiloží hůl, změří zkušeným okem vzdálenost a rozmáchne se. Všecky svaly jako tetivy. Hůl vysoko nad hlavou, jen švihnout, jenže v té chvíli po nedaleké cestě drkotá furgón a za ním kráčí hlouček pozůstalých. McIntosh povolí napjaté svaly, pomalu spustí hůl, opře se o ní, sejme čepici a sklopí hlavu v zadumání. Počkal, až pohřeb přešel. Pak nasadil čepici, zaměřil, rozmáchl se a vší silou švih! A odpálil míček a hodil klukovi hůl a kráčel za míčkem. Jeho přítel McGuire kráčí podle něho. Najednou se zastaví a povídá. McIntosh. Léta letoucí s váma hraju golf, protože vím, že jste slušný, poctivý a mravný muž. Že jste však takhle schopen potlačit sportovní vášeň, že se umíte ovládnout ve vrcholném okamžiku hry, abyste vzdal poslední poctu zemřelému to. Upřímně řečeno, to jsem netušil. Dojmul jste mě a velice si vás za to vážím. Děkuji vám, povídá McIntosh. Nesmíte ovšem zapomenout, že po 30 let mi byla dobrou a věrnou manželkou. No a teďka v rychlosti jednu americkou hádanku. Víte, co to jsou takzvané smíšené pocity? Tedy takzvané smíšené pocity má člověk, jehož stará tchýně v jeho novém automobilu se zřítila do propasti. Humoriáda.
2: Máme tady vyloženě odborníka na Wericha, protože napovídal i některé
5: no
2: věci.
5: No jo, tak to jsou ty klasické věci, takový, znám.
2: Tvoje smíšené pocity.
5: Moje smíšené...
2: U čeho bývají?
5: Prosím?
2: U čeho bývají?
5: Smíšené pocity. No tak já třeba teď mám smíšené pocity, že moje dcera Viktorka začala hrát divadlo, začala se tak jako rozhodla, že se tím bude snad živit, tak na jedné straně mám rád, že se vůbec teda něčím živí a že teda začala to divadlo. A na druhé jsem tak jako lehce zneklidněn, protože vím, co tato profese obnáší. Víš? Tak to jsou pro mě smíšené
2: pocity. Takže se to v tobě mele, jestli máš odrazovat, zrazovat, anebo podporovat.
5: Jako jo, no, samozřejmě, ale
2: tak, pozorovat,
5: to jsou,
2: jak se to
5: jsou takzvané smíšené.
2: A co hraje za divadlo?
5: Prosím tě, vystoupí teďka v novém muzikálu, který připravujeme, kde jsi samozřejmě i účinkoval ty, jako rozhlasový reportér, obyčejná holka v divadle Lucie Bílé.
2: Ano.
5: No, od 17. září, kdy je premiéra. Tak pak se to bude švihat.
2: Mm-hmm. Jak se těší Lucka Bílá?
5: No, ta se těší, no tak... Je, co vím, tak se to velice dobře prodává, tak jako majitelka a člověk, který do toho vrazil peníze, tak je rád, že tam má odezvu a obrat a že se to bude hrát hodně.
2: Jak moc se v ní mísí to, že hraje, a zároveň to jako v tím svoje produkuje, nebo je to v jejím divadle, jak se tyhle dvě role melou, když se zkouší?
5: Ty, prosím tě, ona je na jevišti jako tam... Nepozoruju, že by byla jako nějaká...
2: Jako, je tvárná, nechá se
5: takhle,
2: sebou dělat.
5: Tak, třeba jde a teď se podívá, že ten koberec je trošku ušpiněný. Jo,
2: tak vás seřve, kdo to tady...
5: Neseřve, ale dívá se na to a už zase vidí, že já to budu muset nechat vyčistit, to zase budou náklady nějaký. Jo.
2: A zapomene, co má dělat v roli.
5: Ne, tak to bylo tak jenom za celý ten měsíc jednou. Tak to tam...
2: A čím zase nečistil?
5: Já jsem mu neznačistil.
2: Ne,
5: tak... Já tam nejsem nejvyšší, tam jsou hercové.
2: Hercové. Ty jim to říkáš ze spoda.
5: Režisérové jsou v hledišti, no.
2: No, a někteří vyskočí i nahoru, aby předvedli.
5: To jo, to je pravda, to já někdy dělávám, i když já to dělám, protože jsem jako vlastně herec, jo, takže radši si říkám, než to vysvětlovat, tak to rychle předvedu, jo, no, ale... Většinou režisér má být ten, že nemáš říct herci nic víc, než to, co můžeš na něj zavolat z hlediště.
2: Mm-hmm.
5: Bytečně ho nezatěžovat ničím jiným. No.
2: To tě někdo učil? Nebo jsi na to přišel?
5: To říkal Evžen Sokolovský třeba, jo?
2: Jo.
5: Říkal. A nebo Irgman Bergman říkal, že ne, kdo jsi se na něj obracel, nějaký herec, co si chtěl, říkal, prosím vás, já vás přece nebudu učit herectví. Já jsem tady od toho, abych dohlížel, byste na sebe na jevišti nevrazili. Do sebe.
2: Tak na to dohlíží v divadle Lucie Bílé právě Tonda Procházka. Děkuju, že posloucháte, děkuju, že jste s námi v Humoriádě a za chvíli pro vás vybereme další ukázku, tak zůstaňte s námi.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda ve své polovině, dnes hostem Antonín Procházka. Spousta jmen na seznamu, z nich teď jedno nebo dvě, nevím, vybereme koho do ukázky.
2: Ano, Petr Rychlý, tady máme Petra Rychlýho.
1: Tak... Byl rychlý výběr tedy.
2: To, no, budou rychlý vtipy, no.
1: Dobře, dáme, zůstaneme vtipům. Tak ano. Jo, máme takovou vtipnou humoriádu.
3: Jednou večer se snaživý policista ukryl naproti jedné hospodě a čekal, zdali po zavíračce nenachytá někoho s alkoholem za volant. Když začali z hospody vycházet poslední hosté, hned si všiml jednoho, který se doslova vypotácel a začal se motat mezi auty. Vyzkoušel si klíče na pěti autech, než našel to svoje?
4: Sakra.
3: Mezitím už všichni ostatní hosté vyšli z baru, nasedli do aut a odjeli. Když konečně motor naskočil, policajt neváhal a vyrazil vpřed. Postavil se před rozjíždějící se auto. Zastavte, občane, a fouknete mi do balonku.
4: Jistě... Tady to máte. Člověče, vy jste nic nenafoukal. Vy jste sotva stál na nohách. To máte jednoduchý, pane poručíku. Dneska jsem byl jako návnada. Vylosovaný já.
3: Žena vejde do obchodu se zbraněmi.
5: Dobrý den, přejete si?
6: No, víte, já bych chtěla nějakou velikou pušku pro mého manžela.
5: Rozumím. A má to být kulovnice nebo brokovnice?
6: Je tak... To já nevím, tohle to já, v tomhle nejsem, jak se říká, honěna.
5: Chápu. A řekl vám pan manžel aspoň, jakou máte vzít ráži?
6: Prosím vás, děláte si legraci, člověče. On vůbec neví, že ho chci zastřelit.
7: Jak jdou dva páni po lese, a najednou říká, stůj, podívej se, no to jsou blázni, podívej ta díra tady, rozumíš, no to je hluboký jak blázen, tady nikdo nedá zábradlí k tomu, jak je to vůbec možný. Čoče, mě by zajímalo, jak to může být hluboký, a ten to říká, no to je jednoduchý, to já znám ze skauta, to se veme takhle oblázek, hodí se to dolů, jo, a poslouchá se dopad, počítá se a podle toho zjistíš, kolik je to metrů, jak tam hodili ten oblázek, že počítá, říká, člověče, ale... Já neslyším ten dopad, ten oblázek je asi moc asi lehkej. Počkej, to by chtělo něco těžšího. No a najde tam takovou zrezavilou traverzu, takhle ji veme, že jo, hodí to dolů, že jo, počítá a říká, jo, jasný, tak člověče, to jsou ale fakt blázni. Tady je výkop 50 metrů dolů, tady není zábradlí, no kdyby někdo něco, a najednou úplně oba dva stuhnou, že tam běží takhle bílá koza, která se nerozhlídne a skočí do té díry, říká, no viděl jsi to. Čeče, to je blázni, tam musí být dole na kaši, tam musí být dole na kaši. No a najednou se takhle objeví taková stará babička, říká, dobrý den, mládenci, prosím vás, neviděli jste tady takovou bílou kozu? No babi, teď se zrovna o ní bavíme, ona tady normálně běžela, nerozlídla se a skočila tady do té díry. No to není možný, já jsem ji měla přivázaná k takový traverze.
3: V panelovém domě jde pan Dobrota se smetím. A najednou cestou dolů po schodech na něj z mezi patra vyskočí dítě souseda a začne do něj sekat mačetou. Naštěstí ještě moc malé, takže pan Dobrota má jenom lehká poranění. Dítě přemůže a odvede ho na policii. Tam je oba vystýchají.
8: Nechápu, co se stalo, pane strážmistře, jdu se smetím a najednou na mě vyskočí ze tmy tenhle kluk a začne mě sekat mačetou a řvát. Já chci vláček. No, to je zajímavé. Můžeš mi vysvětlit, chlapče, proč si napadnul souseda mačetou?
6: Všechno řeknu, jenom mě nezavírejte, to mi poradil tatínek. On říkal, že když budu sekat Dobrotu, dostanu vláček.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Rychlý a jeho rychlé anekdoty tedy. Ano. S Petrem Rychlým si někdy hrál? Ho režíroval?
2: Petra Rychlýho právě teď budeme spolupracovat, budu jako režírovat ve hře v říjnu. Máme spolu dělat hru, která se jmenuje Rande na slepo. Ještě Luci Vondráčková, tam bude hrát Martina Randová a Martin Král.

0: Klaus, no, jenom 4 mm-hmm. herci.
1: Vybral jsi ty je, nebo ti byli přiděleni producentem nějak? Ty nebo by oni si vybrali tebe jako režiséra herce?
0: To bych byl rád, no.
1: A děje se tak někdy?
0: No tak takhle, kdyby někdo jako se mnou nechtěl vyloženě pracovat, tak asi by to nepřijal.
1: Ale kdyby si třeba někdo našel hru, teď si řekl, já v tom si hrát, třeba Petr Rychlý, a říká, a já chci, aby to režíroval Tonda Procházka. Stává se to, nebo je to opačně, že režisér si standardně vybírá?
0: No, v obyčejně je v první řadě producent, který rozhoduje ten, kdo má peníze, nebo
1: a osloví první herce nebo režiséry?
0: Režiséra.
1: Jo. A ty pak řekneš, to by mohl.
0: No a my se pak spolu domlouváme, jako obsadit a tak dále, no.
1: Kdo by mohl, kdo má čas, kdo by se na to hodil.
0: No, kdo to za ty peníze udělá.
1: A proč jste si vybrali Petra do Rande na slepo?
0: Petra, no protože tak je dobrý herec a hodí se tady pro tu roli, no.
1: Je to komedie.
0: Je to komedie.
1: Předpokládám.
0: No, je to velice známý herec, takže ta komedie se bude i dobře prodávat. No, to jsou všechno věci, které ten producent zohledňuje.
1: Jsi ten typ, co rád režíruje komedie, anebo bys raději třeba v dnešní době i dramata, tragédie, nebo něco takového?
0: Prosím tě, já jsem celý život dělal takzvané zábavné divadlo.
1: Ano, ne, že bych právě jako proto. Tak jsi na to odborník?
0: No, odborník, no tak prostě.
1: No jo, přiznejme to, řekněme to v tomto věku. Už jsi na to odborník, ano, přeší skromnosti.
0: No, takže to je jako můj žánr, který tak jako mě nejvíc jako vyhovuje. No. A já bych vlastně neuměl udělat nějaký velký dramatický dílo. Jo? To by, na to já prostě nemám kapacitu.
1: Ty bys do toho chtěl vždycky propašovat nějaké komediální
0: číslo?
1: No tak číslo?
0: Samozřejmě jako velký režiséři v tragedii by měl být jako jakýsi náznak nějakého humoru, stejně tak jako v komedii by měla zaznít nějaká vážnější taková linka, jo, trošku, no.
1: Nebo aspoň poučení.
0: A nebo aspoň tak.
1: Takže zůstáváš u komedii.
0: Zůstávám u komedii.
1: Dobrá, Petr Rychlý byl vybrán tedy do divadla, ale byl vybrán i sem do ukázky s rychlými vtipy. Můžete ho teď vybrat případně i vy. Varianta A. Pod variantou B se ukrývá a já tam teď schovám trojici Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršulu Klukovou a jejich slavné Důchodce na poště. Co si vyberete? Rychlé vtipy nebo Důchodce na poště? Vybíráte 731 800 900, telefon sem do studia, SMS číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište a odesílejte.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Čím pokračovat v humoriádě s Antonínem Procházkou, Ukázkou, s Petrem Rychlým anebo s tou, kde je Miloslav Šimek, Jiří Krampul a Uršula Kluková jako účinkující. Vyberte si na telefonním čísle 731 800 900, spojte se s námi.
2: Ano, dobré odpoledne vám přeji.
1: I vám.
2: Zdravím vaše hosta.
3: Dobrý den.
2: I pana moderátora. A přála bych si Bčko.
1: Zapisuji trojici bod a jdeme dál. Dobrý den.
4: Dobrý den, Krovděříš, zdravím to Jirku a taky bych si dala Bčko.
1: Dobře.
4: Jirku, choďte spíš.
1: děkujeme za hlas. Dobrý den.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Procházko. Dobrý den vám, Patriku.
3: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování, Ačko.
1: Dobrá, Petr Rychlý dostal bod, jenom vysvětluji a přepuji na další telefonát. Kdo pak tam je? Ozvěte se, máte šanci přidělit svůj bod, ještě chvíli počkám a pak to vyměníme za někoho rychlejšího, kdo pak to je. Dobrý den.
6: My vás podůří od Lidských hor, krásné odpoledne a já bych si přál pana Šimka.
1: Dobře, dávám mu bod, ale musím říct, nestačilo to. Víc hlasů získali anekdoty, nebyly tedy rychlé vtipy.
7: K policistovi, který řídí dopravu, přijde stařenka.
8: Panáčku.
9: Ano, paní.
8: Představte si, pane policajt, šla jsem takhle k večeru přes park a najednou ke mně přistoupil mladík. Zatáhl mě do křoví a tam mě znásilnil.
9: Cože?
8: No, znásilnil, no.
9: Prosím vás, a kdy to bylo?
8: No, zítra to budou 4 roky.
9: Ježíš Mariano, a proč si stěžujete až teď, ženská?
8: Já si nestěžuju, já se chlubím.
7: Přijde chlapík do baru a objedná si.
10: Barmane, 7 tekil a 1 pivo na spláchnutí.
9: Jistě, tady to máte. A hned jdu natočit to pivo.
7: Za pár sekund je zpátky.
9: Teda, vy jste pěkný rychlík s těma panákama.
10: Víte, kdybyste měl to, co mám já, tak byste taky pil takhle rychle.
9: Ano, a co máte?
10: Asi tak 6 korun.
7: Na pláži leží urostlý, osmahlý nahý muž. Tvář má přikrytou ručníkem a o kousek níže zakrývají jeho nahotu noviny. Zpovzdálí ho zvědavě pozorují 3 místní dámy.
8: Je, Aleno, Jiřino, to je určitě můj manžel. Ale prosím tě, Zdeno, tohle není tvůj manžel, ty, to je nějaký svalovec.
9: Holky, dítě, to jedno, vy se furt dohadujete.
7: A tak se dohadují a najednou zafouká vítr a noviny odletí z intimních partií ležícího muže.
8: Je, holky, měli jste pravdu, to není můj manžel.
9: No to máš pravdu, Zdeno, tohle opravdu není tvůj manžel. Vytířino. Drahé přítelkyně, vy jste opravdu nevzdělané. Tohle přece není nikdo z našeho městečka.
7: Do lesa vpadla hustá mlha a právě ten čas si vybrali myslivci Jarin a Olin na hon.
11: Co strefil, Oline?
12: To je hrozná mlha, pořádně na to nevidím, ale podle zobáku bych řekl, že je to kachna, Jarine. A co jsi dostal ty, Jarine?
8: No podle srsti, to bude divočák, Oline. Tak a co jsi dostal tentokrát, Oline?
12: No podle občanky, je to nějaký advokát z Prahy.
7: Po dlouhé noci plné vášně se mladý muž natáhne ke svým kalhotám a vytáhne cigaretu.
3: Kam jsem si jo? Hele, kočko.
13: Ano, Mourku.
3: Nemůžu najít zapalovač. Neměla bys sirky?
13: Pro tebe všechno, kocourku. Jsou šuplíčku v nočním stolečku.
3: Jo, dík. Co je dálka? A už to je. A tady jsou. Hele.
13: Ano, lásko.
3: Co je to tady šuplíku za fotku? Nějakýho chlápka. To je tvůj manžel?
13: Ne, ty můj hlupáčku.
3: Tak to je tvůj přítel.
13: Ale kde pak, broučínku?
3: No tak, kdo to teda sakra je?
13: To jsem přece já před operací.
7: Kolem půlnoci na policejní stanici zazvoní telefon.
14: Ech, to snad není pravda. V tuhle hodinu.
9: No, co je?
15: Haló, je tam policie?
9: No jo, no, co chcete?
15: Právě jsem ho zabila.
9: Cože?
15: No, právě jsem ho zabila.
9: A fajn. A koho?
15: Králíka.
9: Helejte se, osobo, nedělejte si ze mě srandu. To nemáte nic jinýho na práci, takovýhle blbý vtipy. A kdo vůbec volá?
15: No, Králíková.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
14: Já se snužím nejblbějším vtipem vždycky.
1: Ty nejvíc zaberou. Tondo, inspiroval tebe někdy nějaký vtip nebo anekdota třeba pro napsání něčeho?
14: Tak to bych jako neřekl, i když vlastně ta inspirace může přijít úplně z já nevím, třeba z inzerátu, jo, někdy, nebo z náhodné věty, někdo ti něco takového řekne, jo.
1: A zapisuješ si to, nebo jenom ukládáš do paměti?
14: Něco si jako zapíšu třeba, co mě zaujme, a něco hned, já vím, že třeba naše bývalá pokladní v divadle v Plzni jenom mi povídala, že manželský pár si nestačil vyměnit abonentky na příští sezonu včas, a takže dostali dvě místa, ale každej na jiný straně řady. Takže seděl v odděleně. A ten pán se během toho roku zamiloval do své nové sousedky. A rozvedl s tou paní. A tohle mi jako říkala, a já jsem okamžitě říkal, ježiš, to je bezvadný. Tyhle. Tak hned mě napadl prostě příběh takovej.
1: A rozvinul zhodně.
14: Rozvinul jsem to, jmenovalo se to Věrní abonenti a odehrávalo se to v, asi v 8 sekvencích, kdy vždycky to, co se odehrávalo na jevišti, víš, ano. Tak oni jako vlastně prožívali v tom hledišti. No. Tak.
1: No. Tak byla paní pokladní spoluautorkou hry?
14: Nebyla, ale to ti jenom dávám.
1: Autor námětu, ano.
14: Ale, jo, to jsem určitě napsal, že to.
1: Jo.
14: No, paní.
1: To, podle skutečné události.
14: Podle skutečné události. Ano, podle skutečné události. A to jenom chci říkat, co někdy jako stačí, víš. Jako,
1: k tomu, aby z toho aby příběh něco, na hodinu něco napadlo, divadle.
14: No, jasný.
1: Tak jo. Všímat si kolem sebe dění.
14: Ano, chodit s otevřenýma očima.
1: Dá se o tom potom
14: vyprávět. Spaneš do kanálu.
1: Ano, a pozor, když tak na traverzu a na bílou kozu. Vážení, do hry vracím ukázky, které jsem nabízel, nevyhrály, vyhrával zatím na plné čáře tedy Tonda Procházka se svými výběry. Tak proti teď Helena Ružičková s Ljubou Hermanovou, Karlem Fou Ačko a jiná trojice B proti Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková. Kterou tu trojici si vyberete do vysílání? Dejte nám vědět. 731 800 900 přímé volání do studia Humoriády, SMSkař taky bereme do hry, musí ale odesílat své textovky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo humor mezera B.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Je tu chvíle ještě pro hlasování, poslední třetí souboj, tedy 731, 800, 900. Spojení s námi a vybíráte si jednu z těch trojic. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady Honza Zrabský. A je to těžká volba, zkusím Bčko.
1: Zkusíte Bčko, to znamená Šimek Krampol Kluková, když to zrychlím. Kdo další přidá bod?
3: Ještě jednou Petr z Lhoty.
1: Ano.
3: A přál bych si pana Šimka s Krampolem a s paní Klukovou.
1: Píšu jim bod, dobrá. Děkuji za to hlasování a pomoc v dnešním vydání, tedy Humoriády. Ještě dobrý den jednou někomu.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já taky hlasuji pro důchodce na poště. Díky chlapi, zdarec.
1: Děkujeme.
5: Zdarec.
1: Myslím, že je rozhodnuto tímto, asi jste to poznali, Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková vyhrávají jejich důchodci na poště. Kousek té slavné scénky si tedy dopřejeme na závěr dnešního vydání.
6: Vy jste poslední?
7: Cože?
6: Jestli jste poslední?
7: No jo, teď už to bylo zapotřebí. Ono přestane.
6: To je pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchouna.
7: Teď já to mám hulkovým písmem.
6: Vy mi nerozumíte?
7: Co říkáte?
6: Vy neslyšíte, vy máte mít přístroj.
7: Prosím vás, mějte ohledy. Vidíte, že špatně slyším, tak přidejte na hlase.
6: Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje. Slyšíte mě?
7: Já vás nemůžu slyšet, já mám přístroj.
6: Já ho nechám být. Já si stoupnu za něj, paní.
8: No to nemůžete. To si musíte stoupnout za mě. Tady se to dělí. Jsou dvě okýnka.
6: A kdo je poslední?
8: Ten pán je poslední, ale tady se to dělí.
7: Vždyť já to mám, hulkový přístroj. Bora.
6: On neslyší, on má přístroj.
8: Ale je to fešák.
9: Baba nevidí.
6: Pani, prosím vás, kam si teda mám stoupnout, kdo je poslední?
8: Vy jste poslední, vy, ale tady se to dělí a já už to říkám naposled.
6: Tak já si stoupnu mezi a budu přebíhat.
7: Žádný takový, pane, tady nebudete předbíhat. Já jsem byl před váma, měl jste si přivstát. A mám to hulkovým písmem.
8: To je fešák tohle. A má přístroj. No.
6: A je to.
8: To je, co se stalo?
6: Stále v okýnko přivezli balíky.
7: Cože? Balíky? Balíky jsou tady? Tak to je pauza. To znám, tak to já si sednu.
6: Člověče, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Cože, šachy? Šachy chcete hrát?
6: Žádný šachy, povídám, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Je dáma? Jste říkal, že mě nevidí, tak můžu sedět.
8: Já vás vidím. Já vás vidím dobře, vy jste ten fešák. A máte to přesně. Oni chtějí drobný, oni chtějí, abyste to měl přesně, aby vám nemuseli vracet.
7: Co se staráte? Vy si myslíte, že jsem ročil, ne? Já mám jenom drobný. Aluminiový. A mám to hulkovým písmem.
0: Humoriáda.
1: Jsme na konci dnešního vydání. Jakým stylem se rozloučí Tonda Procházka?
10: No tak prostě se rozloučím tak jako hezky, no.
1: Tak tak se rozluč hezky.
5: Tak naschledanou, zlatíčka.
1: Těším se zase někdy příště, ať se ti daří.
5: No, to by taky.
1: Práce je soukromí a pozor, zítra tu jako host bude Václav Knop. Posíláme ještě předtím, než tu budou další zprávy a další naše pořady i písničku od Valdemara Matušky a ten úsměv na tváři, ať vám vydrží co nejdéle. Těším se u dalšího vydání Humoriády, kterou pro vás vysíláme.

0: rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Záchranáři budou mít v Orlických horách novou výjezdovou základnu. Strukturální schodek příští rok vzroste nejvíc od pandemie. Fotbalista Tomáš Čvančara míří na hostování do Hradce a teploměry zítra ukážou až 27 stupňů. U zpráv vás vítá Tomáš Mysliveček. Hezké odpoledne. Královéhradecký kraj začal s výstavbou nové výjezdové základny záchranářů v Rokytnici v Orlických horách. Stavba za necelých 13 milionů korun má zkrátit dojezdové časy posádek do horských oblastí. Dosud do Orlických hor vyjížděli záchranáři především z Rychnova nad Kněžnou, říká ředitel zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Libor Seneta.
3: V létě dojezdové časy relativně slušný, v zimě samozřejmě už je to trochu komplikovanější a vzhledem k tomu, že se tady velmi rozvíjí zimní turistický ruch, tak samozřejmě sem potřebujeme zčastit. A tady ta výjezdová základna nám výrazně zlepší obslužnost tady toho regionu pro zdravotnickou záchrannou službu.
1: Nová základna bude sloužit dvěma záchranářům a dvěma sanitním vozům a hotová má být do konce roku. Hradec Králové podpoří i v příštím roce volnočasové aktivity dětí a mládeže. Zastupitelé schválili pokračování dotačního programu, do kterého město vyčlenilo přes 2 miliony korun. O dotaci budou moct v říjnu a následně znovu i v březnu příštího roku požádat fyzické osoby nebo organizace. Peníze můžou využít na pořádání mimoškolních zájmových aktivit, jednodenních i vícedenních akcí nebo program pro neregistrované sportovce. Minimální výše příspěvku je nově 5 000 korun. Strukturální schodek státního rozpočtu v příštím roce vzroste na 3,5 % HDP. Podle Národní rozpočtové rady tak půjde o nejvýraznější nárůst od pandemie COVID-19. Zatím neschválený návrh deficitu státní kasy na příští rok je 389 miliard korun. Letos vláda plánuje 310 miliard. Ministerstvo financí vyšší schodek obhajuje mimo jiné potřebou podpořit zdravotnictví, investovat do dopravy a nastartovat ekonomický růst. Podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampa ale investice nejsou výrazně vyšší než v minulých letech.
4: Dokonce u té dopravní infrastruktury nám to vychází o kousíček níž. Je to tam dáno tím, co zase představitelé vlády říkají správně, že tentokrát nečerpáme tak moc evropské zdroje, takže je vykompenzováváme z těch národních, takže si na ně musíme půjčovat, nedostaneme je zvenčí.
1: Národní rozpočtová rada zároveň upozorňuje, že v příštích letech bude muset vláda schodek výrazně snížit. Sport. Fotbalový Hradec Králové získal Tomáše Čvančaru. 26-letý útočník přichází na hostování do konce sezóny z Borussie Mönchengladbach. Čvančara se do České ligy vrací po 3 letech. Do Německa přestoupil v létě 2023 ze Sparty a za Mönchengladbach odehrál 54 soutěžních zápasů, ve kterých dal 8 gólů. Minulou sezónu strávil na hostování v Antalyaspor a Celticu Glasgow, se kterým získal skotský titul. Za českou reprezentaci nastoupil 8krát. Počasí. V noci i zítra ráno bude oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle se slabým deštěm. Odpoledne začne od jeho západu ubývat oblačnost, postupně až na polojasno. Později večer ale na severu kraje zase začne přibývat a v Krkonoších zaprší. V noci naměříme kolem 14 stupňů, zítra 24 až 27 a na horách maximálně 22 a biozátěž bude na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: S opatrností projíždějte obcí Kobylice na Hradecku. Na silnici 324 tam havarovalo osobní auto.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem má nový přístroj za téměř 14 milionů korun. O jaký jde a co to bude znamenat pro pacienty? Zeptáme se na počasí v Královéhradeckém kraji. A protože je čtvrtek 17.30, nabídneme, o čem se mluví. Hostem bude ředitel společnosti Městské lesy Hradec Králové inženýr Milan Zerzán. Dnem v kraji s datem 3. září vás provede Karel Sladký. Vše důležité.
2: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: teď probereme události 3. zářijového dne v Královéhradeckém kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
0: Poví to Tomáš Mysliveček. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Povodí Labe dnes v Trutnově zahájilo rekonstrukci zdi na nábřeží Upy. Ta se minulý týden částečně zřítila do řeky. Práce v centru města budou pokračovat ještě zítra a řidiči by měli počítat s výrazným zúžením jízdních pruhů. Platí zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny. Výjimku mají jen autobusy. Pohonné hmoty v Královéhradeckém kraji dál zdražují. Průměrná cena benzínu Natural 95 za poslední týden vzrostla o 15 haléřů na 42 koruny a 11 haléřů za litr. Nafta zdražila o 6 haléřů. Za litr řidiči průměrně dají 45 korun a 69 haléřů. Hygienici během letních prázdnin v Královéhradeckém kraji zkontrolovali téměř 140 táborů nebo stravovacích zařízení, která dodávala dětem obědy. Uložili 4 pokuty v celkové výši 14 000 korun. Další závady vyřešili organizátoři táborů na místě. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Veroniky Krejčí byla situace na táborech většinou v pořádku.
3: Při kontrolách jsme monitorovali také pestrost jídelníčku a vzdělávali organizátory v oblasti zásad správné výživy. I letošní rok potvrdil, že situace na zotavovacích akcích pro děti je z dlouhodobého hlediska velice dobrá a většina organizátorů přistupuje ke zdraví a bezpečnosti dětí zodpovědně.
2: Nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem má nový CT přístroj. Zástupci nemocnice a hejtmanství ho dnes představili novinářům. Podrobnosti přidáme za chvíli. Návštěvníci Třebechovického muzea Betlému si nově můžou popovídat s digitálním avatarem autora slavného Proboštova Betléma. Josef Probošt odpovídá na jejich otázky díky umělé inteligenci. Avatar vznikal zhruba rok a stál 190 000 korun. Jeho odpovědi pracovníci muzea ale průběžně kontrolují a doplňují, jak vysvětluje ředitelka muzea Petra Jánová.
4: Tím, že vlastně ho ještě neustále testujeme, díváme se na to, na co se návštěvníci ptali, tak se ty informace postupně doplňují. Taková velká výhoda tohoto průvodce je i to, že je to vlastně ve 4 jazycích, takže si to vlastně mohou pouštit návštěvníci v angličtině, v němčině nebo v polštině.
2: Vodní plochy ke koupání v Královéhradeckém kraji, které jsou ještě v provozu, mají vodu většinou v pořádku. Zhoršená kvalita vody je kvůli zvýšenému počtu sinic a chlorofilu A v oborském rybníku u Jinolic na Jičínsku. Lidé by se po koupání v něm měli osprchovat. Vyplývá to z informací, které dnes na svém webu zveřejnila krajská hygienická stanice.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Zpravodajsko-publicistický souhrn dne, den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové a teď do dvora Králové nad Labem. V tamní nemocnici začínají využívat nový CT přístroj. Královéhradecký kraj, který je zřizovatelem nemocnice ve dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku, za něj zaplatil téměř 14 milionů korun. Dnes se nový počítačový tomograf zástupci nemocnice i hejtmanství představili novinářům a za Český rozhlas u toho byl reportér Václav Plecháček, který nám teď nabídne aktuální informace. Václave, dobré odpoledne.
1: Hezky den tobě i posluchačům. Nový CT přístroj má nemocnice na místě toho původního, tedy v hlavní lůžkové budově. Jen bylo potřeba udělat stavební úpravy, například zpevnit podloží, protože ten nový tomograf je těžší než ten původní. Ten už dosluhoval, zástupci nemocnice připomněli, že ho pořizovali už jako repasovaný a jeho výměna tak byla nutností.
0: Starý tomograf sloužil v nemocnici ve dvoře Králové nad Labem 6 let. Jaké jsou hlavní výhody nového přístroje pro samotné pacienty?
1: No, je to především vyšší bezpečnost a také pohodlí. Přístroj využívá detektory nejnovější generace a inteligentní systém redukce dávky záření, což zjednodušeně řečeno znamená výrazně nižší radiační zátěž při zachování té skvělé kvality snímků. Podle primáře oddělení jde až o 50% snížení té zátěže pro pacienty. Skenování je také podstatně rychlejší, což je důležité třeba u lidí, kteří jsou v akutních stavech. Lékařům se zároveň rozšiřují možnosti diagnostiky od úrazu a onemocnění plic nebo břicha až po detailní kardiologická vyšetření srdce nebo cévního systému. No a novému CT pomáhá také umělá inteligence, která vlastně pomáhá zlepšovat rekonstrukci toho obrazu.
0: Jak jsme říkali, za nový přístroj a návazné vybavení zaplatil Královéhradecký kraj téměř 14 milionů korun. Václave, chystá Královéhradecká nemocnice ještě další novinky?
1: Určitě je jich několik, třeba teď modernizuje stravovací zařízení, zavádí také úplně nový systém pro správu a archivaci obrazové dokumentace. Ten nový systém umožní lékařům bezpečně ukládat, rychle zobrazovat a případně i posílat na jiná pracoviště všechny rentgenové, ultrazvukové i CT snímky. Od příštího roku také v nemocnici ve dvoře Králové nad Labem přejdou na přímou digitalizaci. To bude pomoc především pro personál, protože u té nepřímé digitalizace se snímkuje na takové speciální kazety, které se teprve pomocí čtečky převádí do digitální formy a nově to bude jednodušší.
0: Novinky z nemocnice ve dvoře Králové nad Labem měl pro nás reportér Václav Plecháček. Díky za to a hezký zbytek dne.
1: Napodobně naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: A za 4 minuty už se spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové. Probereme počasí.

0: počasí.
1: Tomáš Popelka má dnes službu v Českém hydrometeorologickém ústavu Hradci Králové, tak se na to podíváme, tedy na počasí. Tomáši, zdravím vás, dobrý podvečer.
2: Hezký den.
1: Bude dnes ještě pršet?
2: Tak pravděpodobnost je celkem malá, na severozápadě republiky jsou takové drobné jádra, víceméně nás to pravděpodobně pouze, tak opravdu řečeno lízně, to hlavní, nebo co to je, tak jde vlastně přes Šumavu, takže předpoklad, že může spadnout na večer a v té první polovině noci slabá přáky nebo slabý, takže tam sice je, ale bude to hodně slabé.
1: Zítra, pátek 4., tak to probereme postupně všechno, co je před námi, jaká noc, jaká ráno.
2: No, co se říká noci, bude hodně oblačnosti. Jak jsem se zmínil, zpočátku se můžou objevit místy slabé přáky, nebo občas i než, aby v noci by byly pouze hodně, hlavně na horách, ale ty úhrny by byly velice slabé. Teploty by nám klesly na 18 až 15 stupňů, bude za to moc ta zvětšená oblačnost, přece jenom to teplo nebude jak rychle utíkat do prostoru, no a vítr bude foukat od západu od 6 metrů. Zítra po ránu ještě oblačnost zataženo a jak to vypadá zima v oblasti, hor by se mohly objevovat zase nakonec slabší přehánky nebo slabý dešť, ale už během dopoledne už by od jeho západu oblast začala ubývat a odpoledne už mělo být polojasno, ale večer na severu v oblasti Krkonoš už začne opět přibývat oblačnost a bude způsobovat studená fronta, ta by potom postupovala hlavně v noci zpátka na sobotu, hlavně v těch nočních a ranních hodinách. No a teploty zítra 24 až 27 stupňů, víceméně to bude vlastně nejteplejší den tohoto týdne. Vítr nám bude foukat od západu, později večer v Krkonoších už se bude stáčet na severozápad a rychlosti od 3 do 7 metrů.
1: Jak ta studená fronta potom ovlivní počasí v sobotu?
2: No tak víkend bude chladnější oproti pátku. V podstatě v noci ráno bude zataženo až oblačno a na větší území se budou objevat přehánky, ty postupně budou přecházet do deště, no a ještě se může objevit ojediněle i bouřka, no a během dopoledne už od severu začnou srážky postupně se ustávat a oblačno se bude protrhávat, odpoledne už by mělo být pojasno, teploty ráno 17 až 13, odpoledne jenom 19 až 23, vítr bude foukat zpočátku ještě slabý západ do 4 metrů, ale za frontou se bude stáčet na severozápad na 3 až 7 metrů a večer potom už vítr definitivně zeslábne. No, když to říká neděle, tam už to bude mé málo oblačnosti, jasno až polejasno, s tím, že po ránu zase na místě, kde bude více spadlo více srážek, tam se udělají mlhy a teploty už budou nižší, 11 až 7, zase to bude moct oblačnost, které bude během noci hodně málo, no a teploty přes den zase 19 až 23.
1: Takže zítra nejhezčí, nejteplejší den tohoto týdne, pak tedy v neděli 23 a ještě krátce po neděli, jak by to mělo začít?
2: Zatím v pondělí to vypadá, že k nám opět začne proudit od jihu teplý vzduch, no a zase bude skoro jasno až polojasno, teploty budou vyšší, přes den 22 až 26, ale ranní teploty 11 až 7 a v uroličkách tam můžou se dostat někam k 5. A jak to vypadá další fronta, aby se nás začala ovlivňovat v noci z úterý na středu.
1: Meteorolog Tomáš Popelka, Český hydrometeorologický ústav v Hradci Králové, děkujeme za aktuální předpověď i výhled, který jste nám nabídl a přejeme příjemný zbytek služby. Mějte se hezky.
2: Díky, napodobně.
1: Naschledanou.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: A za 4 minuty už o čem se mluví. U mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové bude ředitel společnosti Městské lesy Hradec Králové inženýr Milan Zerzán. Ptát se bude Jana Kudovejsová.

0: O čem se mluví?
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pěkný den vám přeje Jana Kudyvejsová. Dnes se ohlédneme za letní sezónou v Královéhradeckém kempu Stříbrný rybník. Město ho minulý týden převedlo do majetku dosavadního provozovatele společnosti Městské lesy Hradec Králové. Jaké změny to přinese? Kemp i toto léto nabídl mnoho novinek. Koupací sezóna ale skončila už v půlce června. S kvalitou vody se písník potýká dlouhodobě. Daří se zrychlit řešení tohoto problému? I na to se zeptáme, a to ředitele společnosti Městské lesy Hradec Králové, inženýra Milana Zerzána. Dobrý den.
2: Dobrý den všem.
0: Český rozhlas Hradec Králové. O čem se mluví?
1: Zastupitelé Hradce Králové schválili převod kempu Stříbrný rybník do majetku společnosti Městské lesy Hradec Králové. Hodnota pozemku a budov kempu je 208 milionů korun. Firma Městské lesy ale kemp provozuje už od roku 2020. Co hlavního se pro vás tímto převodem mění, například v komunikaci s odborem majetku magistrátu města?
2: Pro nás se mění to, že dneska občanský zákoník vám spojuje pozemek se stavbami, a pokud se jedná o rozvoj kempu a chceme třeba postavit novou restauraci anebo další zázemí pro návštěvníky, které nám tam chybí do budoucna, nebo i bazén, tak se musíme bavit o tom, že chceme mít spojený pozemek se stavbou a ne právo stavby. Právo stavby je jedna z variant, ale je to těžkopádné a pořád jsme na cizím pozemku a my vlastně bychom chtěli dělat investice na svém. Jsme pořád 100% vlastněným městem. Město nadále má i předkupní právo, nemůžeme nakládat s těma pozemkama, ale v rámci stavebního úřadu a vůči institucím budeme vystupovat jako jeden majitel pozemků i staveb, což zrychlí veškeré vlastně ty věci a i vyříkávání v představenstvu vlastně těch investic, které do budoucna tam chceme dělat.
1: Takže ty úřední záležitosti pochopitelně nějaké zůstávají, ale úplně zjednodušeně, kdo tady bude mít hlavní rozhodovací slovo?
2: V tuhle chvíli na tom majetku budeme mít my a vlastně je to představenstvo a dozorčí rada, která nás kontroluje, a jsme závislí na strategii města a my konzultujeme ty zásadní kroky s městem, ale to, jestli tam postavíme novou restauraci anebo další ubytovací kapacity, jsme naše rozhodnutí naším podnikatelským záměrem, který městu předložíme ve výroční zprávě anebo ve strategii společnosti, která je předkládána valné hromadě.
1: Město trvalo na tom, že bude mít k nemovitostem předkupní právo, což by mohlo využít ve kterých případech?
2: Je to ochrana toho majetku, kdyby měl někdo pocit, že my můžeme volně nakládat s tím nabitým majetkem, a kdyby náhodou v uvozovkách se dohodlo pět lidí v představenstvu, že se prodá, nebo dva, který vystupují na venek, aby město ten majetek nepřišlo s tím, že na katastru je přímo klauzule dána, že nemůže se bez souhlasu zastupitelstva nakládat s tímto majetkem. Tím ten majetek je ochráněn od toho, aby někdo měl pocit, že by se s ním mohlo v budoucnu stát něco nekalého.
1: Ještě jedna věc, po převodu kempu do majetku Městských lesů přestáváte městu platit za kemp nájemné. Můžeme říct, jaká to byla částka a jestli tuto úsporu nějakým způsobem bude možné dál využít?
2: Zaniká ta smlouva, to je jasné, to byla nájemní smlouva s městem a v tuto chvíli byla bajvoko okolo 1 100 000 korun bez DPH ročně, co jsme platili, každoročně se zvedala o inflaci, plus jsme odváděli ubytovací poplatek nemalý, což bylo 750 000 asi, takže skoro 2 miliony z kempu odcházely městu. Město dál ale přes nás hodnocuje ten majetek a nepřichází o ty výnosy, protože pořád jsme 100% vlastnění a nabývá v hodnotě té naší společnosti, to je jedna věc. A dále, pokud nebudeme veškeré prostředky investovat do toho nabitého majetku, tak můžeme vytvářet dividendu a dividenda je možno odvádět jako další.

0: forma ne nájemného, ale po zisku z kempu majiteli. Takže to je například vy tepelné hospodářství, které vlastní veškeré své věci, na kterých dělá výměníkové stanice, veškeré rozvody a další. Nemá je v nájmu, ale odevzdává městu ročně domluvenou dividendu ze zisku.
1: Takže, že byste měli navíc 2 miliony korun, to se úplně takto říct nedá?
0: Ne, to se nedá říct. Spíš máme volné ruce a uvidíme, jak volné ruce nám je město a majitel zanechá do budoucna.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Jak to vypadá s budoucností areálu Stříbrný rybník v Hradci Králové? O tom se dnes bavíme s ředitelem společnosti Městské lesy Hradec Králové Milanem Zerzánem. Firma areál kempu od roku 2020 provozovala, teď nově ho město převedlo do majetku společnosti. Součástí převodu zatím není samotná ta vodní plocha, samotný rybník, nebo přesněji řečeno, on je to písník. Je to ale v plánu?
0: Je to v plánu, my jsme rádi, že je to v plánu a čím dřív to bude, budeme rádi. Je to vodní plocha 50 let stará. Chceme vrátit jí bývalý leska slávu, ale chceme vědět od majitele, ten směr je X variant od přírodního koupaliště na pouštění řeky a těch variant bylo dřív méně finančně nákladných i více finančně nákladných zmiňováno hodně, ale chceme nejdřív si vykomunikovat s majitelem nějakou spolupráci, vizi a zadání. Zadání u té vody, u rozvoje kempu, který není závislý úplně na té vodě a ta voda je bonusem a hodně i pro ty hradečáky i srdcová záležitost citlivá. A tak bychom se chtěli domlouvat, ne, že rozhoduju o tom sám a městské lesy, ale domlouvat se pořád po společném zadání. Ne, že my něco uděláme a pak to bude dobře nebo špatně, ale je to hodně citlivé téma pro nás, tak bychom chtěli tam vědět to zadání a kam to směrovat a jaké opatření město podporuje a jestli máme být součástí třeba ochlazovací strategie města na klimatickou změnu, a že to bude jedno místo, kde ty hradečáci budou moct v době tepla přijet, využívat nejen lesa, který ochlazuje sám o sobě, ale jít se i schladit do toho rybníka. Takže je to o tom cíleným zadání, který bychom vytvořili a v tu chvíli se bavíme o nějakých opatřeních, které začneme, některé už připravujeme a budeme určitě potřebovat i pomoc majitele anebo dalších subjektů nebo dotačních titulů na to, aby jsme z toho udělali opravdu, řekněme, východočeské moře.
1: Samozřejmě jsou kempy, kde není koupání žádné a návštěvník s tím už počítá, ale když tady ta voda je, je to škoda, že se v ní nedá koupat, protože opravdu třeba letos ta koupací sezóna skončila mimořádně brzo a to už někdy 18. června kvůli špatné vodě, takže ještě před začátkem prázdnin. Přitom společnost Městské lesy ten kemp neustále vylepšuje, přibývá tam spousta novinek, jako třeba letos nové chatky s terasou přímo nad vodou, jenomže právě ta voda. Ani sandáti nepomohli v boji proti sínicím, ve hře je více řešení, ale kdy tedy? Na čem to teď stojí? Kdy bude možné začít něco opravdu realizovat?
0: Tak, nejbližší termín je příští rok a je to nová výpust z rybníka do řeky a spojení řekou, kde potažmo do budoucna můžeme řešit i nějaké zpětné napouštění vodou a kolování vody právě v tom rybníce, aby ta voda nestála, ale hýbala se. Takže to už vzniká projektová dokumentace a máme teďka, řešíme tento týden souhlasy majitelů pozemků, které jsou níže položený dva majitelé, jeden mám už na stole a v tu chvíli vlastně budu moct říct, že je to realizovatelné. Je to trubní potrubí, které vede mimo chráněnou lokalitu Destu. Tam jsme se zasekli, že to je ten Dest úzkolistý ebl chráněná lokalita, kde bylo vloženo nemalé prostředky krajem anebo ochranou přírody. A tím, že bychom tam vypouštěli to bahno anebo vytejkalo, tak můžeme ohrozit to chráněné území. Takže jsme omezený plno věcma, jak s tím rybníkem nakládat od chráněných věcí až po to, že ta voda není přítokem z lesa a další, že je starý ten rybník a má tam nějaké množství bahna, zhruba 24 tisíc kubíků, který je spočítáno, že tam na dně leží za ty léta. Takže máme veškeré podklady, včetně hydrologie a dalších věcí k tomu, aby jsme pokračovali zdárně. Příští rok, když bude nakloněno tomu město nebo kraj, anebo my získáme ty finanční prostředky, tak bychom postavili novou výpust, která by dokázala vypustit ten rybník a znova tam nastavit fungování ty rybí obsádky, což je zhruba 50% problému, že tam máme špatně regulovaný stav těch ryb, které vyžírají nějaké buchanky, které žerou zase ty sinice, takže potřebujeme znova nastavit ten žrací systém, aby byl správný v tom rybníce.
2: Český rozhlas Hradec Králové, o čem se mluví s Janou Kudivejsovou a jejím hostem.
1: Dnes je ve studiu ředitel společnosti Městské lesy Hradec Králové Milan Zerzán. Bavíme se o kempu Stříbrný rybník, který společnost šestým rokem provozuje, nově přešel do jejího majetku. Bavíme se o tom, o čem se mluví opravdu snad nejvíc v souvislosti se Stříbrným rybníkem, a to je kvalita vody a její řešení. Tak my už jsme říkali jednu variantu, která teď je opravdu taková asi nejreálnější, ale mluvilo se o více variantách. Ty stále zůstávají ve hře, jako obnovení těžby písku nebo dokonce třeba stavba úplně nového koupaliště v areálu.
0: No, je to vlastně priorita a stěžení pro nás je to vypouštění, protože jinak vám veškeré varianty se strašně zdražují. Těžba na vodě a další je hrozně nákladná, takže my i kvůli těm rybám a odbahnění a těžby písku, který jsme zjistili právě při stavbách chatkách, že když vemete, že byl stavěný stadion a byl stavěný ze stříbrného rybníku z toho písku, tak jsme zjistili, že ten písek nebyl vytěžený všechen. Stadion dožil, písek se odvozil a rybník tady máme dál. Takže bychom chtěli obnovit tu těžbu. Je tam zhruba podle průzkumu 220 tisíc kubíků písku. My máme marokánku, provozujeme těžebny, umíme to a vlastně to odbahnění by nemuselo být jenom vrstě bahna, ale mohl by se rybník prohloubit. Tím máte větší kapacitu vody, další možnosti a víc lidí se vám tam může přijít vykoupat, protože ty vody je větší objem, než se zkazí. Jo? A jde o to, že jsme udělali hydrologický průzkum, aby jsme nesebrali vodu z okolí a další. A ta voda, když je v určité výši, tak je to na tisíci hektarech stejná výše. Jedno, jestli ji dám níž, anebo ne, protože odeberu jenom ten písek, ale nehejbu s tou vodou. Takže bychom neměli hydrologii, už máme za sebou porušit nic. A jde o to jenom to vypustit a začít bagrovat. To je ta varianta. Třetí varianta je teda vyrobit rohu, a to je 10-20 letá varianta, a vyrobit jakoby kousek flošny, že byste tam přinesla jeden bazén, který by sloužil veřejnosti a byl by samostatně, ale je to za jiných hygienických požadavků než přírodní koupaliště s chemií a dalšíma věcma, tak to je na zváženou. A třetí je udělat přírodní koupaliště. Kdyby se to vybagrovalo, vypustilo, tak udělat z toho nějaké tři části, které by se samočistily. Což se mi docela líbí, ale je to třeba náročný 30-40 milionů takovéhle dílo udělat. Můžeme se bavit o přítoku, můžeme se bavit ve vzdouvání na Stříbrném potoce, že by se tam udělala hráska a vlastně napouštělo se to ze Stříbrného, protože teďka Stříbrný rybník se napouští z Bileckého potoka. Takže těch variant je víc, rozhodně by se nevyplatil vrt a napouštět to třeba z kohoutkové vody. Je to 70 tisíc kubíků, co máme spočítaného ročně, že ubyde, je tam 160 tisíc kubíků vody a 24 tisíc kubíků bahna. Když to spočtete, tak jsme na polovině kapacity. Když ta voda zaklesne a stane se z toho taková zelená polívka, co se stala letos, když nemáte přítok a neprší. Je to nebeský rybník, takže ta voda se nehýbe ještě k tomu a my potřebujeme, aby se hýbala a bylo jí tam víc.
1: A harmonogram je teď takový, že vyzkoušíte tu první variantu, která je už v běhu, o které jste mluvil, ta je základní, tak, a podle
0: a
1: toho
0: pak
1: se pak bude postupovat
0: ty další
1: dál.
0: Varianty. Ta voda je samostatný problém, který chceme řešit jako komplex těchto opatření a začít právě tím, že ji dokážeme vypustit a dostat tu špatnou tady z toho rybníka.
1: A máte nějaký časový odhad?
0: Optimistický odhad, že bychom to do 3 let mohli všechno udělat. Ale to je optimismus můj, jo? Takže pořád jsem se ho nevzdal. A když všechno by bylo až nakloněné nám hvězdy, tak by to mohlo dopadnout. Nejsou to takové obrovské částky. Pro mě, jo, jako pro Městské lesy, nás by to jako dokázalo zatížit na hodně let a prostě proto pořád bereme tu spolupráci s majitelem a že je tady opravdu ten rybník 50 let. Dřív tam bylo třeba místo, kde se vybírali peníze. My nechceme vybírat peníze, ale pak neomezíte počet lidí, který se vám v té vodě koupou, a to je ten problém, když tu vodu potom nedokážete vyměnit nebo vyčistit. No.
1: To byl dnes ředitel společnosti Městské lesy Hradec Králové inženýr Milan Zerzán. Děkujeme za návštěvu. Loučí se i Jana Kudyvejsová. Díky, naslyšenou.
0: Děkuju vám všem a uvidíme se v kempu.
2: Český rozhlas Hradec Králové. O čem se mluví?

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Hostem speciálních prvních poprázdninových záletů bude přímo jejich moderátorka Alena Zárybnická. Vyjedeme si slanovkou na Medvědín.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: 140. výročí si připomíná v těchto dnech, v tomto týdnu, Střední škola řemeslná v Jaroměři na Náchodsku. A při této příležitosti připravila i oslavy pro veřejnost a další zájemce o řemesla už na tuto sobotu. A na co se mohou návštěvníci Střední školy řemeslné v Jaroměři právě v sobotu těšit, to nám řekne její ředitel Petr Valášek.
1: Bude zde v budovách školy výstava žákovské tvorby, budeme mít takový krátký kulturní program. Před budovou školy bude výstava zemědělské techniky, žáci budou ukazovat řemesla, ať už to je podkování koně, případně nějaké ohejbání dřeva, točení na kruhu. Škola v rámci těchto oslav vydala almanach ke 140. výročí, označek, který jsme nechali vyrobit k výročí, dokonce jsme nechali uvařit i pivo, takže to je taková zajímavost. Takže budeme se velice těšit na návštěvu.
0: To bude tedy tuto sobotu v Jaroměři. Platí v dnešní době, že řemeslo má zlaté dno. Jaký je zájem o řemesla?
1: Jsem přesvědčen, že čím dál více to platí. V současné době my školu máme, dalo by se říct, naplněnou až po okraj. Když jsme žáky přivítali v tomto školním roce, tak dělali jsme jim, že jim vlastně lejeme zlato do rukou a nikdo z nich se nemusí bát o práci, protože všichni víme, že řemeslníků není tolik a jsou velice žádaný společností.
0: A o jaké obory ve vaší škole je největší zájem?
1: Největší zájem je o opraváře zemědělských strojů, protože to je velice zajímavý učební obor. Dále po učební obor tesař, učební obor truhlář. Musím zmínit i čalovníka, kde jsme měli převis, to znamená více se nám hlásilo žáků, než jsme mohli uspokojit. Otevřeně i podkováře a zemědělský kovář, vyhraněný obor právě pro milovníky koní. Já řeknu otevřeně, v podstatě všechny obory jsou úplně už obsazeny.
0: 140 let si připomíná v tomto týdnu Střední škola řemeslná v Jaroměři a na tuto sobotu připravila Den otevřených dveří. Můžete být u toho. Mluvil jsem s ředitelem školy inženýrem Petrem Valáškem. Děkujeme za informaci i za pozvánku, ať se vám v novém školním roce, pane řediteli, daří. Vše dobré.
1: Děkuji mnohokrát i vám.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
0: A ještě, jaké události bude Český rozhlas Hradec Králové sledovat zítra před víkendem. Zítra ráno 9:05 bude hostem Českého rozhlasu Hradec Králové inženýr Pavel Rindt. To je ředitel a předseda představenstva letecké služby Hradec Králové. Inženýr Pavel Rindt vás bude zvát na akci Den s letadly, která se bude konat na letišti v Hradci Králové už tuto sobotu 5. září. A ve vzduchu ráno ještě zůstaneme. Proletíme se balonem, kterých můžete nad Hradcem Králové vidět v těchto dnech opravdu hodně. Osmíročník oblíbené balonové fiesty, tentokrát z 45 balony, nelze přehlédnout. A tak si zítřejší start nenecháme ujít ani my. Královéhradecký kraj postavil v Hronově nový dům pro chráněné bydlení. Na projekt za více než 15 milionů korun získalo hejtmanství část peněz z Národního plánu obnovy. Vypravíme se tedy na Náchodsko. A zajímat nás budou i silniční radary v Novém městě nad Metují. Ty letos zjistili téměř 3200 přestupků. Jakých? A je to víc nebo méně než v loni? Zítra vám povíme. Letošní dlouhotrvající sucho začíná dopadat na obce na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové se zítra zeptá, kterých se to konkrétně týká a jaké jsou možnosti řešení této situace. A projedeme se i po nové cyklostezce pro pěší a cyklisty. Ta vede ze Stěžer směrem do Hradce Králové. Taky novou cyklostezku zítra probereme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Ten s datem 3. září uzavíráme. Provedl vás jim Karel Sladký. Události na našem webu hradec.rozhlas.cz.

Jiří Habart je novým šéfdirigentem Filharmonie Hradec Králové a právě vás s ním seznámíme v dnešní rozhlasové návštěvě po 18. hodině po zprávách. Zprávy nabídneme za 2,5 minuty. Český rozhlas Hradec Králové.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Rychnovnad Kněžnou rozšiřuje komunitní centrum Jednoty bratrské. Ministr zahraničí Macinka si předvolal ruskou velvyslankyni. 9 zemí, včetně Česka, bude spolupracovat v oblasti umělé inteligence. A zítra bude až 27 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Rozšíření komunitního centra Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou pokračuje podle harmonogramu. Hotová je hrubá stavba, dělníci teď pracují na střeše a osazují okna. Uvnitř budovy instalují rozvody vody, elektřiny, vzduchotechniky a odpadu. Komunitní centrum bude sloužit všem generacím. Jednota bratrská za rozšíření zaplatí zhruba 60 milionů korun. Na dostavbu jí ještě chybí zhruba 5 milionů, říká správce sboru Martin Vlasák.
2: Věříme, že to dáme dokupy a jsme rádi, že na ten transparentní účet nám přispívají lidi z celé České republiky. Je hezký vidět, že takovýhle komunitní projekt chytne lidi za srdce i někde z Ivančic, z Liberce, z Jirkova. Prostě to je pro mě důkaz toho, že lidi jsou ochotní podpořit projekty, které mají smysl.
1: Po dostavbě bude v komunitním centru mateřská škola, zázemí sociální služby pro seniory a byty zaměstnanců. Do Safari parku Dvůr Králové přišlo letos o prázdninách 300 tisíc návštěvníků. Počet je srovnatelný se stejným obdobím loňského roku, kdy přišlo o 400 lidí méně. Podle mluvčího Michala Šťastného letos mířilo ale víc lidí do safari vlastním autem.
3: Přesun části návštěvníků do osobních aut lze přičítat tomu extrémně horkému létu, během kterého je zkrátka v klimatizovaném voze o něco příjemněji. Do pěšího areálu lákali například africké dny, a nebo naše poslední prázdninová akce Back to School, které se zúčastnilo na 7000 dětí.
1: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů si kvůli srpnovým dronovým útokům na letiště v Lipsku předvolal ruskou velvyslankyni v Praze Annu Ponomarevovou. Za viníka neúspěšného útoku Německo tento týden oficiálně označilo Moskvu. Ponomarevová tvrdí, že obvinění Ruska je provokace sloužící cizím zájmům.
4: Pokud máme být svědky podobných incidentů v západní Evropě, tak celá ta záležitost získává panevropský rozměr,
5: řekl Macinka. Ruské velvyslanectví zapojení své země do útoku odmítá. Velvyslankyně to po setkání s Macinkou přirovnala ke kauze Vrbětice. Moskva dlouhodobě tvrdí, že nikdo neprokázal, že by za výbuchem muničního skladu z roku 2014 stálo Rusko. Podle českých úřadů ale akci plánovali dva příslušníci ruské tajné služby GRU. Macinka zároveň navrhl zpřísnění podmínek pro ruské diplomaty a personál velvyslanectví v Praze. Jde o reciproční opatření, které dřív Rusko zavedlo pro českou diplomatickou misi v Moskvě. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Česko bude spolu s dalšími 8 zeměmi střední a východní Evropy spolupracovat na rozvoji a využití umělé inteligence. Informoval o tom ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Dnes k tomu podepsali takzvanou Pražskou deklaraci. Kromě zemí Vyšegrádské čtyřky se k ní připojili taky Litva, Lotyšsko, Chorvatsko, Slovinsko a Rumunsko. Podle Havlíčka budou moci tyto státy například využít kapacitu superpočítače s umělou inteligencí, takzvané AI Gigafactory, o který usiluje Česko. České soukromé firmy teď musí do projektu podat přihlášku. O tom, jestli v Česku superpočítač bude, rozhodne Evropská komise v příštím roce. Země se zavázaly sdílet mezi sebou zkušenosti a pravidelně o spolupráci jednat poprvé v říjnu.
0: Počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle se slabým deštěm. Odpoledne postupně až polojasno. Později večer na severu kraje ale opět přibývání oblačnosti a v Krkonoších zaprší. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách maximálně 22 a biozátěž bude na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Hradci Králové dejte v tuto chvíli pozor na křižovatce Sokolské a Brněnské ulice. Provoz tam komplikuje nehoda dvou osobních aut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Už je 3. září, čtvrtek po 18. hodině, to znamená, že v této hodině nabídneme další z portrétu osobnosti. Jiří Habart, to je jméno, které teď budeme slýchat častěji. Od září nový šéf-dirigent Filharmonie Hradec Králové. Jak zná východní Čechy, jaký má vztah právě k našemu kraji, jak už se seznámil s Hradcem Králové a jaké má plány ve Filharmonii. O tom všem si s ním budu povídat v dnešní rozhlasové návštěvě portrétu osobnosti, ve které právě Jiřího Habarta, který patří k nejmladší generaci českých dirigentů, představíme. Český rozhlas Hradec Králové zve zajímavé osobnosti do vysílání a toto je další z nich. Tak si poslechněte právě o vztahu Jiřího Habarta k východním Čechám a k plánům ve Filharmonii Hradec Králové. Nového šéfdirigenta pozvu k mikrofonu už po písni Petra Muka. Přicházíš s láskou, vám zaspívá, tak hezký podvečer a pak také hezký poslech dnešní rozhlasové návštěvy. Je s vámi Český rozhlas Hradec Králové, jsme také online přes hradec.rozhlas.cz. Ať už nás posloucháte kdekoliv, třeba i přes vaše digitální rádia, přejeme příjemný poslech a hezké chvíle s námi.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi. Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
1: Patří k nejmladší generaci českých dirigentů. Od září bude novým šéfdirigentem Filharmonie Hradec Králové. Jiří Habart, kterého vám představím v dnešní rozhlasové návštěvě. Jiří se narodil v roce 1992. Vyrůstal v Litomyšli, kde chodil i do základní umělecké školy. Svou hudební dráhu zahájil jako houslista už ve 12 letech. Kristova léta mu ale přinesla novou výzvu v Hradci Králové. Jak je na ní připraven a jak se seznámil s novým prostředím a městem pod Bílou věží? Co nového by rád do Filharmonie přinesl a co ho v nejbližší době čeká? I o tom v dnešní rozhlasové návštěvě, kterou pro vás připravil Karel Sladký. Mimochodem, Jiří Habart není žádným nováčkem. Spolupracoval s Londýnským symfonickým orchestrem, s Filharmonií v Hamburku a s mnoha filharmoniemi v Česku. Filharmonii Hradec Králové čeká v letošním roce výrazná změna. Po 8letém působení Švýcara Kaspara Zendra stane od sezony 2026-2027 na pozici šéfdirigenta český umělec Jiří Habart.
2: Dobrý den.
1: Co jste říkal na to, když vás Filharmonie oslovila právě pro tento post?
2: No rozhodně jsem neříkal ne.
1: To je jasné.
2: Bylo to milé překvapení samozřejmě, opravdu překvapení, já jsem to nečekal. Zároveň jsem byl v období, kdy jsem si přál mít takový post a mít orchestr, o který se můžu starat a získat nové zkušenosti a něco budovat. Takže to přišlo krásně pravý čas.
1: Byl to třeba i čas na změnu, že jste si řekl, že je potřeba nějaká umělecká změna ve vašem životě?
2: Přesně tak to bylo. Já jsem v loňské sezóně ukončil angažmá v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě. A teď právě, a co dál? Samozřejmě člověk má nějaké koncerty nasmlouvané, ale taková ta trvalá práce nebo pravidelné angažmá vlastně přišlo tady díky Hradci, takže se to tak hezky překlenulo do nové etapy.
1: Jak jste měl možnost do té doby poznat Filharmonii Hradec Králové?
2: Já jsem znal Filharmonii díky jednomu CD, co jsem měl doma, když jsem jako mladší chlapec hrál na housle a kupoval ještě CDčka, že? Tak vím, že jsem měl doma Slovanské tance s Filharmonií, to si pamatuju, a pak jsem dlouho nějak o to nezavadil, o orchestr, až vlastně v loňské sezóně přišla první nabídka na to se seznámit, tam měli jsme první společný koncert někdy v dubnu až teprve a už po tom prvním koncertě jsme začali tak nějak uvažovat a plánovat, že by z toho mohlo něco být.
1: Takže teď je to takové to seznamování, oťukávání.
2: No, to bylo vlastně, my se známe víceméně krátce, opravdu. Po tom prvním koncertě jsme měli ještě, tuším, dvě nebo tři možnosti, nebo tři různé koncerty v rámci Smetanovy Litomyšle, České Třebové festival a různé další projekty. Takže to seznámení bylo v rámci asi tří koncertů v minulé sezóně.
1: Pane šéfdirigente, kdy se oficiálně ujmete funkce?
2: Oficiálně to bude od příští sezóny, ta smlouva započne, že my už samozřejmě plánujeme, my už diskutujeme, to není, že by se už nic nedělal, nebo ještě nic nedělal, ale to je vždycky rok dopředu s managementem a dramaturgem a panem ředitelem řešíme, co budeme hrát, koho oslovíme už teď samozřejmě, takže už se na všem pracuje, ale oficiálně to bude vlastně od září, kdy budu mít inaugurační koncert, někdy za počátku září, na který samozřejmě všechny zvu. Budeme tam hrát fantastickou věc, kterou ještě nebudu prozrazovat, ale určitě potěší všechny posluchače.
1: Budete navazovat na už vybudovanou tradici v Hradci Králové ve Filharmonii. Jaká výzva je to pro vás? Jaký nový impuls byste chtěl přinést orchestru?
2: Tak orchestr je ve velice, velice, velice dobré formě. Opravdu tam máme možnost pracovat, my jako dirigenti, teda my si máme možnost pracovat opravdu s výbornými hudebníky a skvělými lidmi především také, to je důležité. Ta aura toho orchestru je nebývale krásná, to nebývá často u českých orchestrů. Takže je to radost a samozřejmě ta moje práce spočívá v tom, je pokud možno umělecky posunout k přesvědčivější interpretaci všech možných slohových období, k barevnosti toho orchestru, k tomu je stmelit, aby opravdu ty hudební zážitky byly přesvědčivé a ty lidi, i když třeba hudbě moc nerozumí, tak aby opravdu cítili, o čem se hraje a mělo to co největší sdělení pro to publikum.
1: Jak to chcete udělat? Máte na to nějaký svůj vlastní klíč?
2: No, nemám, to jsem nečekal takovou otázku.
3: Nebo taktovku.
2: Jak to chci udělat, taktovku, no mám, těch mám hodně, ale je to prací, je to muzikalitou, je to pracování s tím zvukem, který obdržíte od orchestru na zkouškách a teď ho modelujete, teď vlastně měníte kurz v plavby, co se s těmi tóny všechno dá dělat, jakou atmosféru by mohli obsahovat, potom samozřejmě řešíte ty základní věci, jako je souhra, intonace a tak dále, takže já taky dost improvizuju. Já na to nemám nic připraveno, to je prostě, začne se hrát, něco slyším a s tím pak pracuju.

0: S Jiřím Habartem, novým šéfdirigentem Filharmonie Hradec Králové, o jeho plánech, životě i o tom, co ho těší. Karel Sladký přeje dál hezký poslech.
1: Jaká je podle vás nastupující dirigentská generace?
2: Já si myslím, že vůbec ta dirigentská škola česká je na fantastické úrovni. Odjakživa snad. Vůbec my čeští umělci, a to nejenom dirigenti, ale i instrumentalisté, skladatelé, to je úžasný, co my tady máme v té malé republice. A dirigentská škola, když to vezmu trošku obšírněji, samozřejmě pan Bělohlávek vychoval spoustu vynikajících dirigentů, kteří jsou i ve světě. Jeden z nich mě ji učil, takže jsem jakoby, nebo vlastně dva z nich Bělohlávkových žáků mě učili, takže jsem obdržel takzvanou tu českou školu, technickou, myslím, co se týče gestikulace a tak dále. Pak samozřejmě člověk musí najít sám sebe, nikoho nekopírovat, to je cesta nejtěžší. Vy jste se ptal na tu mladou generaci. My máme hromady dirigentů vlastně ve střední generaci a poměrně dost i v té mladé, nebo mladší, já nevím, jestli se mám počítat ještě, jestli tu mladou, a pak jsou ještě samozřejmě mladší, co jsou na školách a tak dále. Takže ano, my máme jich dost takových 4-5, řekněme, funkčních dirigentů, kteří už jsou nějak zaběhnutí a znovu zváni k orchestrům, operním domům. Potažmo třeba už se dostávají za hranice, tak to jsme asi v té mladé generaci, tak 3-4. No.
1: No, já nevím, kam si počítáte, vy klidně řekněte, kolik vám je.
2: Mně je 33, tak to je taková ta ještě mladší asi generace, no, taková ta začínající, dá se říct. Hmm.
1: A v Kristově věku člověk přemýšlí i o té dosavadní umělecké činnosti, o svém uměleckém životě a působení, o tom třeba, co by ještě chtěl, co dokázal. Jak to máte?
2: No, tak to přemýšlíme od té doby, co jsme začali hrát na nástroje, nebo pak změnili profesi. Já jsem byl houslista, tak pak jsem přesídlil. A člověk přemýšlí stále pochybuje, stále nevíte, co život přinese. Je to taková nejistá lávka, to dirigování může klidně skončit za pár let. Může se stát, že to třeba jde, pak to nepůjde, že orchestry už s vámi nebudou chtít třeba hrát. Nikdy nevíte, co se může stát, jo? Nebo samozřejmě asi se to nestane, ale není nic jistého, takže člověk přemýšlí. Samozřejmě já přemýšlím neustále, co dělat lépe, začínám vždycky u sebe, i na těch zkouškách s orchestrem nebo kdekoliv, kamkoliv jedu, u své přípravy, u toho, to se těžko popisuje, ale to je tak na hlavu práce svým způsobem, ohledně psychologie, ohledně poradit si se všemi těmi aspekty, které se na vás hrnou od hráčů. Potom ještě třeba v opeře, to je ještě diametrálně odlišné, takže já neustále přemýšlím, jak to dělat lépe, jak každá zkouška vlastně s orchestrem mi ukáže, co příště dělat jinak, líp. Naopak, co třeba už funguje, když něco řeknu, obdržím zvuk, se kterým jsem spokojen, tak ano, fixuju, tak tahle volba slov třeba zafungovala. A pak zase mě to ukáže, každá zkouška, tohle už příště říkat třeba nemusím, nebo to říct jinak, aby tomu porozuměl ten člověk. Je to neustálý hledání, ten na celý život.

0: rozhlasové návštěvě představujeme Jiřího Habarta, nového šéfdirigenta Filharmonie Hradec Králové.
1: Dá se stále to dirigování posunovat někam dál a dál?
2: Ano. Vy můžete těmi gesty neustále hledat. Já stejné místo nikdy neukážu stejně, vlastně i na zkouškách, i na koncertě, když ten koncert opakujeme, tak já nikdy neukážu nic stejně, většinou, jo, a nebo naopak zkouším vědomě opravdu nějaké místo, chci třeba, aby znělo například ostřeji, tak bez těch slov to zkusit ukázat, jestli ten hráč zareaguje. A v dalším místě si najednou vymyslím, že bych to chtěl jinak na koncertě, ale nenazkoušeli jsme to, tak to zkusím ukázat opravdu levou rukou, pravou, jiným gestem, jinak nějak si chytnu tu jejich pozornost a čekám, co se stane. Je to takové nepopsatelné řemeslo. Samozřejmě, no, takže stále člověk hledá a ta technika třeba u mě se mění a nemám hotový svůj dirigentský styl. Stále po každý diriguji jinak. Jako nějaký základ tam je stále stejný, ale hledám a zkouším to uvolňovat, zkouším experimenty, někdy i šílené věci a čekám, co se stane, jaký zvuk se mi vrátí.
1: Zatím to vyšlo, předpokládám.
2: Jo, zatím to vychází.
1: Budete hodně experimentovat i tady v Hradci Králové.
2: No určitě ano, no vlastně má experimenty u denně, takže a funguje to, vlastně se mi vrací to, co člověk by chtěl, ukážu a vrátí se, že opravdu jsou vnímaví. Takže pak se zase sklidním a zkouším něco jiného a vy těma rukama můžete docílit spousty věcí i právě té atmosféry. A to už potom do toho používáte, že i výraz obličeje, nebo důležité je to cítit vevnitř, to, co chcete slyšet. To jsou magické věci vlastně, jo, mezi dirigentem a orchestrem, nepopsatelné. A kolikrát, když je dobrý orchestr, tak vy máte jenom představu, třeba, že to chcete slyšet, já nevím, temně nebo mysteriózně, a stačí to jenom cítit v těle, v představě, a teď ty ruce vám to nějak sami udělají a ten hráč to, nevím jak, vycítí vlastně beze slov. Že vy se na ně jenom podíváte, oni pochopí z toho vnitřku, když to máte přesvědčivě v sobě, tak se to dá představit do těch hráčů.

0: V rozhlasové návštěvě představujeme Jiřího Habarta, nového šéfdirigenta Filharmonie Hradec Králové.
1: Nakolik jste měl možnost seznámit se s Hradcem Králové, s městem pod Bílou věží?
2: No, zatím ne úplně důkladně. Základní budovy mám prochozené, i přírodu a centrum, ale ještě potřebuji na to mít víc volna, abych si to pečlivě ještě prošel.
1: Připomeňte, odkud pocházíte.
2: No, tak různě. Já jsem se narodil ve Frýdkově Místku, takže tam jsem žil, teď žiju v Ostravě, zároveň jsem ale celé dětství vyrůstal v Litomyšli, takže tam jsem začal do Zrušky chodit, takže Litomyšl, potom byla i Kroměříž, škola, pak Brno a ty zase Ostrava, takže ty východní Čechy mám v krvi taky.
1: Také, ale bude to asi velká změna, ne, z Ostravy do Hradce Králové?
2: Tak já se stěhovat nebudu, to není potřeba. Mě to časově tak nevytíží, vlastně ta povinnost. Všechno vyřešíme maily, nebo samozřejmě pár schůzek bude, kdy budu muset sem přijet. Těch pár koncertů, které já mám v povinnosti, tak to stačí přijet na ty 3 dny, ale stěhovat se sem nemusím, protože to není vlastně každodenní práce od do. Takže já zůstávám pravděpodobně ještě v Ostravě teďka.
1: Co dělá Jiří Habart pro svůj životní styl? Proto, aby měl hodně energie, potom pro tu práci, činnost a mohl právě inspirovat i ostatní.
2: Tak Jiří Habart rád papá, spinka a když už je síla, tak zase chodí cvičit. To jsem začal před 2 lety, už protože to tělo opravdu té 30, nebo to moje, které celý život nic nedělalo, tak začalo nějak chátrat a různě bolet a takové různé věci, takže jsem začal fyzicky cvičit a zlepšily se záda, všechno se spravilo, vlastně člověk je čerstvější, teď i ten alkohol člověk omezil. Takže já, když opravdu mám čas, tak opravdu relaxuju, protože potřebuji vypnout hlavu i to tělo. Když je opravdu i chuť, tak si čtu, nebo hodně jsem četl, teď moc na to není čas, takže cvičím a odpočívám. Ale k tomu je vždycky neustále studium partitur, to tam je vždycky plný stůl not, takže člověk je furt v tom.
1: Jaká je ta fyzická relaxace, jakému cvičení se věnujete?
2: No, vyloženě jakoby fitness cvičení. Jo. To jsem zlomil ten odpor k tomu, ale už se nedalo nic dělat. Takže jakoby silový trénink dělám.
1: No, ale musíte dávat pozor, ne, na ruce, na prstíky.
2: To snese, ta taktovka, to je v pohodě. Dokud si vyloženě neurpu biceps, aby mě to ochromilo ruku, tak je to v pohodě.
1: Jste říkal alkohol, ne, takže no. To jste vyloučil teď.
2: No, tak ono za covidu snad by pil úplně každej, jak jsme neměli co dělat. Ne, samozřejmě, jako, že by to, aby to neznělo, že jsem nějaký alkoholik. Ne, já jsem měl období, že vždycky trošku červeného vína na večer, tak potom z vína to přešlo na trošku piva na večer, jako jedno, maximálně 2, ale ono, když to máte opravdu denně, tak to tělo vám pak řekne, že už to stačí. Jo? Lehce se samozřejmě překyselí nebo zanese, takže i tohle jsem už vyloučil a je to znát.
1: Takže máte to tak, že posloucháte impulzy svého těla.
2: No určitě, no. A intuici hlavně, že jo.

0: rozhlasové návštěvě představujeme Jiřího Habarta, nového šéfdirigenta Filharmonie Hradec Králové.
1: Co vám teď tělo říká v roce 2026?
2: Je poměrně v pohodě teďka. Neříká mi asi nic konkrétního, jenom že všechno pustit, neřešit věci. Pustit je a ono to dopadne, jak má. Nemyslet na budoucnost, co bude, jak bude, jestli se mám obávat, ne. Teď mám nastaveno, že jsem tady a teď řeším tento koncert, pozítří budu řešit tento koncert.
1: A to jste neuměl dřív?
2: Uměl samozřejmě, ale nebo uměl jinak, ale tento rok to mám úplně, že nechávám ten život plynout a ono se to samo vyvrbí.
1: Tak jak jinak, když je před vámi také důležitý rok, významný rok ve vašem životě, nová funkce, dirigování, šéf, dirigent Filharmonie Hradec Králové. Když jste zmínil i to jídlo, je to i ta zdravá strava, které se věnujete právě proto, abyste se cítil dobře, nebo co rád?
2: No, já jsem zmínil jídlo, ale ne, že zdravá strava. Ne, tak samozřejmě hlídám si, aby to byly normální věci, protože já, když jsem v zápřahu zkoušecího procesu koncertu, tak moc nejím, protože jak jsou ty nervy a není čas, tak to tělo to prostě do sebe nechce. Takže já když vypnu, tak se opravdu vždycky rád jako zase zharmonizuju a mám ten svůj režim toho cvičení, jíst, cvičení a studium a tak dále.
1: Vy jste řekl docela důležitou, myslím, významnou věc, kterou by si měl snad každý uvědomovat, že nechat ty věci plynout, asi tolik ty věci v tom našem životě neřešit, nebo to, co se nedá změnit.
2: Ono se to zhoršuje akorát. Když myšlenkou na něco stále tlačíte, chcete to nějak, to chcete, to vaše ego to nějak chce, čili myšlení, tak to krásně brzdíte a just to nedostanete. Takže to já jsem se za těch x let, co člověk dělá muziku, tak naučil. A vždycky, když věci nechám bejt, netlačím na ně ani představou, tak dopadnou, jak nejlépe mohou. Ono vždycky všechno dopadne, jak má, takhle já si to takhle já žiju. Že není špatná zkušenost, není špatný člověk. Vlastně všecko je přesně, jak potřebuju zažívat.
1: Můžete říct, že kolem sebe máte šarmantní osobnosti? Třeba i lidi, kteří vás inspirují?
2: Určitě ano. A měl jsem hlavně, a byli to i moji pedagogové hudby.
1: Jako?
2: No, ještě v Kroměříži, když jsem studoval housle, tak jsem měl úžasného pedagoga Karla Janečka. Jehož dědeček založil Javu motorky, to byl slavný rod. Oni tady měli
1: máme
2: i
1: to tady v Kvasinách na
2: tak,
1: zámku.
2: Oni tam mají zámek do dneška. No. A Karel Janeček byl posledním žákem pana muziky, významný houslový virtuóz. A nejen, že mě naučil jakoby tu virtuózní techniku, po které on hodně šel, tak právě debaty o životě, on to měl trošku jiným směrem, ale vůbec rady do života a tím, že on se dožil 93 let, tak on zažil strašně moc věcí v těch 50. 40. letech a tohle poslouchat toho člověka, co se dělo tehdy i u nás ve světě, protože on cestoval a jeho nadhled životní, tak to mě hodně, hodně dalo. Řekl jednou krásnou věc, nikdy nebuď na někom závislý. Mně se líbí, když jsou lidi autentičtí, že jsou, jací jsou a vlastně to funguje. A když má ještě nějaké kouzlo duševní i tím, když mluví, že mi to třeba imponuje, ale šarmantní, že bych měl v okolí někoho vyloženě šarmantního, teď jako šarmantního, co se týče nějakého vystupování noblesního, tak to asi ani nemám. Nebo musím si teda lépe všímat.
1: Představili jsme vám nového šéfdirigenta Filharmonie Hradec Králové Jiřího Habarta. Tak ať se vám ve všem, do čeho se pustíte, daří, ať inspirujete i lidi kolem sebe.
2: Moc děkuju a zvu všechny na Hradci Králové a jen na naše koncerty.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu vám přeje Karel Sladký.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: 19 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Přestavba velkého náměstí v Hradci Králové by mohla začít do roku 2030. Začaly zápisy do zájmových kroužků pro školáky. Vládní motoristé chtějí snížit schodek rozpočtu na příští rok a zítra čekáme déšť hlavně na horách. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Dlouho očekávaná rekonstrukce velkého náměstí v Hradci Králové by mohla začít nejpozději v roce 2030. Město v současnosti chystá dokumentaci pro stavební povolení. Hotová by měla být příští rok v květnu. Odhadované náklady na proměnu městského centra přesahují 600 milionů korun. Přípravu stavby provází i několik průzkumů, popisuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
2: V současné době probíhá pasport historických dlažeb a připravuje se stavebně historický průzkum okolí Mariánského sloupu. Dokončen byl také archeologický průzkum v místě budoucí kašny. Její samotná realizace přijde na řadu až v závěrečné fázi rekonstrukce, kdy bude možné koordinovat její umístění s novou technickou infrastrukturou celého náměstí.
1: U zápisů do zájmových kroužků je největší zájem o ty pro malé děti. Rodiče pro ně vybírají ty se sportovním nebo tvořivým programem. Například ve Vrchlabí plánují od října otevřít až 90 kroužků, popisuje zájem vedoucí Domu dětí a mládeže Ivona Čivrná.
3: Je to přihlašování spuštěno až do 23. září, to znamená, že elektronickým přihlašováním vlastně přijímáme všechny přihlášky, co máme, a snažíme se vytvořit co největší prostor pro to, abychom všechny ty děti mohli do těch kroužků umístit. Ne vždycky to jde.
1: Motoristé chtějí schodek rozpočtu na příští rok snížit o 20 miliard korun. Řekl to jejich předseda Petr Macinka po jednání s premiérem Andrejem Babišem a Alenou Schillerovou, oba z hnutí ANO. Právě šéfka státní kasy ale vidí úspory maximálně v jednotkách miliard. Jaké změny nebo úspory motoristé požadují, Macinka neupřesnil. Jednání budou ještě pokračovat. První má následovat v pondělí před schůzí vlády. Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí byla skoro 52 tisíc korun, informoval o tom Český statistický úřad. Meziroční zvýšení průměrné mzdy o skoro 6,5% je podle Hospodářské komory s ohledem na situaci na pracovním trhu pochopitelné. Podle šéfa komory Zdeňka Zajíčka ale už firmy narážejí na meze svých možností.
4: Zaměstnanců je nedostatek a každá firma si samozřejmě váží těch svých nejkvalitnějších a je připravena mzdy navyšovat. Na druhou stranu, pojďme si říct na rovinu, navyšování mest není perpetuum mobile. Prostě musíme hledět na to, jestli se firmám daří.
1: Zajíček doplnil, že firmy ale budou muset ve zvyšování mest pokračovat, pokud i nadále rychle porostou platy státním zaměstnancům.
0: Počasí.
1: V noci i zítra ráno bude oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle se slabým deštěm. Odpoledne začne od jeho západu ubývat oblačnost postupně až na polojasno. Později večer na severu kraje ale zase začne přibývat a v Krkonoších zaprší. V noci naměříme kolem 14 stupňů, zítra 24 až 27 stupňů Celsia a na horách bude maximálně 22 a biozátěž na dvojce.
0: Zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Rychnovsku až do konce března příštího roku je kvůli opravě mostu uzavřena silnice mezi obcemi Číčová a Korunka. Objízdná trasa vede přes Červnou nad Orlicí. A stavební práce pokračují i ve Smetanově ulici v Klumci nad Cidlinou. Uzavírka potrvá do konce září. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Velká malá písmena Evergreen v Hezky česky. Tak co to máte dnes, co se týká malého velkého písmene?
2: Tak tuhle jsme s kolegou psali takovou kapitolu o Frantovi Sauerovi, který se kdysi proslavil tím, že zorganizoval stržení Mariánského sloupu. No a tak jsme řešili, jestli ten Mariánský sloup je s malým nebo velkým písmenem. Já jsem ho psala s malým, kolega s velkým. Ale nepoprali jsme se.
1: No, já přemýšlím, co bych napsal já. Asi kdybych psal obecně o fenoménu Mariánského sloupu, tak napíšu malé. Kdybych psal o nějakém konkrétním, třeba Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, tak bych možná napsal to velké. Tak jak je to správně?
2: No, máte smůlu. Není to vlastní jméno, pořád se to bere jako typ pomníku, takže vždycky s malým písmenem. No, ale je to tak, že je to takzvané vztahové přídavné jméno. A tento typ přídavných jmen poznáme podle té přípony ský nebo ánský a to signalizuje, že tam je vždycky malé písmeno. Leda, že by to bylo třeba Mariánské náměstí, ale tam už zase víme, že je to vlastní jméno.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musejí za ně zaplatit svému zubaři.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Dobrý večer, Lačerate Šukar Šuniben. Socioložka Selma Mohidždarević se dlouhodobě zabývá anticikanismem a jeho projevy v české společnosti. Je autorkou výzkumné zprávy Anticikanismus jako daň z existence v české společnosti, která přináší zkušenosti 75 Romů a Romek z různých částí Česka. Výzkum ukazuje, že s projevy protiromského rasismu se lidé setkávají už od dětství a že ovlivňují jejich život nejen ve škole nebo při hledání bydlení a práce, ale také v každodenních mezilidských vztazích. Jednou z oblastí, na kterou se výzkum zaměřil, jsou také sociální sítě a nenávistné komentáře vůči Romům. Právě internet totiž může některé předsudky a stereotypy nejen odrážet, ale je také dál šířit. O tom, jak anticikanismus v české společnosti vypadá, proč přetrvává a jakou roli v jeho šíření hrají sociální sítě, to nám řekne Selma Mohidždarević.
1: Vyhrožování násilím, posílání do plynu, právě ty respondenti mluvili o tom, že obzvlášť bolestivě je to, když se to týká třeba dětí. A ještě navíc, co je velmi problematické vlastně u té nenávisti na sociálních sítích, je, že tomu není úniku. Jo? Jako pokud jste na sítích, takže můžete se jenom odpojit jako od všech sítí, ale to dneska možná ani nejde už. A jinak vlastně vás to pronásleduje všude, ať už jste doma, úplně jakoby v nějakém intimním prostředí, tak pořád tomu můžete být vystaveni.
0: Selma Mohidždarević také vysvětluje, co je mezinárodní síť INACH a jak pomáhá neziskovým organizacím vzájemně spolupracovat při monitoringu a odstraňování nenávistných komentářů ze sociálních sítí.
1: Je International Network Against Cyber Hate a združuje přes 30 neziskových organizací v Evropě, ale i ve Spojených státech nebo v Latinské Americe. A vlastně cílem je, aby se prostě všechny ty neziskové organizace navzájem podporovaly v monitoringu a odstraňování hovoru z nenávisti, kdy hlavním jakoby cílem teď nejsou ty jednotliví lidé, kteří přispívají jako do oblasti nenávisti, na to jsou třeba různé další nástroje, ale jedná se vlastně o vyjednávání s platformami, s těmi jako provozovateli těch sociálních sítí, protože to je jejich business model a v rámci toho business modelu tam hraje roli právě ta nenávist, protože ta zvyšuje atraktivitu i příspěvku, i komentářů, i lidé prostě se víc jako do toho angažují a my chceme, aby oni za to převzali zodpovědnost. To znamená, aby měli jasný pravidla, co tam jako může být, co nemůže být, pokud je to ilegální, pokud je protizákonný, aby to odstraňovali a aby transparentně jednali i tak, jakože vlastně nějakým způsobem budou chránit ty oběti.
0: Ne každý nenávistný komentář je možné právně postihnout. I tak ale mohou mít takové komentáře negativní dopad na lidi, kteří jsou jejich terčem a přispívat k šíření nenávisti na sociálních sítích. Proto je podle Dizdarević důležité s jejich autory pracovat a vysvětlovat jim, jak jejich výroky působí.
1: No já si myslím samozřejmě, pokud je to překračování prostě nějakých zákonných norem, jako třeba jak byl ten případ, když ten nějaký člověk posílal romské děti a děti arabského původu tuším ve škole jako do plynu, jo, tak to je prostě vyhrožování, anebo potom jsou tam jako ty jednotlivé tresty, které jsou jakoby i v našem zákoně. Pak je spousta lidí, kteří jsou na nějaké hranici, u kterých vlastně si myslím, že by bylo potřeba vytvářet něco, čemu teďka říkáme counter speech. To znamená poučovat, dávat jim šanci, aby pochopili například, že to má reálné dopady. Protože jak víme, jako to je to specifikum těch sítí, je, že člověk má pocit, že to říká do nějakého vzduchu a že se prostě nic neděje. Že to není jako, když vás potká, může vás třeba zmlátit nebo vás, nevím, na veřejnosti nějak ponižovat, ale vlastně neuvědomují si často ty lidé, že to má stejný dopad bez ohledu na to, že se to jako fyzicky někde neodehrává.
0: Dizdarević je přesvědčená, že je potřeba společnost v tomto směru kultivovat a více mluvit o odpovědnosti, kterou na sociálních sítích každý z nás má, i o dopadech toho, co na internetu zveřejňujeme.
1: Zároveň sami víme, že lidé na velmi vysokých funkcích, který otevřeně prostě uráží různé skupiny lidí, nejenom Romy. A to je legitimní, protože jsou vlastně u moci. Jo, takže já bych spíš jako pracovala jako s lidmi, kteří mají vliv a těm ostatním, jak říkám, dávat nějaký šance.
0: čem se liší nenávist vůči Romům v online prostoru od jiných forem nenávisti? A jaký je rozdíl mezi tím, jak se projevy nenávisti objevují na internetu a v běžném životě?
1: Já si právě nemyslím, že se to tak zásadně liší. Já si myslím, že to zase je takové jako kontinuum. Ta nenávist člověka ohrožuje. A teď si vemte, jak ten protiromský rasismus v České republice je známá věc, kterou nějakým způsobem akceptujeme, jako kdyby byla normální. A teď vlastně, když se podíváte na bydlení, na vzdělání, na přístup, na pracovní trh a spoustu těch dalších aspektů, což právě v tom nedávném výzkumu, který jsem dělala pro Romanonet, do detailu popsaný, tak ještě vlastně potom i máte ještě i tu takovou dimenzi vlastně, že pak není úniku, protože tam vás čeká ještě na těch sociálních sítích. Potom jakoby ta nenávist, která vyústí v to, jakože pak nemáte přístup k tým jednotlivým oblastem. A dokonce někteří z respondentů v rámci toho výzkumu mluvili o tom, že to je jeden možná z největších problémů, protože to vyvolává vlastně jako stres, že jo, jako vy se podíváte na to a jste pod stresem. Takže to jako, že vám někdo řekne, jako, že vám nepronajme byt, protože jste Rom, a pak se hned podíváte třeba na nějakou sociální síť a ono tam mluví jako o Romech, že nechtí pracovat a že vlastně proto jim nemůže člověk věřit a tak dále. Tak vlastně tyhle ty věci jako by potom se nějakým způsobem propojují. Jo, takže pro mě je to jako nenávist je nenávist. Bez ohledu to jako v jakém je prostředí. Samozřejmě liší se to v některých aspektech, jak už jsem říkala, když vlastně mluvili ty participanti toho výzkumu, když vás chtějí zmlátit, jo, nebo za vámi utíká parta nějakých neonacistů. Je to jiný samozřejmě, když sedíte doma a stejně vám ten jakoby nacista vyhrožuje, že vás zabije. Ale není to nějak jako zásadně jiná situace, než když jste vystavena ty nenávisti jako takové.
0: Vysvětluje socioložka Selma Muhič-Dizdarevič.

0: Poslech o Roma Vakeren zpříjemnili Jan Bendík a Rytmus. Poslední den prázdnin pořádala organizace Klíče a klíčky komunitní akci v Mladé Boleslavi v kulturním centru Pluhárna. Klíč Fest se nesl v duchu 80. a 90. let a děti si užili den plný zábavy, her, zpěvu a tance. Výtěžek z prodeje občerstvení a dobrovolného vstupného byl věnován Danke, mladé mamince, která je na vozíku. Akce se zúčastnila také Iveta Durdoňová, která na místě oslovila Juraje Hrehu z organizace Klíče a klíčky.
1: Tak jo, ještě jednou, kluci, pojďte na podium, já vás vyzvu. Tak pojďte.
2: Jsem na akci Klíč Fest, který pořádáte vy, pane Hreho, a váš spolek Klíče a klíčky ve stylu 80. a 90.
3: Tento festival jsme uspořádali jako ukončení letních prázdnin, začátek školního roku. Děcka budou mít strašně moc povinnosti, co se týče vlastně učení, dotahování školy a tak dále.
2: Kolik máte dětí ve vašem spolku?
3: Přesně vám to neřeknu, protože děti je od 300 do 350. Klíče a klíčky i věnují se volnočasové aktivitám. Začínají fotbalové tréninky, hudební kroužek, divadelní kroužek, podcastový studio, kde vlastně se budou natáčet podcasty, taneční kroužek máme, ale všechno je to podmíněno tím, že děcka musí chodit na doučování. Bude to fungovat formou i tou, že děti přijdou ze školy, u nás se tam najedě, kde už budou mít připravené jídlo, udělají si úkoly, připraví se do školy, pak jdou na volnočasovou aktivitu, na kroužek, který si vyberou, nebo rodiče, který dají to dítě na ten kroužek. Pak mají takovou odměnu, kde se jezdí na různé akce ještě, což jsou většinou přespávačky víkendovy a to mají jako pak za odměnu.
2: To se týká dětí zde v Mladé Boleslavi a dětí i v Litomyšli.
3: V Litomyšli jsme teprve rok. Děti z Boleslavy a okolí, ty známe nějaké 4 roky. Je to připravené jak pro ně, tak i pro tyhle ty děti. Jenom s nějakýma rozdílama. Protože nemůžeme stejné akce dělat pro děti, kterým se věnujeme rok, protože nejsou tak daleko jako ty děti, kterým se věnujeme 4 roky. Tím, že máme úžasný tým a můžeme s čistým svědomím odejít do Litomyšle na prodloužený víkend, kdyby nebylo toho týmu, tak to nejde. Máme lidi jak aktivně, tak pasivně, máme spousta dobrovolníků, lidi, kteří jsou aktivní každý den, tak jich je 6.
2: Vy jste trenér fotbalového týmu Mongagua. Nedávno jste měli fotbalový turnaj, kterého se zúčastnil prezident Petr Pavel. Co to pro vás znamenalo? Věděl jste o tom, že navštíví turnaj, kde byly fotbalové týmy z Mongagui?
3: Ano, turnaj se odehrál na Strahově v Praze. Pro děcka to byl zážitek, pro mě to byl zážitek. Jsem strašně rád, že pan prezident tam byl.
2: Vy jste z týmu Mongagua z Mladé Boleslavy. Jaké to bylo pro vás?
4: Byl to pro nás velký zážitek, takže jsme si moc užili.
5: Tak byl to zážitek. Mluvili jsme s panem prezidentem, jak se má. A on říkal, že se má dobře a že se podělá další takový turné.
6: Já mám s tím fotku a bylo to pro mě moc dobrý zážitek, že jsem mohl mluvit s prezidentem a užil jsem si to.
7: To samý, bylo to krásný zážitek, to jsme se někam posunuli, bylo to krásný hřiště, ale škoda, že jsme to neutáhli, ale jinak bylo všechno super a máme i fotku s prezidentem, s panem trenérem.
2: Tréninky vám začnou od září, ale začíná vám i škola. Josefe, do jaké třídy ty jdeš?
4: Do 7.
2: Sebastiáne, ty jdeš do jaké třídy?
8: Já už jsem vyšel dávno a měl jsem jí na střední, jakože byly nějaký komplikace, takže jsem nešel a teď chodím do práce. Brigádně. Je mi 16 let.
2: Hráli jste dřív fotbal?
4: My když jsme začali hrát tady s bratrancem Samikem, Zakochanky a Předměřice, pak jsme se jakoby připojili k Jurovi, Klíče a klíčky.
9: Já jsem chodil za Bezno a pak jsem potkal Janu, tak jsem šel k ním.
2: Co vás čeká do konce roku?
8: Tak to přesně ještě nevíme, ale budeme mít nějaký trénink a teď 19.9. nebo nějak tak máme další turnaj Praze 3 a uvidíme, jestli to nějak dotáhneme a musíme jít zabrat.
0: Jsme na konci dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge budbacht, zort zastipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
10: Český rozhlas zprávy. Průměrná hrubá mzda se v České republice meziročně zvýšila téměř o 7%. Povodí Vltavy začne kvůli dlouhodobému suchu upouštět přehradu Slapy. A počasí zítra oblačno až polojasno, maxima kolem 28 stupňů a vítr bude často zesilovat. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Průměrná mzda v České republice byla letos ve druhém čtvrtletí téměř 52 tisíc korun. Informoval o tom dnes Český statistický úřad. Meziroční zvýšení přibližně o 6,5% je podle Hospodářské komory s ohledem na situaci na pracovním trhu pochopitelné. Podle šéfa komory Zdeňka Zajíčka už ale firmy naráží na meze svých možností.
11: Zaměstnanců je nedostatek a každá firma si samozřejmě váží těch svých nejkvalitnějších a je připravena mzdy navyšovat. Na druhou stranu, pojďme si říct na rovinu, navyšování mest není perpetuum mobile. Prostě musíme hledět na to, jestli se firmám daří.
10: Zajíček doplnil, že firmy budou muset ve zvyšování mest pokračovat, pokud nadále rychle porostou platy státním zaměstnancům. Povodí Vltavy začne kvůli dlouhodobému suchu zítra večer upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní a zítra se dostane na kritickou hranici. Minimální průtok ve Vltavské kaskádě tak bude potřeba doplnit vodou právě ze Slap. Tato situace přitom nastane poprvé v historii existence vodního díla Slapy, říká generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.
12: Hydrologické sucho v Povodí Vltavy neustále pokračuje. V důsledku nízkých přítoků do Orlické nádrže bude v pátek v podvečer nebo ve večerních hodinách dosažena kvota 334,60 metrů nad mořem. Díky tomu se sníží průměrný odtok z nádrže tak, aby hladina již dále neklesala.
10: Viditelný pokles na Slapské přehradě nastane podle Povodí v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles hladiny vody se předpokládá 1 až 1,5 metru za jeden týden. Novým rektorem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bude Petr Francán. Akademický senát ho zvolil 8 hlasy z celkových 12. Francán dříve působil jako děkan tamní hudební fakulty, kde vede ateliér audiovizuální tvorby. Následující 4 roky chce věnovat hlavně stabilizaci školy.
13: Osudy veřejných uměleckých vysokých škol jsou velmi nejisté, když se podíváte na diagram hodnocení platových úrovní a dalších záležitostí umělecké vysoké školy jsou vždy na chvostu, takže my každým dnem se snažíme naši pozici obhájit.
10: Návrh akademického senátu musí teď potvrdit prezident republiky Petr Pavel. Počasí. V noci na pátek čekáme v Česku většinou oblačno, přeháňky už jen ojedinělé, ranní minima ale docela vysoká, většinou to bude mezi 18 a 13 stupni. Zítra přes den zpočátku převážně oblačno, doznívající přeháňky, postupně oblačno až polojasno a zejména v jižní polovině republiky často skoro jasno. Maxima zítra mezi 24 a 29 stupni, na jižní Moravě až 31. Vítr většinou mírný od západu až jihozápadu, v západní polovině Čech až čerstvý, s nárazy přes 50 km za hodinu.
14: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
10: Na hlavním tahu číslo 35 z Valašského Meziříčí směrem na hranice pozor v Miloticích. Po nehodě cyklisty je v místě omezený provoz, počítejte tam s menším zdržením. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
14: Alex a host.
15: Ve filmu Osamělý vlk hraje elitního stíhače RAF, postrach Luftwaffe Josefa Františka. Na konti má také hasiče, propuštěného vězně i narkomana. Herec týmá v krvi. Jeho maminkou je herečka Alena Štréblová, strýcem Jiří Štrébl. Tadeáš Moravec je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
16: Dobrý den, děkuji za pozvání.
14: Alex a host.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec. Vy jste své dětství strávil v hereckém prostředí. Byla to právě vaše maminka Alena Štréblová nebo strýc Jiří Štrébl, kteří vás přivedli k herectví, anebo stačilo to samotné působení v tom dětství, působení té rodiny?
1: No já bych skoro řekl, že mě to nejdřív tak jako odpudilo. Jo, protože já jsem v tom vyrůstal opravdu a nebyla to ta moje doména, že to prostě dělala máma, strejda, a já jsem vždycky byl jako velmi introvertní spíš. Vždycky říkám, že třeba až do nějakých 17 let jsem se třeba i bál jako mluvit před spolužákama, jo, při prezentaci, takže opravdu pro mě to vůbec nebylo. A taky si myslím, že pro ně to plnilo trošku jinou funkci než pro mě, jo, že oni vyrůstali přece jenom za toho bolševika, bylo to pro ně způsob, jak najít tu komunitu, jak se nějak vymezit. Já jsem to měl spíš vždycky spojený s nějakým jako dobrodružstvím a s žitím, nebo s možností prožít různý životy a prostředí.
0: Mm-hmm. Takže ta vaše zkušenost opravdu dětská ve filmu Cesta z města, tak vás nějak neoslovila, nezanechala?
1: Já se to upřímně vůbec už nepamatuju, mě byl třeba rok a půl. Já mám jenom takovou vzpomínku, nebo už to není ani vzpomínka, spíš jako z vyprávění, že jsem se potom trošku bál lidí, co nosili kuklu, protože údajně Tomáš Vorel nosil při natáčení kuklu, takže nevím, jaká tam byla spojitost. Říkám ze srandy, že už asi tehdy jsem těžce nesl nějaký režijní poznámky, takže, ale už se to nepamatuju.
0: Čili až tedy vlastně, co by teenager, jste se zase k tomu herectví tak nějak jako navrátil. No a mezi tím co? Kým jste chtěl být?
1: Já jsem chtěl být fotbalistou. Do 17 let jsem hrál za FK Slavoj Vyšehrad, hráli jsme první dorosteneckou ligu, to byl takový můj sen, ale pak jsem pochopil, že to nějak asi není úplně pro mě. A když jste v tom věku, kdy se rozhodujete, co teda budete dělat, tak jsem jako věděl, že mě nějak zajímá člověk. Co to je, co to znamená být člověk. Takže vlastně nejdřív to vypadalo na medicínu, potom na psychologii a pak jsem nějak postupně přešel až do toho herectví. Protože mě vždycky zajímala jenom určitá výseč v těch předchozích oborech, takže jsem nakonec zakotvil u toho herectví, protože tam se mi právě líbilo to, že člověk může vyzkoušet opravdu různé věci.
0: Mm-hmm. Ty jste zmínil Slavoj, tak jsem mě hnedka vybavil onen seriál, ale tam jste nehrál ve Slavoj Vyšehrad.
1: Zatím ne, já jsem nedostal nabídku, já to nechápu. Já to nechápu, už se teďka natáčí nějaký další film, prostě kdo jiný by to měl rád, než já, že? Ale určitě rád si někdy zahraju fotbalistu, ale uvidíme.
0: A sledujete fotbal, nebo dostanete se k tomu třeba si jít ještě zahrát, zakopat, nebo úplně už je to...
1: Nějak mě to úplně opustilo, jak jsem to přestal hrát, tak se mi ten svět trošku zprotivil. Ale teďka, když je třeba mistrovství bylo, tak jsem se samozřejmě koukal, ale už to vůbec není tak horký, jak to bývávalo.
0: Tak a když jste tedy po těch letech, kdy už jste byl téměř dospělý, přišel domů s tím, že chcete zkusit herectví, že byste chtěl být hercem, s čímž už možná vaše maminka ani nepočítala, ne?
1: No vůbec. Hlavně oni si mysleli, že jsem se úplně zbláznil, protože já jsem ještě řekl, že to chci studovat v zahraničí. A oni vůbec nechápali, jako odkud to pramení, protože jsem nikdy nejevil ambice něco takového dělat. Vždycky jsem byl právě, jak jsem říkal, už předtím spíš introvertně lazený, takže to pro ně bylo úplně jako šok vlastně. Pro mě vlastně svým způsobem trošku taky, jo. Já než jsem si jako přiznal, že bych třeba něco takového chtěl zkusit, tak to opravdu bylo těžký, takže i jeden z důvodů, proč jsem potom šel studovat do zahraničí, byl, že ta představa, že bych byl na DAMU a to by mě učili jako třeba nějací bývalí kolegové mámy, byla vlastně jako strašidelnější než ten prospekt toho být zahraničí.
0: A když jste se tedy zbavil toho studiu, vy jste říkal, že jste měl i problém v 17-15 letech vystoupit před třídou, před spolužáky, tak co vám pomohlo, když jste se toho zbavil?
1: My jsme ve třeťáku na střední škole měli ročníkový projekt, to znamená, že jsme si vybrali téma, na tom jsme pracovali celý rok a pak jsme to měli prezentovat před celou školou. A to už, když jsem tam nastupoval, pro mě byl neuvěřitelný strašák. Já jsem z toho měl normálně migrény a všechno. A když jsem to absolvoval, tak jsem pochopil, že to vůbec nebylo tak strašný, jak jsem si myslel. A že třeba někteří lidi mě za to i pochválili. A to byl takový jako iniciační moment toho, že jako vyjádřit se nějak není vůbec špatný. A že to vlastně je i příjemný. Takže tam někde se to zlomilo a jediné, co jsem věděl, bylo, že bych chtěl jet do toho zahraničí, protože pokaždý, kdy jsem absolvoval nějakou cestu, tak mě to neskutečně naplňovalo.
0: Ano, a začala jste tedy studovat v Anglii na předměstí Londýna. Mm-hmm. Vím, že začátky nebyly úplně jednoduché, budeme o tom mluvit za malou chvíli. Naším hostem je herec Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Herec a host si povídám s Tadeášem Moravcem, mladým hercem, který se na filmové plátno dostal už hodně brzy. Kdo si ještě vzpomene na film Cesta z města, tak tam jste tedy, vy jste říkal, že vám byl snad rok a půl a že vás to nějak nikterak nepoznamenalo. Ostatně až do téměř dospělého věku to nevypadalo, že budete hercem. Pak jste se tedy rozhodl jim být a studovat nikoli v herectví tady v Praze na Damu, ale v zahraničí, zamířil jste tedy do Anglie. Jaké byly začátky?
1: Začátky byly samozřejmě velmi obtížné, už jenom z toho důvodu, že žijete v cizí zemi, mluvíte jiným jazykem, vůbec na tady to si zvyknout je prostě těžký. A samozřejmě se mi tam jako vkrádaly ty otázky toho, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, jestli na to vůbec mám, jestli je to něco, co chci dělat. Ale já jsem měl takový jako štěstí v neštěstí, dejme tomu, protože po té střední škole mi to trvalo, než jsem se na tu školu dostal, než jsem udělal to rozhodnutí a vlastně ten čas mezi tím byl takovej, že já tomu říkám, že jsem se trošku jako plácal a hledal, takže když jsem se tam už jako dostal na tu školu, tak jsem věděl, že opravdu to chci a že jsem si to nějakým způsobem vybojoval a už jako nebyla možnost, že o tam to odejdu. Takže když jsem překonal nějaký ty první 3 až 4 měsíce, který byly opravdu jako náročný, ani jsem nevěděl, jestli budu schopen nějak to jako zaplatit, tak pak nějak se to uvolnilo a od druhého ročníku už to bylo naprosto skvělý.
0: Pohrával jste si právě v těch začátcích s myšlenkou, že byste se vrátil domů?
1: Myslíte jako po tom studiu, anebo
0: ne, během? Ne, myslím na začátku toho studia v Anglii.
1: Ne, právě, že já jsem jako věděl, že už když jsem se tam dostal, tak už tam zůstanu. Ale nevěděl jsem, jestli to zvládnu, jo, protože opravdu mě se tam i rozjeli jako poprvé v životě nějaký panický ataky. A to jsem zpětně zjistil, že se stalo tím, že jsem... Stal se to den, kdy jsem se dozvěděl, že jsem nedostal nějaký stipendium. Takže to vlastně bylo spojené s těma existenčníma strachama, s těma penězma, s tím, jestli na to mám a tak dál. A projevovalo se to pak tím, že jsem se prostě probuzel ve 4 ráno a prožíval jsem teda ty panické ataky, myslel jsem si, že umírám a tak. Ale pak nějak se to překotilo právě a už to bylo super.
0: Tak a když vy jste neuvažoval, že byste se vrátil v těch těžkých časech, v těch začátcích, tak neříkala vám maminka, vrát se domů?
1: Ne, vůbec.
0: Ne.
1: Ne, ta potom ani nevěděla podle mě tady těch věcech, ale podporovala mě v tom celou dobu hlavně, takže v ní jsem měl oporu a jak jsem říkal, no, tam jako nebyla pro mě nějak vnitřně možnost, že bych se vrátil, že bych to jako nedodělal.
0: Vy jste do Anglie zamířili ještě v době, kdy byla v Evropské unii, čili ještě před Brexitem.
1: No to jsem měl štěstí,
0: protože... To ano, chtěla říct, bylo to vlastně štěstí, protože, nebo umíte si představit, že byste šel studovat i teď do Anglie, tu stejnou školu?
1: No já si to umím představit jako zpětně, teď v tom věku už ne, ale jako zpětně si to umím představit, ale problém by byl, že já bych to nezaplatil. Jo, a vlastně já, když jsem tam odjel před tím Brexitem, tak jsem si mohl zažádat o půjčku od britské vlády na to studium a teď ji vlastně teprve splácím po tom studiu.
0: Ještě stále ji splácíte?
1: No to budu ještě 30 let třeba.
0: Aha.
1: Ale to není nějak, to nejsou závratní částky, jo. Ono se to odvíjí od toho, jaký máte příjem, takže já každý rok jim pošlu svoje daňové přiznání z Česka a oni mi podle toho vypočítají, kolik mám platit měsíčně, takže se to dá. Ale jak říkám vlastně, kdyby to bylo po Brexitu, tak se nedoplatím toho, no.
0: Tak a věděl jste od začátku, že jakmile absolvujete s úspěchem tu školu na předměstí Londýna, že se vrátíte do České republiky, nebo jste uvažoval, že tam zůstanete?
1: Chtěl jsem určitě zůstat, ale bylo pro mě důležitý hlavně dělat tu práci, jo, že jsem si řekl, že mi jedno, kde to bude, ale hlavně chci prostě natáčet, získávat ty zkušenosti. Takže když pak se tady začaly rozjíždět nějaký nabídky, tak jsem tomu dal přednost předtím, než abych pracoval někde za barem v Londýně.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes herec Tadeáš Moravec. Když jsme mluvili o vašem studiu v zahraničí v Anglii, kde jste tedy vystudoval herectví s titulem bakalář, tak pak, když jste se vrátil, tak je herectví u nás vlastně stejné, jako vás učili v zahraničí?
1: No, to je těžká otázka. Já samozřejmě nemám tu zkušenost s tím studiem třeba na DAMU, ale mám pocit, že s tými zkušenosti z Anglie nebo z Německa je tam ustálený takový jako slovník ve smyslu, jak se o tom mluví, o těch třeba dramatických situacích a tak. To znamená, že tam se hodně vždycky řeší, ať už to bylo na škole nebo potom nějak víc profesně, tam se vždycky jako řeší, jakou má ta postava motivaci, jaký má překážky na cestě, aby získala to, co chce, a vlastně vždycky takhle se tam o tom mluví předtím, než se jede ta scéna. Jo, a tady je to spíš takový, víc mi přijde intuitivnější, nebo třeba režisér často řekne vlastně jenom jako buď smutnější, jo. A mě je trošku příjemnější ta první varianta, protože tam to vlastně vypadá tak, že vám ten režisér neříká přesně ten výsledek toho, jak to má vypadat, ale vás spíš tak jako navede, a pak ta emoce třeba je výsledek toho vašeho jako nějaký té cesty zatím, jestli to dává trošku smysl. Tak to je jenom takový, to jsou si všim praktický věci, praktický rozdílů, ale jinak stejně vždycky záleží na režisérovi, na učitelovi, a jedno, jestli je to v Anglii nebo tady.
0: Jaká role vás přitáhla domů, do České republiky? Jaká nabídka vás zlákala?
1: No, nejdřív to nebyla žádná konkrétní. Já jsem měl to štěstí, že jsem získal už ve třetím ročníku v Anglii agentku tady, Petru Svarinskou, což teda ona byla jeden z těch prvních lidí, který mi vůbec vlastně dali šanci. Jo. Jako já jsem přijel odnikud, nic jsem za sebou neměl, a ona mi dala šanci a bylo to pro mě hrozně důležitý, protože mě dostala na ty castingy, a tak jsem začal vlastně poznávat ty lidi z toho průmyslu a dostávat ty nabídky třeba. Takže jsem byl na pár castingzích, to jsem tehdy ještě jako letěl letadlem třeba na otočku na nějaký casting. Nic nevycházelo a vlastně první jako nějaká větší role, možnost se ukázat, bylo v seriálu Addicts, a to zase vděčím za to Maje Hamplový a Adamu Sedlákovi za to, že mi také dali šanci vlastně v nějaký jako větší roli bez nějakých zkušeností větší.
0: Není to ta role, kterou jste si nepřál, aby viděla vaše babička?
1: No, to asi jo. To
0: bude to ono. To bude ono. Máte ještě nějakou takovou roli?
1: No, myslím si, že teďka seriál, který vyjde asi za měsíc, od díl B, který režíroval Honza Pošnovský, tak to taky asi nebude úplně pro babičku, ale...
0: Jakou to máte roli?
1: Já tam hraju prvoodsouzence Davida Broulíka, který nastoupí do vězení, a vlastně skrze něho se tam dostává i divák a poznává to prostředí, takže je to vězeňský prostředí, asi si umíte představit, jak to tam vypadá zhruba, takže to asi úplně nebude pro babičku. No.
0: Tak ve vězení jsem sice nebyla, ale samozřejmě z obrazovky vím zhruba, jak to tam vypadá, ale to není vaše první zkušenost s vězením, myslím v tom profesním hereckém životě, nemyslím v osobním.
1: Je to tak, protože vlastně ten seriál Addicts, teď už to asi můžu říct, tak tam moje postava jako na konci toho seriálu je naznačeno, že asi velmi pravděpodobně skončí ve vězení. Pak jsem hrál ve filmu Moře na dvoře člověka, který právě vystoupí z vězení, a hned potom jsem hrál v oddílu B člověka, který nastupuje do vězení, a celý seriál se odehrává tam. Takže vlastně všechny ty fáze jsem si tak nějak trošku prošel.
0: Čím si to vysvětlujete? Říkal jste si, Hergot, proč já dostávám pořád role z vězení nebo kolem?
1: Myslím si, že je to tím, že asi na první pohled nevypadám jako nějaký stereotypní člověk z vězení. Říkám, je to stereotyp, že jo, ale asi nevypadám nutně tak nějak jako tvrdě nebo co já vím, ale zároveň v sobě možná mám něco takovou nějaký jako by pnutí třeba, takže to může působit jako dobrý kontrast pro ty castingový režiséry, si myslím, tak to je nějaká moje hypotéza.
0: Tak ale vaše velká role, tu jste stvárnil v hraném dokumentu Osamělý vlk, a o ní budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Luftwaffe Josefu Františkovi. Jeho představitel, herec Tadeáš Moravec, je naším hostem. Minulý týden proběhla slavnostní premiéra tohoto hraného dokumentu. Vy jste na ní byl jste tam s maminkou, která ve filmu rovněž hraje. Jak jste si ji užil a jak jste byl spokojen se svým výkonem, když jste se takhle viděl na filmovém plátnu?
1: Mm-hmm. Ta pražská premiéra byla vlastně třetí předpremiéra v řadě. My jsme předtím ještě měli projekci v Prostějově a v Otaslavicích, odkud Josef František pocházel. Obě ty projekce byly velmi dobrý a to přijetí bylo nesmírně vřelý, takže si myslím, že v té Praze byla trošku určitá nervozita, jak to tam lidi přijmou, přece jenom tam bylo taky víc lidí. A nakonec si myslím, že to dopadlo velmi dobře, takže z nás padlo určitý napětí, ale samozřejmě to se teprve ukáže taky, jak se na to bude potom chodit reálně do kina, takže ještě pořád tam nějaká nervozita je.
0: Prošel jste konkurzem nebo šel režisér najisto?
1: No já jsem asi před rokem a půl dostal telefonát z České televize, že by o mě měl pan režisér zájem tady v tom projektu na jinou roli, než na toho Josefa Františka. Já jsem na to kývnul a potom v průběhu nějak příprav se to nakonec překotilo v to, že jsem dostal šanci hrát tu roli hlavní. Každopádně casting jsem teda nedělal. A proč si mě pan Veverka vybral, to je otázka spíš na něj samozřejmě.
0: Ale musela to být pro vás, nevím, co jste pocitoval, radost, zodpovědnost, obavy? Jaká emoce vás přepadla, když jste se dozvěděl, že budete hrát tu hlavní roli?
1: Když jsem se dozvěděl, že budu hrát tu hlavní, tak to bylo jako velmi velký překvapení. Já už jsem počítal s tím, že budu hrát tu jinou. Dokonce jsem se ještě kvůli jinému projektu, který tam byl předtím, musel ostříhat dohola vlastně na Ježka. A pak jsem získal tu roli hlavní a s tím se samozřejmě pojelo, že tam budu mnohem víc a už najednou byl jako trošku problém, že budu mít ty vyholený vlasy, takže tam zase patří velký dík Kačce Houskový, naší maskérce, která mi připravila jako velmi dobrou paruku k tomu, kterou
0: jsme museli. Už máte ve filmu po celý natáčení, kterou
1: jsme museli, ano, každý den dávat vlastně, protože jsem měl vyholenou hlavu. No. Takže to byla trošku komplikace menší, ale bylo to překvapení a byla to radost a určitě nějaká míra zodpovědnosti, ano, protože přece jenom se jedná o reálnou historickou postavu, jejíž odkaz ty lidi neustále prožívají, takže minimálně vůči ním jsem cítil nějakou míru zodpovědnosti, ale potom při natáčení samozřejmě na to nemyslíte a jenom se snažíte dělat prostě tu práci, jak nejlíp umíte.
0: Když vám představili tu roli, věděl jste něco více o Josefu Františkovi, nebo jste si pak třeba dohledával, studoval tu postavu?
1: Nevěděl jsem vůbec nic, což je tak jeden z důvodů, proč ten film vzniknul a doufám, že se to trošku změní a že se dostane do širšího povědomí. Protože se jednalo o vlastně nejúspěšnějšího nebritského pilota v bitvě o Británii a vůbec nic o něm nevíme, což je jaký způsobený tím, že on lítal za ty Poláky přece jenom. Každopádně taková naše bible tady toho projektu byla kniha od Jiřího Rejlicha, historika, která se jmenuje Pokus o pravdivý příběh, takže z té jsme hlavně čerpali, z té čerpal i režisér a scenarista Ondřej Veverka a já taky samozřejmě v rámci příprav.
0: Právě režisér Ondřej Veverka v jednom rozhovoru řekl, že nechtěl, aby to bylo vyloženě válečné drama, ale aby to bylo hodně o té postavě, aby to byl ten jeho příběh. Tak jak byste popsal svoji postavu Josefa Františka?
1: Já si myslím, že to byl člověk na jednu stranu nesmírně kompetentní a odvážný a zároveň měl v sobě takovou míru nějakého vnitřního neklidu a svým způsobem byl asi rozporuplný, protože taky měl hodně problémy s disciplínou. On byl vlastně slavný tím, že se odpojoval například od těch svých formacích, což vlastně není úplně zodpovědný určitě jeho kolegům. Byl solitér, ale nějak mu to vycházelo a vlastně proto byl tak úspěšný a proto získal tu přezdívku Osamělý vlk, protože se takhle odpoutával. Jo, takže ta postava je do nějaký míry jako kdyby rozporuplná, ale v tom mi přijde taky zajímavá, protože jako je víc taková lidská, jo? Že to není nějaký, řekněme, stereotypní obraz hrdiny.
0: Říká Tadeáš Moravec, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec, kterého v současné době můžeme vidět v kinech v raném dokumentu Osamělý vlk. Tím osamělým vlkem je jeden z nejúspěšnějších stíhačů RAF František Josef. Považujete tuto roli Tadeáši za svou dosud největší, nejvýznamnější ve vaší kariéře?
1: Určitě jo, do tady té chvíle, protože to byla hlavní role ve filmu na velkém plátně, takže samozřejmě to je nějaká větší míra zodpovědnosti a tak dál. Zároveň je nutno říct, že já předtím vlastně, ještě než jsme začali natáčet Osamělýho vlka, tak jsem dokončil ten projekt s Honzou Prošinovským, kde jsem taky měl hlavní roli. Takže vlastně, co se týče jako počtu dní, tak to bylo jako mnohem větší, jo, ale proto říkám ze srandy, že tady ten projekt, ten Osamělý vlk, že byl sice co do počtu dní jako nejkratší, ale jeden z nejnáročnějších, co jsem zatím absolvoval, takže už jenom tady tím si myslím, že to jako vypovídá o tom, že nějak ta role byla jako větší, no.
0: Vy jste říkal, že původně jste byl vybrán na jinou roli, pak jste tedy během toho dostal hlavní roli a vaši maminku Josefa Františka hraje vaše reálná maminka, Alena Štreblová. Kdy jste se o tom dozvěděl?
1: No, chvíli před tím natáčením, protože taky si myslím, že původně to měl hrát někdo jiný nakonec. A z nějakého důvodu to odpadlo, takže pak se řešilo, kdo tu roli převezme a myslím si, že pak mi jenom, buď to mi to Ondra Veverka, režisér, jenom tak jako oznámil, nebo se mě možná to zeptal, co bych si o tom myslel, kdyby mojí mamu hrála moje máma.
0: A co jste mu na to odpověděl?
1: Na mě se to líbilo moc, protože nějak třeba půl roku předtím jsme s mámou natáčeli takový studenták, kde jsme si už jako zahráli, nějak se oťukali a bylo to skvělý. Což je překvapivý, protože opravdu já jsem se jako toho hodně bál, jaký tady to bude, jo. Už jak jsme mluvili předtím o těch začátcích, tak jako nějak projevit se herecky a ještě k tomu v souvislosti s mámou, která je ta herečka, která dělala celé život to divadlo, tak bylo vždycky strašně jako strašidelný. Ale jakmile jsme to vyzkoušeli, tak jsme zjistili, že to je úplně v pohodě a že nás to baví. Takže
0: byla tam nějaká nervozita?
1: Ne.
0: Nebo připravovali jste se nějak doma?
1: Ne, ne, ne.
0: Užili jste toho, že jste rodina?
1: Ani ne, my tam teda nutno podotknout, nemáme spolu toho tolik v tom Osamělém vlkovi, ale vlastně jenom jsme se na to oba těšili, no a pak tam jedna scéna, to asi můžu prozradit, že Josef František se rozhodne jako odejít vlastně do té války, takže jsme se loučili, že to bylo celkem emotivní, protože samozřejmě, když něco takového natáčíte, tak si představujete, jaký by to asi bylo v reálu. Jaký by to asi bylo tady to podstoupit s mojí reálnou mámou a my jsme to jako hráli spolu, takže to bylo takový zvláštní, ale myslím si, že jsme to zvládli.
0: Když jste zmiňoval, vzpomínal maminku, co by celoživotní divadelní herečku, co by a divadlo?
1: No nic moc upřímně, protože když já jsem se vrátil z té Anglie, tak jsem nějak jako vplul do toho světa filmového a televizního. A do toho divadelního ne. A vlastně jsem nějak o to ani nevěl ambice, protože pro mě bylo hlavně důležitý, jak to říct, jako být časově dostupný. Jo? Protože když děláte to televize nebo divadlo, tak máte jako projekt, trvá třeba 2-3 měsíce a pak víte, že máte volno a můžete dělat něco jiného. S tím divadlem je to něco náročnější, hlavně to natáčení a pak, když jste v angažmá, tak je vlastně skoro nemožný natáčet. Jo. Ani ty produkce to nemají moc rádi, protože máte plno závazků, takže já jsem věděl, že chci být hlavně jako časově dostupný a že spíše mi jako v tuhle chvíli bližší to plátno nebo ta obrazovka, ale zároveň teďka mi to samozřejmě chybí do nějaký míry a rád bych jako absolvoval nějaký divadlo. Takže, ale muselo by to být víc takový právě projektový, takže třeba kdyby za mnou někdo přišel s tím, že by se mnou chtěl něco dělat, ideálně v nějakém komornějším prostoru, tak bych určitě o to zájem měl, nebo bychom se o tom nějak pobavili, no. Ale jako prospekt nějakého angažmá, to mě vůbec neláká.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Tadeáš Moravec. Když teď opustíme natáčení, ateliéry a tak dále, tak co máte rád mimo herectví? Už jste zmínil fotbal, že se teda spíš podíváte.
1: Je to tak,
0: že byste si zahrál.
1: Zmiňoval jsem ten sport, fotbal teda už mě opustil i v tom volném čase. Ale tím, že jsem to dělal od malečka, tak to ve mně je neustále a je to neoddělitelnou jako součástí mě a potřebuju to dělat pro to, abych nějak jako vůbec fungoval. Takže já, když jsem skončil s fotbalem, tak jsem začal dělat bojové sporty, tak to furt jako dělám, když mám čas samozřejmě, což třeba přes natáčení skoro jako není možný, ale když mám pak volno, tak chodím rád na thai box. Opravdu je to jako hrozně důležitý mít tu možnost to dělat, protože když třeba chvíli nesportuju, tak cítím, že mě to jako ovlivňuje psychiku a tak. Takže sport, jdu rád do sauny, do přírody a vlastně rád dělám teďka v posledních letech hudbu nějak sám pro sebe, jenom bez nějakých ambicí to dělat nějak na větší nějaký platformě.
0: Bez nějakého tlaku na výkon, na úspěch.
1: Bez nějakého tlaku na výkon a tak dál. Je pravda, že teďka nahrávám jako svoje první EPčko, jako malý album a určitě to chci pak někam dát, ale fakt to dělám jako pro sebe a přesně jak říkáte, dělám to bez tlaku na to, abych se tím nějak živil, abych si tím vydělal peníze, aby to mělo úspěch a mám opravdu jenom ten čistý tvůrčí prožitek, vlastně mnohem větší než při herectví, jo. Protože při tom herectví jsem jenom nějaká jako součást velkého celku a interpretuju cizí vize a u té hudby jsem sám doma a na papíře něco napíšu a pak vezmu kytaru a nějak jako tomu dám nějaký tvar. A to je neskutečně takový terapeutický.
0: No a co když LPčko, jak jste říkal, někam dáte a najednou bude zájem? Necháte se vtáhnout do
1: toho? Uvidíme, co s tím bude, ale já hrozně...
0: Profesního světa?
1: Jako já se hrozně nechci považovat jako za hudebníka nebo za muzikanta, protože vím, že nejsem, jo, ale zároveň se tím nechci nechat omezovat, abych se tady tím způsobem jako vyjádřil. Jo, takže uvidíme, co to udělá. A určitě v tom budu minimálně v té soukromé sféře pokračovat. To už teďka si píšu další, jako.
0: Takže... Jste zmiňoval, že jste hrával fotbal, děláte thai box. Využil jste některých těchto dovedností právě pro herectví, pro nějakou roli?
1: Jo, myslím si, že se to jako velmi hodí, že se cítím v tom sebevědomě, v tom jako sportu nebo v nějakém fyzičnu, řekněme. Takže a já spíš z nějakých důvodů teda vždycky hraju role, které jako dostávají, než že bych ty rány rozdával, takže i když v osamělém blokově to je tak někde na půl, ale spíš teda hraju role, který dostávají, no, takže. Ale to se samozřejmě taky hodí.
0: A tak ten Slavoj Vyšehrad, to se tam přímo nabízí, ne, pro ten fotbal.
1: Tak tam se vlastně jako tam se nabízí to využít to herectví, že pro tu roli. Čekaj, já bych hrál fotbalistu, který pak na tom hřišti hraje, že jo. Ty pády a všechno.
0: Tak a naopak, musel byste se něco kvůli roli naučit?
1: Před 3 rokama jsme natáčeli film, kde jsem hrál potápěče, takže jsem musel absolvovat potápěčský kurz, to byl skvělý. A kvůli osamělýmu vlkovi samozřejmě jsem jako nebyl schopen za 3 měsíce si udělat pilotní průkaz, ale měli jsme takovej lehkej letecký rychlokurs s Alešem Houtkem, to je příbuzný našeho producenta Víti Jandáka. Zároveň je to válečný veterán z Afghánistánu, takže já všude říkám, že tady to setkání bylo hrozně klíčový pro mě, protože jednak jsme měli šanci se s ním jako lehce proletět. Půjčil nám to na chvíli, takže při tom natáčení těch leteckých scén, který se natáčely samozřejmě na zemi potom, tak bylo skvělý mít tu zkušenost toho, jaký to je být v tom letadle, jak ten knipl reaguje, nebo jak to letadlo reaguje na vítr a tak dál. A zároveň to setkání bylo taky podstatný z toho důvodu, že jsme jako pocítili energii člověka, který ten válečný konflikt reálně zažil.
0: Takže jste pak byli přesvědčiví.
1: To posoudí asi diváci,
0: no,
1: ale...
0: Já se moc těším, až to budu moci posoudit. Vydám se určitě do kina na osamělého vlka. A vám moc děkuju, že jste tady byl, Tadeáš Moravec.
1: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Každý ráno, když si vzpomenu,

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Vládní motoristé chtějí snížit schodek státního rozpočtu na příští rok o 20 miliard korun. Přestavba velkého náměstí v Hradci Králové by mohla začít v roce 2030. Tři české hokejové kluby dnes zahájily boje v Lize mistrů. A počasí zítra oblačno až polojasno, maxima kolem 29 stupňů a vítr bude často zesilovat. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Motoristé dnes odpoledne hnutí ANO představili, jak navrhují snížit schodek státního rozpočtu na příští rok. Nesouhlasí totiž se schodkem ve výši 389 miliard korun. Podle motoristů je příliš vysoký.
2: Schůzka na úřadu vlády trvala přes 2,5 hodiny. Předseda motoristů Petr Macinka po ní řekl, že by schodek příští rok měl klesnout minimálně o 20 miliard korun. Snížení například o 5 miliard podle něj není dostatečné. Připustil ale, že některé úspory bude možné udělat až od roku 2028. Kvůli nutným změnám zákonů. Jednání budou pokračovat v pondělí. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale o víc než jednotky miliard snížit schodek asi nepůjde. A pravděpodobně nebude možné od příštího roku navýšit penze víc než o zákonnou valorizaci. Šéfka státní kasy uvedla, že je rozpočet napjatý. Motoristé zase, že si to v tuto chvíli nedokáží představit. V pondělí chce o rozpočtu jednat i SPD na koaliční radě. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Dlouho očekávaná rekonstrukce velkého náměstí v Hradci Králové by mohla začít nejpozději v roce 2030. Město v současné době připravuje dokumentaci pro stavební povolení. Ta by měla být hotová v příštím roce na jaře. Odhadované náklady na proměnu městského centra přesahují 600 milionů korun. Přípravu stavby provází také několik průzkumů. Upřesní mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
3: V současné době probíhá pasport historických dlažeb a připravuje se stavebně historický průzkum okolí Mariánského sloupu. Dokončen byl také archeologický průzkum v místě budoucí kašny. Její samotná realizace přijde na řadu až v závěrečné fázi rekonstrukce, kdy bude možné koordinovat její umístění s novou technickou infrastrukturou celého náměstí.
1: Krevní plazmu mohou nově darovat zájemci v nemocnici ve Šternberku. Začal tam totiž pro ně jezdit mobilní odběrový tým transfuzní služby Šumperk. Dárci se mohou objednat na předem daný termín. Podrobnosti najdou na webu šumperské transfuzní služby. Upřesní tamní zdravotní sestra Blanka Podzimková.
4: Takže darovat krevní plazmu může zdravý člověk, který má nad 18 let, nad 50 kilo a musí splňovat teda kritéria pro dárcovství krve a krevních složek. Jedním z předpokladů dárcovství plazmy jsou tedy i vhodné žíly.
0: Sport.
1: Hokejisté Pardubic i Plzně zahájili Ligu mistrů výhrou. Východočeši porazili polské Tychy 6-0, Plzeň zvítězila nad švédským Re 4-0. Liberec naopak prohrál ve Finsku s Taparou Tampere 3-6.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou oblačno, pouze ojedinělé přehánky, ranní minima docela vysoká, většinou to bude mezi 18 a 13 stupni, zítra přes den zpočátku ještě oblačno, ojedinělé přehánky, postupně ubývání oblačnosti na oblačno až polojasno a zejména v jižní polovině republiky často skoro jasno. Maxima zítra vysoká 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30, vítr většinou mírný od západu až jihozápadu, v západní polovině Čech až čerstvý, s nárazy přes 50 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Uhodní na teď opatrně na silnici číslo 432 za kruhovým objezdem se silnicí 55 ve směru na Ratíškovice. Osobní vozidlo srazilo cyklistu. Na místě zasahují záchranáři, počítejte s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Kohinoor, nejznámější diamant světa, ale také český výrobce psacích a výtvarných potřeb. Kohinoor Hartmut, akciová společnost se sídlem v Českých Budějovicích.
1: Co vám říká značka Kohinoor?
2: Tušky, se mi vybavím jako první.
3: Tak Kohinoor si dost pamatuju z dětství, je to firma na výrobu tužek, jestli se nepletu.
1: Myslím, že vyrábí kancelářské potřeby nebo psací potřeby, tušky, pastelky a je to velmi známá česká firma.
4: Kohinoor, tak to jsou nějaké psací potřeby asi.
5: Tuhy, tušky a další náčiní na kresbu a psaní.
1: A jak dlouho si myslíte, že je tak na trhu, nebo jak dlouho funguje?
5: 180 let.
1: 70. let třeba?
3: Já bych řekl tak 30 let.
2: Kolem 60 let.
4: 120 let třeba.
6: Z jakého dřeva Kohinoor vyrábí?
1: Já nevím, tak třeba smrkový, asi ne, co tak borový dřevo třeba.
5: Bříza.
3: To netuším.
4: To bude jedle.
0: Pověst praví, že Kohinoor byl zhruba před 4, možná 5000 lety nalezen v Indii, v náplavách řeky Godavar. Údajně ho nosil jeden z hrdinů staroindického eposu Mahabharata. O nejstarších osudech tohoto diamantu toho moc nevíme. Není známa ani jeho původní váha v surovém stavu. Doložené historické zprávy najdeme až ve 14. století. Dobová svědectví ho zmiňují v souvislosti s pokladem krále Rajáha Malvara. Má se za to, že v držení tohoto vládnoucího rodu byl po několik generací. Po dobytí Indie v polovině 16. století se dostal do vlastnictví velkých Moghalů, vládnoucí dynastie, která svůj původ odvozovala od legendárního Čingischána. V pokladnici v Dillí strávil další téměř 200 let. Byl zasazen do oka slavného pavího trůnu a když v roce 1739 převzal vládu nad Indií perský dobyvatel Šach Nadir a poprvé tento diamant spatřil, úžasle prý pronesl slova Kohinoor. V překladu to znamená hora světla. A tak diamant ke svému jménu přišel. Později byl převezen do Perzie a po pohnutých dobrodružstvích spojených s vraždami, mučením a vězněním jeho přechodných vlastníků se stal kořistí vládce Pandžábu. V pandžábské pokladnici zůstal až do doby, kdy byla Indie připojena k britskému království. Úchvatný kámen pak dostala darem královna Viktorie. Nechala ho přebrousit a umístit do středu královské koruny jako hlavní klenot. Přebroušením se sice snížila hmotnost diamantu na 105 karátů, chcete-li 21,6 gramu, nebývale se tím ovšem zvýšila jeho hra barev. V Británii se rozšířila pověra, že pokud by diamant nosil mužský vládce, přišla by Velká Británie o Indii. Při předávání diamantu bylo prý totiž královně diplomaticky řečeno, že Indie by raději viděla Kohinoor v držení jejího veličenstva jako součást osobních šperků a ne jako součást anglických korunovačních klenotů. Indie si nakonec na Anglii stejně vydobila samostatnost. Kohinoor se do ní však nevrátil. Najdete ho v klenotnici anglických panovníků v londýnském Toweru. My ale dnes nemáme mluvit o diamantech, ale o tuškách. A tak se pojďme podívat, jak se vyrábějí.
7: Českobudějovický závod Kohinoor sídlí stále v budovách, kde se tušky začaly vyrábět už na konci 19. století. Továrnou mě provází vývojář Vladimír Líbl a prvním krokem je výroba takzvané surové tušky z tuškárenských prkýnek. A ta se vyrábí například z cedru z Kalifornie, Sibiře nebo z Lípy.
8: Na exkurzi vyrazila kolegyně Mária Fajfrová.
9: Dobrý den.
10: Takže surová tuška přichází na další operaci a to je lakovací stroj, kde tuška speciálním postupem je protlačována vlastně skrz kotlík s barvou. Tušky padají na sužící pás a procházejí sužícím tunelem, na jehož konci vlastně padají do zásobníku a vracejí se nazpět. Většinou tušky procházejí třikrát barvou a dvakrát až třikrát vrchním lakem. A vlastně po tom průchodu vlastně ta tuška už je úplně krásně suchá, jo?
9: Ano. A jsou to tedy ty klasické tušky s barvou žluto-hnědou?
10: klasická Kohinorka.
9: Nashledanou.
10: Takže teď máme vlastně tušku hotovou, máme ji nalakovanou, namáčenou, vypadá krásně a potřebujeme ji ohrotit, ořezat, ano.
9: Že všude kolem nás jsou tisíce tužek. 10 000. 100 000?
10: Spíš 100 000.
9: Kolik vy máte tu denní produkci?
10: Denní produkce je přibližně kolem 500 000 tužek denně.
9: Pane, jo. Můžu dál?
10: Takže tušku máme nalakovanou a dochází k dalšímu vlastně zkrášlení vlastně té tušky a to je máčení. Dobrý. No a teď se nacházíme vlastně v hale ručního balení, kde se vlastně balí ty nejkrásnější, nejkvalitnější tušky do uměleckých souprav, do dřevěných kazet, kdy vlastně chceme, aby ty tušky byly perfektně uložené, krásně vytočený, vytočený značkou nahoru. Můžeme se podívat. Vidíme příklad ručního balení do plechových obalů. Momentálně tady to je export do Spojených států.
9: Že tady už stroje nejsou, tady už jsou opravdu ty lidské ruce.
10: Tady se balí vlastně nejkvalitnější a nejdražší naše výrobky.
7: S Vladimírem Líblem stojíme nad takzvaným kabinetem. A to je přehled výrobků, který Kohinor
10: pro suchou malbu
7: vyrábí.
10: V prvním šuplíku je celkem 120 ostínů suchých kříd. K tomu jsou ještě doplňkové ostíny. Dalším šubleti jsou vlastně naše standardní výrobky a to vlastně tušky Kohinor.
9: A já jenom musím říct, že opravdu ten design těch tužek je úplně stejný, jako ho znám od svého dětství.
10: Samozřejmě, protože tušky Kohinor v tomto provedení se vyrábějí od roku asi 1890 nebo 1889. Žlutá tuška Kohinor má název podle diamantu, který je v anglické koruně, pochází z Indie, Kohinur znamená hora světla a má na žlutou barvu, takže podle tohoto diamantu ty tušky jsou žlutý. Další jsou opět sady kreslířské, a to buď s grafitovými tuhami, anebo s tuhami pastelovými, zase akvarelové, anebo klasické.
7: Vladimír Líbl pracuje v Kohinoru 51 let a vidí, jak se vyvíjejí ty trendy, kdy se pastelky prodávaly více, kdy méně. V poslední době je trend malovat. Možná, že ho vyvolali antistresové malovánky, možná, že ty důvody jsou jiné.
10: My to vnímáme tak vlastně, že dneska lidi jsou zahlcení elektronikou. Počítače, notebooky, tablety, mobilní telefony a tak dále a tak dále. A lidi postupně si uvědomují, že by se vlastně měli věnovat nějaké kreativní činnosti, aby vlastně po nich vzniklo nějaké dílo, které sami vytvoří. A ten trend od roku je čím dál tím silnější a je to vidět i na veletrzích, že jako spousta firm, které vyrábí kreslicí a psací prostředky, trvale vlastně zvyšují svůj obrat a rozšiřují sortiment, aby uspokojili zájmy vlastně zákazníků.
7: Co říkáte fenoménu antistresových omalovánek?
10: Dneska je to boom v této oblasti a samozřejmě se na tom podílíme.
7: Jak jsou na tom Češi v malování? Malujeme více než jiné národy, nebo kde vy máte tu cílovou skupinu, když zůstaneme zatím u těch pastelek?
10: Tak já vám odpovím velice jednoduše, protože my vyvážíme do 80 zemí světa, takže vlastně převážná produkce nám odchází vlastně na export. A jsou tam takové státy, jako jsou Spojené státy americké, kde je ten boom daleko vyšší než u nás. Východ, západ, vlastně celý svět.
7: Říkáte, že se přizpůsobujete době i třeba v těch odstínech, tak jaké odstíny nebo barvy jsou tedy teď třeba nejprodávanější nebo moderní?
10: Jsou odstíny třeba, nevím, mátová a odstíny zelené. Jeden čas byly v modě i fluorescenční odstíny. Zákazníci chtějí výraznější odstíny, červené barvy jo, a podobně. Jo. Takže vždycky různé speciální barvy, růžové. Vždycky je to ohlas na nějaký módní trend, na módní zájmy a na přání zákazníků.
0: Rod Hartmutů, kteří stáli u zrození firmy Kohinor Hartmut, má kořeny v Bavorsku. Jeho nejslavnější potomek Josef se narodil v únoru 1758. Hartmutové měli odedávna smysl pro umění. V Bavorsku i v Rakousku lze dodnes najít v kostelích oltáře i klekátka, kterým dali tvar. Josefovi rodiče měli hluboko do kapsy a tak na důkladné školní vzdělání nebylo. Odmala se ale u chlapce projevovaly umělecké sklony. Pomáhal otci v jeho truhlářské dílně, stále něco kreslil a navrhoval nábytek. Ve 13 se vyučil u svého strýce France Meisla zedníkem a kameníkem. V jeho službách už zůstal a když strýc dostal místo jako městský stavitel ve Vídni, Josef šel s ním. Byl pilný a učenlivý a tak brzy získal i bez učitelů teoretické znalosti i kreslířskou dovednost. Když kníže z Lichtensteinu pověřil Meisla provedením stavby paláce ve vídeňské Herrengasse, navrhl Josef Hartmut průčelí této budovy a vypracoval i náčrty vnější a vnitřní výzdoby. Po strýcově smrti byl Josef Hartmut jmenován lichtenštejnským knížecím stavitelem. Toto povýšení se ovšem neobešlo bez odporu knížecích rádců. Ti poukazovali na to, že Hartmut má neúplné školní vzdělání a vadila jim i Josefova vznětlivost a nezrovna uhlazené vystupování.
11: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Josef Hartmut pro knížata z Lichtenštejnu kreslil plány nových staveb na jejich panstvích a také sám řídil stavební práce. Valtice, Břeclav, Lednice, tam všude je můžeme dodnes obdivovat. Kdo by neznal například lednickou vyhlídkovou věž zvanou minaret, která byla podle Hartmutova projektu postavena v močálovité půdě zpevněné olšovými piloty a dubovým roštem. Mimochodem je jednou z nejvyšších staveb tohoto charakteru v Evropě. Tvarem připomíná čerstvě ořezanou tušku postavenou hrotem vzhůru. No a jsme zpět u psacích potřeb. Talentu Josefa Hartmuta totiž práce stavitele nestačila. Přestože byl samouk, začal překvapivě slavit úspěchy i jako vynálezce a také jako zakladatel světoznámé továrny.
1: S Martinou Horskou stojíme u tužek, kterých je tady v sortimentu prodejny Kohinor několik desítek. Tužky se rozdělují především podle tvrdosti.
2: Ano, tak ten střed takovej je to HB, to je ta známá dvojka běžná. Jakákoliv třeba tady z těch obrázkových a je určená především na psaní. A potom je právě ta řada B, takže čím vyšší číslo u Bčka, dělá se až do 8B, tak je ta tuška měkčí. Jo? A zrovna tak je to u té řady H, jako hard, jako tvrdý. A tam máte teda F, takovou zvláštní, ale začíná to Hčkem až do 10H a to je opravdu nejtvrdší.
1: Vy jste řekla F?
2: Ano, to znamená jakoby firma, jako pevný.
1: Jak dosáhnete té tvrdosti?
2: Té tvrdosti se dosahuje poměrem jílu a grafitu. Podle toho, jak se namíchá potom ten poměr, tak je ta tuška buď měkčí nebo tvrdší.
1: Z jakých materiálů jsou tušky vyráběné?
2: Používá se hlavně cedrový dřevo, to zvlášť teda u toho uměleckého sortimentu. To poznáte, že je takový načervenalý, je to dovozový dřevo a je to asi fakt špička jako pro tušky nebo pastelky.
1: A tady to světlé dřevo, to je?
2: Tohle to světlé dřevo, to je borovice.
1: Ta nejklasičtější tuška, to je taková ta oranžová.
2: Zvláštní žlutá.
1: Žluto-oranžová.
2: A má s tím hnědým koncem, ano.
1: Hnědý konec. Mm. A jak je stará, jaká je její historie?
2: Vznikla v roce 1888.
1: Je dobré se takhle držet tradice a zachovávat věci stejné?
2: Já si myslím, že určitě, protože hodně zákazníků právě tohle oceňuje, že přijdou, já nevím, na obchod po 20 letech a teď zjistí, že tu je pořád ten, co měli doma oni, když byli malí. A je to taková ta nostalgie pro ně. Jo. Tady příkladně třeba verzatelky, když se vyrábí někdy od, já nevím, 1946 vlastně a jsou pořád oblíbený a hlavně třeba architekti je používají. Potěší to ty lidi hodně opravdu. No.
1: Co ještě zůstalo stejné, kromě té žluto-oranžové tušky a verzatelky?
2: Myslím, že sloníci, to je guma se slonem přírodní. Tady máme ještě takovýhle tušky, třeba ty Orient.
1: A to je taky tradiční?
2: To je stará tuška, ano, co se vyráběla.
1: Vy jste mi tady ukázala verzatilky, které si pamatujeme všichni ze školy. Kdo je nejčastěji kupuje a používají ještě dnešní děti?
2: Děti málo, ale hlavně právě ty architekti třeba si chodí kupovat.
1: Já jsem si všimla, že vy tady máte i tesařskou tušku.
2: Takže to jsou tušky takový ty klasický asi, co znáte. Tam jsou tři tvrdosti. Ta první je vlastně jakoby pro truhláře, zednická a tato je kamenická na kámen.
0: Nebyly to jen tušky. Vynálezy Josefa Hartmuta zasahují do různých odvětví. Roku 1789 se mu podařilo vytvořit směs nové minerální hmoty k výrobě jídelního nádobí. Nádobí formované z ohnivzdorné hlíny bylo levnější než porcelánové, které do té doby hospodyňky obvykle používaly, a tak brzy prorazilo na trhu. Říkalo se mu vídeňská kamenina a mělo jednu velkou přednost. Poleva na něm neobsahovala zdraví škodlivé příměsi. Hartmut si ve Vídni zřídil továrnu a vyráběl v ní čbány na víno i na vodu, hrnce na omastek, dokonce i potrubí a chemické nádoby, které se do té doby musely dovážet z ciziny. Na počátku 19. století se mu také podařilo zhotovit z písku a malé přísady vápna zaručeně nehořlavé cihly, z nichž pak byla vystavěna zeď kolem knížecí lichtenštejnské lesní obory ve Valticích. Následovaly další vynálezy a byla jich dlouhá řádka. Umělá tuška je z nich asi nejznámější. Dříve se při výrobě psacích a kreslicích tyčinek používal grafit, který se dobýval v dolech poblíž vesnice Borrowdale v Anglii. Grafit neboli tuha se rozřezával na tyčinky a pak vkládal do dřeva. Jenže Anglie zakázala vývoz grafitu ze země a na výrobu tužek si držela monopol. Navíc se doly vyčerpaly a bylo potřeba najít jiný zdroj. Pokusy byly různé, žádný z nich ale ani zdaleka nedosáhl kvality prvních tužek. Teprve Josefu Hartmutovi se to podařilo. Čistý grafit nahradil směsí rozemletého grafitu s jílem vypáleným v peci. Tomu umožnilo vyrábět tužky s různou tvrdostí. A tak si roku 1802 založil ve Vídni další továrnu. Továrnu na tužky. Vynález představoval pro rakouské země velký hospodářský zisk, protože se zbavili závislosti na Anglii. Roku 1810 se Josefu Hartmutovi podařilo dosáhnout soběstačnosti a nebýt závislý na cizích surovinách. V císařském majestátu ze 7. dubna 1812 oznamuje, že každoročně vyrábí přes 70 tisíc tuctů, tedy 840 tisíc tužek, a že tušky jim vyrobené dosahují tak vysoké úrovně, že se dají z velké části vyvážet do ciziny. Hartmut zemřel ve Vídni 23. května 1816. Továrnu vedla vdova a později ji převzali synové Ludvík a Karl. Rozhodnutím Karla Hartmuta byla výroba kameniny a tužek v roce 1848 přeložena z Vídně do Českých Budějovic. Vedla ho k tomu nejen blízkost zdrojů surovin a levné pracovní síly, ale také příznivé dopravní podmínky. Říční doprava po Vltavě a koněspřežná železnice. V roce 1889 uvedla firma na trh tušku tehdy nezvyklé žluté barvy v 17 stupních tvrdosti. Dostala cizokrajný název Kohinor. Byla považována za nejlepší kreslící a psací pomůcku a výrobek obdržel řadu vyznamenání. A po této tušce dostala později název celá firma. Kohinor L&C Hartmut.
1: Já jsem v podnikové prodejně Kohinoru s Martinou Horskou, vedoucí prodejny. Představte mi váš obchod, proveďte mě jim, co je tady to, u čeho se lidé nejčastěji zastavují.
2: Já bych vám chtěla hlavně představit náš umělecký sortiment, protože ten je úplně nejvíc prodávaný a to je tady.
1: Já mám to privilegium, že můžu jít za pult, kam se běžný návštěvník nedostane.
2: Tahle ta sada mondelus, to jsou vlastně akvarelové pastelky, které jsou rozmivatelné vodou. Můžu vám i předvést, teda přímo. Dělají se do 72 odstínů, ale dají se dokoupit ještě speciální sady na portréty a nebo třeba na krajinu.
1: Takže teďkom bereme papír.
2: Něco si takhle namalujete a veme se štětec vodou.

0: říká. To jsou takový výrazný, brilantní barvy. Můžu vám ukázat, jak to potom vypadá po vnitření. Takovýhle vzoreček.
1: Dalo by se říct, že to jsou vodovky?
0: Jo, jsou to vodové barvy, ano, ale jsou hodně výrazným pigmentem.
1: K sortimentu Kohinoru patří třeba i štětce.
0: Také patří tyhle ty školní, štětinový a potom jsou vlastně ty kulatý vodovkový. Buď jsou třeba s umělým vlasem, takzvaným nylonovým, a ty jsou hodný hlavně na temperu a na akryl. A potom můžete použít i tu štětinou vlastně, to je takový ten jakoby nejlevnější štětec. A potom se dělají štětce třeba, řeknu, černýho vola. A ty jsou hodný třeba na olejový barvy, kde se používají ředidla, protože to ředidlo potom ten vlas hodně narušuje v tom umělým, takže určitě přírodní.
1: Tady dál jdeme okolo jednotlivých pastelek a jsme u tužek. A těch je tady spoustu.
0: Takže naše nejkrásnější tuška, nejznámější, je s označením 1500, která se dělá ve 20 gradacích dnešní, čili tvrdostech.
1: A ty různé barvy těch tužek, to znamená jenom jakoby jinou značku, nebo v čem jsou ty rozdíly?
0: Tušky, to jsou úplně ty první tušky, které vznikly někdy v roce 1888, ty 1500, a potom se vlastně časem přidaly ty 1900, to jsou taky docela známý, ty černobílý.
1: Kohinor vyrábí i tyto uhly, které jsou tady na poutě?
0: Tohle není uhel, to je grafitová tuška, taky to je vlastně grafit. Je to jako progreso grafitový a je to bez dřeva a obalený v laku.
2: Josefův syn Karl Hartmut vystudoval vídeňskou polytechniku a dotáhl to dost daleko. Nejenže řídil prosperující firmu zděděnou po otci víceméně sám, protože bratr Ludvík se věnoval spíš cestování a uměleckým zálibám, ale dokonce se stal poslancem Českého zemského sněmu. V Českých Budějovicích získal domovské právo a zařadil se mezi nejvýznamnější a nejvlivnější měšťany. Při vedení továrny prosazoval progresivní metody, například pro své zaměstnance založil podnikovou nemocenskou pokladnu. Při jednání o uzákonění maximální 12-hodinové pracovní doby se neúspěšně přimlouval na ministerstvu za snížení limitu na 11 hodin. Císař František Josef mu nejprve udělil několik řádů a pak ho vlastnoručně psaným listem povýšil na dědičného šlechtice. Karl Hartmut zemřel roku 1881 při honu, když se na něj zřítila skála. Továrna ale neosiřela. Řízení firmy převzal jeho syn Franz. Před první světovou válkou zaujímal Kohinor Hartmut na světovém trhu druhé místo v exportu. První bylo Německo. Firma měla obchodní zastoupení skoro v 70 zemích světa. Vlastní sklady v 7 městech, zaměstnávala až 1,5 tisíce pracovníků a vyráběla na 90 milionů tužek ročně.
3: Převedení Kohinorky do národní správy. Podzemní činností několika málo zaměstnanců bylo již v posledních měsících připraveno vše, aby v okamžiku, kdyby přišlo převzetí továrny českým zaměstnanectvem v úvahu, zachován byl klidný další chod podniku. Vybráni byli lidé spolehliví, aby zastávali jak v technickém vedení, tak i v administrativě všechna místa obsazená Němci. Revoluční závodní výbor zajistil pak osobu, která znala tajemství Kohinoru a která byla vzata do přísahy. Zůstal teda československému průmyslu zachován v nezměněné hodnotě výrobek, který našemu státu v minulosti byl nositelem deviz, vzhledem ke svému světovému rozšíření a který bude i v budoucnosti význačným pro náš vývoz. Všichni němečtí zaměstnanci, kteří mohli být ihned nahrazeni, byli propuštěni. Převedením továrny Hartmut v národní správu zbavili se České Budějovice nejsilnější bašty němectví a z valné části i buňky fašistické. Rudé právo, 12. června 1945.
2: Po druhé světové válce potkal Kohinorku podobný osud jako ostatní továrny u nás. Vyhláškou ministerstva průmyslu se od 1. ledna 1946 stal z Kohinoru národní podnik, který byl ze zákona také vlastníkem ochranných známek původní firmy. Následovalo několik soudních sporů s potomky původních majitelů, žijícími v Rakousku a ve Velké Británii. Vlekli se 10 let

a skončili v roce 1960 s mírem. Dnes firma produkuje víc než 4,5 tisíce druhů zboží. Tušky, uhly, rutky, pastelky, pastely, křídy, olejové, temperové i vodové barvy, tuše, psací a rýsovací potřeby, pryže a řadu dalších.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví spustilo novou verzi EZ-karty. Nové výjezdové centrum v Turnově nabízí moderní zázemí tamním záchranným složkám. A počasí zítra oblačno až polojasno, maxima vysoká kolem 29 stupňů a vítr bude často v průběhu dne zesilovat. Zprávy jsou tou Nehasilem, dobrý večer. V mobilní aplikaci EZ-karta přibyly nové funkce. Ode dneška jsou v ní například výsledky laboratorních testů nebo také přehled o dárcovství krve a plazmy. Karty mohou mít lidé v mobilním telefonu z doby covidu, tehdy existovala pod názvem Tečka.
2: V aplikaci jsou nově výsledky testů krve, moči nebo stolice. Objeví se tam maximálně měsíc po odběru, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
3: Lidé tam velmi přehledně vidí, jestli jsou v normě, můžou si to i v čase porovnávat.
2: Aplikace nově upozorní i na preventivní prohlídky a screeningová vyšetření, pokračuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
4: Zavádíme nové preventivní programy a těch informací samozřejmě přibývá. Někdy může být i těžké se v nich vyznat.
2: Lidi si v aplikaci budou moci zobrazit i zdravotní údaje svých dětí nebo starších příbuzných. A do budoucna ministerstvo počítá s dalšími funkcemi, třeba zobrazováním elektronických žádanek. Aplikaci denně otevře asi 34 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: V Turnově dnes otevřeli nové integrované výjezdové centrum pro hasiče, dopravní policii a zdravotnické záchranáře Libereckého kraje. Stálo více než 260 milionů korun. Komplex tří budov nabízí záchranným složkám výhodnější výjezd na silnici a podle ředitele krajské záchranné služby Luďka Kramáře také modernější zázemí.
5: Získáme opravdu moderní, perfektně vybavené zázemí i s velkými garážemi, s novými prostory, co se týká dezinfekce, úklidu i hlavně zázemí pro nás záchranáře.
0: Stavba začala v září 2024. Plánovaný start provozu je odhadovaný na přelom září a října. Čtvrtina dětí v Praze hledá psychickou pomoc v náročných situacích u umělé inteligence. Ukázal to průzkum hlavního města zaměřený na duševní zdraví žáků druhého stupně základních škol. Do výzkumu se zapojilo 11 000 dětí. Otázky na umělou inteligenci v něm byly zahrnuté letos poprvé. Upřesní sociolog z Centra sociálních služeb Praha Roman Petrenko.
6: Ptají se i vlastně na věci spojené s nějakými vztahovými věcmi, jestli mám zůstat chodit s tímhletím klukem nebo se rozejít a tak dále. Co mám dělat, když se necítím dobře. A právě v některých oblastech, na které ta AI prostě není udělaná, tak může navádět ty žáky k nějakým špatným strategiím. Sport.
0: Česká tenistka Marie Bousková porazila Britku Dartovou 2x6-2 a na letošním US Open postoupila už do třetího kola. Naopak další česká tenistka Kateřina Siňaková ve dvouhře dohrála, když podlehla Japonce Osakaové ve třech setech.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku převážně oblačno, pouze ojediněle přehánky, postupně oblačno až polojasno a hlavně na jihu republiky často i skoro jasno. Maxima zítra vysoká mezi 24 a 29 stupni, na jižní Moravě bude až 31. Vítr většinou mírný od západu až jihozápadu, v západní polovině Čech může výrazněji zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy směr Hradec Králové se tvoří kolona za sjezdem na Lysou nad Labem. Od kilometru 18,5 se popojíždí až do zúžení na kilometru 20. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. S dovolením, když tedy divadlo pro vaše uši, mohu vás na chvilku pozvat do zákulisí. Tedy samozřejmě ve vší slušnosti, protože chvilky v zákulisí to byl přece kdysi posluchači vyhledávaný rozhlasový pořad, takové malé divadelní zastavení. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ta první z archivních hereckých vzpomínek v cyklu Chvilky v zákulisí nám dnes představí pana Oldřicha Nového. V rozhlase ho oslovili v roce 1958 a tak mezi řádky slyšíme nebo můžeme zaslechnout i typický Nového nadhled nad tehdejší aktuální situací. Stejně jako později ve filmových světácích jednou větou komentuje jeho emeritní učitel tance tu poslední fotografii z tanečních kurzů z roku 1947, protože příště už jaksi na kurzy společenské výchovy nebyla vhodná doba.
2: Milí přátelé, posloucháte další půlhodinku z cyklu Chvilky v zákulisí, v nichž vzpomínají naši přední divadelní umělci na úsměvné příhody ze svého života a z divadelních prken.
3: Neříkej žádné ženě o srdce,

0: své slovo zpátky brát. Tož poděkuj a jen se usmívej, až budoucnost ti jednou vyjeví, čím darované srdce rozkvete, snad vám láska požehná.
1: Slyšíte popěvek z hudební veselohry Jedenáctý v řadě. Poznáte, kdo jej zpívá?

0: Je to zasloužilý umělec Oldřich Nový, který si přišel dnes s vámi porozprávět. A tak mu předáváme slovo.
1: Vážení a milí posluchači, redaktor dnešního pořadu mě sdělil, že tato půlhodinka je jaksi vzpomínková. No, prosím. Ovšem je nutno si přiznat, že vzpomínky jsou někdy škodlivé, protože narušují přítomnost a ničí budoucnost, zvláště když si člověk při nich příliš připomíná, že tenkrát byl o nějaký ten rok mladší a lká přitom. Tak to tedy dobré není. Ale v úvodu se řeklo, že se bude vzpomínat a má to být o divadle, tak se nedá nic dělat. Poslechněte si tedy mou první vzpomínku, vyznání komedianta Bertrána a zároveň i moje.

0: zvláštní, milý pane, že všecko, co na světě opravdu za něco stojí, nazývají lidé ďábelským pokušením. Ženy, lásku, víno.
1: Ale divadlo?
0: Je pokušení, můj drahý příteli.
1: Nejsem váš drahý přítel.
0: Když mluvím o divadle, je každý mým drahým přítelem. Chcete vědět, jaké je to pokušení, žalabére? Když namáčím prst,

0: To byla scéna z hudební veselohry Komediant, kterou pro mne před léty napsal František Kožík a zhudebnil Julius Kalaš. Hrál jsem Komedianta hrozně rád a denně jsem se těšil na představení, protože bylo vyznáním lásky k divadlu od první až do posledního výstupu. Dneska možná už nezní tak přesvědčivě, když nová doba dala světu rozhlas, zvukový film i televizi. Herec má jiné možnosti než divadlo. A přece pro herce není krásnější pocit na přímý styk s obecenstvem, a to je možno jenom a jenom na divadle, které bude žít, i když obrazovky budou desetkrát tak veliké a rádio si bude sebou nosit každý jako pouzdro na cigarety. Po celou svou divadelní činnost jsem byl šťastný, když se mi podařilo, že se lidé v divadle usmívali a když byli při představeních, ve kterých jsem hrál, v dobré náladě. Dnes, když mě průvodčí v tramvaji štípne lístek a řekne při vzpomínce na nějaký příjemný večer, který jsme spolu strávili, ovšem bez mého vědomí, to jsme se s manželkou nasmáli, když zas něco bude, je to pro mě jako kdybych dostal metál. To se ví, že jako mnoho a mnoho mladých lidí jsem toužil po divadle už od školních let. Jako kluci jsme hrávali divadlo po dvorcích na Žižkově v okolí Komenského náměstí a Harantovy ulice. Hráli jsme ovšem své vlastní hry. Nevím, jestli to bylo zábavné, ale naše malé obecenstvo se bavilo značně a dospělí se usmívali. Ustrojeni v různých hadrech, které jsme doma u příbuzných sehnali, předváděli jsme hříčky, ke kterým jsme neměli text, a jen jsme si řekli, o čem asi budeme hrát. No a pak v junáckém věku jsem se dostal také k divadlu Ochotnickému. Řemeslnická beseda v Praze 1 v Karlově ulici, to bylo moje Eldorádo. A strýc Miloš byl hercem v Národním divadle a chodil jsem na galérku nadšeně obdivovat činohru, operu i balet. Ale můj drahý táta, jak si moje touhy nezdílel, a šel jsem do učení, do hezkého učení. Jsem původním povoláním sazeč písma, typograf. Také můj první učitel, herec a režisér Karel Žalenský, jehož dramatickou školu jsem vychodil, byl z téhož oboru, a Saša Rašilov, který mi poradil, abych nechal kabaretu a šel k divadlu, byl také bývalý typograf. Ale začalo to takhle. Z tiskárny jsem už docházel popěvovat písničky do lidové zpěvní síně u Labutě na Poříčí. To tam ovšem nestál ještě ten palác s neonovou otáčející se labutí. Byl to patrový barák a dole ve sklepě byla ta zpěvní síně. Naproti, kde dneska sídlí D34, byla konkurence, kabaret u Rozvařilů. Direktor Karel Samec tu mohutným baritonem pěl vlastenecké písně, hráli se tu aktovky a zpívali šanzóny, které nám ovšem direktor přiděloval. A já jsem si tam přinesl jeden byl z repertoáru Červené sedmi, a ředitel dlouho uvažoval, nežli mi dovolil, aby ho směl přednést. Byla to balinková písnička starého vzpomínajícího učitele, který stojí před školou, kde kvetou kaštany.
1: Když rudě zkvetly naše kaštany, se zlatem zářivým ve skvostných květech, my stáli všichni v řadách před školou, hoši a dívky, ve stejných létech já praporečník tenkrát byl a lehonce se zarazil. Když prapor v ruce přišla ke mně a na můj pozdrav kývla jemně dívka z říše víl. Krk bělonký a něžná ramena se zlatem zářivým na skvostné hlavě, na bílých šatech s tušku červenou. Stála zde krásná, v průvodu v slávě, náš zrak se střetl a já se chvěl, jak zmámený jsem dále šel. Ty její oči žáru plny a zlatých vlasů jemné vlny, rád jsem tolik měl. A teď, když zkvetou naše kaštany, se zlatem zářivým ve skvostných květech, já stojím sám a smuten před školou, a vzpomínám si o zašlých létech.

0: Vidím její vlas a červenou pásku a vzpomínám si na první lásku, jak jsem zmámen stál. A ještě to umím z paměti. A jak jsem se už předem zmínil, byl to Saša Rašilov, který se na mě přišel jednou do labutě podívat. Byl štíhlým, tanečním a zpěvním komikem v karlínském varieté, kde se tehdy provozovalo zajímavé divadlo. Polovina programu byl bohatý varietní pořad a ve druhé polovině se hrála velká jednoaktová opereta v nejlepším obsazení. Přihlásil mě ke zkoušce do sboru, dopadlo to dobře, a to byla první divadelní prkna, na kterých jsem stál. Měl jsem v kapse výuční list a vysvědčení ze čtyřleté školy typografické s poznámkou byl na konci školního roku odměněn. No, tenkrát se dostávaly stříbrné hodinky. To byla totiž tatínková podmínka. Výuční list, dobré vysvědčení a pak teprve divadlo. Dlouho jsem ale v Karlíně pobyl. Karel Želenský si mě vzal do Žižkovského divadla deklarace. Teď je tam biograf, který umělecky vedl. A tam jsem si ve výborném souboru zahrál řadu krásných činoherních rolí. A hráli jsme tam i operety. V jedné z nich mě viděl vyslanec ředitel Ostravského divadla Antonín Rašvar. Pozval mě k jednání do hotelu na Václavském náměstí. Ustrojil jsem se, jak jsem nejlíp mohla. Rašvar začal. No, tak nový, viděl jsem vás a ne, že by to už něco bylo, ale vy potřebujete role. A zpívat vás bude učit Peršlová Kurcová, ta je u nás v Ostravě. A víte, kdo u nás režíruje operetu? Branald. Víte, kde to Richard Branald? Nevíte, tak nemluvte. Já jsem ovšem ani nemukal. A vaše první role bude Bolu do polské krve. No tak co říkáte? Protože jsem pořád mlčel, slíbil mi vysoké boty, já nosil do posavat jenom kopny, pak lakýrky polobotky a fialovou vestu. Ještě ji mám, teď se to zase nosí. Tak kolik byste chtěl, uhodil na mě Drašar. Řekni mu o 20 míň, než máš, šeptalo mi něco. Dostaneš role, holinky, lakýrky, vestu. Musíš mu něco slevit. Měl jsem něco ke 200. Ale řekl jsem, no to víte, pane řediteli, já tady žiju u rodičů a ta Ostrava je tak daleko, tenkrát opravdu byla. Tak já nevím. Tak víte, co povídá Drašar? Dám vám 600. Zatočila se mi hlava a po chvílce ticha jsem řekl 650. Za míň nemůžu. No tak jsem dostal smlouvu, ovšem jako operetní tenor, milovník v činohře, s povinností zpívat některé bufopartie v operách a dle potřeby v baletu. A v Ostravě se skutečně setkávám s vynikajícím režisérem a hercem Richardem Branaldem. A poněvadž byla každý 14 dní premiéra, zkušenosti, které jsem v Černé matičce získal, byly k nezaplacení. Vzpomínám si, že jsem jako mladý kluk hrál v Hamletu prvního herce, když u nás hostoval Vojan. Po představení mi řekl, dobře si to dělal, hochu. A směl jsem si s ním zahrát v kavárně šachy. A to bylo tenkrát pro každého vyznamenání. No a po Ostravě Brno, Brno, Brno. 16 let jsem tam pracoval. Staré divadlo na rohu ve Vrží, kdyby ještě stálo, by mohlo vyprávět. A naproti hospůdka u Kálů, kde jsme se denně scházeli, a po ní v akademické kavárně. Činohra, opereta, hudebníci, malíři, sochaři, i operní zpěváci přicházeli, architekti a redaktoři. To byla jedna rodina, která si navzájem radila, pomáhala, společně se veselila i truchlila. Neříkalo se tomu ještě kolektiv, ale drželi jsme pohromadě. A jednoho dne jsem se rozloučil s Brnem, na které mám nejhezčí divadelní i osobní vzpomínky. Po 17 letech na Moravě se vracím do Čech, do Prahy. Začínám tady v nejmenším pražském divadle na Václavském náměstí hrát hudební veselohry.
1: Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám najít si novou Eloízu. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal a podle něj mám typ. Nač růž na tváře, ondulace vlasů, barvičky na ženskou krásu. Příroda kreslí vše nejlíp. Dívenka, kterou mám rád, neumí koketovat, nezná líčidla a nezná masáže. A když jí snad něco mrzí, nepláče barevné slzy, ví, že úsměvem dnes více dokáže. Nelepí si řasy, nerve obočí, neužívá atropínu do očí. Na co chuť má jí a pije, nepočítá kalorie a neví, co je nervóza a splín. Její formy poznáš v mžiku, že netrpí na plastiku a netuší, co je parafín. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám nahý.
0: To je hlavní poběh z Maršánovy Veselohry Krejčí na zámku. Mám na ní veselou vzpomínku. Přes měsíc jsem se chodil k jednomu mistru Krejčímu učit. Musel jsem totiž na scéně své partnerce utrhnout rukáv a límec u jezdeckého kabátku a zase to znovu a líp našpendlit. A poněvadž to bylo na hudbu, nesměl jsem se opozdit ani o vteřinu. Měl jsem z toho výkonu daleko větší trému než celé role, ale ku podivu to vždycky dopadlo dobře. Nesmí.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: V 80. letech k hereckým vyprávěním přidal to své občas i Miloš Kopecký. Ale pozor, v obrácené roli, totiž jako průvodce a tazatel, který tak po svém představil hned několik svých kolegů. Jedním z nich byl taky herec, především tedy komik, kterého si budete pamatovat pro jeho výrazný obličej, charakteristický hlas. A na filmovém plátně nebo v televizi si ho, myslím, prostě nemůžete nevšimnout nebo si ho, nedej bože, s někým splést.
2: Karel F. Člověk, se kterým se známe 41 let. Mně s ním vždycky bylo strašně dobře. Vždycky jsem s ním měl pocit čehosi spolehlivého, nezáludného. A kromě toho, což je vlastně ještě důležitější, mně se vždycky líbil při práci, na jevišti, před kamerami, všude. A ten chlapík, ten čertův chlapík, je to vlastně herec, autor textů, skladatel, scenarista a v současné chvíli je autorem životopisné knížky, vlastní biografie, a já nepochybuji o tom, že si ji najde mnoho čtenářů. Ta knížka se jmenuje Ve znamení náhody. No, ale co bych dlouho povídal, všechno hlavně zajímavé nám poví přece a nejlépe, když ho k tomu tedy obratně donutíme, já se o to pokusím, všechno nám poví Karel Efa sám. Ahoj, Karle, nazdar.
3: Ahoj.
2: Můžu si sednout u tebe?
3: Jo, sedni si, Miloši, no, jsem rád, že tě vidím.
2: Jo, já jsem taky rád, že mě vidíš, to znamená, že jsem totiž, víš, že existuju, no. Víš, Karle, ač jsme oba velice různí, a možná, že to nás právě k sobě přitahuje, tak něco máme společného, myslím osudu, jako myslím, jako hereckým. Domnívám se, že to tak je, tak kdyby ne, tak protestuj. Já si myslím, že máme společného to, že i ty, i já jsme byli v očích mnoha režisérů, jak si podvědomně zařazeni do určitého jako prostředí. Oni jsou takový a takovým typem. Efa je takový, ten je takový. No, a když se potřebuje ten typ, tak ho máme jako typ. Že seš herec, to mnohdy oni přehlédli nebo si toho nevšimli. Že ke škodě jejich, ale bohužel ke škodě taky naší, protože čas letí a při jejich omylech je taky člověk krásně zestárne. Co si budeme povídat? Je to tak nebo ne?
4: No je, tak já to vrátím dost řadu let teda zpátky, když šel po nábřeží u Vltavy slavný básník Vítězslav Nezval a na téma, zda mohu hrát či nemohu hrát kardinála Richelieu, se bavil s Vladimírem Rážem. Já jsem tehdy s Vláďou obýval velice slavnou šatnou v Karlíně v divadle. Jak víš, jistě hrál v té době on D'Artagnana, že jo? No, potom jako ministři jsme si sedli a byla o tom porada. No tak já jsem ho ubezpečil, že teda pokud by se někdo zasmál, tak pouze jenom jednou, až mě uvidějí. A to naposled. Víš? Protože herec, divák s tebou nesmí točit. Ty musíš točit klíčem. To je v tvé moci. Ale zajímavé je, že to je neuvěřitelný. Já jsem těch vážných rolí zahrál minimálně, ale nevím, kde se vzal, stále o tom přemýšlím, takový nějaký rozvážný klid, který jsem cítil. Možná třeba dědáčka ve hře Lumpacius Vagabundus, kde jsem zpíval nádhernou dlouhou píseň o Lotince, role se jmenovala Dědáček. Tehdy hrál s námi král komiků Vlasta Burian, to nesmíme zapomenout. A já jsem tam v těch rolích, víš, porád o tom přemýšlím, já jsem na to, myslím, přišel, že totiž se mi tam nevluzoval, nevnucoval onen otazník, který my známe velmi dobře, neboť jsme točili řadu komedií spolufilmových, zda se budou lidi smát nebo nebudou.
2: Ano.
4: Tam jsem byl toho zbaven.
2: Ano, to je úleva, že? To je úleva pro někoho, kdo stále musí,
4: a
2: jako je puncovaný
4: se
2: komik,
4: divili, opuncovaný. Říkali, já čet noviny, já žasnul, teď on mi chodili gratulovat, jo. A já se tak díval a teď jsem si říkal, kde se vzal ten klid ve mně, víš? No potom, jak ty dobře říkáš, bohužel jsme pěstováni v těch škatulích, kdy je to asi z pohodlí režiséru, já jiný nemůžu na ten důvod přijít. Mým snem by třeba bylo zahrát si, tak říkají, obyčejného normálního člověka, To znamená, když se, dejme tomu, obsazuje dělník, no tak se veme teda typ, že tak říkajíc normální, nebo je to nějaký mužný krasavec, který se dívkám líbí, ale když se dobře rozhlídneš po Václavském náměstí nebo v hospůdce,
3: máš ukázat, každý jsme jiný.
4: Ano. Jo, mně třeba Švédové dost připadají stejní, mají ty světlé vlasy, Taliáni, ty jsou většinou černí, že jo, ale naši lidé, víš, jsou různorodí, jako naše řeky, louky, lesy, háje, ano, a proto si myslím, že i co já, takových různých typů zajímavých jsou tisíce. Ano, a ty mají stejné problémy.
2: Ano, stejné jako osoby, jistě.
4: Dejme tomu, jistě. Tak říkajíc, ano. Normální typ dělníka, jako, jak by řekl režisér, nebo asistent.

0: A když chybí ta čtvrtá, i to se může stát. Hlavou mi stále vrtá, proč dál bych neměl hrát. Když třetí struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se dvěma poradí. Když další strunu vezme jas, ne že bych vám to přál, nevěžte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál. A až vám na kytaře nezbude vůbec nic, nechmuřte proto tváře, zpívejte z plných plic.
1: Když poslouchám ty tvoje písničky, tak mně se na nich vůbec nejvíc líbí jejich nefalšovanost, upřímnost a taková autenticita. Je na nich prostě znát, že jsou psány pro vlastní potěšení, že nemají žádné aspirace, na nic netváří a přitom jsou dobrý. A je to nádherný. Vidím nás dva na plovárně na Žofíně, tam jsme chodili se koupat a plavat a v té době si hrál v divadle státního, oprav mě si, že říkám nesmysly, v divadle státního filmu si hrál v 11. přikázání.
2: Ano.
1: V Radokově režii.
2: Detektiva Střelu.
1: Ano, lupiči, to jsou hoši roztomilí. Jak mě viděj v ulici, tak se necílí. Prach a broky, pistole, nosím do každého boje. Zkrátka, jak se řekne volovo, to je určitě moje.
2: Že to znáš, to mě skoro dojala. Moji ženu tam hrála Elišbětu Vaňovsovou, Ljuba Hermanová.
1: Jo.
2: A byly to v podstatě základy Laterny magiky, ano. Neboť sem z jeviště střílel lupiče, kteří pádili po plátně.
1: Ano. Zdánlivě odmíhám, no. Ale jenom zdánlivě. Já na tebe vypálím otázku. Co považuješ za štěstí?
2: Když je druhý šťastný.
1: Děkuju. Karle, dostáváš dopisy jistě, že od diváků,
2: jo.
1: Tady příjemné, tady lichotivé, zase třeba nepříjemné, to jako každý. Píšeš rád dopisy a dostáváš dopisy a pověs mi se o tom, tak o to, takovým tom styku na dálku s lidmi.
2: No tak víme, že jsou tři druhy herců, že jedni nepíšou vůbec, neodpovědí, druhý odpovídají, když je tam známka a třetí píšou zpět, i když tam známka není. Tak já patřím k tomu třetímu druhu. Čímž neříkám, že by vážený posluchač nemohl známku přiložit.
1: Jsi lišák. Lišák seš.
2: No ale velmi rád píšu. Odpovídám na ty dopisy a neformálně, víš, jako děkuju vám, že mi fandíte. Já se tak trošku i trénuju, víš, víceméně v tom. Já jsem nedávno četl vynikající fejeton o tom, že si lidé málo píší, že je to svět století zblázněný rychlostí.
1: Telefonu, ne dopisu.
2: Všechno se telefonem vyřídí.
1: Ano, stručně rychle.
2: Ano, prosím vás, já pospíchám, tohle řekne dvě věty, zase letí tam, běží tamhle. A přece jenom u toho dopisu někde najdu trochu klidu a zároveň, jelikož začíná vlaškovat se psaním, tak tam jsem rád, když se chytím nějakého tématu a píšu rád.
1: Podívej se, teď máš příležitost svým posluchačům a mnoha svým ctitelům říct nějaké poselství nebo něco, co bys jim chtěl vzkázat, něco, co má nějakou obecnou platnost. Co to bude?
2: Mně se ty takové věci nejdůležitější v životě vždycky objasnili v nemocnici. Já jsem prodělal jednak válku jako vojáček. A potom jsem byl na třech těžkých operacích a tam totiž v té nemocnici, tam se ti všechno objeví v takový svý nahotě, kdy potrhy, falše, to všechno jde nějak do háje a začínáš vidět věci podstatné. To znamená, v takových chvílích vítáš třeba i mouchu na okně. Víš? A dostáváš se k tomu, že zjišťuješ, jak někdy velmi rádi kritizujeme. Nelíbí se nám to, nebo tamto, či ono. A kladné věci bereme úplně jako samozřejmost. Víš?
1: Karle,

musíme se rozloučit. Já na závěr něco bych měl říci a já si myslím, že nejlépe učiním, když budu citovat doktora Františka Kožíka, který napsal předmluvu k té knížce a na závěr napsal toto. Čas letí a knihy ubývá. A když obrátíte poslední stránku, máte pocit, že jste strávili hezkou chvíli s přítelem, který toho mnoho zažil, dovedl zůstat skromný a svůj a chce se s vámi o bohatství svých zážitků rozdělit. A tak mu za to zatleskejme. Já, Karle, já s tím začínám.

Někdo si ve tmě hvízdá a já chci spát. Ach, pro Pětran, kdo to tu hvízdá, když já mám oči zavřené.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě do třetice z hereckých vzpomínek, ale zase trochu jinak. Jiřího Sobáka jsme v Divadle pro vaše uši v průběhu času měli už několikrát a v různých rolích. Tentokrát ovšem, troufám si tvrdit, ho uslyšíte skutečně tak, jak ho asi neznáte. V citlivé osobní výpovědi o životě, o divadle, ale tak nějak jinak. I když s chytrým humorem a dávkou sarkazmu, přece jen tentokrát na trochu vážnější notu. Tak dobré dny ve zdraví a zase někdy naslyšenou.
2: Hlas Jiřího Sobáka zdaleka nezní tolikrát éterem jako hlas některých jiných herců. Přesto je zasloužilý umělec Jiří Sobák velice dobře znám našim posluchačům jako herec divadelní a zejména filmový. Připomeňme si z poslední doby jeho tvář i výborný herecký výkon z filmu Světáci, Zabil jsem Einsteina, pánové, Na kolejích čeká vrah a tak dál. Když jsme zajeli za Jiřím Sobákem do jeho letenského bytu, našli jsme ho skloněného nad scénářem dalšího filmu, který pod názvem Kdo chce zabít krále natáčí režisér Václav Vorlíček. A protože právě díky filmu je Jiří Sobák nesmírně populární mezi lidem obecným, zeptali jsme se ho především, co říká té své popularitě, která ho provází na každém kroku a mnohdy jistě nepříjemně.
3: No, popularita, to je takové ošidné slovíčko, víte? Pod ním si totiž divák i ten populární představuje něco jiného. A já vám řeknu, že popularita se může stát pro člověka mladého velkou brzdou, víte? Protože mladý člověk, když podlehne takové popularitě a okouzlí sám sebe svojí prací momentální, tak to znamená, to může znamenat stagnaci a konec. Vůbec umělec, jakmile okouzlí sám sebe, tak stagnuje. No tak mě bylo v prosinci 50, takže mám jaksi ješitnost tím pádem dost otupělou. A slovo popularita to už jako mě nějak zvlášť ohrozit nemůže.
2: Kdyby to tak bylo, jestli dovolíte, řekněme, před 10 nebo 20 lety, to by jistě bylo jiné, že?
3: No, to si nejsem jist, protože být populární před takovými 20 lety jako dneska, no nemůžu přesně říct, jaký by to mělo na mě vliv, víte, ale určitě by to jistě nebylo v pořádku, protože lidi mají takovou zvláštní vlastnost. Kdykoliv se objeví někde nějaká populární osobnost, tak se snaží jí ukázat z té lepší stránky. No a tím pádem ztrácejí pravdivost, přirozenost a znemožňují prakticky jakýkoliv pohled do jejich skutečných problémů a skutečných citů, prostě do jejich skutečné povahy. Ovšem jsou geniální umělci, kteří dovedou vyrůst přímo od stolu. Jsou takový. Ovšem já nejsem jeden z nich, já jsem jenom taková malá včelička, která si musí za každým tím svým kvítečkem doletět. Já si vzpomínám jeden kamarád, když si před lety mi jednou řekl, že jsem takový, jak on to tenkrát řekl, že jsem takový umělecký drvoštěp. Já nevím, jestli mě chtěl rozlobit, ale dneska mu dávám zcela za pravdu. Víte, já mám rád, když mi lidi dávají najevo pocit příslušnosti. Ať je to kdekoliv, rozumíte? No to je ovšem tedy příslušnosti takové, která není zkreslovaná ani výjimečností, ani křečovitým podceňováním. Já třeba, když si sedím v restauraci a někdo si ke mně přisedne, že jo, obědváme společně a řekne třeba místo toho stereotypního na čem, prosím vás, mistře, pracujete, místo toho řekne třeba, tak se mi zdá, že máte masnou sklenici, tak se vám úplně v sedmým nebím. To úplně zaplesá, víte? Já, ať dělám na plátně, na jevišti, nebo na televizní obrazovce jakýkoliv dojem, tak můžu říct, jsem v podstatě člověk dost plachý. Já radši spíš poslouchám. A já jsem neskonale vděčný, když narazím na nějakého zručného řečníka, který ode mě odvede pozornost a dokáže pobavit společnost sám. Víte, celou společnost, myslím, i mě. Možná tedy nejtragičtější skutečnosti jsou takové zjevy, s nimi si někdy ani sám dost dobře nevím rady, víte. Třeba příklad, ve společnosti dejme tomu třeba 100 lidí, o kterých vím, že mě mají rádi a že se jim moje práce líbí. No tak ti se na mě plaše usmějí a nechají mě na pokoj. Já bych lhal, kdybych říkal, že mi to nedělá dobře. To. No,
2: jistě, to je vlastně taková prověrka vaší práce. Je to tak?
3: No ovšem, dá se to tak říct, že jo. Ono, nakonec, já to říkám jenom za svou osobu, tady nemusí to být nějakým vodítkem, ale mě stačí, když po premiéře přejdu od můstku k muzeu, abych tak měl pocit, jestli jsem tu premiéru vyhrál nebo prohrál. To už tak vidím na těch pohledech a na těch lidech, že jo, to už tak vycítím. Jo, abych se vrátil tam k tomu, co jsem říkal, tak mezi tou stovkou lidí, víte, však stačí tři, co si to chtějí vždycky se mnou z nějakých záhadných důvodů rozdat. No prosím, tedy jsem k službám, pokud chtějí zkoušet tedy regulérní ostrov tip, že jo. Ale oni obyčejně tedy nebývají vtipní. Oni bohužel bývají neomalení a potom, jak si když dojde k ostřejší výměně názoru, tak pro mě, já mám ten dojem, že i pro většina kulturních pracovníků nezbývá nic, než rychlý odchod.
2: Když mluvíme o té výměně názoru, tak o vás se taky říká, že se nesnášíte z režiséry. Mohl byste nám o tom něco říct?
3: To prosím není pravda. Skutečné režiséry naopak vyhledávám a oni vyhledávají mě z jednoduchého důvodu, protože se totiž potřebujeme. No, tedy jiná otázka, jako třeba, když někdo nosí bílý plášť, nemusí být ještě doktor. Jo. A také, když někdo sedí za režijním stolkem, tak to nemusí být zrovna režisér. A proti zásahům takových režisérů do mé práce se pochopitelně bráním. Se musím bránit, že? Na tohle moje stanovisko mi jistě stálo hodně ztracených let na jevišti, hodně osobních nepřátelství i hodně peněz. Víte, já pokládám za největší nebezpečí v umění netalentované teoretiky. A na druhé straně je podle mého soudu skutečný režisér něco jako slunce, kolem kterého se všechno otáčí, ale ono nespaluje, ale naopak nabíjí optimismem a vírou v dílo, na kterém právě pracujeme, že? Udržuje herce v dobré náladě a dělá prostor pro jejich práci.
2: Pokud vím, tak vy jste velice rád pracoval pod režijním vedením národního umělce Martina Friče, že?
3: No, Martin Frič, to, o tom už jsem se namluvil velice mnoho, to byl takový můj bůh. A já vám řeknu ještě dnes, když mám nějaké problémy, tak si vždycky tak představuju, co by mi asi na to Mak řekl. Ale o něm jsem nechtěl dneska mluvit, já bych se chtěl spíš zmínit o režiséru, s kterým jsem neměl možnost nikdy pracovat, který je velice mladý a který mě zaujal při jednom setkání svojí ohromnou takovou psychologickou zdatností, já bych to tak řekl. On je prostě podobného rodu jako lidi, o kterých tady hovořím. Je to filmový režisér Jiří Menzel, mladý muž s nesmírnou citlivostí a s psychologickou vyspělostí, víte, takovou, že by mu ji mohl závidět leckterý starší režisér. Přes svůj mladý věk se nežene jenom za kariérou, ale dokáže se ve svých dílech zastávat mravních hodnot i hodnot uměleckých a tím pochopitelně i všelidských problémů. Já se velice těším na jeho další práce, a se mnou jistě řada ostatních.
2: Poslyšte, práce divadelního, filmového, rozhlasového a televizního herce je nesporně prací nesmírně odpovědnou, vážnou, ale přece jenom se během ní najde vždycky aspoň nějaké to zrníčko humoru. No vy máte jistě ze své práce mnoho humorných vzpomínek.
3: Víte, já myslím, že by mě neměl divák znát jen z té stránky, jak je zvyklý. No, by to totiž nebylo upřímné. Já se domnívám, že tento pořad má sloužit především k hlubšímu poznání toho, s ním se tyto chvilky, jak se to jmenuje, chvilky za kulisami, nebo tak nějak, že jo, dělají. Víte, taková zavedená sériová výroba tohoto druhu rozhovoru na téma, jako třeba koupete se rád bez plavek, nebo hraje se vám líp na lačno, nebo na jedenej, no to snad na tělech do těch rozhovorů nepatří. Já to, i když snad, jo, já nevím, prostě já to nemám rád.
2: Máte pravdu. Ale já si vzpomínám, že jste jednou vyprávěl o metodě, jak předcházet nachlazením a chřipkovým onemocněním. No a já myslím, že teď je zrovna ta nejvhodnější doba zimních plískanic, které jsou předzvěstí chřipek, takže byste v závěru našeho pořadu mohl posluchačům tuto metodu doporučit.
3: No, víte, oni tak trošku, někteří kolegové a známí mě mají za hypochondra, ale máloplatný, já s tím mám výsledky. Já nechci nikomu vnucovat svoje jako teorie, ale já, když jsem ještě vzpomínám, byl u Hradského divadla, kde jsme si nemohli dovolit nějaké marodění, protože záskoky nebyly, alternace taky odpadala, pracovní nasazení bylo naprosto pro celý soubor, že? Takže já jsem to řešil tím způsobem, že když jsem cítil nějaký příznak chřipky, nebo tak jsem dělal hodinový usilovný pochod v ranních hodinách, tak ráno v 6 jsem vstál a do těch 7 jsem prudce pochodoval. Vrátil jsem se vždycky jako tele, úplně rudý, prokrvený. No pochopitelně tím pádem infekce se dala na ústup. Měli ze mě legraci, myslím, že i dneska, ale já si nejsem jistý, si mě tajně někdo nenapodoboval.
2: Takže vy to dneska děláte dál?
3: Jo, ano, podobnou metodu. Ovšem tedy nedělám ty pochody, já spíš jako na chatě lyžují, no lyžují, já spíš chodím na lyžích a sem tam upadnu. Já tam mám dokonce lidi, kteří tvrdí, že prý dokážu upadnout na místě, kde desetiletí nikdo neupad. No taky samozřejmě se občas rozhodnu sjet nějaký ten kopeček, to lezu nahoru, takovou samozřejmostí, víte, abych tak trošku ten děs, který se mě zmocňuje, si sám před sebou zamaskoval, no a při pohledu dolů si začnu uvědomovat svůj věk. Ale zase to vymlouvám, říkám si, neblázni, si 2 metry velký, to znamená, že to vidíš o 2 metry z větší výšky, nebude to tak hrozný. Je to takový boj, abych tak řekl, odcházející mládí ze stáří. Nakonec to mládí zvítězí, tak si ještě ten postroj tak porovnám, mrknu, si někde nečíhá horníček, já ho mám rád, ale jsou situace, kdy by mi jako vyloženě vadil. No a pak jezdím, až se ukáže tráva, tak potom změním trasu. No, to je tak k tomu sportování. No, pravda, já tedy mimo lyžování taky jezdím na bruslích. Už jsem začínal na Štvanici se učit, tam je to brlení takový kolem kluziště, takže já zastavovat nemůžu. Já jsem se vždycky zastavil tím, že jsem upadl tam na to brlení. A vždycky jsem si říkal, stala se mi jednou taková zajímavá věc, vždycky jsem si říkal, počítej s tím, že za hodinu aspoň jednou sebou musíš praštit. A nestalo se mi to ani jednou, akorát když jsem přijížděl ze Štvanice na dvůr a dával jsem auták do garáže, fláknul jsem sebou na dvoře na tom kanálku zmrzlým.
2: No to se stává dost často, že v zimě. Ale já věřím, že vás tohle to už nepotká ani na jevišti, že vám neujede paměť v kterémkoliv představení. To vám přeju za sebe i za posluchače ze srdce a děkuji vám za rozhovor. Dobrou noc.
3: Dobrou noc a zase někdy na shledanou.

0: psal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Jaké máme dnes téma? Věci, které nestárnou. Dnes se věci často mění za nové ještě dřív, než ty staré doslouží. V našich domácnostech ale mnohdy najdeme předměty, které s námi žijí 20, 30, 50 let, někdy dokonce několik generací. Může to být starý hrnec, nábytek, hodiny, rádio, šicí stroj, nádobí nebo obyčejný kuchyňský pomocník. Některé věci si necháváme proto, že stále dobře slouží. Jiné proto, že se k nim vážou vzpomínky a za nic na světě bychom je nevyhodili. Co vám doma vydrželo nejdéle a kolik let už danou věc používáte? Zdědili jste něco po prarodičích, rodičích, kamarádech, co vám dodnes dobře slouží? Máte doma předmět, který už pamatuje několik generací vaší rodiny? Máte doma předmět, který jste si koupili za svou první výplatu? Volejte zlínské studio 731 800 900, volejte Jarku Barbuříkovou, napište na rozhlas CZ/linka, vaše zpráva se zobrazí pod textem, pod tématem dnešní noční linky, anebo využijte e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer, začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, přesně tak. To je to telefonní číslo, které můžete vytáčet, abyste se dostali k nám do vysílání Českého rozhlasu, do pořadu Noční linka. Nicméně toto telefonní číslo slouží pouze pro telefonáty. SMS nepřijímá. Textové zprávy ve formě SMS tento náš telefonní přijímač nepřijímá. Takže nepište, pokud chcete napsat textovou zprávu, využijte rozhlas.cz/linka, naše webovou stránku. Paní Nora teď využila náš telefon. Zdravíme vás do Frenštátu.
2: Dobrý večer, dobrou noc, já taky všechny zdravím.
1: Věci, které nestárnou, dnešní téma. Téma i pro vás.
2: Ano, ano. Dobře jste to řekla. Věci, které nestárnou. Bože, to je takový paradox, to je zajímavé. Ty věci nestárnou a my na něco jsme zvyklí, my totiž stárneme. No, já to vím přesně podle sebe, protože já žiju stále v domě, ve kterém jsem se narodila. Přímo tady v tomto domě, v sousední pokoji jsem se narodila. Mm-hmm. Takže pro mě je to všechno tak známe, protože celá léta od roku 1941, kdy žiju a bydlím tady v tomto domě, tak je pochopitelné, že ty věci mě obklopují, když se něco během těch desetiletí obměnilo, ale spousta věcí zůstává. Tady telefonuju z místnosti, která víceméně sloužila, dalo by se říct, jako obývací pokoj, ale u nás se vždycky nazývá jídelna, protože máme tady uprostřed velký jídelní stůl, který se dá ještě i rozložit. Ten, protože dům byl postavený v roce 1936, takže nábytek některý je ještě ze starší doby, protože ho měla stařenka ještě předtím v tom uplynulém období. Takže i ten jídelní stůl, i ty židle jsou tady stále stejné. I knihovna, která je ještě z období první republiky a zrovna tak příborník velký, kde dole jsou umístěné podnosy a servisy jídelní. Je tam taky krásný servis, který jsme používali vždycky jenom na Vánoce. Takže jsem na to takhle zvyklá. Něco se v průběhu let obměnilo. Ale jak pozoruju, některé věci potřebovaly třeba něco opravit, něco se muselo třeba zpřetřít, přelakovat a podobně, ale v podstatě to takhle zůstává. Dokonce i v kuchyni, tu jsme renovovali asi před 14 roky, tak tam jsem si taky ale z nádobí, protože jsem musela probrat veškeré nádobí, které si tady nechám a které nebudeme eventuálně potřebovat, podle toho, jak se aktuálně potřebovalo. Ale nechala jsem si tam dva ploché talíře z takového hrubšího porcelánu. Ale můžu vám říct, že kdykoliv si prostírám sama pro sebe, že si to jídlo naservíruju na ten talíř, který pamatuju od dob svého dětství. Když jsem tady společně s někým z rodiny, tak si to naservírujeme třeba na některý novější servis. Ale jinak používám ten starý a vždycky se mě vybaví to, jak jsme tady u toho jídelního stolu, moji prarodiče, rodiče a můj bratr, všech šest, jak nás tady sedělo. A tak to mám stále před očima, jak uprostřed stolu byla mísa na polévku, jak se potom servírovalo druhé jídlo a jak jsme takhle společně jedli. Často i společně večeřeli a často jsme tady vlastně i snídali. A pak jsou tu takové různé drobnosti, což si ani neuvědomuju, jak jsou staré, ale já tady s nimi žiju, takže mám pocit. Asi potom taky nestárnu, když ty věci nestárnou, protože já je pořád vidím tak, jak jsem na ně byla zvyklá kdysi, v dobách svého dětství, v dobách svého mládí, i potom, jak jsem tady dál mohla prožívat svůj život.
1: Pořizujete si někdy vůbec nové věci, nebo se vždycky snažíte nejprve opravit a zachránit ty původní?
2: Jakdy? Měli jsme v kuchyni taky za jídelním stolem, Ale tam jsme pravidelně nejedli, to se odbývalo naše pravidelné jídla v té jídelně, tak tam jsme měli lavici. A ta potřebovala jenom něco opravit a potřebovala nový nátěr a máme ji v domě stále, takže ta s náma žije taky.
1: A paní Noro, zajímají se o tyto rodinné poklady i vaše děti a vnoučata? Předáváte jim příběhy, které se k ním vážou, nebo nějakým jiným vašim blízkým, třeba z vaší rodiny, jestli jste měla sourozence, tak jejich děti?
2: Takový polštářek. A na té pravidelně sedím, když na Štědrý večer smažím kapří řízky. Tak si vždycky sednu ke sporáku, protože vždycky už to mám tak načasované, jak dlouho potřebuji, než obrátím ten řízek, aby se mě pěkně usmažil. A sedím na téhle té židličce a tak si můžu vzpomínat, jak jsme kdysi se stařenkou nebo s maminkou, když jsme byli ještě všichni pohromadě v 50. letech, jak jsme smažili ty kapry a jak jsme slavívali Vánoce. To jsou takové maličkosti. A pak tam mám i jednu, to je taková židle polokřesílko, když jsme s maminkou měli takové vyšší nožky a ty nožky jsme trochu uřízli, takže je to takové pohodlné křesílko. Na to máme taky, nechali jsme si udělat čalounictví polštář, aby se na tom pohodlně sedělo. A můžu vám říct, kdykoliv někdo přišel do té naší kuchyně, vždycky si rád sedl tady do toho křesílka, protože bylo takové pohodlné.
1: Paní Noro, a mají tyto věci stejnou hodnotu i pro ostatní členy vaší široké rodiny?
2: Prosím?
1: Jestli mají tady tyto poklady, co máte doma, hodnotu i pro jiné členy vaší rozvětvené rodiny?
2: Určitě, určitě.
1: A vyprávíte třeba mladším generacím příběhy těch věcí? Zajímají se?
2: Zajímají se taky, ale oni prakticky, moje dcery, byly zvyklé, když tady vyrůstali, takže pochopitelně jsme o tom běžně jako mluvili, takže já jsem jim to nepotřebovala ani nějak vysvětlovat, jenom jsem třeba řekla, tahle pohovka, tyhle ty křesílka, ty už tady byly od mého narození, ty měla vlastně stařenka už předtím, akorát se muselo vyměnit už dvakrát nebo třikrát čalounění a potahy, což je pochopitelné, ale tak si na to zvykli, že ty věci žijou tady s náma pohromadě. Já třeba tady, já telefonuju z pevné linky a ten telefonní přístroj mám položený na stolečku, který jsme sice kupovali moji rodiče, myslím v 50. letech, ale jsem na něj zvykla tak, jako kdyby byl koupený dneska, protože on na svém tvaru prakticky nic nezměnil, nedá se říct, že to je módní výstřelek, to by ani nebylo nutné, ale je takový standardní a zapadá tady do toho ostatního. Takže je to tak pěkně skloubené, ale možná, že to je všecko proto, že už jsem na to takhle zvyká, ale nebrání třeba v kuchyni. Když jsme nechali si renovovat kuchyň, my jsme v kuchyně měli dveře do spíšky a do komory. A to byly posuvné dveře a ty potřebovali opravit, protože už byly ty pojezdy zcela vyšoupané, odřené, takže to v té kuchyni se dělalo nově. Takže sedne to všechno ale dohromady i s tím ostatním nábytkem. Pochopitelně kuchyň jsme kdysi už taky vyměnili. Měli jsme ještě starý kredenc, který měla stařenka. Potom v 70. letech byly ty plechové kuchyně, což mnozí znají. Vyráběla to továrna Norma ve Frýdlantě nad Ostravicí. A maminka potom pořád toužila, že by chtěla tuhletu kuchyň. A já jsem byla tak šťastná, když jsme teď dělali tu novou, že jsme se téhle plechové kuchyně zbavili.
1: Paní Noro, já vám musím moc poděkovat, je čas se rozloučit, ale jsem ráda, že jste otevřela dnešní téma právě vy, protože umíte krásně vyprávět a bylo o čem. Jde vidět, že máte doma spoustu nádherných věcí, nevím, jestli se tomu vůbec dá říkat věci, jsou to takové opravdu poklady, které nesou kus historie vaší rodiny a vzpomínky na maminku, babičku, další členy vaší rodiny, tak vám přejeme, ať vám všechny tyto dárečky v uvozovkách připomínají ještě dlouho krásné společné chvíle. Já vám děkuju za tu naši společnou chvíli a loučím se.
2: Já děkuju za vyslechnutí a kéž by mě to sloužilo taky, ještě dlouho to by si přála a tak to přeji i všem a dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince. Některé věci mají za sebou desítky let a přesto bychom je za nové nevyměnili. Právě o těchto věcech, které nestárnou, si dnes ve vysílání Českého rozhlasu povídáme. Teď to bude s kým? Zdravím vás. Kdo přichází na návštěvu?
1: Dobrý večer, to bylo na poslední chvíli, ale
0: pan
1: toto...
0: Olin z Kopřivnice, ano. Oline, vítejte a povídejte.
1: No tak, já to mám takový trochu složitější. Já vzhledem k tomu, já půjdu vypnout rádio, protože se slyším dvakrát, počkejte chvílečku.
0: Dobře, rádi počkáme.
1: Tak je vypnuto, půjdu do svého křesílka si sednout. Já to mám složitější v tom, že, jak se říká, kutil všeho druhu, nebo všech věcí, vím, co za každou věcí, kterou vidím, stojí práce a podobně. Mám rád staré věci, opravdu rád, protože vím, že v těch věcech je skrytý um těch lidí, kteří to dělali. Má to nějakou hodnotu, vypadá to krásně a věřím, že dovede to udělat radost ještě dlouho a dlouho a dlouho. To je první. Které věci mám rád, nebo které věci mi zůstaly z dětství nebo podobně. Mně bylo kolik 16-17 roků, to znamená to, že vizek 50 pryč, tatínek měl narozeniny. Já jsem nevěděl, co mu koupit, byl jsem tenkrát do Režnovy pod Radoštěm a v jednom obchůdku jsem viděl malé takové nástěné hodiny s kyvadlem. Tak jsem je koupil. Tatínek je tak dlouho šteloval, jsem mu vysvětlil, jakým způsobem se to šteluje, že když na tom kyvadelku, které má takovéto závažičko, bude ho posouvat dolů, tak to bude ten krok bude delší, potom když ho bude posouvat nahoru, tak to bude kratší. Mm-hmm. Takže on si to vyšteloval tak přesně, že to bylo na vteřinu, mu to šly ty hodiny. Potom, když teda odešel někam tam nahoru a ty hodiny zůstaly na stěně, tak jsem si je vzal a mám je dodnes. Mám je v dílně na stěně a když si vzpomenu, nebo když se na ně podívám, tak je natáhnu, protože to má takovéto kyvadlo, takovéto závaží. Natáhnu je, ťuknu to do toho kyvadelka a ono to tiká. Vzpomenu si na tatínka, na maminku, prostě na všechny, kteří byli tam dole na tom Moravském Slovácku. Takže je to taková drobnost, tenkrát to stalo 50 korun, 60, nevím přesně. Ale prostě mám to pořád a dělá mi to radost.
0: No to věřím, že když je natáhnete a znovu se rozjedou, tak je pro vás ten zvuk něčím naprosto výjimečný. Mně se moc i líbilo, byla to krásná myšlenka, když jste řekl, že na těch starých věcech není cena jenom to jejich stáří, ale také práce, ten úm a ten kus člověka, který za nimi zůstal.
1: Přesně.
0: To už dnes není, vidíte, Oline.
1: Ne, v dnešní době, já nevím, tak to je takový nějaký uspěchané, modernizované, všechno přes technologie, přes to, že to prostě někdo zadá na linku, jsou ty tiskárny, které dovedou vytisknout úplně všechno. Já to teda nechápu, jak je to možné, ale tak to je jejich věc, já se s tím vůbec nezabývám.
0: Ano, my se tady snažíme většinou nebýt negativní moderátoři, ale tady vám musím dát za pravdu, že toto kouzlo se už vytratilo, ale ne úplně, samozřejmě ještě jsou ti řemeslníci, kteří dělají tu práci postaru, poctivě, dobře a ještě teda mezi námi jsou takový zázrační umělci, ale ano, určitě ta doba už je na toto jiná. Tak to teda jsme zmínili hodiny, dobře.
1: Já bych to nazval, ty umělci bych nazval zlaté české ručičky. Ano, protože ty zlaté české ručičky opravdu jdou s tou minulostí a jsou schopné přenášet to, co bylo tenkrát.
0: A chcete mluvit ještě o nějakém dalším předmětu?
1: No ještě tatínek mi věnoval, nebo když jsem byl v těch študáckých letech, tak jsem se učil hrát na kytaru, naučil jsem se teda to praktiku do dneska s kamarádama, protože to je hudba, to je moje, to prostě musím rozdávat radost tímto způsobem s kamarádama, teda jsem někdy samostatně, to je jedno, ale věnoval mi takovou, je to vyřezávané z jednoho kusu dřeva, je to taková jakoby koule takovou s ručkou a to bylo používané jako rytmický nástroj. Dneska jsou takové ty různé tamboríny a podobně, ale to bylo takové, to bylo ze dřeva, do toho se klepalo takovým klacíkem. Má to krásný takový takový dutý zvuk, velice se to hodí do takových country písniček a podobně. To mám pořád mi to tady visí nad krbem, na trámu. Takže to je další vzpomínka na tatínka a já bych toho zavřel, protože určitě čekají další posluchači, kteří by se chtěli vyjádřit. A mě to udělalo radost, že jsem mohl sdělit tady to o těch, hlavně o těch hodinách, které mi občas tíkají do rytmu mýho života.
0: Ano, tak to jsou ty věci, které nám demonstrují, proč některé věci nestárnou, protože v sobě nesou kus našich blízkých. Já vám děkuju, že jste nám vyprávěl tento osobní příběh. Zdravíme vás, Odine Dokop, Přivnice ze Zlína, a budeme se těšit.
1: Děkuji moc krát a zdravím všechny moje přátelé, kamarády, kteří určitě poslouchají. Mějte se hezky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ad.
1: Noční linka Českého rozhlasu je tady na lince paní Ševčíková. Paní Ševčíková, už jsme v éteru. Odkud voláte?
2: Volám z Uherského Hradiště.
1: Z Uherského Hradiště, dobře. Tak jsme rádi, že jste tady s námi. Téma určitě znáte, věci, které nestárnou. Povídáme si o tom, co máme doma za žádnou cenu, bychom se toho nezbavili právě proto, že to třeba nemusí mít hodnotu finanční, ale pro nás to má hodnotu nevyčíslitelnou. Tak jak to máte vy?
2: No, jedná se o to, že já mám velmi dlouho, protože už mám taky 77 let a jsem stará osoba, ale opatruju plechový cedník, který měla kdysi moje babička. A moje babička byla Slovenka a nikdy se nenaučila pořádně česky a místo toho, aby říkala knedlíky s nějakým ovocem, tak vždycky říkala parné buchty a ty vytahla. A tady tímto cedníkem přesývala cukr. A ten cedník je opravdu už tak dobitý, nemá žádnou hodnotu, ale pro mě to má tu hodnotu, když zavřu oči a vidím tu babičku, jak chystá na ten stůl a má ty krásné velké parené buchty, které já opravdu nikdy nesvedu. Kdybych 10krát chtěla, nesvedu. A babička je ocukruje a já se k tomu posadím a se mnou taky půlka rodiny. Moje babička byla úžasný člověk, člověk, kterého bych tady chtěla mít pořád. Bohužel všichni odcházíme. A někteří nám připomínají jenom formou toho cedníku, že tady kdysi byli. A můj syn, který mě tady dělal ve špajsce pořádek a dával mě tady novou pračku a vledničku a já nevím co všechno, mi říká, mami, pro boha, co tady máš, tady to oťukané, obité, já to vyhodím. Já jsem říká, ani za nic na světě. To je tady přítomná babička.
1: Co by vám asi řekla, kdyby věděla, že její starý otloučený cedník pořád opatrujete? Měla by určitě radost, ale zeptám se, vaříte podle jejich receptů?
2: Některé recepty jsem si zapamatovala. A jako když jsem byla hloupá holka, 17-letá, 18-letá, tak jsem si říkala, no tak babička tady ještě bude, já to určitě se od ní dovím, já se zeptám. Už jsem se nestihla zeptat. Mnohé recepty, které ona vařila a dělala, protože byla dlouho třeba jako dítě v Maďarsku, tak uměla úžasné věci ze zeleniny. Tak já jenom tak, že třeba si říkám, to asi by mohlo být spolu, tak to zkouším, ale nikdy to není takové, jako když to dělala ona. Proto si myslím, že bychom nikdy neměli zapomínat, že ti naši staří a moudří lidé odchází mnohem dřív než my a měli bychom si spoustu jejich věcí zapsat a prostě nějakým způsobem zaznamenat.
1: Ano, pod to se samozřejmě podepisuju. Byla nějaká věc po babičce, kterou jste si chtěla schovat a neschovala? Teď vás to mrzí? Nebo jste si schovala, ztratila se?
2: Já jsem měla od babičky pohlednice i dopisy. A přišla povodeň a bohužel mě to všechno sebrala i spolu s knížkami, i s jiším strojem a prostě se spoustou věcí. A ty dopisy a ty pohlednice do dneška mě velmi mrzí a bolí, protože to byly takové krásné věci, které ta babička mě napsala. Jak na mě myslela, jak mě přála to lidské štěstí, to krásné, to něco. Bohužel nic mě z toho nezůstalo a

0: milým lidem, kteří to poslouchají, hodně zdraví a optimismu.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Možná máte doma hrnek po babičce, staré hodiny, nějaký kus nábytku, který pamatuje několik generací. V noční lince Českého rozhlasu dnes vzpomínáme na věci, které s námi zůstávají dlouhá léta. Tak volejte.

0: Kolik let je nejstarší věc, kterou doma stále používáte? I na to se dnes ptá v noční lince Český rozhlas Jarka Barboříková a odpovídat bude paní Dana z Blatné. Krásnou noc i vám.
1: Krásnou noc vám všem, vám Jaruško do studia, všem posluchačům. Mě to téma dneska velice zaujalo, a tak jsem hnedka sáhla po telefonu a říkala jsem si, musím taky přispět, protože skutečně všechny ty příspěvky, ty předřečníky zdravím a mě tyhle věci, které jsou pro mě posvátností, vlastně vzpomínkou zároveň a tak dále, prostě mě fascinují. No a teď přímo k tomu tématu. Já si velice vážím věcí, které mám po rodičích a vlastně i po babičce. Částečně to mám takový zelený džba.

0: pán pivní, já teda pivo nepiju, ale jako když už někdo přijde, kdo si pro to pivo dojde, tak do toho džbánu se krásně vejdou 2,5 litry minimálně, možná 3. A fascinuje mě takový ten zlacený, jednak broušené sklo, které tady mám vystavené, já jsem tím vyloženě obklopená, já kromě andělů, které sbírám, tak broušené sklo, pak zlacené sklo, takové ty skleničky ještě po rodičích. A mimochodem, já poslouchám od začátku a velice pozorně jedno ucho poslouchám. A Jaruško, mě ty příběhy tak dostaly, že jsem se rozhodla, že teda taky se podělím. Já jsem měla totiž kukačky. Já se nezbavuju ráda věcí, které ještě slouží, a obdivuju ten lidských rukou, který vlastně býval, a ty řemesla, která prostě už dneska vymírají pomalinku. No a já prostě kromě těch takových těch vzpomínkových věcí, tak třeba já fakt taky nedám dopustit ještě na nádobí, který mám, třeba pařáček mám ještě po rodičích, jo, kteří už nežijí 30 let, jo. A já to tady prostě mám jak relikvie, ale používám to, jo, když teda fakt bych chtěla napařit medlíky, tak takový ten pařáček, takový ten rozkládací klasika. No a já prostě se v tom hledám tyto poselství. A mimochodem, když už jsem slyšela ty předřečníky, tak paní Noru teda zdravím, samozřejmě pana Olina i tady tu poslední příspěvkyni vlastně z Hradiška. A já prostě mám vzpomínku takovou na ty pendlovky, to mě připomenul pan Olin. Já jsem měla, představte si, pendlovky, které nám tady sloužily. No, co umřel tatínek, než umřel tatínek vlastně, jsem je koupila a on mi je zpětně daroval. A já jsem je tady měla a sloužili minimálně 10 let. A vždycky se natáhli prostě, každý ráno se natáhli a oni fungovali. A v 90. roce, když umřel můj tatínek, tak se tak zasekli, že už prostě od té chvíle jsou pověšené na zahradě, chatičce, ale prostě už od té doby ani můj syn, ani žádná šikovná ruka neopravila. Prostě se tak sekli, že se nedali prostě rozhýbat. A vlastně to se stalo ve chvíli, kdy můj tatínek odcházel z tohohle života. A je to už vlastně 90. rok, to byl, takže už je to vlastně hodně dlouho a já to mám prostě jako relikvie tam v té chatičce a když tam do zahrádky přijedu, tak na to vzpomínám. Takže
1: Paní Dano, a kdo se toho všiml, že to tak bylo?
0: No, já jsem si toho všimla, protože mně se staly podivné věci. Zaprvé se zastavily ty hodiny a já jsem je chtěla jako posunout nějakým způsobem, rozchodit, a ono to nešlo. A to bylo nějak po 5. hodině, už podvečer, kdy se už vlastně tom listopadu, toho 6. listopadu už se smívá. A tatínek mi ještě u oběda říkal, abych prostě pojistila tu chatičku a tak dále, bla, abych prostě zařídila nějaké věci. No a místo toho, když se stavily ty hodiny, tak ještě do toho přišla moje dcera s odřenýma kolenama, prodřený i kamaše měla. Takže to bylo chvilku na to zvonek a pak další třetí zvonek a to byla moje maminka, přišla mi říct, že tatínek tam s klidem a s úsměvem na tváři skonal. Takže to byla symbolika vlastně toho, že on odchází z toho života. I když ten den jsem s ním ještě kolem poledne mluvila.
1: Tak to musel být silný zážitek, ať už to byla náhoda nebo ne, tak člověku se taková chvíle
0: já
1: spojí.
0: Já nevěřím na náhody. Já si myslím, že všechno má nějakou souvislost hlubší. A skutečně i můj syn se pokoušel i ty hodiny rozchodit a už se nám to nikdy nepodařilo. A já to mám prostě jako takovou relikvii, schovaný na ty pověšený na ty zahrádce a už se ani o to nepokouším rozchodit. Takže to byla taková moje vzpomínka, kromě toho drahocenného broušeného skla a porcelánu a zlaceného skla a takových různých serepetiče, který tady mám, a obklopené andílky různých velikostí, to mám i na lustru, když dostanu od dětí pověšený, tak prostě já věřím na malé zázraky a věřím i na symboliku prostě nějakých takových osudových spojení.
1: To děkujeme. To byla hezká tačka za vaším vyprávěním.
0: Ano. Já moc děkuju všem předřečníkům i těm, co budou volat, a všechny vás moc zdravím ze srdíčka. Mějte se moc krásně, opatrujte se, Jaruško, a mějte se nádherně všichni.
1: Zdravíme vás, paní Dano. Zdravila jsem do Blatné, paní Dano, vidíme, kam půjdou pozdravy dál. O čem si povídáme? O věcech, které bychom nevyhodili, ani kdyby nám za ně někdo nabídl tu nejmodernější náhradu. Která je ta vaše? To mě dnes zajímá v noční lince Českého rozhlasu.

0: Pavel Habara, Kým pri mne spíš, krásná písnička. Za 11 minut je tady půlnoc a já se vás ptám, co u vás doma přežilo všechny rekonstrukce, stěhování i velké úklidy. Povídáme si o věcech, kterých se odmítáme vzdát, protože pro nás mají velkou hodnotu. Noční linka Českého rozhlasu vítá paní Růženku z Valašska. Dobrý den, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, paní redaktorko, a všechny, kteří poslouchají. Já mám po své stařence, jestli víte, co je to vlňák.
0: To je takový ke kroji přehoz. Třeba takový přehoz.
1: No, oni kroj nerozili, ale je to takový přehoz ze žinilky. Černé i s takovýma třásněma, je to nádherné. Já, když si to vezmu na bundu, tak je to moc pěkné. Tak to opatruju jak oko v hlavě a si říkám, že to i vnučka, teď to jde zase do módy. To je staré snad 130 let.
0: Já jsem to nosila vždycky, když jsem navštěvovala asi 10 let folklorní soubor, tak jsme to tam právě měli na těch krojích, ten vlňák.
1: No ano, tak no. To je něco takového. A říkám, je to z černé žinilky, je to měkké a je tam ještě takový nějaký vzor světlý. Je to moc pěkné. A pak mám ještě po tatínkovi, on byl stolař a udělal nám, jsme tři dcery, struhy, jak jsou struhy na zelí velké, tak jenom malé, jako prkénko s těma nožema, takže já když krajím okurek, tak to je průsvitné, úplně nádherné kolečka, tak to taky pak podědí vnučky a udělal nám i struhy na ořechy, zase v menším, s takovým, no, jak se to řekne, prostě vevnitř s takovou ohrádkou, do toho se dají ořechy, jak býval na mlínek, na housky, ta přikopka nahoru a na mandle ořechy, na uzonké, lehonké plátky. Tak to jsou věci, které nikdy nedám a doufám,
0: že... To chápu. V takovém struhadle je kus jeho šikovnosti a...
1: To nádherné, to je nezničitelné, to je tak pevné, že takže to přežije.
0: Takže Růženko, dědeček byl takový domácí kutil, který si dokázal poradit skoro se vším?
1: Tatínek všechno dělal, skříně, manželské postele, skříně jsou dneska tady na chalupě a to jsou ještě takové ty s těma různýma vzorama. Ale to jsou skříně tak pevné, že nevím, jak se to kdysi bude stěhovat ven. No. Těžko je prostě, ale to přežije, říkám všechno.
0: Takže vaše děti, vnoučata ví, že je vyrobil pradědeček.
1: Pradědeček, ano, ale tak ty skříně to nikdy nepoužijí, to tak někomu na chalupu nebo tak, ale jinak byl velice šikovný a ty struhy a na ořechy, na zelí, na všechnu zeleninu, to nedám, to je prostě poklad. A to už se ví, že to dostane ona a pak už Sofinka, vnučka.
0: Přežila teda, předpokládám, tady ta věc v kuchyni, ta struha, už spoustu stěhování a tak dále. Je něco, co jste ale za ten svůj život někde ztratila nebo rozbila? Dodnes je vám to líto?
1: No tak spoustu lidí, jak naši zemřeli, a to už je dlouho, tak se vyházelo. Dneska si říkám, že jsem to mohla schovat, ale třípokojový byt je hrozně malý. A tam je krámu a krámu, to je hruza. Takže já si říkám, že bych měla pomaličku začít taky vyklízet, protože až jednou já odejdu, tak se zblázní.
0: A fotografie, máte nějaké pokladové? A
1: ano,
0: víte, pozor, kdo je na té úplně nejstarší? Máte to všechno pečlivě popsané?
1: Můj dědeček, takže vlastně mojich dcer pradědeček a vnoučat už prapradědeček, tak to mám. Mám spoustu věcí. Můj dědeček se narodil v roce 18, tedy já nevím kolik. A pracoval u pana Batě a on byl takový sečtelý, psal na stroji. A já mám po něm psací stroj, jsem dostala ještě. Takže máme spoustu věcí, ale říkám, ti mladí moc chcou všechno bílé, šedě, žádné sklo malované, nic, jenom čiré sklo. No tak nevím, co s tím, už jsem toho polovinu dala do charity a uvidíme.
0: No, teda myslím, že u vás to musí být krásné, že se člověk možná připadá jak někde ve skanzenu a vidíte, tak lidé se chodí dívat do skanzenu, platí za to peníze a přitom by stačilo přijít k vám, protože jak jste mluvila o tom starém nábytku a podobně, tak to je nádhera. A je to cenné. Já mám tyto věci moc ráda, protože to vypráví ten příběh vaší rodiny. Samozřejmě pro vás je to nejvíc, protože ta rodina byla vaše.
1: No, pořád vidím toho taťku, takže udělal spoustu nádherných věcí. Teď nebudu zdržovat, to jsem chtěla říct. Všechny pozdravuju a dobrou noc.
0: Děkujeme za vaši návštěvu. Pojďte si s námi poslechnout kapelu R.E.M. Everybody Hurts. Krásná písnička, zahraniční melodie. Dobrou noc.

0: Je po půlnoci, před námi je druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o věcech, které nestárnou, o předmětech, které s námi zůstávají desítky let, připomínají nám naše rodiče a prarodiče a často mají mnohem větší cenu, než jakou bychom jim mohli vyčíslit penězi. Slyšeli jsme už krásné příběhy o starých hodinách, rodinném nádobí i obyčejných věcech, které díky svým majitelům přestaly být obyčejné. A teď jsem zvědavá na ty vaše další příběhy. Co opatrujete doma vy? Co jste zdědili? A na které věci byste si nenechali sáhnout? Volejte i po půlnoci noční linku Českého rozhlasu 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. A připomínám, že to telefonní číslo 731 800 900 slouží pouze pro telefonování. SMS nepřijímá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

přišlo stoupání.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Nové nemusí vždycky znamenat lepší a mnohé staré věci nám slouží dodnes. O těch vašich si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Jana, která volá z Frenštátu. Vítejte a povídejte.
1: Tak já zdravím všechny pomocníky, kteří ještě nespí, a chci říct, že jsem taková, jak bych řekla, vetešnice úplně.
0: Aha.
1: Já totiž žiju v nábytku úplně starým, to byly kdysi, tady je kdysi žila paní doktorka Klimešová, ona měla maminku a oni měli starožitný nábytek a to byla třeba celá jídelna, takže tam byl ten bar, jak to bývá v televizi, takové ty ozdobné bary. To je taková skřínka a na tom je ještě potom vršek prosklený, tam se dávaly sklenice láhve a pak jsou ještě zase třídělná skříň, která je ozdobená, v prostředku je takové jako ozdobené sklo, na se otvíralo, tam se taky dávaly nějaké věci. A ta spodní skříň je se šuflatama, takže u toho baru, takže tam se dávaly různé ubrusy a příbory a všecko, takže to bylo všecko tak po ruce. No je to hrozně krásné, já to pořád opatruju, leštím to, je to zdobené i takovýma vyřezávanýma jako ozdobama. No a mám prostě i staré příbory, moždíře, polévkové mísy různé, potom mám krásné talíře starožitné, no já to mám broušené sklo, jenom kdo to má vždycky ale umývat, přijdou Vánoce nebo tak, když se něco uklízí, tak vždycky na to nadávám, říkám, no už mi to štve, budu to muset někam dát, ale zase nevím kam, si říkám, no někam to naházet do kontejneru, to je škoda a prostě já nevím, co s tím. A já bez toho nemůžu být, já prostě miluji ty staré věci, mě to něco říká, a když vidím ty moderní věci, tak mě to prostě, já bych se v tom necítila, ale já když vidím, tu mám krásné zrcadlo.
0: Ano? A jejda, tak já, když se podívám na telefonní linku, tak je prázdná. Moc mě mrzí teda, že jste vypadla, nevím, co se stalo, nějaký problém na trase, takže počkám ještě sekundu, jestli se mi rozezní znovu tato telefonní linka. Ne, tak pojďme na další, blikám jich teď 6, tak zkusím zvednout třeba číslo 3. Zdravím vás, kdo volá?
2: Krásný večer nebo krásnou noc, paní Jaruško, tady Lída z Olomouce.
0: Lída, Lído, přišla jste nečekaně do vysílání, jo. Ale určitě víte, ano. O čem byste chtěla vyprávět, proto voláte.
2: Ano, ano.
0: Tak máte prostor.
2: Můžu hovořit? Dobře.
0: Ano.
2: Tak já vás všechny zdravím a já bych také chtěla říct, co je pro mě velmi důležité. Já mám tady krejčovskou panu po svém dědečkovi a tatínkovi, kteří uměli šít jako dámské krejčovství. A to je tak se 30. roku. Tak to mám tady v pokoji. Je taková řádky ušitá dřevěný spodek, na kterém stojí. A na něm mám pověšenou po mamince Halenku, to když mi bylo 11, já jsem 45. ročník, a takovou krásnou žoržetovou, černou a růžové růžičky v tom. Vypadá moc hezky. Potom mám po stařence, která, no, moje maminka a její maminka pocházeli ze Slovenska z Mijavy, tak tady mám z mijavského kroje pověšenou po stařence tu sukni nabíranou, krásnou od kroje. Pak mám ten vlňák také, ten černý, jak se zmínila paní. Je moc nádherný. A ještě bych chtěla říct moždíř po rodiči, když jsme zabíjeli v těch 55. rocích nebo který rok, tak jsme tloukli česnek v moždíři, tak já ho mám taky, opět ho spotřebuju, když dělám svíčkovou. a pluču si tam koření v něm. No a potom ještě ty fotky, jak se zmiňovali, tak mám taky mamince, když byly 4 roky, je tam v kroji a její maminka v kroji jako stařenka moje. Takže mám plno takových věcí. A ještě, když tam měla maminka 4 roky a tatínek 15 roku, jsou vyfocený na té krejčovské dílně všichni s mým dědečkem z 30. let. Mám plno vzpomínek, jak stařenka vařila třeba halušky nám ze zelím, nebo jak chodila do lesa na dřevo, vždycky si donesla, bydleli jsme na vesnici v Senici a on chodila 2 kilometry pěšky, vždycky nuši na zádech, od sunaru, plno borůvek, lesních jahod, jak to vonělo, hřiby. A tak mám takový krásný vzpomínky na všechny. A jsem moc ráda a nerada bych něco z toho vyhodila. Je to taková moje srdcovka všechno. Jo.
0: To chápu. A byla už nějaká věc, které jste se dokázala zbavit a poslala jste ji dál? Možná, že řešením by bylo rozdávat to po rodině, kde by to stále zůstalo tady mezi těmi svými.
2: Ano, ano. Nic jsem nevyhazovala, ani nechci vyhodit. Ještě tady mám po dceři košatinu z jedné šátky. Narodila se v 65. roce, takže už taky má 61. Potom ten její proutěný kočárek, taky tu košatinku a panenky nějaké. Všecko to tady mám ve vitrině. Prostě jsem taková sběratelka všeho možného. Všecko se mně líbí. Misu ještě po druhé babičce, ta už má taky 100 let, vídeňský porcelán. Prostě mám toho tady jako na vzpomínku plno věci.
0: A ten ráda někdy vzpomíná. Používáte třeba na Vánoce, ten vídeňský porcelán?
2: Jo, ano. To vždycky je
0: tak
2: na stole.
0: To je fajn, když člověk tu věc, kterou má doma schovanou, může někdy použít, ono to dostane zase pak jiný rozměr a potom na sebe není nazlobený, že má plné skříně věcí.
2: Ano, je to taková vzpomínka, je to krásně takový dozlatová nažloutlý, uši to má krásně vypracované, květinky jsou na tým, zlaté pruhy, no prostě všelijaké, je moc krásný, i podnos na ovoce nebo na oříšky, to všechno tomu souvisí. Je to
0: a víte, jak se dostal do vaší rodiny?
2: No.
0: Nebo znáte příležitost, při které byl původně pořízen?
2: No, ona, to byla od manžela maminka, ona pocházela jako z Německa a když se museli vystěhovat, tak si mohli vzít jenom pár věcí sebou. A tak ona měla i tady ten porcelán v té nuši, jak šla s těma dětma.
0: A
2: tady
0: zjišťovala jste někdy, jakou cenu by mohl mít, ať už tento porcelán nebo nějaká jiná věc? Já myslím, že hlavně tím, jak jste začala, že tam máte ty věci z toho krejčovství, tak to by asi mělo velkou cenu. Je to tak?
2: Ano, ano, ano, ale nezjišťovala. Opatruju to tady za sklem ve vitrině v obýváku. A po tatínkovi mám ještě housle. Když hrával na housle, on byl taky takový hudebník, harmoniku, pilu, housle. Tak housle tady mám taky v obýváku pověšené. Ještě
0: housle, no paní Lido, jste pokladnice.
2: Mám
0: příběhová pokladnice dnes.
2: Všechno možný, jo.
0: Tak ať vám ten vídeňský servis, housle, všechno, co tam máte teď kolem sebe, ještě dlouho dělá radost, ať to dlouho zůstává součástí vaší rodiny. A děkuju za ty vzpomínky, které jste s námi sdílela, které se právě k těmto věcem vážou.
2: Ano, ano, ano.
0: Děkuju za váš telefon.
2: Jsem moc ráda, paní Jaruško, že jsem se dovolala.
0: Tak zase
2: příště. A přeji vám krásný zbytek dne a hodně zdraví, štěstí a všem posluchačům.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Mrzí mě, že jsme si nedoposlechli až do konce příběh paní Jany. Pokud bych chtěla, může napsat svůj vzkaz na rozhlas.cz/linka. Mám tuto webovou stránku otevřenou a vzkaz přecituju ostatním. Krásnou noc v noční lince přeje Jarka Barboříková a teď zpívá Iveta Bartošová.

0: Některé předměty mají cenu, kterou žádná cenovka nevyčíslí a nevyjádří. Proto nám připomínají naše rodiče a prarodiče. Rodinné poklady jsou dnešním tématem noční linky Českého rozhlasu a povídat si s námi bude paní Alenka.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače noční linky, každou noc, a tak jsem byla ráda, že jsem se dovolala, protože já přímo jsem takovým jako sběratelem, ale mám ráda staré věci, jako, než bych tady nebyla obklopená, a mám tady spoustu věcí, takhle, co mám po babičce a i po rodičích, jako jsem milovala třeba hlavně český porcelán, české sklo, což je nádhera úplně. Jednou jsem byla v těch sklárně, tak jsem obdivovala tu práci, jak mi to vyfoukávají, no něco opravdu nádherného, že? Já třeba tady, jak tam se zmiňovala paní Dana z Blanska, nebo já teď nevím jak, no o tom čbánku, ten na to pivo, ten pivní čbán, takový zelený, něco takového, tež tady mám. Nebo rodiče měli ještě před válkou, se 37, si měli takový to oválné zrcadlo, tak já ho do dneska mám, že už je to přes 90, já nevím kolik roku, tak jsem si ho nechala tady předsíní tam na tu skříň, na servovar a tak dále. Nebo různé takové skla, nebo tady jako taková váza. Ona, to ještě jak tady bylo veškerá Karolinka nebo Karlovice, nebo tak nějak, jako byla ta sklárna, tak nevím, odkud to rodiče, že se nebyla na světě, to od někoho tam dostali, nebo já nevím, co taková velká váza, asi možná 40-50 cm vysoká, velká, těžká. Kvítka by se do toho nehodili dát, ale ona je tak jako na ozdobu, taková tam vyrýta, vyřezávaná, hnědobežová, je tam bača, ovečky, radhošta, kaple a tak dále. Takže to tady mám, na to se teda dívám jako a to, no a křišťál po rodičích, a, nebo karlovarský porcelán, to české sklo, vlastně to opravdu ten porcelán, spoustu věcí. A co jenom lituju, že jak babička moje zemřela v roce 64, tak ona měla takové věci, ke kterým já jsem tenkrát neměla vztah, nebo tomu nerozuměla, a dneska říkám, co by za to dala, kdybych to tady měla. Těžký hodiny takové s těma šiškama natahovacíma, nebo takové ty kořenky, víte, takový ten bílý porcelán velký, s takovou pokličkou na tom černé, že tam třeba sůl, mouka, krupice a tak, nebo ty malé. Já říkám, co by za to dala, nebo nádherné zrcadlo měla takové ze dřeva, oválné otáčecí. Já říkám, dneska bych byla ráda, kdybych to tady měla a mohla se na to dívat, jakože. Tenkrát to nemělo cenu nějakou. Takže říkám, že tady na to jsem, na to sklo, porcelán a tady, nebo po babičce ještě, já nevím, 8, tak nějak, takové dva hrnečky, takovou divčí hlavu, takový, to je tež taková starožitnost. Nepoužívám to, ale prostě se na to dívám. Na čištění je to o tom práce a na mytí, to je pravda. Ale já se na to prostě dívám a líbí se mi to a tak dále. Připomíná mi to tady rodiče moje, babičku a tak a tady toto jako no. Takže to jsem tak chtěla říct, určitě jsem spoustu věcí zapomněla. A jako, vím, že jednou jsem tady měla nějakýho starožitníka, ale ne, že by něco chtěla prodat, něco bočinenu. A on se díval po jiný, by se na to a řekla, že já to od vás koupím, já do toho dala to, dala to. No. A já se říkám, ne, bepa, pokud já budu žít, tak to tady budu mít a já se na to budu dívat, co bude potom s tím, to je jedno, ale ne. V žádném případě, kdyby se měl kolik, tak ne. No,
0: ano, to si člověk často až s postupem času uvědomuje. Když jsme byli mladší, tak pro nás ty obyčejné věci, které jsme měli doma od jak živa, vlastně neznamenaly tolik. A každý z nás se podle mě, paní Alenko, řekne, proč jsem se to nenechal, nebo proč jsem se nezeptal na příběh té věci, kde se vzala, jak dlouho je v naší rodině. Je ale tak na světě, od toho, co je svět světem, že potom litujeme. A vy tak, teda, když to víte, jak dobré je třeba uchovávat ty příběhy jednotlivých věcí, tak sama poznačila jste to někde někam na nějaký list do kroniky, nebo vždy na tu věc, kterou jste si schovala? Popisujete si třeba fotografie, aby jednou vaši
1: potomci věděli, jako fotografie, alba, to tady mám strašně spousta.
0: No a máte to popsané? Má každá fotografie?
1: Alba, ty fotografie, alba vlastně tenkrát, že se to lepilo takových těch růžků nebo nějak takových.
0: Takové...
1: No, ano, přesně to se odlepovalo a tak dále. No, takže to tady mám a to popsané skutečně mám třeba ze školy nebo z dětství, tak to tam mám všechno podrobně napsané, to jo teda. To ano, no.
0: To vás schválím a možná, že jsme tím teď trošku dali brouka do hlavy ostatním, kdo to nemají, že by to mohli popsat, protože to je důležité. A co se tam všechno píšete? Jméno, rok a místo?
1: Tak třeba mám na mý školní, jako se ve škole tenkrát vždycky fotilo a tak dále, takže tam mám třída, rok a tak dále, to tam mám napsané, nebo třeba z dovolené nějaké z dětství, nebo tak nějak, nebo rodiče, tak to tam mám vždycky jako poznačené ten rok, no to tam je to vím, že to tam nemám, jako ale tak vždycky ten rok tam mám napsaný kdy, kde to je a tak jako, no, to mám, no.
0: Já jsem s tím začala právě proto, že jsem u některých starších fotografií už nevěděla, kdo na nich je. A třeba mi zrovna někdo z té rodinné větve už nebyl schopen říct, kdo to je, protože třeba už ta paměť prostě nepracovala. Takže je to důležité. Alenko, děkuju, dívám se na čas, je čas se rozloučit, pustit si písničku od Petra Muka, doufám, že se vám bude líbit.
1: To určitě, no. Takže děkuji vám všechny ještě jednou zdravím a dobrou, hezkou noc. Děkuji, nashledanou.
0: Starý servis, rádio, šicí stroj nebo třeba obyčejný hrnec. Někde právě ty nejobyčejnější věci ukrývají nejkrásnější příběhy. Ty vaše dnes posloucháme v Noční lince.

0: Až do posledních tónů Petr Muk, Tančíš sama. Moc hezky se to poslouchalo. A teď budeme opět poslouchat vás a vaše příběhy. Co jste si koupili za svou první výplatu a možná to máte dodnes? Co jste zdědili po svých předcích? To je otázka na koho, kdo volá, kdo přichází na návštěvu.
1: Dobrý den nebo večer, zdraví vás paní Jana. A dřív, já nevím, jak je to teďkon, ale byly třeba cechy kovářů, nebo zlatníků, nebo různých takovýchto řemesel. A ty měli mezi, nebo vzali mezi sebou toho dotyčního, co se to jako učil. Mm-hmm. A předávali, nebo učili ho znát, co v tom řemesle kovářským nebo lednickým nebo prostě jako
0: jakémkoliv,
1: by bylo dobrý nebo
0: kováři, sedláři, ano, byly to taková vlastně řemeslná společenství, by se dalo říct.
1: Ano, ano, ano. A předávali ty zkušenosti nebo takhle učili, jak ty ostatní, co k ním nastoupili, jak v tom být dobrý. Nebo předávali ty svoje zkušenosti, nebo tak. No, řekla. A to třeba ano. I v kuchařství. Když jste přišla do té rodiny, tak třeba, když ta máma byla rozumná, tak řekla ty nový, ale my to takhle máme rádi, nebo já tě to naučím a prostě takhle, jako my to vaříme, no to, nebo takhle, my to děláme knedlíky, nebo takhle, vomáčky, nebo tak, no. Předávalo se to prostě těm generacím.
0: Ano, Jani, to je krásná připomínka. A mluvíte o tom z nějakého důvodu, že třeba jste právě kovářské řemeslo měli ve své rodině, nebo jak vám to teď přišlo na mysl?
1: Mně je prostě už líto, jak je, ano, moderní doba techniky a digitálu a tyhle ty a no už prostě je mi líto, že někdy ty no, nejsou nebo zanikly nebo prostě není, no. Nebo takhle, museli by být ty starý lidi nebo já nevím, který by vám poradili, nebo řekli, nebo já nevím, no, takhle nějak.
0: A vy osobně máte doma nějakou památku po vašich předcích? Jaká je u vás doma věc, která nestárne?
1: No,
0: máte tak nějakou památku v kredenci, na půdě, nebo schovanou ve skříni?
1: Obrazy, nebo keramika, ale musí se dávat pozor, aby se to nerozbilo.
0: Ano, a co je pro vás ta nejcennější věc? Kdyby vám někdo řekl, teď jsi s domovem to nejnutnější a musíš odejít, tak bylo by mezi těmi věcmi něco takového, co pro vás má obrovskou hodnotu?
1: No tak jako z manželové strany dělali věci ze dřeva nebo tak jako tak, ale především
0: třeba
1: to
0: nějaká
1: zdraví.
0: Fotografie starší.
1: Nebo přemýšlím.

0: No, nic se neděje, Jeni.
1: Nevím, předtím to bych jako rychle honem, nevím, no, ale prostě některé ty staré věci mi líto, že už to zaniká, nebo že už to přestává být, nebo je to vzácností, tak.
0: Ano, a je opravdu,
1: museli by být opravdu starý fachvaně, který by vám řekli, co a jak.
0: Mm-hmm, no. A dřív to přitom bylo součástí toho každodenního života. A
1: no,
0: té
1: já
0: práce,
1: když byla malá holka, tak jsme učili se jako vyšívat. Nebo jako vyšívali jsme ubrusy a dečky a tyhle ty věci. A to taky, no teď ne, že není, ale prostě už to tak ne, jako není, no.
0: Tak děkuju vám moc, připomněli jsme, že to byly dříve opravdu, nebo bylo to součástí toho života, kdy se to řemeslo a ty zkušenosti a ta určitá hrdost na tu dobře odvedenou práci předávaly z generace na generaci a dnes tady je to jinak, ale myslím si, že ještě se najdou řemeslníci, kteří umí tu svoji práci dělat dobře, jenom už je jich méně, ale na druhou stranu více o to vážíme a myslím, že těch dobrých řemeslníků by mohlo přibývat. Uvidíme. Mějte se krásně, Jani. Děkuji, že jste s námi
1: chvíli vysílala. Taky nashledanou. Ať se vám všem daří a mějte hlavně zdraví a ať vám to jde od ruky a ať se máte dobře mezi sebou a v rodinách.
0: Staré věci někdy uchovávají mnohem víc než jen svůj původní účel. Uchovávají kus našeho života. A právě jejich příběhy dnes patří posluchačům Noční linky Českého rozhlasu.

0: Když vezmete do ruky něco, co patřilo vaší mamince nebo babičce, někde se během okamžiku vrátí spousta vzpomínek. Právě takové předměty dnes otevírají své příběhy v Noční lince. Český rozhlas vítá další volající. Ano, právě teď. Srdečně zdravíme, prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: Dobrý den, tady je Marta Praha. Já jsem si vybavila poklady, které tady mám. Po mý pratetě, která se narodila roku 1866, tak tady mám její čeladinskou knížku, kde pokaží ten pobyt, který začal jako služka a končil jako výborná kuchařka, přišel až do roku 1922. To znamená, že pracovala 38 let a v tom roce 1922 šla do důchodu. Pak tady mám takový poklad, vyuční list mýho dědečka, který byl zase Českomoravská Vysočina, který se vyučil v roce 1892. Pak tady máme zase ty jeho pobyty ve Vídni, potom tady mám jeho konečnou práci v počátkách u Českomoravská Vysočina, kde pracoval u stavitele jako stavbyvedoucí a v roce 16 šel na vojnu. Takže tady pak mám ty jeho dopisy, které posílal své rodině a fotografie té rodiny. Stejně tak fotografie ze strany mého tatínka, tohle byla strana maminčina mého tatínka, kde zase mám fotky rok 1916 a můžu se porovnávat. Ta Českomoravská Vysočina byla vlastně domkář a dělala se tam tkalcovna, tkali ty jejich rodiče tam tkali a bylo tam to malý hospodářství u tatínka, to zase bylo kousek od Rakovníka, tak tam bylo zase výroba, dědeček byl Švec a měl učeníky, 6 dětí, 2 se učili taky jako zase obuvníky a ty ostatní se dali na jiné řemeslo. No a když byla válka, mám vyuční list mýho tatínka a když byla válka a byla živnost, restaurace, tak zase tatínek se svým bratrem, který mě to měl jako povolání dělat, tak zase sehnali starý kabáty a šili z toho zase boty, kozačky a tak. Takže tyhle ty poklady tady mám a po té pratetě i její kuchařku, takže to schovávám a ze strany manžela taky zase fotky z ještě z doby Rakouska, Uherska. Jeho maminka byla rok 1901 a jejich pobyt a rodičů v Karlových Varech, to jsme zarámovali s vnukem, no a jejich fotografie. A pak jsem srovnávala ty fotografie toho roku 1916, které byly z té Vysočiny, pak zase z toho pod Krkonoší, to zase bylo Hořice pod Krkonoší a zase mých rodičů, kousek od Rakovníka vlastně a prarodičů. A je zajímavý srovnávat vlastně ten pohled, jak vypadali lidi, kteří se živili tou živností, jak vypadali ty lidi, kteří se živili tím kalcovstvím a tím vlastně zemědělstvím. A pak zase ten pohled z těch Hořic a z tam se okolí, kde zase ten její tatínek byl řídící učitel. A ta fotografie, která je z roku 1916, kdy tý mamince mýho manžela bylo 14,5 let, tak zase už všude poznámky, že navštěvovala, tak to bylo něco jako rodinná škola, navštěvovala Vesnu, tak měla mladší sourozence dva. No a pak po tý mamince manželovi mám tu kuchařku, kterou psala vlastnoručně z toho roku, když jí bylo těch 14,5 let, to znamená 1916 skoro, tak když navštěvovala tu Vesnu a psala si tu kuchařku. Prostě já tady schovávám všechny ty rodné listy těch předků mýho tatínka a všechny tyhle ty poklady a moc si toho vážím.
0: No, já se nedivím, jestli jsem teda se to snažila zapamatovat dobře, tak jste říkala, že máte čeledínskou knížku, výuční
1: ano,
0: list,
1: ano,
0: fotografie,
1: roku,
0: staré dopisy.
1: Ano, z roku
0: 1860
1: přes se narodila a když do té práce šla, tak to bylo vlastně 1884 a tu mám celou. Dokud dělala do toho roku 1922.
0: Já jsem o tom jenom slyšela, nikdy jsem takový poklad v ruce neměla a to jsou zázračné dokumenty, protože v nich je skutečný reálný kus života. To staré písmo vidět a dočíst se nějaké informace z těch starých dopisů, pohlednic.
1: A ten dědeček, který si Českomoravský Vysočiny se u počátek, tak jak byl stavby vodoucí, tak veškerý stavby, který dělal a řídil, ať to třeba byla škola, zase v Hradci, Jindřichově a tak, tak všecko, on je všude s těma, s tou budovou, kterou dělají v té budově, tak je s těma lidma vyfotografovaný. A tyhle ty fotografie posílal potom jako pohlednice, ještě z jeho vždycky nějakým, jako pohlednice, kde líčil, co je tam novýho a jak všechny pozdravuje. A když naši otvírali tu restauraci, tak to je navštívila maminka, mý maminky, tudíž má babička. A pak mám pohled z těch počátek, kde píše tomu manželovi, mýmu dědečkovi, jak to naši zorganizovali, jak to zařídili a jak se jí to tam líbí. Takže já mám pohled i o tý mý babičky, když píše svýmu manželovi, mýmu dědečkovi.
0: No paní Marto, a kdo byl u vás v rodině ten, který vás vlastně naučil uchovávat tyto poklady? Kdo vás učil tomu, jak důležité je?
1: To nikdo neučil, ale prostě nevím, jak je to možné, to ve mně muselo být, protože když naši pak zemysleli, a to byl rok 1964 maminka, tak opravdu jsme museli ten dům buď se tam nastěhovat nebo prodat. No a nastěhovat to nebylo možné. Všude se sestrou jsme dělali jinde, takže já jsem si odvezla tyhle ty poklady a pak jenom 4 židle a 1 stůl. Já se vám přiznám.
0: Teda, tak to smekám.
1: A moc si toho vážím.
0: No musí to úplně vonět, ty staré dokumenty.
1: Ano, je to nádherný. A teď to dávám dohromady podle těch rodných listů, který tady mám z těch všech stran a dávám to dohromady, abych to složila vlastně do roku, kde všude ještě z těch rodných listů vlastně můžu vypsat ty datumy toho narození. A pak vlastně tady mám i ty úmrtní listy těch lidí.
0: To je krásná práce, sice emotivní, ale velmi důležitá pro ty budoucí generace.
1: Je to velice emotivní, ale opravdu si říkám, smekám před našima rodičema i prarodičema i před tou pratetou, protože bylo vidět, že to toho roku nešla do té služby, že pomáhala v rodině mýho tatínka, tudíž a mýho dědečka, kde bylo 6 dětí, takže jim tam asi velice pomáhala.
0: Děkuji, že jste nám o tom vyprávěla, paní Marto. Zdravíme vás ze Zlína do Prahy, kam se budeme už za moment přepojovat s naším vysíláním.
1: A krásnou noc.
0: Dnešní noční linka nám připomněla, že hodnota věcí se často nedá měřit penězi. Staré hodiny, rodinný servis, fotografie, dopisy, výuční list nebo obyčejný cedník po babičce. Pro někoho možná jen starý předmět, pro jejich majitele, ale vzpomínky na ty, kteří to byli před námi, na jejich práci, životy, společné chvíle. A možná stojí za to někdy se doma porozhlédnout, otevřít starou zásuvku nebo krabici s fotografiemi a zeptat se, jaký příběh se za věcmi, které opatrujeme, vlastně skrývá, dokud je čas. Děkuju vám za vaše návštěvy tady u nás ve studiu po telefonní lince a těším se na příště. Loučí se Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky v našem divadle rozhodně platí, že co člověk, to názor a pocit opravdu. A tak jsem nedávno v redakční poště našel i tohle přání. Ráda poslouchám vaše divadlo, jen bych prosila více klasiky z let 50. a 60. Při vší úctě k ostatním hercům slyšíme je pořád, ale třeba takového Eduarda Kohouta jenom zřídka kdy. No tak prosím, jak je ctěná libost. A pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rozhlasové chvilky v zákulisí, to je takový dodnes vzácný dokument, který zachycuje nejenom zajímavá herecká vyprávění, ale začasté taky ukázky z rozhlasových nebo divadelních her, které si navíc vybírali sami oslovení umělci. Já myslím, že Eduard Kohout se nemusel příliš dlouho rozhodovat, když si pro ty svoje chvilky v zákulisí vybral právě Rostanova Cyrana a taky závěr z Calderonovy hry Život je sen.
2: Život lidský, to je sen. Prosívá svůj život král, když se pyšní v bláhovosti svrchovanou, že má moc, že se sláva jeho trůnu dotýká i božích hvězd. Sen je pachtění a zhon, dědování, pláč i ston, urážky i ponížení, všechno lidské opojení. Život, to je přelud jen, říčka vln a světel stínů, všechno v nás i kolem nás, všechno to je pouhý sen, i sny naše nic než sen. Snad se vám zdá, povaha má, že se nějak proměnila, že jsem nepochopitelně z čista jasna na obrátku ze Šavla tak stal se Pavlem. Proto snad jen, že mé štěstí zrak mi jasem oslnilo. Ne, mou duši rozvrátilo, moje srdce obrátilo to jen, že jsem pochopil, že je lidský život sen. Když je vše, co žijem, sen, proč si život kazit jen? Proč ráj na té zemi měnit ve vyprahlou poušť a peklo? Proč jen vydávat a slyšet místo jásotu a písní žalosti a smutku sten? Když je lidský život sen, když je lidský život

0: Slyšeli jste epilog z Calderonovy hry Život je sen. Hry, kterou Eduard Kohout, jak nám přiznal, miluje. Úsměvnost a smířlivý akord těchto veršů jsme si uvědomili, když jsme vstoupili na terasu jeho malostranského bytu. Je věru romantická, slunce sem proniká divokou révou, hýřící podzimními barvami. Z dálky hučí je z Vltavy, v korunách stromů ševelí vítr. Toto kouzelné místo střeží socha rytíře Brunsvíka. Naproti jsou staroměstské mlýny, nábřeží a nedaleko odtud Národní divadlo.
1: Král. Po tomhle imperátorském zvolání ředitele plzeňského divadla Vendelína Budila jsem vstoupil s tlukoucím srdcem do jeho kanceláře. Budil se na mne podíval přes brýle a řekl: Co pak chce? Prosím, posílá mě pan Vidra. Byl jste tak laskav a svolil se k tomu, abych vás navštívil. Vidralo se mi nesměle z úst.
2: Aha, on je ten mládenec, co taky hraje divadlo.
1: Ano, prosím.
2: No tak, co pak mi předvede?
1: Nesměle jsem pípnul. Prosím, Romea. Budil se na mě zkoumavě, podíval a prohodil.
2: On si troufá na Šekšpra? No tak.
1: Kde se vzala, tu se vzala ve mně odvaha. Ano, troufám.
2: No tak spustil.
1: Měl jsem trochu hrůzu. Od dětských let jsem se nabudil a díval jako na velikého herce. V duchu jsem si však řekl, buď, anebo. A spustil jsem. Po celou dobu se na mne Budil upřeně díval a když jsem skončil, nastalo ticho. Slyšel jsem jenom tluk od vlastního srdce. Teprve po chvíli mi řekl,
2: no, má to horizont. Blondiák s modrýma očima, to by mohl být jednou milovník. Kolik pak je mu let?
1: 19, prosím.
2: No tak. Tak ať sem přijde maminka, s ním já jednat nebudu.
1: No tak první smlouvu uzavřela maminka.
0: A to bylo vaše první angažmá.
1: Ale kdežpak. Před první světovou válkou se do Kamenného divadla jen tak lehko každý nedostal, kdo neprošel školou, tvrdou školou kočujícího divadla na venkově.
0: To jste bylo všem velmi mladý. Do plzeňského divadla jste přece přišel ve svých 19 letech.
1: Už jako 17-letý student plzeňské reálky jsem k velkému zděšení rodičů utekl ke kočující společnosti. Maminka slyšela v ten den mého útěku kletby mého otce a jistě si vzpomněla na první představení Kvapilovy princezny Pampelišky, po němž jsem tehdy ani ne 8letý prohlásil. Maminko, já budu taky hercem.
0: Rodiče to asi nebrali vážně.
1: No, tajil jsem před nimi své úmysly. Když mi bylo 16, vyhledal jsem člena městského divadla v Plzni Jaroslava Hurta a požádal ho, aby se mnou nastudoval některé role. No, řekl mi, abych mu přednesl nějakou báseň. Tak jsem spustil Erbenovu polednici, se kterou jsem už ve škole chodil po třídách jako ukázka. Hurt mě vzal do učení a brzy jsem textově ohládal Hamleta, Radůze, Syrana, Antonína ze Svobodových směrů života, Děníka z Halbého mláji a další role, z nich mnohé byly na repertoáru plzeňského divadla.
0: A kde tedy bylo vaše první herecké zastavení?
1: Ach je... U kočovné divadelní společnosti paní Šípkové. Vdovy po velikém herci Karlu Šípkovi. Bylo nás tam málo, asi 9. Vedlo se nám tam prabídně, malé městečko. Paní ředitelka mě přijala v malém suterénním bytě. Vládla tam chudoba, vpravdě betlémská, několik beden, chatrné lůžko, na hřebících visela ještě chatrnější garderoba. Když paní ředitelka viděla, jak jsem se smutnil nad jejím příbytkem, dala mi hned 2 role a smutný úsměv. A první večer, když jsem měl vystoupit, se nehrálo. Nesešlo se totiž obecenstvo. Druhého dne jsme měli hrát Halbého mládí. Všecko nasvědčovalo tomu, že bude návštěva. Tolik jsem toužil hrát Jeníka. V této roli ovšem měl vystoupit starší herec společnosti. Ten onoho rána utekl A tak jsem se paní ředitelce nesměle nabídl, že bych Jeníka zahrál, že tu roli umím. Paní ředitelka se podívala mé troufalosti, potřásla hlavou, ale nakonec se rozhodla. No, dobrá, tak to zkusíme. Po celé představení se na mne dívala z kulis. Když spadla opona po posledním aktu, přišla, pohladila mne a řekla: z něho bude herec.
3: Vy, pane, máte nos? Nos velký.
2: Ano, vím. A víc nic?
3: Ne, totiž...
2: To je málo. Co krásných urážek se tady říci dalo a přitom měnit tón. Maličký příklad vy jste. Výbojně. Já chtěl být na vašem panem místě, tu ránu dal si kus nosu amputovat. Přátelský, vidím jej ve vašem šálku plovat. Pijte spíš z korbele, anebo ze džberu. Popisně. Teská na pohoří nezvyklých rozměrů, co pravím pohoří, to velehorský štít. Zvědavě. Futrál ten musíte s sebou mít, na psací náčiní, na nůžky skřínka snad. Zkrácí. Pane můj, máte tak ptáky rád a o ně ocosky tak pečujete stále, že bydlo nosíte pro jejich drábky malé? Švihácky.
4: No, skobata, jak je to v módě chodí, k věšení klobouku se prvotřídně hodí.
2: S emfází. Obrovský ty nose, vítr žádný nasudit nemůžte, severák vyjma chladný.
3: Úctivě, pane, smím potřást vám pravicí, vy máte, co mi zvem balkónek v ulici.
2: Venkovský.
4: Tohle nos, prosím vás, lidičky, obrovská řetlička, či neum maličký.
2: Prakticky. Domeček? Řekněte rovnou dům. Vojenský. A myš to? A pozor, vypal. Bum!
1: To byste přibližně byl řekl, milý hochu, kdybyste ducha měl a vzdělanosti trochu. Však ducha nejchučí vy ze všech bytostí jste neměl zanehet. A z lidské moudrosti tři znáte písmena, jež v slovo blb se svíjí. A kdybyste byl měl jen on fantazii, že by se mohl zde před tímto slavným sborem něco všim posloužit, jak já vám, věřte skorem, ni čtvrtku šprýmu těch neudal byste tady, ni z půlky začátku, nevěřte, pane mladý, já sám jich užívám, dle chuti si je volím, však jimi obsloužit se jiným nedovolím.
5: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
6: Řeknu vám, když jsem tak poslouchal Eduarda Kohouta a ty jeho vzpomínky na herecké začátky, nedá mi to, abych ho teď nedoplnil docela aktuálně vystoupením Petra Kostky na nedávném křtu knihy o Josefu Kajetánu Tylovi. Petr Kostka je dnes jako herec už asi jediným žijícím pamětníkem těch někdejších kočovných hereckých společností. Dokonce se vám na jedné štaci prý i narodil. No a jak na to dětství s babičkou a na putování mezi vesnicemi a městy s hereckou družinou vzpomíná?
7: Herci museli být takzvaně vyekvipírovaní. Musel mít každý svoje. To znamená, herec musel mít večerní oblek, musel mít nějakou tu uniformu nebo něco, musel mít letní šaty, musel mít teplý kabát na zimu, čepici nebo... To musel mít a v tom se hrálo nebo si to půjčovalo. To už já jako nevím. Oni neměli nábytek. Ti herci neměli nábytek, já si pamatuju. A babičce jsem to záviděl a nechal jsem si takovou bednu vyrobit. Oni měli bedny. Bedny asi tak, já byl malej, takže pro mě to bylo veliké, ale myslím, že měla 60 na výšku, 80 na šířku a na délku možná 1,30 m, nemám tušení. Kam si všechno dávali a s tím jezdili. Takže babička měla 2 nebo 3 bedny, si pamatuju, tam se dávaly peřiny, do peřin se dávalo nádobí, sklenice, aby se to nerozbilo, a ty kostýmy, nebo co měli. To bylo všechno. Pamatuju, a to byla i postel. Babička měla 2 bedny, na tom jsme spali spolu, si pamatuju. Ty se dali od sebe na tu délku další madrace. Tam se dala prkénka a tři madrace se dali. A byla, no my tomu neříkali postel, byla to palanda. No a na té palandě se spalo. Dokonce na jedné štaci jsem tři noce spal v tom hostinci, kde se hrálo divadlo, kde vzadu za tím pódiem, co tam bylo, měli složený ty bedny, ti, co ještě neměli byt, jako babička. A tam jsem spal tři noce, než babička našla sedláka, který říkal, no helejte se, tamhle ten kumbál, když si to vyklidíte, tak si tam klidně bydlete. Tak na to si pamatuju, jak to
8: nebylo babička. Tak, že by vítali herce s otevřenou náručí.
7: Kde pak? Babička jádrové mídlo, vynosila to harampádí, umila podlahu, zatopila v bubínku a pro mě dětství je ta teplá cihla v nohou, zabalený a jak bliká oheň od bubínku na stropě, tak to je pocit domova a jistoty. Takže si vzpomínám, v zimních měsících babička mi nahřála vždycky cihlu, tu zabalila do ručníku nebo do něčeho, dala mi to do nohou a byl to ráj. No, prostě nedá se na to zapomenout.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme tu dnes o Eduardu Kohoutovi mluvili pouze v souvislosti s jeho herectvím, třeba právě na jevišti Národního divadla. Ale k naší první scéně patřil i ten legendární herecký klub Dobráků. Že jste o něm ještě neslyšeli? Klub Dobráků, to bylo takové společenství smíšků, kterým i v průběhu hry před diváky žádná legrace nebyla, jak to říct, žádná legrace nebyla dost malá. No a co všechno se v Národním mohlo odehrát během představení, o tom svědčí vzpomínky těch, kteří byli přímo u toho. A Eduard Kohout, například mezi Vladimírem Brabcem, Luďkem Munzarem, Bohumilem Bezouškou nebo Františkem Filipovským, rozhodně nemohl chybět.
2: Vidím tady kolegu Brabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
3: Ano, to byla moje velká role.
2: Tam. Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespeareovských rolí, který jsou
3: na někoho, koho neměl rád.
2: Paž tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
3: No, já začal být šťastnej.
2: A ten pašavá je šťastný, říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
4: No, jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel nové, jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, teď vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
5: No, to býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřídlený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi klub Dobráků, tak by...
3: No, v kostce. Já si řekl, že lidi se strašně baví mezi se.
2: Jak vylezeš?
4: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo řekl klubovně tak jako nemě říkal, vidíš, to máš to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě v neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem psal vážně a udělal šílenej výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
4: Zjezdil.
2: No a teď, jsou závistivý, asi.
4: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit? No. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali? Opory,
4: ne, jsme nehráli.
2: Plody o světy. A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo, a ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se Františku. A vždycky jenom načal,
4: nezlob si,
2: a teď chtěl říkat text, už to za něj řekl, tam na Najman to už za něj řekl, a Vojta se načal, ale pamatuju, nezlob si, zas to řekl za něj, no prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl nezlob se Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuj.
4: No a tak na zrcadle bylo nezlob se Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se Františku, v kapsách,
2: ve všech kapsách. No. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
4: No jo, ale ještě
2: cigaretu,
3: jak se ještě zlobím.
2: No ne, přátelé, ale já to dovýpravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů Otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule Nezlob se, Františku. Já jsem si říkal, který uličník...
4: Ten večer ještě.
2: Já jsem si říkal, který uličník, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule Nezlob se, Františku.
4: Víš, jak to bylo?
2: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo Nezlob se, Františku.
4: Víš, jak
2: ráno
4: bylo,
2: jsem se holil, bylo v tom, no.
4: To Pepíkru svolal k vám.
2: Hildě.
4: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona krát, jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvalitě.
2: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
4: To je klub dobráků, tohleto.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip, právě v těchto těch pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál, a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
6: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Baldovou?
4: No to byly brepty nádherný.
2: Slavný brepty.
6: No Sravianofilové, že no, to slavný slovo, který tam měla, má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo Sravianofilové.
2: Oni jsou Sravianofilové.
6: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, Slávofialové.
4: Slánofínové.
6: Slánofínové. To všichni čekali na to, to dopadne.
4: No to Roubal přeci, inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co kdo
2: řek.
4: A jednou to také mezi byly dvě představení a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní knihu.
2: Já pokládám za její nejslavnější brept, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, Ša-ča. To pokládám za nejslavnější brept.
5: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New Yorkské rodiny, já jsem byl synáček v té rodině, a ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený. Jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový, tam měla květinu, která se jí neustále na té hlavě, a za ruku vedla psíčka, takový ten rasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střelce. A já, jak jsem to viděl, pak jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho, a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji. No, načiš jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ale tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat, když žvali.
4: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování. Tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který, jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím ponocný. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty statisty to otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roman povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.
2: Poslouchejte, vy to asi budete pamatovat, hrali jste nějakou Wernerovu veselohru a tam prej v druhém jednání byl akčnus, který říkala paní Krombaurová a zkrátka, jo, dobře, je to braková literatura.
5: Prosím. Tím to mělo končit ten akt, jo? A Zdeňčka Baldová, když to zkoušeli, říkali, to není žádný akčnus, tady já bych jim měla něco říct, no. No já jí zítra něco řeknu, to jsme si těšili, říkáme, ona exempore, jo.
2: A paní Krombaurová to jako vymílová, že můj akčnus, Zdeňčko, no, že jo,
5: ano, to, poenta je tahle, ta no. Právě, že jo. Tak teďko došlo k této scéně a ta říká Krombaurová, ano, je to bulvární literatura. Načeš ta pospíchá, než spadne opona a říká, ano, a měla by se hodit do hovně. Tak to byl tvůj akčnus.
2: To si nevěděl. To je fakt, ale to nejsou vymyšlený.
5: To bylo báč, že jsme měli takovou zpěvačku v Plzni. Krásnou hlavu měla takovou, víte, jako když dělal Picasso ten klasický kubismus, víte, jak vždycky kreslili takový ty klasický tváře a odtaď už to byl šifonér, jo? A ona byla vůbec taková celá, byla kredenciózní dáma, že jo? A teďko tam přijde scéna taková, kde ona, a ten Leon Geikner zpíval Joseho. Ty byl takový droboučka, měl takový nehlásit, my jsme po něm zpívali celá Plzeňský, bílá moje raní, bílá moje raní. Ten hrál toho Joseho. No tak ona byla dost moudrá, že nikdy se k němu nepřiblížila, protože byla opravdu mohutná a on byl takový droboučkej. Takže a teďko tam je ta scéna v té krčmě, kdy ona říká, veme šidli a říká, sedněte sem, Carmen tančí, ona tu židli vzala, dřepla si na ní, ovšem víte, a tančila takovým způsobem, že prostě vyhazovala jenom také nohy a tančila to fandango.
2: Na židli.
5: Načež přišel Veverka, zapráskal fousama a říká, a co dělá ženská, prosím, dělá svůj Carmen, ať si dřepla, vyhazovala kejty. Pane řediteli, já bych se zadýchala, já bych to nevyspíval.
7: Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Copak já to dovedu?

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Víte, v čem je tohle naše divadlo pro vaše uši jedinečné a neopakovatelné? Třeba právě v tom, že si tu můžeme hrát a někdy spojit i nespojitelné. Jako v případě tajuplného ostrova pokladů Roberta Louise Stevensona a hraběte Monte Krista Alexandra Dumase. Nevěříte? Tak poslouchejte. Jeden příběh končí a druhý začíná. A s Eduardem Kohoutem se potkáme jak na stopě pokladu kapitána Flinta, tak i ve věznici na ostrově If. Dobré dny, přátelé, a nezapomeňte nám prosím napsat, čím bychom z archivu udělali radost třeba právě vám. A teď už rychle zpátky do dětství na stránky dobrodružných knížek.
2: Něco sehnulo v křoví.
3: Nic neslyším.
2: Barone, pořád musím myslet na toho chlapce. Co ho to jen napadlo chtít na vlastní pěst špehovat? Na lodi se mu to povedlo jen náhodou.
3: Vždycky jsem říkal, že s ním budou jen starosti.
2: Pst. Zase ten zvuk.
3: Kdo tam?
4: Nestřílejte! Nestřílejte!
3: Ruce vzhůru!
4: Nestřílejte!
2: Kdo? Kdo jste, muži?
4: Slitujte se. Zachraňte lidskou duši. Nevydržím. Už nevydržím.
2: Kdo jste?
4: Námořník, pane. Ubojí námořník.
2: Vy žijete na ostrově?
4: 3 roky, pane. 3 roky jsem neviděl lidskou tvář. Sám jsem postavil tenhle srub těmahle rukama.
3: Jak jste se dostal na ostrov?
4: Jak jsem se dostal na ostrov? Jak vy? Co tu hledáte?
3: My, co my? Náhoda, přistáli jsme.
2: Čemu se smějete, člověče?
4: Směju se, protože vím, proč jste přistáli. Jen hledejte.
3: Ten člověk je šílený, Smolete.
4: Ne, už ne. Byl jsem.

0: Byl jsem šílenec. A vy taky. Přijeli jste hledat peníze. Stříbro a zlato. Flintův poklad. Já u něho sloužil a tady jsem ho někde zakopával. S Billy Bonesem. A když skápnul Flint, dovedl jsem na tohle místo Silvera. Já, Ben Gunn.
1: Ben Gunn?
2: Vy znáte Honzu Silvera?
0: Kdybych ho dostal do ruky, těmahle rukama ho zaškrtím. Rozdělit jsem se s ním chtěl. Rozdělit. 12 dní jsme hledali a nic. Flintova mapa nám chyběla. A pak mi dali černou známku. Podvedl si nás, zůstaneš sám.
1: Pro boha živého, tak tohle je ten obyvatel srubu?
0: 3 roky jsem tady jedl bobule, ústřice, trávu. A hledal poklad. Celý ostrov jsem překopával sách po sáhu.
2: Našel jste?
0: Našel. Koupat jsem se mohl ve zlatě. Všechno k ničemu. K ničemu.
3: Kde je poklad? Patří nám.
0: Hledejte jako já.
3: Okamžitě odpovězte. Víte, co stála moje výprava?
2: Pane barone, násilí nedovolím. Běžte k čertu s vaším zlatem, jde o lidské životy.
3: Já chci svoje peníze.
2: A já chci zachránit Jima. Pánové, kdo nestratil v těle čest, půjde se mnou.

0: Neprozradíš? Dobrá. Poznáš, jak chutná devíti ocasá kočka.
1: Nech to, chlapce, Morgne.
0: Tak se mi zdá, že plavčík má mocného ochránce.
1: Tebe to ještě nepřešlo, Morgne? Mě ze sedla nedostaneš.
0: Ale mapu. Mapu ještě pořád nemáš, co? Pamatuj na Bengana. Už jednou jsem ti to řekl. Přemýšlej o tom, Silvere.
1: Ach jo, vidíš, chlapče, to je ta lidská vděčnost. Nebejt mě, žrali je vši v Bristolu. Doufám, že ty máš víc smyslu pro spravedlnost a že mi povíš o té mapě.
2: Neřeknu.
1: Neřekneš? No, tak neřekneš. Já se to stejně dovím, ale mohl by ses uchránit nepříjemných věcí. Halo, Gray, co se ženeš jako blázen?
3: Silvere, jdu sem ze srubu, doktor s bílým praporem.
1: Cože?
3: Chtěj vyjednávat.
1: Dostali strach.
0: Teď uvidíš ten tanec, Sime.
4: Si papášáko, Honzo Silvere.
2: Nic se nedozvíte, nic se nedozvíte.
1: Ty mlč.
5: Honzo Silvere.
1: Zase ten hlas.
2: Ten hlas já znám.
5: Honzo Silvere.
1: Bengan, no to je přece Bengan.
2: Bengan nás povolá k sobě.
3: Brižoši, zachraňte se.
2: Dejte se na pokání.
3: Mrtvý Bengan.
5: Živý Bengan. Přišel si pro tebe, Honzo Silvere.
1: Bengane, kam si dal poklad?
5: Tam, kde ho nikdo nenajde. Nikdo. Naházel jsem ho do moře. Leží na dně.
1: Ty pse!
6: Ani krok dál, Silvere! A ruce nahoru!
7: Máme vás všechny na mušce.
6: Stejte se! Počítám do tří. Jestli do té doby nezahodíš ty a tvoji rytíři zbraně, začneme střílet.
1: Mrtvý Ben, živý Bengan, ty taky patříš k pirátům. Všem to řeknu.
5: Patřil jsem, Honzo Silvere.
2: Co s námi uděláte, když se vzdáme?
6: Odevzdáme vás námořnímu soudu. Počítám, jedna.
1: Počkat, Jime, já jsem ti pomohl. Jime, řekni, že jsem tě chránil a strestá se Morgna. Já, mě nesmí pověsit, mě ne.
6: Dva. Nestřílet, já se vzdávám.
8: Je konec, pánové. Teď musíme myslet na návrat. Kupředu, Hispaniola čeká.
9: Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Když vlny hučí, dálky zdraví a mně je 15 let. A mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned. Porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět. A navrátit se zpět.

Slyšíte? To se vlny Středozemního moře rozbíjejí o skály ostrůvku If. Nechť nám zahrají předehru k příběhu o hraběti Monte Cristovi. Je šedivý listopadový den. Z nedalekého marsejského přístavu přijel k ostrůvku vládní úředník, aby zas jednou po dlouhé době vykonal inspekci v ponuré ivské pevnosti, která už mnoho let slouží jako vězení pro politické provinilce.

0: Tady je zima. A ten plesní výbuch. Prosím vás, pane guvernére, koho dáváte do toho příčerného podzemí?
1: Nebezpečné spiklence a vězně, kteří se už pomátli na rozumu, pane inspektore. Tady se všichni dříve nebo později zblázní.
0: No, to je pro ně vlastně dobrodiní. Aspoň pak tolik netrpí.
1: Moje řeč, pane inspektore, moje řeč. Žalářníku, otevřte kopku 34.
2: Prosím, pane guvernére.
1: Napřed nechte vstoupit vojáky, pane inspektore, pro jistotu.
3: Pane!
4: Zpátky!
3: Pršte ho,
5: puste mě! Já si chci před tím pánem jenom kleknout. Vy jste jistě, pane inspektor, pane.
0: Ano, máte...
4: Pro živého boha, pane, pomozte mi, zachraňte mě já.
0: Máte dobrou stravu?
5: Řekněte mi, jaký jsem spáchal zločin, pane. Řekněte mi.
3: Pan inspektor se vás ptal, jestli máte dobrou stravu.
5: Nemám, samozřejmě, že nemám, ale to je vedlejší. Celou tu dobu, co jsem tady, prosím pana guvernéra, aby mi řekl, proč mě zavřeli.
0: To vám snad řekli u soudu, ne?
5: Ale já jsem nebyl u žádného soudu, pane. Mě nikdy nikdo nesoudil, já...
0: Pusťte ho.
5: Děkuji vám. Pane, vidím, že...
0: Číslo 34. Jak jste tu dlouho?
5: 6 let, pane. 6 let.
0: Víte, kdo vás dal zatknout?
5: Vím, ovšem, že vím, pane. Pan Wilford.
0: Pan Wilford, ten už dávno není v Marsi.
5: Pak to ovšem všechno chápu. Když můj jediný ochránce je pryč...
0: Náměstek královského prokurátora, který vás dal zatknout, že byl váš ochránce?
5: Choval se ke mně tak laskavě, pane. Byl ke mně laskavý, když mě vyslýchal.
0: Mohu se tedy spolehnout na to, co o vás napsal?
5: Naprosto, pane.
0: Dobrá. Proč tu si vaše spisy?
5: Děkuji vám, pane. Tisíckrát vám děkuji.
0: Nic vám neslibuji, číslo 34. Řekl jsem jen, že se podívám do vašich spisů.
5: Už to znamená, že jsem volný, pane. Tam musíte zjistit, že jsem nevinen, že jsem nic neudělal.
0: Půjdeme dál,
5: že jsem nespáchal žádný zločin.
3: Mlčte už! Prosím, pane inspektore.
0: Tak... Kdo nám ještě zbývá?
1: Už jen ten bláznivý abe, o kterém jsem vám vypravoval, pane inspektore. Kopka číslo 27.
0: Ten, co nabízí vládě 4,5 milionu, když ho propustí?
1: Dneska vám už nabídne 5 milionů. Každý rok 500 000 přidává, a letos je tady už 10 let.
0: A kde pak chce ty miliony vzít?
1: Ví prý o báječném pokladu.
0: To se podívejme. No, rozhodně stojí za to nechat ho ještě tady.
1: Moje řeč. Na tom může vláda jen vydělat.
0: Mimochodem, nezapomeňte mi potom předložit spisy čísla 34. Ten člověk na mě neudělal špatný dojem.
1: Mile rád vám je předložím, pane inspektore, ale mohu vám už teď přesně ocitovat, co tam o něm stojí. Přívrženec Napoleonův, nepřítel království. Aktivní účast na Napoleonově útěku z Elby. Držet v tajnosti a přísně střežit.
0: Ale... A kdo je pod tím podepsán?
1: Pan Wilford.
0: Pan Wilford. No, pak se ovšem nedá nic dělat.

mládež legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho.